0: Ta bomba, kterou já nepřestávám obdivovat, podařilo se nám objevit korespondenci mezi, a teď poslouchejte, Adinou Mandlovou a Ferdinandem Peroutkou. Z roku 78, to byl rok, kdy pan Peroutka odešel, možná vám připadá fascinující už tohleto spojení. Je to zajímavé a ještě zajímavější jsou ty dopisy. No a kromě toho, rodina Alba, já jsem si říkal, že všichni víme, jak vypadaly slavné hvězdy na filmovém plátně, jak vypadaly při natáčení, ale jací byli doma. Tatínkové, maminky, a proto jsem zabrousil do tří rodinných archivů, do rodinného archivu Jany Štěpánkové, do rodinného archivu Svatopluka Beneše. Budete se velmi divit, jaký byl tatínek a jak se rád fotografoval i doma. No a třetí archiv, to je archiv dámy, která právě přichází. Dámy a pánové, paní Marie Hakenová Ulrichová. Příjemné dobré dopoledne, Maričko. Vítejte tady u nás v Toboganu, posaďte se u nás. Vidíte to, krásná dáma s kabelkou, sluší vám to jako vždycky, elegantně oblečená, bodeť by ne, ne, ona tak jako ukazuje, abych jako, jo, už nechválil. Představte si, komu je podobná. To se vám to je na tom světě a takhle se vypadá, když její tatínek byl Eduard Haken a maminka jedna z nejkrásnějších českých hereček všech dob, paní Marie Glázrová. Mě to fascinovalo, protože když jsme seděli v tom rodinném albu, tak paní Marička vždycky říkala, jo, a tady jsem s mámou a s tátou, tady přijel táta, tady s maminkou jsme byli potom tady. A mně to připadalo zvláštní, protože na těch fotkách je paní Glázrová s paní Hakenem, s panem Hakenem a nějaká malá holčička. Maričko, jaké to je? To je otázka, kterou už jsem pokládal. Jaký to je být dítětem těchto dvou gigantů?
1: Tak za prvé, krásné dopoledne. Za druhé, děkuji, že jste mě vybral do takové krásné sestavy, protože já nebudu mluvit jenom o rodičích. Maminka měla velmi ráda jako svého partnera na divadle, ve filmu, bohužel ne v televizi, v rozhlase, Zdeňka Štěpánka. Takže když Aleš přišel s tím, že bych měla tu čest být v knížce, kde bude Jana Štěpánková, tak jsem si říkala, to je velké vyznamenání. Za druhé, tatínek měl tu čest být v Národním divadle vedle Zdeňka Štěpánka a myslím si, že měli také hodně společného. Třetí v pořadí byl Svatopluk Beneš, s kterým maminka bohužel nikdy nehrála ani v televizi, ani ve filmu, ani v divadle, a myslím si, že právě ve vašem pořadu Aleši to sdělil, myslím, jednou, kdysi.
0: Ano.
1: Protože to byl velký elegán a krásný člověk. Jak vím, bylo těch dušiček z té generace hodně zajímavých a takových blízkých právě tomu dobrému partnerství na divadle, nebo prostě to, co je třeba k dobrému divadlu. Já si myslím, že jsem si dobře vybrala. Děkuju každý den, ráno, večer, že jsem měla takové rodiče, protože oni v prvé řadě byli úžasní jako rodiče. A myslím si, že právě proto, že měli tak náročné povolání, poslání, tak to docela obdivuju, že mě snad slušně vychovali.
0: Já myslím, že co k tomu dodat, samozřejmě, ale mě zajímá ta první chvíle, víte, když si vás domů přivezli z porodnice, vy jste se ráno probudila, teď jste si říkala, kdo tam bude, a najednou tam byla paní Glázrová s panem Hakenem. Co jste tomu říkala?
1: Tak já jsem se v prvé řadě neprobudila ráno, protože oni mě většinou budili, když přišli z divadla.
0: Aha.
1: A myslím si, že to bylo takové krásné, co se mnou možná dostávalo i do snů, protože jsem cítila ty špinky. Tatínka jako vodníka hodně, protože ta zelená barva, jako když já jsem byla malá, tak ty barvičky, šminky nebyly tak dokonalé, jak jsou teď. A myslím si, že prostě já to cítím snad i dnes.
0: A on chodil domů ještě zelený?
1: Ale no tak zůstávalo to.
0: Jo, tak jasný,
1: chápejte, jasný. Že prostě v těch porech to tam zůstalo. Jasný, jasný. A myslím si, že jsem objevovala právě jako malá, když už jsem trošičku rozumbrala, tatínku, tady máš u ouška něco zeleného, a to jsem třeba nevěděla, že to je z vodníka, ale prostě bývávávalo. Ještě ano. Ten druhý den.
0: Jo, jasně, čili to
1: ona to
0: taky
1: ta
0: mohli říct, že
1: asi nedostala dolů.
0: Byste mohla říct, že klidně, že váš tatínek byl vodník.
1: Vodník.
0: Maminka byla paní kněžna.
1: No, maminka měla všechny polohy, teda podoby, pardon. To nebyly, jako nevím, kdo spíš asi z filmu Pro pamětníky, tady osazenstvo si bude vzpomínat, tak to byly jak ty venkovské dívky, až teda po ty kněžny a královny a já nevím, co všechno možného, což je taky obdivuhodné.
0: No, když si povídáme dneska o pamětnických filmech, kde byla vaše maminka nejvíc ona? Kterou tu roli, který ten film máte vy nejraději?
1: Já Rozinu Sebranec.
0: Rozinu Sebranec.
1: Určitě.
0: A tam ona byla taková.
1: Tam byl i ten drive a byla tam vlastně dvojpoloha, že jo, taková. A ten film je moc hezký, to se panu režisérovi snad i povedlo neskazit.
0: Víte, já vždycky jsem zjišťoval, protože paní kněžna, že jo, nebo Rozina Sebranec, vodník, pan Haken, mně to připadá tak jako, vždycky jsem pátral, jak to probíhalo doma, protože přeci jenom někdy v normální rodině vylítne ten pohlavek, že jo, když dítě zlobí.
1: Ano.
0: U vás spíš maminka?
1: No jistě.
0: Maminka?
1: Ano, maminka byla velmi přísná, protože to už jsem mnohokrát říkala, tak pokud se opakuji, promiňte mi to. Chtěli mít 10 dětí, brali se pozdě, já jsem dítě pozdních rodičů a s tím, že prostě do mě vkládali asi jako do těch 10 dětí, hlavně maminka a její maminka, čili babulka, jak mnohdy říkám a domnívám se, že prostě to bylo dobře, že tak jako byli na mě velmi přísní. No a maminka tam mě, to jsem vám myslím říkala, nevím, jestli to není v té knížečce, že vlastně mě týrala, když mě vodila do první třídy.
0: Tak, je to tam, napsal jsem to tam.
1: Ano, tak je to pravda.
0: Ano.
1: S tím, že mě zkoušela ze slovíček a já jí teprve v dospělosti za to poděkovala, ale předtím jsem byla nesmírně nešťastná. Pak mě nutila hrát na klavír a tatínek, když prošel kolem, tak vždycky říkal, kdyby mě někdo takto trápil, tak bych s tím seknul. Takže já jsem s tím skoro sekla, ale pak jsem se k tomu vrátila, když jsem to potřebovala. A myslím si, že prostě měla metody po svém tatínkovi, kdy dědeček jí asi miloval nejvíc, pocházela ze 4 dětí uprostřed a také vykonávala to, co si její tatínek přál. Mimo jiné jsem minulý týden byla ve Slezsku, maminka je ze Slezska a dědeček tam zakládal české školy a byl tam lékařem 30 let a měl děti horníků, ženy horníků, horníky, nesmírné množství pacientů každý den a babulka, jeho manželka, byť na to neměla aprobaci, tak se vedle dědečka naučila vést mu lékárnu. Čili ona byla vlastně lékárnice a vychovala velmi dobře všechny ty děti a navíc vychovávala a starala se taky o ty děti těch chudých horníků. Takže oni tam na ně vzpomínají. Dědeček má pamětní desku na stole, teda pardon, na stole, jste šáhl na stůl, tak jsem řekla na stole, na domě a teď je tam bysta maminky a pana Poločka, protože pan Poloček pocházel také z Horní Suché.
0: A dneska jste vy tady. Dozvíme se ještě všechno. Já se budu ptát dál, ale já
1: jen
0: pozvu další.
1: Ptejte, já jinak nebudu odpovídat, protože nevím, co
0: chcete vědět. Jste málomluvná, určitě to já už vím za ta léta, co se známe, ale mně se moc zalíbil tenhle ten klíč ratolestí známých slavných osobností a proto mi dovolte, abych pozval další dva hosty. Přicházejí Dana Homolová a Jiří Stivín. Hezké dobré dopoledne. Danuško, promiň, ale to tvoje příjmení, já jsem se tak soustředil, aby to bylo hezký. Posaďte se u nás, Dana Homolová, Jiří Stivín. Vybírají, kdo si kam sedne? Ano, Růže, Jiří Stivín mezi dámy. Tady jsou mikrofony, příjemné, dobré dopoledne, Danuško, vítej, opět počas.
2: Dobré dopoledne, ne, já říkám dobrý večer, člověk je zvyklý vždycky vystupovat spíš večer.
0: Jo, v našem, ale hlavně ona je tady tma, takže to vypadá ty světla na stropě jako hvězdičky. Danuško, tak možná začnu u tebe, protože už tvoje příjmení napovídá, kdo byl tvým tatínkem, samozřejmě pan Miroslav Homola, další hvězda pamětnických filmů. Je to tak?
3: Je, no když to říkáš, tak určitě. Ty toho víš nejvíc z nás, že jo?
0: No to vůbec ne. Ty mi řekni, jaký máš, tak samozřejmě hrál později potom, ale k pamětnickým filmům, které odehrál konečně sami s Natašou Golovou a mnohé, mnohé, mnohé další. To byla velká hvězda konce 40. let, nebo poloviny 40. let.
3: No asi jo. Já nevím, tak... No natočil toho hodně ze začátku.
0: Počkej, ty to říkáš tak skromně, si dcera Miroslava Homoly.
3: No,
0: to taky je nějaký závazek, ty děláš, jak kdybys neviděla žádného filmu.
3: Je to závazek, ano, a já taky hraju jako divá po Vlastech českých, čili já jako nesu prapor. Ale že se mě ptá, že byl hvězda, asi ano, asi je tak vnímaný. Víš, já to tak zase jako nevnímám. Pro mě to byl táta, bezvadný, s kterým jsme se milovali hrozně a mámu jsme tak jako moc nemuseli. Ona nás hrozně zlobila, tak jsme jako tak drželi takovou basu proti mámě, tak jsme měli hodně k sobě blízko, čili když se řekne Miroslav Homola, pro mě to není hvězda 30. 40. let. Pro mě je to prostě bezvadný člověk, táta, který ho měli kolegové rádi, když se teda hodně neopil, tak zlobil.
0: Ty jsi otevřenější, než jsem čekal, to je úplná 13. komnata, tady už víme, jak to u vás v rodině chodilo. Tak Miroslav Homola, no a Jiří Stivín.
2: Kdyby jenom u nich říkat.
3: No,
0: tak k tomu se taky ještě dostaneme možná. Jiří Stivín, teď si možná říkáte, čiže je to syn, ono se to hodně ví. Vaší maminku já jsem miloval, miluji do dneška, byť nikdy jsem neměl šanci se s ní potkat. Jiří Stivín je syn paní Evy Svobodové, což je herečka, která taky odehrála celou řádku krásných rolí ve 30. 40. letech. Asi nejslavnější, kdy si ji vybaví i ti, kteří nevědí, Drahé tety a já. S Natašou Golovou to byla ta druhá tetička.
2: Paní Millerová ve Švejkovi. Tak.
0: Paní Millerová ve Švejkovi, samozřejmě. A mnohé další. Jak byste vnímal to, že maminka byla hvězdou už v té době, řekl bych, za války a před válkou?
2: Já si myslím, že před válkou a za války byla možná větší hvězda než potom. Nicméně ona hlavně hrála divadlo a proto právě s panem Homolou se znám od dětství, protože jsem chodíval do divadla, do klubu a tak a vůbec. A dokonce jsem tam i hrál. A ona hrála vlastně s Oldřichem Novým a všechny z těch starých filmech. A potom hrála, většinou byla to takový herec malých rolí. Ono, jak jednou se někomu něco přiklepne, tak pak už se toho nezbaví někdy možná. Ono jí to vůbec nevadilo. Nicméně díky panu Podskalskému potom právě dostala tu hezkou roli z Drahé tety a já s paní Natašou Golovou. Tak tam opravdu byla přesně taková, jaká je.
0: Já ji miluju ve filmu Roztomilý člověk, což jsou právě 40. léta. Určitě si vybavíte opět Nataša Golová, Oldřich Nový a Ladislav Pešek. Tam má přivést svoji sestru, o které se neustále hovoří, jak je ošklivá.
2: Ano, samozřejmě. No.
0: A nakonec přivede vaši maminku.
2: Ano, jasně.
0: Nebylo vám to
2: jasně, no.
0: Jako dítěti trošku líto, že z těch všech hereček, které byly na výběr, zrovna ona?
2: A ona furt říká, on mě štípnul, že já furt tam na něj leze a tohle. A samozřejmě tak. Ona byla takový typ, spíš trošku do komična, nebyla to žádná, jak se říká, pin-up girl. Ono samozřejmě taky to, mám krásný její fotky z té doby a dále mohlo se to stát, že se dáma na to taky hodila. Nicméně ona byla spíš do těch komických rolí.
0: Je pravda, že vždycky po letech se třeba vybaví divákům něco, co nebylo až tak zas důležité. Danuško, u tebe tatínek, čím se zapsal nejvíc? Je to ten hlust, vysihák, který ho potom stíhal jak v rozhlase, tak v televizi? Nebo co je tak asi nejslavnější, byť by si to třeba on ani nepřál?
3: No asi jo, protože vlastně taky jsem, jak vy jste říkala, dítě starších rodičů, táto by bylo 43, když mě měl. To znamená, když on byl jakoby teda ta hvězda, že jo, tak to já jsem ještě nebyla na světě. A takže já ho vnímám od těch 10-11 let, takže vlastně si ho pamatuju hlavně jako hlust vysiháka a hodně, jestli to ještě někdo pamatuje, v Činoherním klubu, kdy si napsal Pavel Landovský hodinovýho hoteliéra a hrali tam s panem Novým. A to vím, že mělo asi 80 repríz a všechny jsem viděla. Všech, na všech představeních jsem byla.
0: To jste měla udělat inspici, když tam chodila, víš, jako no, platit jako, za to.
3: No, to málem jsem to mohla hrát. Takže vlastně si ho pamatuju, ještě hostoval taky v divadle Za branou u pana Krejči, takže máš pravdu, pamatuju ho z těho hlust vysiháka, pač já jsem jim dělala řidiče, čo?
0: Ty jsi vozila hlust vysiháka?
3: No, už mě bylo 17 a ještě jsem neměla řidičák a už jsem vozila hlust vysiháka.
0: Holka, ty jsi dneska ale rozhodla,
3: protože
0: že
3: když
0: na tu
3: bylo 1. máje nebo 5. nebo takovýhle, ty rozumíš, tak to bylo v 10, v 1, ve 4, v 6, v 8. No a oni mezi tím prostě museli odpočívat v tom autě, tak Danulka řídila, no. Ale je pravda, že Mirda Lipský říkal, že jsem nejlepší řidič.
0: No,
3: že jedině se mnou se, že i usne, že se mnou se nebude.
0: Já takhle, když někdo řídí, usnu hrůzou, víš, jako jestli dojedu nebo
3: ne,
0: říkám, aspoň
3: ne,
0: to bude.
3: Ne, to vomdlíš hrůzou, ale Mirda Lipský usnul v pohodě, v klidu.
0: Ano, tak vidíte, dámy a pánové, že trio jsme vybírali krásně. Je tu ještě jedno místo, za malou chvíli doplníme dalším hostem, ale teď opět, ano, kapela pochopila, že přichází její chvíle. A tohle to je písnička, která, když se bavíme právě o 40. letech, když by se mě někdo zeptal, který film z pamětnických mám vůbec nejradši a kterou polohu třeba konkrétně Nataši Golové Hotel Modrá hvězda. To je tak proflaknutá odpověď. Hele, ale ten film je tak dobrý i po letech, já nevím, jak oni to tenkrát udělali. No a právě v něm zazněla tato píseň Blue Star Václava Marka a zpívá vám Kamila Novotná.

0: Blue Star Václava Marka, Kamila Novotná živě na dvojce Českého rozhlasu v přímém přenosu Toboganu, kde dnes vítáme do světa zbrusunovou knihu Černobílé idoly 3, rodinná alba a korespondence, kterou vydala edice České televize ve spolupráci s dvojkou Českého rozhlasu. Jsou tady Marie Hakenová, Ulrichová, Jiří Stivín, Dana Homolová. Jak se vám to líbilo? Vy jste se tak zasnili.
1: Krásný,
0: Maričko, co? To je krása.
2: No, bylo to hudba, non to plus futrál.
1: Ano, to tomu není co říct.
0: To je velká pochvala, ale pan kapelník má radost. Mám na vás takovou zákeřnou otázku. Vy tři slavné ratolesti. Ve kterém českém filmu se setkala Marie Glázrová, Eva Svobodová a Miroslav Homola? No?
2: No já vím, že se setkali v Jáchyme, hoď to do stroje, maminka
0: hoď
2: s panem...
0: Hoď to. Novější verze.
2: A jim Zorin.
0: Ano, ale ne, ale tam nehrála
1: jeden,
0: samozřejmě...
1: Jeden oslavný film, kde byli všichni herci snad vůbec.
0: 14. v řadě máte, myslím, na mysli tenhle ten film. Hele, já
2: a
0: jsem se...
2: to náhodou Strakonický dudák?
0: Já jsem se chtěl dostat do této situace, protože když něco nevím, tak se na to zeptám. Aha. Velmi často mi píšete, že v mých knížkách a kalendářích nejsou věcné faktické chyby. To není moje zásluha, ale zásluha dámy, která právě přichází, protože tato všechno čte ještě dřív než vy a všechno to vychytá. I m, i je, m, i je. Všechno mi opravuje. Dámy a pánové, přichází historička Národního filmového archivu, paní Eva Urbanová. Bravo. Příjemné dobré dopoledne. Posaďte se u nás, Evičko. Tady je mikrofon. Víte, jak jsi skromná, přinášíš si svoji vlastní vodu, my bychom vám dali rozhlasovou vodu. Ne, jste zvyklý z archivu nosit si svou vlastní vodu. Rozlouskněte tenhle ten problém, než se budu ptát dál. Já si totiž myslím, že žádný takový film neexistuje, kde by se sešli všichni tři. Je to tak?
3: Kde by byl pan Homola,
0: paní Glázrová i paní Svobodová.
3: Partnery hráli paní Glázrová s panem Homolou ve filmu Pelikán má alibi. Asi tam byla i paní Svobodová.
2: Tam mohla hrát nějakou toaletářku.
3: Ne, toaletářku ne. Ale může být nějakou takovou lidovou postavu.
0: Ano,
3: že
0: ano. Já vždycky mám chuť vás oslovovat, vy to víte, paní doktorko, protože člověk, který toho tolik ví, a jste doktorka? Nejste, ale můžu vám tak říkat, hele, dneska je to jedno. Paní doktorko, když je řeč o pamětnických filmech, nejstrašnější teda je, nedávno jsem se setkal s tím 17-letým klukem, bavili jsme se o starých českých filmech ohledně nasazování jejich na televizní obrazovku a on říkal, jo, já jsem rád, když se dávají jakoby filmy pro pamětníky. Já jsem říkal, počkej, a ty v 17, co je tak jako film pro pamětníky pro tebe v 17? A čekal jsem Jáchyme hodit do stroje nebo něco v tom smyslu. On říkal, no film pro pamětníky, to jsou jako takový ty starý český filmy. Říkal, no a jeden příklad mi řekni, víte, co řekl? Pelíšky. Jsem starej, tahne mi na 40. Pelíšky, film pro pamětníky. Paní doktorko, co nejste doktorka, od toho roku, pro mě pamětnické filmy jsou od roku 30, dejme tomu od doby potom, kdy film promluvil, do roku 45. Kolik těch filmů vlastně bylo natočeno? Protože ono to dělá dojem, že jich jde v televizi pořád dokola 10, 20, 30. Je to spočítáno, kolik jich vzniklo v té době?
3: Jejich zhruba v téhle době, v těch 30. letech, myslím si ke 400. Řekla bych to podle toho, že v Národním filmovém archivu jsme připravili takové knihy, ono vyšly postupně a vlastně zaznamenávají různá období historická, už úplně od vzniku kinematografie a v každé té knize je tak 300 až 400 filmů a jeden z těch dílů, ten druhý díl je teda od roku 1930 do roku 1940. Čili bych to takhle odhadla, že asi. Takže jich je samozřejmě daleko víc, než
0: a vy jenom jste všechny české. Viděla?
3: Já jsem viděla úplně všechny české filmy. Já jsem historička, ale také jsem kurátorka sbírky českého hraného filmu v Národním filmovém archivu.
0: Vy jste viděla všechny české filmy, které kdy byly natočeny?
3: Já jsem musela některé mnohokrát ke své velké lítosti.
0: A co zdravíčko slouží?
3: No, někdy je to
0: velké utrpení. Některé filmy bych nemusel vidět ani
3: ano,
0: dvakrát?
3: Ano. Dokonce některé filmy z těch 30. let nejsou tak úplně hezké na pohled.
0: No, je pravda, že před lety jsem se vás ptal, proč běhají filmy pořád dokola pamětnické, proč nevytáhnou z archivu i ty další a paní Urbanová řekla, ať tam leží. Ať na ně sedá prach.
3: Ano, jsou takové filmy. Jo.
0: Ne, no. Mně se moc líbí vaše povolání. Já si to představuju tak, že přijdete do filmového archivu tak na 9., na 10., že jo? A po první, druhé kávě si pouštíte filmy. Než si řeknete, holky, dneska už jsme viděli 4, jdeme domů zase zítra. Ne, já proto bych tam chtěl pracovat.
3: Je to, je to prakticky úplně tak.
0: To je krásný.
3: Ráno vstanu ve 4:44 a od 6:30 od rána už velmi, velmi usilovně pracuji, protože třeba 17 let jsem intenzivně pracovala na těch knihách a to znamenalo 17 let každý den zhruba 10 až 11 hodin práce. Myslím, hovořím i o sobotách, o nedělích, protože prostě už jenom to, že musíte ty filmy zhlédnout, v leckterém případě ne jednou, tak si to vypočítejte, jo? 400 k jedné k té knize, 400 krát hodinu a půl, zhruba hodinu a tři čtvrtě. Musíte věnovat tomu, jenom, že se na to koukáte, vy to musíte popsat, vy musíte vychytat, jaké jsou tam písničky, vy musíte poznat exteriéry, případně si je dodatečně ověřit, vy musíte poznat, kdo zpívá písničky, dohledat si. Dneska je internet, spousta věcí si ti lidé, kteří něco potřebují vědět, takzvaně vygooglují, ale té nejstarší naší knize je dneska už 20 let, nic takového nebylo k dispozici, takže to znamenalo, že jsem třeba u toho 30 až 45, abych tam mohla zaznamenat, jak se které ulice, anebo jak se které objekty jmenovaly v době vzniku toho filmu, tak jsem měla rozloženou mapu a po kolenou jsem lezla a prostě jsem srovnávala se současnou mapou a tak, protože prostě jsem měla tu ctižádost, aby ty knihy byly co nejvýstižnější, nejpřesnější. Ale slouží mnoha internetovým...
0: Kde bychom bez nich byli, jsou geniální, to opravdu chválím. No a potom do té, to klidně tleskejte, protože jsou fakt nádherný. Národní filmový archiv můžeme chválit. No a Marička chce něco dodat?
1: Já bych jenom dodala, že jsou to zlatá slova, protože jeden z mých oborů, tedy první, byla právě filmová a televizní historie. A musím říct, že my jsme velmi těžce zkoumali, co nám pan Mirtil Frieda říká, protože to nebylo dokumentováno nikde, takže děkujeme.
0: No, vy vidíte, paní Evo, máte plno práce a pak najednou zase zaklepe cibulka, že zase něco se smolil, abyste mu to opravila. To je radosti vždycky.
3: Ale já ráda, já vám oplatím tu chválu v tom smyslu.
0: Proto jsem vám chtěl nahrát teďka, pochopil se. Ano.
3: Že rozhodně tedy nevytváříte žádná jen tak laciná čtiva, kde byste pochytal nějaké internetové záležitosti se tisíckrát kopírující chyby a podobně, že opravdu, když jste té Nataše Golové, věnoval tu knihu, tak jste napřed mnoho let předtím si ty věci dával dohromady a ty drobnosti, co jste tam měl a nebyly tak úplně přesné, jsme snadno vychytali.
0: To bylo sporné, to nebylo vyloženě špatně, o tom se dalo diskutovat a většinou vždycky se ukáže, že to bylo blbě, ale...
3: Ne, taky jsem se
0: naučil díky vám celou řadu věcí, ale když jsme u té chvály, máme tady tři slavné ratolesti, tří slavných osobností, teď když mluvíme o filmu, že bychom si něco řekli vůbec o jejich významu, tak Marie Glázerová v českém filmu. Mimochodem, když jsme se bavili o tom pohlavkování, tak to je možná jedna z nejslavnějších facek českého filmu, kterou dá vaše maminka ve filmu Byl jednou jeden král, fackuje Vlastu Buriana, že jo? No fackuje, ne? Jednomu tam tak jako natáhne.
3: No, on tam odebírá sůl.
0: Protože maminka nedala sůl, to je pořád ta jedna maminka, to je ta Rozina Sebranec, to je paní kněžna, to je...
3: Ano, paní Glázerová rozhodně byla velká osobnost a rozhodně to je velmi noblesní dáma. Ta lidová role, ve které ona dá tu facku, přesto její noblesu neschazovala. Ona nebyla prostě typ do nějakého, ale nemyslím to nějak dehonestujícím způsobem, ale do nějakého kravína, protože prostě v sobě pořád měla tu šlechtičnu a to se nedá, jako jo, takovou tu noblesu. No,
2: proto jasná, taky o ní usiloval ten král, že jo? Potom nějak,
3: ano. Proto také pro pana Vedra.
0: Je pravda, že nějaký film z 50. let, kde by Marie Glázerová hrála dojíčku nějakou třeba, to mi přijde opravdu absurdní.
1: Já jsem teď našla propojení trošičku,
0: ano?
1: Protože oba rodiče, jak pan Homola, tak paní Svobodová, byli v divadle, kde působil původně Jan Werich, je to tak?
2: No,
1: takže babičku. Tady je propojení i na tu moji maminku, že se teda sešli takhle vzdáleně.
0: Je to teda hezký oslý můstek, ale vlastně takže prakticky
1: jo.
0: Byli...
1: Teď mě to napadlo, že jo. Ale jinak musím říct, že se měli moc rádi. Já teda jsem jako malá si pamatovala, když jsme potkávali před ABC jednoho nebo druhého, takže to byly takový hezký vztahy mezi těmi herci.
4: Ale paní Glázerová byla taky na Vinohradech v divadle?
1: Byla.
4: To znamená, že když se to stalo armádním divadlem a místo ředitele tam přišel plukovník.
0: Ano.
4: To neznáš.
0: Já byl malej, víš, tak to se...
4: Herci prostě hráli se, že jo, velký jména Štěpánek a já nevím, prostě všichni tyhle, to všechno byli na Vinohradském divadle a pak se z toho stalo armádní divadlo. A byl tam generál, nějaký ředitel, takže první je, že se herci museli zouvat na vrátnici. To neznáš?
0: Povídej.
4: No to se museli zouvat a hlášení inspicienta vypadalo takto. Okamžitě se na pódium dostaví, teď já třeba, to byla paní Rosulková, jo, nic. To byla jedna historka, tak se ozvělo. Na jeviště se dostaví okamžitě paní Rosulková. Paní Rosulková už... A ona ní seděla v šatně, protože prostě se rozhodla, že na tohle hlášení nebude slyšet. A teď už byla věta těsně předtím a ozval se. Paní Rosulková na sedu, paní, milostivá paní, proboha, pojďte už. A teprve šla.
0: Vyšla.
5: A to ještě musela stihnout odejít na záchod, protože se vždycky říkal, Mařenka ještě nebyla na záchodě, nemůžeme začít, že jo?
4: Takže to jenom, abych vrátila, že vlastně...

0: Ale já se teď podívám na Blue Star Václava Marka, ukradnutí mikrofon, abych ho dal panu kapelníkovi. Pane kapelníku, co u vás nového? Vy jste kapela, která se čas od času objeví v tobogánu, to jsme vždycky rádi. Jak se daří Blue Staru?
1: Blue Staru se daří velice dobře, protože hrajeme muziku, která nás baví, takže ji máme rádi a snažíme se to přelévat posluchačům a doufám, že posluchačům se to taktéž líbí, protože ta muzika byla báječná v té době. A jak se daří tobě?
0: Děkuju za optání taky krásně, ale vrátím se k vám. To vám prozradím. Ne, Vašek miluje tuhletu dobu natolik, to vás bude zajímat, že jeho prvorozený syn se dokonce jmenuje Kristián. Má doma Kristiána, ano. A my si z něj děláme legraci, že když se mu narodí dcera, tak to bude logicky Zuzanka. A kdyby se mu narodil ještě jeden syn, tak já jsem navrhoval, že by se mohl jmenovat Hotel Modrá hvězda, ale jemu se to nějak zase až tolik nelíbí.
1: Kdyby ty svěděl, co ještě nevíš.
0: Co?
1: Uvidíme, uvidíme.
0: Počkej, jo?
1: Uvidíme.
0: Jo, takhle. Jo, mají dneska asi hezký večer nachystaný.
1: To jsem tě překvapil, viď?
0: To jsi mě velmi překvapil, to jsou šoky tady v přímém přenosu, ale já poprosím, když si povídáme o starých filmech, vy máte nádhernou takovou směs starých písniček, Kristián, Dívka v modrém, jestli byste dali tadyhle to, protože to sem určitě patří.
1: No, my bychom to normálně rádi dali, ale no. My tady dnes nemáme zpěváka, máme tady zpěvačku a to jsou písně Oldřicha Nového. A to by nebylo úplně až tak jako aha. Dobré.
0: A to vadí? Tak to odspívá zpěvačka?
1: No to myslím, vadí, to nejde, to nejde. Jako jen pro ten dnešní den,
0: když
1: aby zpívala zpěvačka.
0: Když u některé zpěvačka, z ženzím očitma to by vypadalo divně. No. A tak to dejte nějak instrumentálně. Já mám zaskočit. Danuško, to je výborné. Já umím všechno. Hele, máte text?
1: No Aleši, já ti to řeknu, jak teď z toho ven. Já ti to řeknu asi takhle. Ty jsi výborný moderátor. Já si tě vážím velice jako
0: že
1: moderátora.
0: Jsem dneska chodil. Takový to měl být hezký křes knížky. No a co?
1: No dobře, tak zkusme to. No.
0: Počkej, jakože já mám opravdu zpívat?
1: Zkus to.
0: Ale to je přímý rozhlasový
1: přenos.
0: Tak se
1: to vystřihne.
0: Jo. Ale máš tam... Já jdu na to, dámy a pánové. Ale není malých šancí a rozhodnutí. Text tady opravdu je.

Mě to začíná bavit.

se musím kouknout na pana Stivína, jestli ho neranila mrtvice. Vy chcete ještě dál? To jsou šílenci, ale tohle je složitý. Držte mi palce.

0: Tohle máte u mě.
1: Počkej, takže...
0: Píšu si vás všechny. Homolová, Marek...
1: Moment.
0: Všichni byli u toho. Mě málem ranila mrtvice.
1: Já žádám, aby se pan kapelník omluvil panu Cibulkovi.
2: Já se mu omlouvat nepotřebuji, protože on teď složil konkurs.
0: Oni říkali, že nemají zpěváka, jo. S nimi zpívá samozřejmě Pavel Švestka, úžasný zpěvák, je od 9 zamčený na toaletě, ale... Nějak jsem se prodrat musel, teda mě tak bije srdce opravdu. Já...
3: Aleši, mě překvapila vaše odvaha, protože jsem si říkala, je tady pan Stivín, tak to majitel určitě skvělého sluchu, ale dobrý.
4: Ne, já žádný sluch nemám.
1: Ono tady nebylo moc slyšet.
0: Ono tam taky ne, ale já jsem vždycky tak jako pobočkou kouknul, jestli pan Stivín je ještě stále tady.
4: Jo, ano, ich bin hier, já.
0: Jo,
4: já
0: ale co, jako pár not mi uletělo, ale zase jako v obsahově,
4: nebylo
0: že?
4: To opět non plus futrál, jak říkáme, ano, jasně to.
0: Skutečně jsem málo.
4: Velice, ne, naopak, jako naopak. Já mám rád vždycky, když je všechno naživo, když člověk nemůže už nic opravovat, což mám pocit, že je to nejkrásnější, co může být. A hlavně člověk nemá ani vědět, co se bude dít. Má to jít přímo, jak se říká, zkoušej jenom zbabělci a netalentovaní.
0: Jistě, samozřejmě, ale příště možná budu tančit, ale vraťme. Vraťme se do 30. a 40. let minulého století ke knížce Černobílé idoly 3 a vás tří slavných ratolestí se zeptám samozřejmě i na vzpomínky nejenom na vaše rodiče, ale vy díky tomu, že jste byli ratolestmi slavných, jste určitě měli šanci se setkat i s nějakou další slavnou osobností té doby. Maričko, máte vzpomínku na někoho, kdo třeba za maminkou chodil, přátelil se s ní a byla to hvězda 30. 40. let?
5: No to takhle si zrovna neuvědomuju, ale velice dobře vím, že když maminka měla odpolední představení a babulka nebyla náhodou v Praze, byla u své starší dcery, tak mě maminka brávala sebou do divadla a seděla jsem ve vrátnici, buď to u zmíněného pana Landy, toho možná i vy dva znáte, a dalších pánů Štrupla a podobně, ať to bylo v Národním nebo v nynějším Tylovým stavovským divadle, anebo i v nynější Státní opeře, čili Smetanovým divadle. No a tam jsem já měla tu čest jako malinkatá vidět všechny ty hvězdy divadla, filmu a tak dále. Pan Heger, když prošel kolem, no tak to jsem se bála. On nás potom učil na FAMU vlastně. A myslím si, že byl takový přísný. On byl učitel původem, takže to tak souhlasil.
0: Já vám to tak závidím, že jste je potkali. Danuško.
5: No my jsme dřív narozený než vy. No, tak vy máte zase možná štěstí na jiné idoly.
0: Za to já nemůžu. Já jsem taky vlastně dítě pozdních rodičů, tatínka. To prý bývají inteligentní děti.
5: Nebo děkujeme. Blázni. Nebo blázni,
1: jsou
5: ano.
1: Výjimky, vy, jsou no. Výjimky.
0: No. Chtěl jsem se vlastně vás zeptat, pane Stivíne.
1: Ne, já jsem teď mě oslovil.
0: No, ale teď jsi to zkazila.
1: Ne. Já jsem chtěla říct, že jako malinká, to nikdo neví, to jsem nikde ještě neřekla. Sice nevím, jestli pan Hlinomas není teda hvězda 30. 40. let, ale já jsem na panu Hlinomazovi jezdila jako na lodičce. To bylo v Haškově Lipnici, mě bylo asi 8 nebo 10. A tam byl kdysi dávno nějaký festival, ještě tam Pepa Zima zpíval rock'n'roll, než ho tam vypískali a pak se vrátil, nebo vlastně pak začal tu dechovku, jo. Takže to už je v opravdu šílených let. A tam bylo Haškova Lipnice a tam byl nějaký jezírko takový nějaký, tam nějaký lom nebo něco. A my jsme se tam šli koupat a Pepa Hlinoma si takhle lehnul do té vody, jak byl tlustej, tak ho to celého nadnášelo a takhle měl to břicho, táta mě na něj posadil, já jsem na něj takhle rozkročmo seděla, kopala jsem ho do žebra a říkala jsem, srejdo přidej. A on mě vozil na břiše v tom jezírku. Tak kdo to má, hele, kdo jezdil na
0: Hlinomazovi.
1: Ano, na panu Hlinomazovi jsem graulovala, rozumíš.
0: Tyhle děti slavných už neví roupama, co by. Tak to je... Pane Stivíne, vzpomínáte vy na někoho?
4: Samozřejmě, já vzpomínám na spoustu hvězd. Svaťa Beneš byl vlastně kamarád taky. Já teda vzpomínám, ne už Oldřicha Novýho, už tak moc ne, ale všechny ty spoluhráče z městských divadel, což v té době, než odešli do Národního divadla, byl pan Kemr, pan Lukavský, potom Cupák, Hrušinský, pan Voska, že jo, všechny tyhle ty slavní herci, ty k nám chodívali, u nás se to scházelo vždycky, když se chodilo do průvodu na 1. máje, normálně, tak oni se vždycky u nás sešli, protože jsme bydleli u rozhlasu a pak vždycky inspicient přiběh a říkal, už jsme tady, pojďte to projít na ten Václavák a pak šli zase do klubu, do města, do toho, do Hybertské ulice. Takže všechny znám vlastně od malička a svým způsobem mě vlastně i vychovali. Jako jednou s panem Kemrem jsem dokonce byl na, když se točilo Anděl na horách, tak on mě vzal, jako protože máma byla rozvedena a musela hrát, takže abych jako neměla se mnou starosti, tak celý měsíc jsem s ním byl normálně v Tatrách, ve Smokovci a tam jsem zkrátka asistoval, nebo dokonce v tom filmu jsem se i objevil někde jako kluk. A paní Stel Zázborková, tam byla zkrátka spousta lidí, bezvadní lidi.
0: Závidím, Homolová se hlásí?
1: Já jste mi připomněl, no. Kemra, tak prosím, abyste jenom věděli, jaká jasně. Já jsem hvězda, mě no, pan Kemr dělal čerta. A moje máma byla hrozně pořádná, jo, ta vše. A já jsem musela jako malinká česat ty takový ty šňůrečky u těch koberců,
0: u koberců,
1: jo.
0: Ano. Jo.
1: Tak taková schýza to u nás byla, rozumíš? A přišel Mikuláš, to už nevím, kdo to dělal, a pan Kemr mi dělal čerta a dělal bubu, měl krásný kostým.
0: Čert dělal svým plilololem, ne?
1: No, nevím. Ne, pan Kemr dělal bubu. A já si jenom pamatuju na to, že já měla takovou šílenou hruzu, jako všechny děti, žil z čerta, a ještě ke všemu ten čert prostě tam se plazil po těch kobercích, že jsem s pláčem říkala, já se ho bojím, maminko, nabacej mu jako mě, on ti schrnuje koberec.
4: Já, když se všichni vytahují, tak já jsem s panem, starým panem Pištěkem hrál taky ve filmu, který se jmenoval, jak se to jmenoval, Konec strašidel, co by malý pionýr, a on tam dělal v té době nějakého šéfa sběrných surovin, jo. To bylo tyhle ty herci v té době v 50. letech neměli moc šanci se předvádět v jiných rolích, tak s ním jsem hrál, on mě tam objímá, baví se mnou, dokonce tam něco říkám, už nevím co, doufám, že se ten film někdy pustí, ale asi moc ne, že on to nebylo
0: ne, zase. Já koukám, jak jsem obdivoval děti Slavník, najednou Pištěk z Bědný suroviny, no. Kemr ti dělal čerta,
1: no
0: pan Haken vodí, chodil domů, to
1: snu. Přijela Adina Mandlová, protože táta s ní chodil, že jo? To je taková známá historka mezi hercema, že Sváťa Beneš s ní chodil, odcházel, položil si takhle ty kufry v předsíně, že si oblíkne kabát a vešel táta, položil ty kufry, protože vcházel, jako rozumíš, takhle se tam v předsíni ty chlapy pročiš. A ona přijela v 66., že tady bude hrát Hello Dali. A takže přišla k nám taky na návštěvu. A právě jak je Ček úplně pitomej a bylo mě 15, no debil, tak jak jsem si ji pamatovala jako mladou, krásnou, že jo. No a teď přišla už 55letá paní a jak člověk má pocit, že když je vám 15 a někomu je 30, že už nemá nárok na život, že jo? To už je stařec, jo. Takže přišla tahle paní, sedla si takhle v autě, hodila tu nožku přes nožku a táta říkal, tak to je, víš, ta paní, co jí tak vidíš. A já jsem říkala, no, já bych ji nepoznala, ona je teda hodně stará. No, tak to se mi teda nepodařilo.
0: To byla
1: vostuda.
0: A byla tenkrát mladší než ty dneska, že jo?
1: Co?
0: No, ne, nic, promiň. Že jo, já nechci nějak jako...
1: Ty jsi teda bestie.
0: Kdyby za to zpívání. Dámy a pánové, pomalu se blížíme k cíli a já se vrátím o týden zpátky. To jsem se vás z Luhačovic ptal, jestli je správně třetí pát Kluhačovicím nebo Kluhačovicům. Správná odpověď, obojí je správně. Ano, neřekl jsem chybu, vidíte, já jsem řekl Luhačovicům, jsem si to vyřídil v Ústavu pro jazyk český a knihu Básní o lásce, o kterou jsme hráli, získává Jan Dušek z Prahy 9. Gratulujeme, blahopřejeme. Děkujeme. A je tady nová soutěž, tentokrát o Zbrusonovou knihu Černobílé idoly 3. Kontakty znáte, Tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz. A já se vás ptám na název filmu, který má nejradši se svou maminkou Marií Glázerovou, Marie Hakenová Ulrichová. Dávali jste pozor, který film se svou maminkou má nejraději, kde je to nejvíc ona? To je moje soutěžní otázka, pište. Dámy a pánové, pomalu se budeme loučit, ale je tady závěrečná píseň a já teda budu taky, když jste mě donutili zpívat. Pane Stivíne, vy tady máte já to nepoznám, takovou trumpetku.
1: Pan Steven bude tančit?
4: Já tu mám starý saxofon, vlastně ne starý, to by byl alt saxofon, já mám soprán saxofon.
6: Já vám odřím,
4: že bych, s pánama jsme se domluvili, že bych si s něma mohl něco zahrát, no nevím co a nevím jak jsem říkal, neskoušeli jsme.
0: Já na tom
4: jsme,
0: byl podobně a taky jsem to dal, jo.
4: Já jste, protože... jsem koukal, že jste tam měl ten text napsaný, to já nemám.
0: Ano, tak se, ano. No pozor, pane, ty už klepeš nohu, jakože to odklepeš,
4: no
0: já se ještě rozloučím, to vypadá, že máš
4: Alzheimer.
0: Zatím ještě, ano, tak můžete se klidně připravit, pane Stivíne, my se pomalu budeme loučit, já vás pozvu samozřejmě k poslechu Toboganu příští týden nebo k poslechu, přijďte i sem do Pražského divadla U hasičů, jak vidíte, tady se dějí věci a příští týden bude řeč o světové premiéře muzikálu Don Juan v Brně. Bude tady Eduard Krečmar, Ivan Hubač, Martin Hrdinka, Roman Vojtek a nebo třeba Šárka Marková, tak doufám, že dorazíte. Dámy a pánové, já jsem rád, že jsme se dnes opět vrátili do 30. 40. let minulého století a že vlastně tímto vypouštíme knihu Černobílé idoly 3 do světa. Pokud byste chtěli ještě navíc podpis, těšíme se na vás ve 2 hodiny na knižním veletrhu, který právě probíhá. Dámy a pánové, našimi dnešními hosty byli Marie Hakenová Ulrichová, Dana Homolová, paní doktorka Eva Urbanová. Sluší vám to ten titul, berte to, že jste dneska promovala. Ráda zpíval vám Blue Star Václava Marka, Kamila Novotná. Ano, a k závěrečné písni se připravuje i Jiří Stivín. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se krásně a za týden na viděnou a naslyšenou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Síla jejího pěveckého projevu, štěstí a spokojenost, které z ní vyzařují, na mě velmi zapůsobily. Když jsem se ovšem pídila po dalších informacích o této krásné dámě, trošku jsem narazila. Je evidentní, že do své vlastní propagace energii neinvestuje. Nechává si ji pro ty, co slyšet chtějí. Pro ty, co její umění, blízkost a pomoc potřebují. A když říkám pomoc, pak narážím na skutečnost, že od malička opravdu cítila touhu pomáhat lidem. Však také studovala sociálně právní školu a během praxe byla oporou seniorům. Osud to ale nakonec zařídil tak, že nejúčinnější pomoc nabízí skrze hudbu. Dříve gospely a spirituály, dnes po letech strávených ve Francii, zejména šansony. Je to vlastně terapie krásou, romantikou i nostalgií, také hrou, radostností a humorem. Paní Eva Kris Livková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Posluchači si vás možná vybavují jako někdejší členku Spirituál kvintetu. Tam ovšem musela vést cesta poněkud složitá a krkolomná vzhledem k tomu, že jste byla děvče schocně. Tak nám prozraďte pro úvod, kdy a díky komu vám učarovala hudba.
2: Tu mám asi v genech. Maminka zpívala, tatín hrál na piano, moje dvě sestry starší zpívaly nádherně. Bratr Karel, to je kytarista, dobrý muzikant, a můj dědeček Lojzík, to byl člověk, který nás vychovával všechny na písničkách. Dědeček Lojzík pořád zpíval a kromě toho to byl veliký elegán. Nosil v knoflíkový dírce vždycky bílou květinu. Nevím, kde ji vzal v zimě, ale nějak to udělal. Hodinky, kapesníček a peněženku. A když měl velkou radost, a on ji měl často, tak se vždycky postavil na hlavu. Čím větší radost měl, tak tím díl na té hlavě stál. Babička utíkala okolo takhle v kruhu a volala: dědo, nech toho, teď už jsi celý červený a my jsme měli radost. A dědeček vstal potom, dal si zase do náprsní kapsy kapesníček, hodinky a všechno. No a byl zase s námi a zpíval nám písně.
1: Co děláte vy, když máte radost?
2: No já se nestavím na hlavu. Já ji mám pořád. I třeba teď.
1: Bývala jste taky radostné dítě. A jaké vlastně bylo to postavení třetího dítěte ze čtyř, což je specifická pozice? Myslím, že může přinášet lecjaká předurčení a překážky. A člověk si to své místo na slunci asi musí trošku vybojovat, ne?
2: No, musela jsem bojovat hodně, protože moje sestry byly krásné a nadané a já jsem hodně ráda jedla a jedla jsem pořád, až jsem se dopracovala k dětské obezitě. Nicméně to dětství bylo velice šťastné, potom už to bylo horší a takže se ve mně probudila taková vůle být lepší a být pochválená. Takže já jsem nejenom byla obézní a byla jsem děsnej šprt. Hrozně dobře jsem se učila. Děti ve třídě mě neměli rádi. A kromě toho jsem říkala R a V. Já nevím, jestli to všechno na sebe můžu tady prozradit.
1: Pojďte do toho.
2: Tak jdu do toho. Chtěla jsem být herečkou. Natolik, že jsem se účastnila všech možných různých soutěží a soutěže tvořivosti mládeže. A všichni se tak jako potutelně usmívali, obzvláště si pamatuju, když jsem zpívala písničku Ráda, ráda, můj zlatý Honzíček. Nevyhrála jsem. Herectví taky nešlo, protože jsem byla kulička a tak jsem nakonec zakotvila a to byla moje životní herecká role v Loutkovém divadle, kde dávali kus tela Látko ze slámy. Já jsem mluvila, nevodila jsem tu loutku. A ta role spočívala v tomto. Bů, bů, babička a dědeček bydleli tu sami. Proto si mě udělali ze žluťoučké slámy. To proto bylo nahrazeno a tak si mě udělali, protože by to tenkrát nešlo.
1: Kdy jste zdolala to R?
2: To bylo nějak náhodou, navzdory všem logopedickým snahám a to dnka a to dnka a takový to, tak to mě bylo 14 až teprve a naučila jsem se to vlastně náhodou při rvačce s mým milovaným bratrem, když jsem mu řekla krávo.
1: Se svým milovaným bratrem jste taky muzicírovala, vidíte?
2: Se svým milovaným bratrem jsem muzicírovala už v raných dobách, kdy jsme založili trampskou osadu z Hlavačov v Chocni. Byli tam bezvadní lidi a tam jsme začali jezdit dokonce i po portách a hrozně se nám to líbilo. Pořád jsme zpívali a já bych tady jenom chtěla předestřít, že vy jste mluvila o osudu a já osud neuznávám. Já si myslím, že v životě je dvojí cesta. A ta první, to je cesta vůle. To znamená, že něco chci, že za každou cenu něco chci, jdu hlavou proti zdi. Já jsem to dělala vždycky, já mám velice pevnou vůli. Ale ta pevná vůle mě sice dovedla tam, kam jsem chtěla, ale štěstí v tom nebylo. Byla to taková slepá ulička, kam už to nešlo nějak dál. A vedle té cesty volní, která je plná kamení a musíte se šplhat do vršku, tak potom vede taková jedna, jako třeba potůček, která vám nabízí různé příležitosti a vy je vezmete nebo nevezmete. A já jsem si uvědomila zpětně, že všechno to nejlepší, co se mi v životě stalo, pocházelo tady z toho potůčku, kde jsem si brala takové nabídky, které nejsou fatalita, ale každá nabídka vyplývá z toho, co bylo předtím. Takže tahle ta cesta tu miluju a snažím se teď po ní jít, protože už nemusím tlouct hlavou proti zdi.
1: Kdy jste s tím přestala? Mě totiž zaujala ta vaše pověstně silná vůle a říkám si, že taková charakteristika, která může vést až k určité zaťatosti, což vy potvrzujete, je docela v kontrastu s nějakým uvolněným, spontánním, o intuici se opírajícím tvůrčím projevem. A ten jste potřebovala, pokud jste se chtěla stát tou herečkou nebo zpěvačkou. Kdy jste pochopila, že musíte povolit, trošku to všechno uvolnit?
2: Hodně pozdě. V podstatě až když mi bylo přes 60. Opravdu. Já jsem se uměla uvolnit na scéně, protože zpívání, to je něco, kde se musíte uvolnit. Jakmile je zaťatý jediný sval v těle, byť to byl malíček u nohy, tak už není ten hlas takový. Celé to tělo vibruje, takže uvolnit se musíte. Jinak nemůžete tuhle tu práci dělat. Ale mimo to zpívání jsem byla zaťatá. Vždycky jsem byla zaťatá. A pak jsem přestala být zaťatá, uvědomila jsem si, že jako kvapem stárnu a to stáří, a teď to myslím hezky, to stáří mě osvobodilo. Já jsem teď svobodná. Já můžu dělat, co chci. A moje výchova a to dobré, co mě v životě potkalo, mě velí, abych nedělala žádné hrozné věci. Můžu říkat, co chci, když to řeknu určitým způsobem, tak jako to říkám teď vám. A je to nádherná svoboda. Prosím vás, vy, který posloucháte, zkuste to i dřív. Ještě předtím, než vám bude 60, bude se vám to strašně líbit. Dívejte se okolo sebe a berte, co vám život nabízí.
1: Slova Evy Kris Rivkové, které doma konzervatoř nepovolili. A tak vystudovala gymnázium a poté odešla na sociálně právní školu do Prahy. To vám bylo asi 18. Jak jste se tady cítila v metropoli? Vnímala jste všechny ty možnosti, vydávala se na bydýlka do divadel, do jazzových klubů. Byla jste dychtivá po té široké kulturní nabídce?
2: Velice dychtivá. Kolikrát jsem byla v semaforu. My jsme měli štěstí, že jsme bydleli v koedukovaném internátu v Haštalské ulici a tam byly bezvadné holky z celé republiky a taky tam byli kluci. No, to bylo pěkný. A s těmi děvčaty dodnes kamarádíme. To byla velice silná vazba, protože jsme byli všechny z venkova. A takže my jsme třeba chodili do kavárny Vltava, která už dneska není, a kde třeba zpíval často Karel Gott. Tam byla tenkrát taková pošta, kdy servírky nosily dopisy od jednoho stolu k druhému. No bylo to nádherné a krásná muzika tam byla. Chodili jsme na jazz, chodili jsme na pana Havlíka. Tenkrát už s ním hrál Milan Dvořák, ale to jsem samozřejmě nevěděla. Chodili jsme tančit a do různých klubů, no bylo to náramní.
1: A jak se vám líbilo na škole? Naplnilo se tam vaše velké téma, touha po pomoci lidem?
2: Nenaplnilo. Škola byla skvělá. My jsme ji milovali, profesoři byli bezvadní. Ale potom, když jsem přišla do praxe po těch 2 letech a dostala jsem na starost staré lidi, v Pardubickém kraji to bylo, a jezdila jsem na mopédu od chaloupky k jiné chaloupce a tam byli lidi, kterým já jsem nemohla pomoct. Já jsem musela jenom něco slibovat a mě to uvádělo do hrozných rozpaků a neštěstí, tak jsem od toho šla pryč.
1: Proto jste začala studovat ještě vysokou školu?
2: Taky proto. Byla to zase náhoda, když jsem potkala jednu kamarádku, říkám, je, co děláš po té sociálně právní škole? A ona říkala, no já jsem šla na vejšku. No tak jsem se po ní poopičila a to byla zase taky hezká věc. Já jsem si příliš nevěřila. Já jsem myslela, že tu vysokou školu neudělám, protože na gymplu to bylo takový průměrný velice. Ale vysoká škola spočívala v dějinách kultury. Říkalo se tomu hrozně kulturologie, ale byly tam zajímavé předměty. Byla tam taky sociologie, která není na mém vysokoškolském diplomu uvedená, protože to byla buržoázní pavěda a hned, jak jsme nastoupili, taky zrušili. Ale bylo to velice zajímavé. Všechny ty sociologické výzkumy, které vlastně navazovaly trošku i na tu sociální práci. My jsme tenkrát mapovali Smíchov, kde byla ještě početnější než dnes romská populace. Bylo to zajímavé, protože tam byla řešení.
1: A zpívala jste přitom z plných plic kapela Erastus, ta se objevila kdy?
2: Když jsem byla na vysoké škole, vysoká škola, nevím jestli ještě teď, má kanoistickou praxi na Albeři. A my jsme jezdili na těch kánoích na Albeři a jeden z těch vedoucích nás několik žáků pozval na mejdan. Ten mejdan se konal na Bílé hoře. Tak jsme tam přišli, sedli jsme si, já si sedla pod třešeň, plivala jsem pecky a u toho jsem zpívala druhý hlasy kapele, která mě naprosto okouzlila. Já jsem poprvé slyšela zpívat gospely a spirituály. Ta skupina Erastus byla vedená Míšou Kysilkou. Byli tam další bezvadní lidi, se kterými se vlastně dodnes přátelím. A ti za mnou přišli potom a řekli, tak pojď s náma zpívat. Tak jsem šla. A tenkrát jsem věděla, že to hrozně chci. Dokonce jsem se kvůli tomu rozešla s jedním chlapcem, který říkal, že já nebudu nikde trdlovat na jeviště. Já jsem řekla, že budu. A bylo to, no. A byl tam Erastus.
1: Další čas vás potom zavál do Spirituál kvintetu, o něm si ještě leco zřekneme, ale teď mi prozraďte, ke které písničce z jejich repertoáru se opravdu ráda vracíte.
2: Já musím odpovědět dvěma. 12 bran, to je příklad ansámblového zpívání. A potom jsou takový solový písničky, třeba Krutá válka, Nejdelší vlak, z texty Františka Novotného.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Eva, rozená v Chocni jako Livková, vdaná později ve Francii jako Chris, je naším dnešním hostem. Mluvili jsme o vaší cestě ke spirituálům a gospelům, která se velmi šťastně a krásně rozvinula v ansámblu jménem Spiritual Quintet. Jak jste se dali dohromady?
3: To byla zase taková ta krásná náhoda a nabídka. Dušan Vančura a vedoucí Erastu Míša Kysilka pracovali v Arytmě. A Míša se chtěl jednou pochlubit Dušanovi, jak jim to krásně ta kapela šlape, a dal mu kazetu. Dušan si poslech a řekl si: Safra, Jarka Hadrabová nám odchází, to by možná šlo. A tak chodili pánové ze Spiritual Quintetu na koncerty Erastu a poslouchali a patrně se jim to líbilo a tak mi řekli: nechceš? A já jsem chtěla.
2: A co vám řekli v Erastu?
3: V Erastu my jsme zůstali nadále kamarádi. Mm-hmm. Oni říkali, my jsme to věděli, jak jsme viděli Ortinského v publiku, tak jsme to věděli.
2: Zpěv je nádherný nástroj, na tom se jistě shodneme, také velmi křehká záležitost, což od zpěváků slýcháme často. Kdy jste se musela hodně pěvecky vzdělávat, nebo jste vůbec pěvecky vzdělaná, jak to máte?
3: Já jsem pěvecky vzdělaná díky panu profesoru Roznerovi, který učil i Hanu Hegerovou a třeba Juditu Čeřovskou a Ivetu Simonovou. U něho já jsem plakala, protože on mě cvičil bránici a nutil mě v leže hrkat bránici naloženou asi 5 knihami a ono mi to moc nešlo.
2: Potom... A hrkáte si i dnes?
3: Nehrkám si, já už to nepotřebuju. Kdybych začala mluvit o pěvecké technice, to je takový dobrodružství. Já když jsem se učila ještě potom později ve Francii u jedné soukromé paní učitelky, tak jsem si říkala, bože, ať to nikdy neskončí, ať to pořád pokračuje, protože já jsem pořád si říkala, že ještě můžu, ještě. Pak jsem zase v Praze měla profesorku, já ji dodnes považuju, paní Pecková, promine, za naši nejlepší mezzosopranistku. Jmenuje se Olga Štěpánová, je nevidomá, je to i spisovatelka, básnířka a nádherně zpívá a dobře učí. A tam, když jsem si uvědomila, co se vlastně po mně chce, já jsem to rozumem chápala, ale tělo jsem to musela naučit. To byla taková propast, že jsem se málem polekala a nepřeskočila, ale přeskočila nakonec.
2: Vy jste nezanedbávala ani své další vzdělávání. Na konci vysokoškolského studia jste odcestovala do Francie, jsme v 70. letech. Jak se vám to podařilo a jak se ve vás vlastně ozvalo to okouzlení Francií a jejím jazykem a její kulturou?
3: To byla zase náhoda, zase to šlo samo. Náhodou na gymnáziu jsme měli francouzštinu. Pak jsem v ní pokračovala a náhodou bylo stipendium v možnostech univerzity, tak jsem se přihlásila, oni mě vzali. A tam jsem začala poznávat Francii pořádně. Vzala jsem si baťoch na záda a cestovala jsem do Bretaně, do Normandie, dolů, do Burgundska, pak jsem to vzala přes Dijon, do Provence. Francii jsem skutečně poznávala a nesmírně jsem si ji zamilovala. Během toho jsem taky začala vstřebávat francouzskou kulturu, literaturu, poezii a klasický francouzský šanson. Ten mě vždycky hrozně zajímal. Ať už to byl Yves Montand, nebo Juliette Gréco, nebo Charles Aznavour, nebo Edith Piaf. To byla hudba taková, že já jsem si nikdy nemyslela, že bych ji mohla zpívat, že bych měla takovou kuráž. Ale zpívala.
2: A co jste tam studovala?
3: Tam jsem studovala zase tu kulturologii a byla jsem pod hlavičkou UNESCO zaměstnána těch 9 měsíců v Musée des Monuments Français. To je muzeum architektonických památek na Trocadéru. Tam to bylo nádherný. Tam byly odlitky třeba portálů gotických a na ty jsme si mohli šahat. A v té době mě paní restaurátorka z toho muzea pozvala do zrcadlové síně ve Versailles. Já byla nadšená, tak jsem si vzala to, co jsem měla nejhezčího na sobě. A to byl tweedový kabátek a sukně. A pak jsem si vzala taštičku z Rumunska, která byla moc hezká, takhle jako přes rameno. A byla z nějaký kozí vlny nebo něco. A měla akorát jednu špatnou vlastnost, a to, že když zmolkla, tak páchla. A den té vernisáže, té zrcadlové síni, tak pršelo. A teď já jsem tam přijela a teď jsem vešla do toho úžasného sálu s tou podlahou, která se leskla, ty nádherné lustry nahoře. A teď Francouzi, když sedí u těch stolů a konzumují, tak to není žádný takový bodrý volání. Oni švitoří. A každý tam švitořil. A teď já jsem taky byla usazena a já jsem nešvitořila, protože se to neuměla, a tak jsem jen tak koukala, cítila jsem se tam tak divně a tak jsem si říkala, zajdu si na čerstvý vzduch a vstala jsem a šla jsem a teď z té tašky kozí mi vypadly jedna po druhém kuličky antiperlí. Ono to v tom švitoření bylo strašně slyšet a já, která jsem chtěla být nenápadná, aby mě hlavně nikdo neviděl, tak tam bylo ťuk, ťuk, ťuk a teď se všichni začali po mně obracet. A to byl jeden z krásných trapasů. Schovala jsem se a smála jsem se. Už jsem až do konce nevyšla spod toho sloupu.
2: Francouzské faux pas.
3: Francouzské faux pas, nádherné. Francouzi jsou úžasní.
2: Jaký sled událostí vás přiměl odpoutat se od domácího prostředí, od rozjeté hudební kariéry ve Spiritual Quintetu a zakotvit ve Francii po letech?
3: Láska.
2: Kdo byl ten šťastný?
3: Ten šťastný byl Čech z českých rodičů narozený, ale už ve Francii a jmenovala se Kříž, ale protože Francouzi nemají takový ty věci nahoře, tak to byl Chris. Je pořád. Mm.
2: Bylo těžké setrvat v umělecké profesi, prorazit tam, být zpěvačkou ve Francii?
3: No, nebylo to tak těžké. Nebylo, protože jednak jsem měla štěstí na profesorku. Tu jsem náhodou objevila, když jsem četla článek v jednom časopisu, kde bylo zpívat, jako se dýchá. Tak jsem ji kontaktovala a bylo to velice šťastné období. Francouzi nejsou příliš, nebo nebyli v těch 80. letech nějak vstřícní vůči cizincům. Ale kumštíři to měli u nich dobrý. Takže já jsem to u nich měla dobrý a nějak to šlo zase samo. Jednak jsem dělala solové projekty, tam jsem mohla zpívat Dvořáka, Smetanu, Martinu. Pak jsem objevila díky paní profesorce tu úžasnou písňovou tvorbu Debussyho, Ravela, Duparka. Pak mě někdo slyšel z nějakých třeba oratorií nebo kantát Bachových, Handlových a začala jsem zpívat jako solista.
2: Ale to je docela významný žánrový posun od spirituálu ke klasice. To jste musela opravdu tvrdě zapracovat, nebo to šlo tak nějak přirozeně s pomocí možná té vaší pevné vůle a následného uvolnění?
3: Jo, pevná vůle tam byla, protože já jsem opravdu pracovala velice každý den. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla být doma a vychovávat dcerku. Takže to šlo všechno. A ta pevná vůle a nadšení mě dovedlo k tomu, že jsem tu techniku jakž takž zvládla. Ale gospely a spirituály a Bachovy kantáty zas nejsou duchovně od sebe tak daleko.
2: Duchovně nikoli.
3: Ne, duchovně nikoli. Takže já vlastně i skrze tuhle muziku jsem taková jako lehce věřící. Já tu spiritualitu nějak mám v sobě a je mi tím pádem vlastní. To skutečně ty dva žánry jsem absorbovala a jsou pořád ve mně.
2: A učinili z vás lehce věřícího člověka?
3: Ano.
2: Jak se vám podařilo ukočírovat bilingvní prostředí u vlastní dcery tak, aby na ní dopadalo jenom příznivě, aby ji zbytečně nezatěžovalo, aby ji nepřidávalo starosti?
3: Je pravda, že tohle byl, a teď se budu chlubit, veliký úspěch. Moje kamarádky ze smíšených manželství ve Francii často nedokázaly tady ten problém vyřešit. Dítě třeba mluvilo česky, ale špatně. A já jsem s tou mojí Aničkou opravdu nepolevila těch pohádek, těch her, co jsme spolu prováděli v češtině. A když se mi potom dala do školky, už do té předškolní třídy, tak mi říkali paní učitelky, ale ona vůbec nemluví. musíte na ní mluvit francouzsky. Nemluvila jsem francouzsky. A to dítě jednoho krásného dne začalo samo od sebe mluvit francouzsky. Všechno to měla v té hlavičce a potom si jednou řekla, tak jo, a začala mluvit naprosto bezchybně. A od té chvíle, asi 5 let jí bylo, tak vlastně bilingní. I v tom, že ta vazba na českou kulturu a českou rodinu byla velice silná, že psala babičce dopisy v češtině s úžasnýma chybama, nádherný. Třeba ve slově když dokázala udělat několik chyb. Napsala to g, d, měkký i a š. Nikdy jsme ji neopravovali. A ona na to sama přišla, protože začala číst.
2: Představuju si maminku s pevnou vůlí, jak děvče, které napíše když neopraví. To vás muselo stát taky velké úsilí, ne?
3: No, stálo, ale ono se to vyplatilo.
2: Vaše dnes 40-letá dcera hovoří stále krásnou plynou češtinou, byť žije v Kanadě. Musela jste se s takovým odloučením těžce vyrovnávat?
3: No, nejdříve ano, ale pak jsem se zavrtala do labirintu sociálních sítí a já jim děkuju. To je něco, co jsem nikdy nevěřila, že řeknu, ale já jsem s tou Aničkou vlastně v každodenním kontaktu. A zadarmo. Pořád si píšeme česky, mluvíme česky a i když teď už dělá překladatelku, je zaměstnaná kanadskou vládou, tak angličtina, francouzština, ta čeština je pořád její mateřskou řečí.
2: Paní Evo, do jaké míry vás život ve Francii dále zblížil s klasickým šansonem?
3: Klasický šanson ve Francii vás provází na každém kroku, ať chcete nebo nechcete. Takže já jsem ho absorbovala tak nějak nechtěně, ve mně zrál. A teprve se dostal na světlo boží až po návratu do Prahy. Sledovala jsem velice koncerty, tenkrát ještě jsem mohla Bekoda a Znavůra. Chodila jsem do kabaretu, kde se zpívalo tou jadrnou francouzštinou třeba těch pouličních písní. A hrozně mě to zajímalo, ale netroufla jsem si.
2: A kdy jste si troufla?
3: Troufla jsem si až v Praze.
2: Tak si to poslechneme.
3: Jo. Co s láskou mou

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Eva Kris Livková, zpěvačka, interpretka rozmanitých žánrů, scénáristka, autorka, taky pedagožka, která strávila 12 let života ve Francii. Co jste během pobytu v zemi galského kohouta postrádala z Čech?
1: To jste mi nahrála na příběh. Příběh se odehrával v Bruselu, kde jsme koncertovali s Milanem pro českou společnost. Tenkrát tam pozvali i Chantal Poulenc, protože Francouzka žije v Praze a já zase naopak. A Chantal Poulenc na otázku, co jí nejvíce chybí v Čechách, řekla zdvořilost. Pak se obrátili na mě, co mě nejvíc chybělo ve Francii a ze mě vypadlo hrubá mouka. To bylo pravda, já tam nemohla dělat knedlíky ani takový ty maminčiny koláče.
0: No ale zase jste se mohla docela dobře vyškolit ve francouzské gastronomii, což asi není marná kvalita do života.
1: Ne, to není. A já vlastně teď vařím už jenom francouzsky. Dávám pozor na suroviny, musí tam být hodně zeleniny, masička libového a moc si to pochvaluju. Je to nádherná škola, nádherná.
0: No a co vám chybí v Čechách z toho pobytu francouzského?
1: Mně už teď nechybí nic, já jsem šťastná.
0: Vracet domů jste se pozvolna začala v roce 89. Jak na vás naše země zapůsobila?
1: Já jsem se sem vracela dvakrát do roka, takže já jsem byla zvyklá. Ale tady bych chtěla předestřít, že jsem se vrátila ještě před sametovou revolucí v září 89 a učila jsem tenkrát na hudebně dramatickém oddělení konzervatoře. Takže jsem se studenty prožívala ty pohnuté dny protestů, naděje a obrody a byla to úžasná zkušenost. Já jsem měla takový ty krásný pocit, když jsem stála třeba na Pohořelci, čekala jsem na tramvaj a říkala jsem si, tady seš doma a jsem tady doma.
0: Na vás je vidět, že to učení milujete. Učila jste už ve Francii, tady na státní konzervatoři a posléze na francouzském liceu snad čtvrtstoletí, vidíte?
1: Ano, čtvrtstoletí, já, která nejsem pedagog.
0: Taky jste tam řídila dětský sbor, instrumentální soubor. Co víte, že musí mít, umět zvládat dobrý učitel zpěvu a hudební výchovy a dějin hudby a teorie? Bože, to je tak komplexní otázka, až se teď z toho samardím, ale možná mi odpovíte.

0: bývají, tak jsem říkala, co jsem zase řekla. A učili mě. A pro muzikanta je každá hodina velice přínosná s dětma, protože ta musí být připravená. Tak, jako by měl být připravený nějaký koncert podle scénáře. A když není připravená, tak se vám to vymstí.
1: Mně připadá, že se u vás krásně propojily všechny ty vaše zájmy a dovednosti, sociální práce, kulturologie, vlastní umělecká činnost a že vyústily v něco, co by zdatnější marketér dokázal prezentovat jako arteterapii. Přemýšlela jste někdy o tom, že se věnujete vlastně něčemu, co je blízké arteterapii, že skutečně pomáháte léčit některá bolavá místa skrze hudbu?
0: Když to teď takhle říkáte, tak je to asi pravda, ale je to absolutně nezáměrně. To se tak nějak prolínalo tím vším, co děláme s Milanem Dvořákem. Naše publikum je většinou starší, protože já tu moderní francouzskou muziku nedělám. K tomu už nemám vztah, tam jsem se zastavila někde v 90. letech. Ale když vidíme reakce, tak jsme strašně šťastní, protože víme, že hrajeme a zpíváme o něčem, co jsme sami prožili, že už máme ten prožitek v sobě. Myslím, odpusťte mě, mladé zpěvačky a zpěváci, když někdo v 19 letech zpívá Nelituji ničeho Edith Piaf, takže nemůže úplně vědět, i když to zaspívá krásně, o čem to je. A ten šanson skutečně je věc textu a příběhu.
1: Vy v současnosti jste ze všeho nejvíc interpretka a autorka komponovaných hudebních pořadů, ve kterých vystupujete se svým už několikrát zmíněným uměleckým i životním partnerem Milanem Dvořákem, případně s dalšími spolupracovníky. Baví vás vedle interpretace i to psaní scénářů, nebo to berete jako tak trošku nutné zlo, aby zkrátka bylo na tom jevišti co předvádět?
0: Mě to hrozně baví. Mě baví vymýšlet a tvořit. A já mám ráda takovou samotu. Teď právě ve svém současném životě ji mám. Vím, že Milan někde vedle komponuje, hraje na klavír. Já si sednu, nikdo mě neruší a tvořím. Tvořím na zahradě, tam, kde mě je dobře. A potom hrozně ráda tvořím v kavárnách. Bože, jak mě ty kavárny chyběly. Já jsem za celou dobu pandemie nenapsala jediný scénář, protože já chodím do Slávie pod ten obraz Zelená můza od pana Olivy a tam se mi krásně píše, tam mám nápady. Takže teď vím, co budu psát, ale už bych možná do té Slávie mohla jít a nebo si sednu na tu zahrádku.
1: A jak to, že jste nic nenapsala, když jste tolik aktivity projevili v projektu Šansony z karantény? Tam přece musel vzniknout také nějaký scénář.
0: Jejda, no to je vlastně pravda. To je teď podstatná část našeho uměleckého života, protože když nemůžeme vystupovat, tak aspoň sociální sítě. A to jsme měli nápad, že každou neděli do té doby, než budeme moci veřejně vystupovat, zařadíme na YouTube jeden šanson. Začalo to nevinně, to bylo takový normální zpívání. U nás doma točíme na mobil, kameramánka Lidunka, naše kamarádka, odvádí skvělou práci a na ten mobil už jsme natočili, já ani nevím, 15 šansonů. Všechny se jmenují Šansony z karantény, jedeme podle abecedy. A ty příběhy, které natáčíme, jsou čím dál tím složitější, protože ten scénář skutečně tvořím. A tvořím ho dokonce několik dní, teď sbírám rekvizity. To není jednoduché, teď jsme točili o žabičce. Sežeňte si třeba 8 žabiček. Nebo pana Bekóda, když zemře básník, to je o chrpách. Sežeňte si teď chrpy, sehnala jsem je.
1: Až se vrátíte naplno na pódia, tak s vámi ožije i odkaz Edith Piaf, které jste věnovala nemálo energie. To je takový ten prototyp slavné postavy, kolem které se vynořilo mnoho lidí, kteří údajně velmi dobře věděli, jak žila, posílali do světa zaručené zprávy, pokud možno pikantního charakteru. A vy jste se snažila o to obraz Edith Piaf očistit od různých mýtů, nepravd a lží. Které z nich vás nejvíc popuzují?
0: Popuzuje mě především knížka Editiny Údajné sestry Simone Berthaud. Ta knížka je velice populární, jmenuje se Edith Piaf, byla přeložena do mnoha jazyků a tady je lidi často mají za takovou Bibli. Simone Berthaud si vymýšlela.

0: hodně. Například vůbec nebyly sestry, ani náhodou. Edith Piaf se nenarodila na chodníku, ale v nemocnici v porodnici Tenon je o tom záznam. To si potom Edith přivlastnila, protože se jí to líbilo. Nebo matka ji sice dala na výchovu ke své matce Ajše, ale Ajša byla z berberského rodu a ze šlechtického, aristokratického rodu. Já velice pochybuju, že přidávala červené víno do kojenecké lahve Edith Piaf. A Louis Le Play, který Edith prý náhodou spatřil na ulici a angažoval ji do svého noblesního kabaretu, vůbec nevypadá jako Gérard Depardieu v tom slavném filmu. Byl malý, obtloustlý, bylo to pěkný číslo. A o Edith mu vyprávěla maminka Edith. To byla jedna z mála věcí, kterou pro ní udělala, a on si za ní došel na tu ulici záměrně. Ta sestra Simon, říkala jí Momon, ta Edith okrádala. Brala jí peníze, spolu dělali spiritistické seance, které končily vždycky tím, že se Simone Berthaud nějakým způsobem na úkor Edith obohatila. Však i taky potom ke sklonku života Edith vykázala z domu.
1: To je vám teda snužka nepěkných věcí.
0: Já ještě chci říct, že jsem hodně četla životopisy v originále. Aha. Načetla jsem toho strašně moc, proto jsem se mohla odvážit této demystifikace.
1: No, my vám to věříme, ale pojďme si trošku vyspravit mínění o těch pseudoautorech. Pojďme si poslechnout Edith Piaf.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Život Edith Piaf byl naplněn vášnivou láskou k mužům, k hudbě, k publiku. A podobně to má i můj dnešní host, paní Eva Krys-Livková. Tedy o těch mužích si hovořit netroufám.
3: Jsi tak hodná.
2: Ale co láska ve vašem životě, když už jsme se jí dotkli, je v něm šťastně přítomná?
3: Teď už ano. Já musím říct, že mé lásky i studentské byly většinou nešťastné. Já jsem byla vždycky strašně zamilovaná a pak jsem trpěla. A teď jsem strašně zamilovaná, ta láska trvá platonicky už hrozně dlouho. Ale teď už platonická není, je manželská a navzdory tomu, že je nám kolik nám je, tak je to bezbřehé štěstí, musím říct.
2: To vám moc přeju. Kdy jste Milana Dvořáka, svého uměleckého spolupracovníka, báječného klavíristu, kdy jste ho potkala poprvé?
3: Za to může Tichota. Spiritual Quintet pozval kdysi Hanu Hegerovou, když ještě měla období, nemohla vystupovat, jako hosta. A s paní Hegerovou a jejím dvorním klavíristou Milanem Dvořákem jsme jezdili na Šňůry. No a tam jsem je oba poznala. No a bylo to. Já jsem stála celou dobu jejich vystoupení, které trvalo třeba půl hodiny, v zákulisí a poslouchala jsem a byla jsem z nich úplně vedle, jak z klavíru, který dýchal s tou paní Hegerovou, jak s paní Hegerové, která to měla velice dobře naskoušené, pokaždé to bylo téměř stejné, ale mě vždycky dostala, byla to úžasná osobnost českého šansonu.
2: A po kom jste koukala víc, po ní nebo po něm?
3: Nejdřív to bylo vyrovnané a posléze, když jsem slyšela, jaký humor, takový ten suchý, který mě velice vyhovuje, má Milan Dvořák, když jsem poznala, že je moudrý, že to není jenom taková legrácka v životě a co umí a jak pokorný je v určité hudbě, tak tam to nějak začalo klíčit, ale klíčilo to podzemí a podzemí to zůstalo hrozně dlouho, až do doby, než jsem v roce 2000 začala přemýšlet o solových projektech a už ne ansámblových a obrátila jsem se na něj a řekla jsem, nechceš se mnou dělat francouzský šanson? A on mi řekl ano. A tam jsme spolu spolupracovali a samozřejmě to souznění, to už tam bylo od začátku, ale všechno to bylo velice nevinné. A to možná je ten osud.
2: Víte, já na něj pořád myslím, protože mi neříkejte, že není.
3: Tak v tomhle případě asi byl, protože to nebyly příčiny a následky. Tam to byl osud, že skutečně jsme mohli spolu být, že jsme nejdřív si říkali, jestli to vůbec bude takhle v pokročilém věku fungovat, jestli si na sebe zvyknem, když já jsem žila potom dlouho sama a ono to funguje. Beze slov funguje.
2: Tu první svatbu francouzskou jste měla roku 78, druhou s Milanem Dvořákem v roce 2017, když už jste byli, řekněme, hodně dospělí, ale myslím, že jste si vychutnali možná x-násobně víc než mnozí mladí snoubenci. Jaká to byla svatba?
3: To byla svatba s překvapením. Salmovská literární kavárna, naše mateřská kavárna, dávala takový předsilvestrovský pořad 27. prosince a jmenoval se ten pořad Pod střechami Paříže. První polovina byla taková kankán a alegrace a tak. A ve druhé polovině najednou jsme se vynořili, co by svadebčané a za námi šel pan reverend. Lidi si mysleli, že je to zase nějaká legrace a mysleli si to i naše děti, které jsme pozvali a nikdo nic netušil. No a pan reverend promluvil a lidé měli nádherné nevěřící tváře. No a byl manželský slib, za všechny přítomné se nám podepsali všichni hosté Salmovské kavárny a byli jsme svoji.
2: Hovoříte o dětech, vy máte zmiňovanou dceru, Milan Dvořák, tři syny, oba máte tyto děti ze svých předchozích vztahů. Podařilo se vám vytvořit velkou rodinu? Máte ten pocit? Nebo teď už jste to spíš vy dva?
3: Kdepak. Já ty Milanovi děti a vnuky miluju. Taková skoro babička jsem. Jsou to velice cenní lidé. povedly se. A i ta širší rodina Dvořákovic, i ze strany ženy Milana Jitky, která odešla předčasně, tak tam jsou taky takový úžasní lidé. Já ji prostě miluju.
2: Vy jste tak romantická žena zasazená do tak romantických životních kulis. Jaké místo má romantika ve vašem životě?
3: Romantika rovná se příroda. Já jsem hrozně romantická v přírodě. Mě dokáže třeba uchvátit řektvička, která leze ze země. Ona má takový bříško krásný, červeno-bílý. Je to nádhera, nebo kapka rosy někde, nebo pavučina obalená rosou. Teď se rozevírají růže. Já jsem strašně romantická. Já chodím po té zahradě, nebo les. To je obrovská romantika. I to propojení jednotlivých stromů, když tam je tak nádherná komunita, to je romantika. Bože, já už se těším do lesa.
2: A co na pódiu? Co zažíváte tam? Jaké jsou to emoce?
3: Tam je ta návaznost s lidma. Já vlastně nesmím existovat. To je sice moje tělo a pracuje teď už zaplať pánbu nevědomky. Já už nevím, co pěvecky dělám a třeba to není úplně špatně to, co dělám. Ale tam jsou ty lidi. Já se jim dívám do očí, snažím se je rozespívat, protože to jsou všechno komorní pořady a tam jsou pro mě nejdůležitější lidi a potom je tam ta obrovská návaznost na Milana, který skutečně se mnou dýchá a ví, o čem já zpívám.
2: Jak vidíte, paní Evo, budoucnost šansonu? Je to žánr, který tady bude mít své místo?
3: Bude mít své místo. Myslím, že lidé potřebují příběhy. Ta muzika dokáže ještě umocnit sílu toho slova. Samozřejmě herecké povolání je úžasné, ale když se do toho přidá muzika, když si vzpomeňte na paní Hegerovou, tak tam každé slovo vám dopadá přímo do duše. Takhle já to neumím, ale někdy se mi to třeba malinko podaří. Šanson tady bude vždycky.
2: A co se týká vaší vlastní a Milanovy budoucnosti, přemýšlíte o ní, pohlížíte do ní v nějakých svých úvahách, anebo mi řeknete, že prožíváte přítomnost?
3: Prožíváme přítomnost. Do budoucnosti ne, jenom blízká budoucnost. Protože co bychom si říkali, ta velice vzdálená budoucnost, ta možná nebude tak úplně růžová, ale je nám to teď jedno.
2: Možná proto, že jste tak intenzivně napojena svou milovanou hudbou. Co vám dává život s ní?
3: Já jsem šťastný člověk. Hudba mě od dětství obklopovala, naplňovala, mohla jsem ji sama vytvářet, dokonce mě i uživila. Tak co víc si mohu přát?
2: Říká Eva Kryslivková, která byla naším dnešním milým hostem v pořadu Stříbrný vítr. Děkuji vám za to. Mějte se hezky a ať vám to pořád krásně zpívá. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

0: Dnes vám v nedělních šlágerech od srdce připomenu vedle známých melodií také zpěváky a písničky, kteří či které tak trochu během času zapadly, ale určitě stojí za to si je připomenout. Po úvodní nahrávce Milana Chladila a písničce Jiřího Korna to bude skladba Alo a hou, kterou s mým orchestrem naspívala Lenka Malinová. Už jsem ji neslyšel ani nepamatuji. Věřím, že se vám bude líbit.
1: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch,

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš pozor.

Pavel Bartoň byl dlouhé roky kmenovým zpěvákem mého orchestru, stejně jako před ním Valdemar Matuška. Oba teď v dnešním vydání šlágru Od srdce uslyšíte a mezi ně se vklíní Petra Černocká, která písničku Zuzany Hanzlové nazvanou Jen se pousměj naspívala s naší kapelou v prosinci roku 1977.

Kdykoliv s námi jela na zájezd Eva Pilarová, brala sebou svého psa Ariska, pudlíka. Naučila ho, že nesmí za ní běžet na jeviště, že musí čekat a hezky v zákulisí sedět. Jednou se stalo, že na toto dobré vychování zapomněl a vydal se za svou paničkou na jeviště. Když procházel kolem harfy, zřejmě se mu zdálo, že je to nějaký sloupek nebo snad patník. Okamžitě proto zvednul nožičku a harfu si pořádně označkoval. Od publika za to sklidil pobavený smích a bouřlivý potlesk. A teď nám zaspívá Eva Pilarová, Vašek Neckář a Jitka Molavcová.

0: nedělej, že si nevzpomínáš.
1: V úvodu našeho dnešního nedělního setkání jsem se zmínil o tom, že vám dnes představím také písničky, které během času zapadly. Rád vám je proto připomenu a dost možná, že je uslyšíte vůbec poprvé. Hned 4 takové jsou nyní před námi. Plavci nabídnou skladbu Po řece plout, Eva Pilarová dá 1000 dukátů, Jiří Štědroň přidá píseň Oheň a píšťala a Hana Ulrichová se představí ve skladbě nazvané Zde leží zem tvá.

pomalu se budu pro dnešek loučit, abychom se na Šlágry od srdce sešli zase příště, opět na dvojce Českého rozhlasu. Slovem se ale samozřejmě loučit nebudu, ještě se bude hrát a zpívat. Závěrečnou trojici písniček vám nabídnou Marie Rotrová, Joška Černý a Valdemar Matuška. Mějte se skvěle a ať se vám všechno daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Síla jejího pěveckého projevu, štěstí a spokojenost, které z ní vyzařují, na mě velmi zapůsobily. Když jsem se ovšem pídila po dalších informacích o této krásné dámě, trošku jsem narazila. Je evidentní, že do své vlastní propagace energii neinvestuje. Nechává si ji pro ty, co slyšet chtějí. Pro ty, co její umění, blízkost a pomoc potřebují. A když říkám pomoc, pak narážím na skutečnost, že od malička opravdu cítila touhu pomáhat lidem. Však také studovala sociálně právní školu a během praxe byla oporou seniorům. Osud to ale nakonec zařídil tak, že nejúčinnější pomoc nabízí skrze hudbu. Dříve gospely a spirituály, dnes po letech strávených ve Francii, zejména šansony. Je to vlastně terapie krásou, romantikou i nostalgií, také hrou, radostností a humorem. Paní Eva Kris Livková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Posluchači si vás možná vybavují jako někdejší členku Spirituál kvintetu. Tam ovšem musela vést cesta poněkud složitá a krkolomná vzhledem k tomu, že jste byla děvče schocně. Tak nám prozraďte pro úvod, kdy a díky komu vám učarovala hudba.
2: Tu mám asi v genech. Maminka zpívala, tatínek hrál na piano, moje dvě sestry starší zpívaly nádherně. Bratr Karel, to je kytarista, dobrý muzikant, a můj dědeček Lojzík, to byl člověk, který nás vychovával všechny na písničkách. Dědeček Lojzík pořád zpíval a kromě toho to byl veliký elegán, nosil v knoflíkový dírce vždycky bílou květinu, nevím, kde ji vzal v zimě, ale nějak to udělal, hodinky, kapesníček, peněženku. A když měl velkou radost, a on ji měl často, tak se vždycky postavil na hlavu. Čím větší radost měl, tak tím díl na té hlavě stál. Babička utíkala okolo takhle v kruhu a volala: dědo, nech toho, teď už seš celý červený a my jsme měli radost. A dědeček vstal potom, dal si zase do náprsní kapsy kapesníček, hodinky a všechno. No a byl zase s námi a zpíval nám písně.
1: Co děláte vy, když máte radost?
2: No, já se nestavím na hlavu. Já ji mám pořád. I třeba teď.
1: Bývala jste taky radostné dítě. A jaké vlastně bylo to postavení třetího dítěte ze čtyř, což je specifická pozice? Myslím, že může přinášet lecjaká předurčení a překážky. A člověk si to své místo na slunci asi musí trošku vybojovat, ne?
2: No, musela jsem bojovat hodně, protože moje sestry byly krásné a nadané a já jsem hodně ráda jedla a jedla jsem pořád, až jsem se dopracovala k dětské obezitě. Nicméně to dětství bylo velice šťastné, potom už to bylo horší a takže se ve mně probudila taková vůle být lepší a být pochválená. Takže já jsem nejenom byla obézní a byla jsem děsnej šprt. Hrozně dobře jsem se učila, děti ve třídě mě neměli rádi a kromě toho jsem říkala H a V. Já nevím, jestli to všechno na sebe můžu tady prozradit.
1: Pojďte do toho.
2: Tak jdu do toho. Chtěla jsem být herečkou. Natolik, že jsem se účastnila všech možných různých soutěží a soutěže tvořivosti mládeže. A všichni se tak jako potutelně usmívali, obzvláště si pamatuju, když jsem zpívala písničku Ráda, ráda, můj zlatý Honzíčku. Nevyhrála jsem. Herectví taky nešlo, protože jsem byla kulička a tak jsem nakonec zakotvila a to byla moje životní herecká role v Loutkovém divadle, kde dávali kus tela Látko ze slámy. Já jsem mluvila, nevodila jsem tu loutku. A ta role spočívala v tomto. Bů, bů, babička a dědeček bydleli tu sami. Proto si mě udělali ze žluťoučké slámy. To proto bylo nahrazeno a tak si mě udělali, protože by to tenkrát nešlo.
1: Kdy jste zdolala to R?
2: To bylo nějak náhodou, navzdory všem logopedickým snahám a trdnka a trdnka a takový to, tak to mě bylo 14 až teprve a naučila jsem se to vlastně náhodou při rvačce s mým milovaným bratrem, kdy jsem mu řekla krávo.
1: Se svým milovaným bratrem jste taky muzicírovala, víte?
2: Se svým milovaným bratrem jsem muzicírovala už v raných dobách, kdy jsme založili trampskou osadu z Hlavačov v Chocni. Byli tam bezvadní lidi a tam jsme začali jezdit dokonce i po portách a hrozně se nám to líbilo. Pořád jsme zpívali a já bych tady jenom chtěla předestřít, že vy jste mluvila o osudu a já osud neuznávám. Já si myslím, že v životě je dvojí cesta. A ta první, to je cesta vůle. To znamená, že něco chci, že za každou cenu něco chci, jdu hlavou proti zdi. Já jsem to dělala vždycky, já mám velice pevnou vůli. Ale ta pevná vůle mě sice dovedla tam, kam jsem chtěla, ale štěstí v tom nebylo. Byla to taková slepá ulička, kam už to nešlo nějak dál. A vedle té cesty volní, která je plná kamení a musíte se šplhat do vršku, tak potom vede taková jedna, jako třeba potůček, která vám nabízí různé příležitosti a vy je vezmete nebo nevezmete. A já jsem si uvědomila zpětně, že všechno to nejlepší, co se mi v životě stalo, pocházelo tady z toho potůčku, kde jsem si brala takové nabídky, které nejsou fatalita, ale každá nabídka vyplývá z toho, co bylo předtím. Takže tahle ta cesta, tu miluju a snažím se teď po ní jít, protože už nemusím tlouct hlavou proti zdi.
1: Kdy jste s tím přestala? Mě totiž zaujala ta vaše pověstně silná vůle a říkám si, že taková charakteristika, která může vést až k určité zaťatosti, což vy potvrzujete, je docela v kontrastu s nějakým uvolněným, spontánním, o intuici se opírajícím tvůrčím projevem. A ten jste potřebovala, pokud jste se chtěla stát tou herečkou nebo zpěvačkou. Kdy jste pochopila, že musíte povolit, trošku to všechno uvolnit?
2: Hodně pozdě. V podstatě až když mi bylo přes 60. Opravdu. Já jsem se uměla uvolnit na scéně, protože zpívání, to je něco, kde se musíte uvolnit. Jakmile je zaťatý jediný sval v těle, byť to byl malíček u nohy, tak už není ten hlas takový. Celé to tělo vibruje, takže uvolnit se musíte. Jinak nemůžete tuhle tu práci dělat. Ale mimo to zpívání jsem byla zaťatá. Vždycky jsem byla zaťatá. A pak jsem přestala být zaťatá, uvědomila jsem si, že jako kvapem stárnu a to stáří, a teď to myslím hezky, to stáří mě osvobodilo. Já jsem teď svobodná. Já můžu dělat, co chci. A moje výchova a to dobré, co mě v životě potkalo, mě velí, abych nedělala žádné hrozné věci. Můžu říkat, co chci, když to řeknu určitým způsobem, tak jako to říkám teď vám. A je to nádherná svoboda. Prosím vás, vy, který posloucháte, zkuste to i dřív. Ještě předtím, než vám bude 60. Bude se vám to strašně líbit. Dívejte se okolo sebe a berte, co vám život nabízí.
1: Slova Evy Kris Rivkové, které doma konzervatoř nepovolili. A tak vystudovala gymnázium a poté odešla na sociálně právní školu do Prahy. To vám bylo asi 18. Jak jste se tady cítila v metropoli? Vnímala jste všechny ty možnosti, vydávala se na bydýlka do divadel, do jazzových klubů. Byla jste dychtivá po té široké kulturní nabídce?
2: Velice dychtivá. Kolikrát jsem byla v semaforu. My jsme měli štěstí, že jsme bydleli v koedukovaném internátu v Haštalské ulici a tam byly bezvadné holky z celé republiky a taky tam byli kluci. No, to bylo pěkný. A s těmi děvčaty dodnes kamarádíme. To byla velice silná vazba, protože jsme byli všechny z venkova. A takže my jsme třeba chodili do kavárny Vltava, která už dneska není, a kde třeba zpíval často Karel Gott. Tam byla tenkrát taková pošta, kdy servírky nosily dopisy od jednoho stolu k druhému. No bylo to nádherné a krásná muzika tam byla. Chodili jsme na jazz, chodili jsme na pana Havlíka. Tenkrát už s ním hrál Milan Dvořák, ale to jsem samozřejmě nevěděla. Chodili jsme tančit a do různých klubů, no bylo to náramní.
1: A jak se vám líbilo na škole? Naplnilo se tam vaše velké téma, touha po pomoci lidem?
2: Nenaplnilo. Škola byla skvělá. My jsme ji milovali, profesoři byli bezvadní. Ale potom, když jsem přišla do praxe po těch 2 letech a dostala jsem na starost staré lidi, v Pardubickém kraji to bylo, a jezdila jsem na mopédu od chaloupky k jiné chaloupce a tam byli lidi, kterým já jsem nemohla pomoct. Já jsem musela jenom něco slibovat a mě to uvádělo do hrozných rozpaků a neštěstí, tak jsem od toho šla pryč.
1: Proto jste začala studovat ještě vysokou školu?
2: Taky proto. Byla to zase náhoda, když jsem potkala jednu kamarádku, říkám, co děláš po té sociálně právní škole? A ona říkala, já jsem šla na vejšku. No, tak jsem se po ní poopičila a to byla zase taky hezká věc. Já jsem si příliš nevěřila. Já jsem myslela, že tu vysokou školu neudělám, protože na gymplu to bylo takový průměrný velice. Ale vysoká škola spočívala v dějinách kultury. Říkalo se tomu hrozně kulturologie, ale byly tam zajímavé předměty. Byla tam taky sociologie, která není na mém vysokoškolském diplomu uvedená, protože to byla buržoázní pavěda a hned, jak jsme nastoupili, taky zrušili. Ale bylo to velice zajímavé. Všechny ty sociologické výzkumy, které vlastně navazovaly trošku i na tu sociální práci. My jsme tenkrát mapovali Smíchov, kde byla ještě početnější než dnes romská populace. Bylo to zajímavé, protože tam byla řešení.
1: A zpívala jste přitom z plných plic kapela Erastus, ta se objevila kdy?
2: Když jsem byla na vysoké škole, vysoká škola, nevím jestli ještě teď, má kanoistickou praxi na Albeři. A my jsme jezdili na těch kánoích na Albeři a jeden z těch vedoucích nás několik žáků pozval na mejdan. Ten mejdan se konal na Bílé hoře. Tak jsme tam přišli, sedli jsme si, já si sedla pod třešeň, plivala jsem pecky a u toho jsem zpívala druhý hlasy kapele, která mě naprosto okouzlila. Já jsem poprvé slyšela zpívat gospely a spirituály. Ta skupina Erastus byla vedená Míšou Kysilkou, byli tam další bezvadní lidi, se kterými se vlastně dodnes přátelím. A ti za mnou přišli potom a řekli, tak pojď s náma zpívat. Tak jsem šla. A tenkrát jsem věděla, že to hrozně chci. Dokonce jsem se kvůli tomu rozešla s jedním chlapcem, který říkal, že já nebudu nikde trdlovat na jeviště. Já jsem řekla, že budu. A bylo to, no. A byl tam Erastus.
1: Další čas vás potom zavál do Spirituál kvintetu, o něm si ještě leco zřekneme, ale teď mi prozraďte, ke které písničce z jejich repertoáru se opravdu ráda vracíte?
2: Já musím odpovědět dvěma. 12 bran, to je příklad ansámblového zpívání. A potom jsou takový solový písničky, třeba Krutá válka, Nejdelší vlak, z texty Františka Novotného.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Eva, rozená v Chocni jako Livková, vdaná později ve Francii jako Chris, je naším dnešním hostem. Mluvili jsme o vaší cestě ke spirituálům a gospelům, která se velmi šťastně a krásně rozvinula v ansámblu jménem Spiritual Quintet. Jak jste se dali dohromady?
3: To byla zase taková ta krásná náhoda a nabídka. Dušan Vančura a vedoucí Erastu Míša Kysilka pracovali v Arytmě. A Míša se chtěl jednou pochlubit Dušanovi, jak jim to krásně ta kapela šlape, a dal mu kazetu. Dušan si poslech a řekl si: Safra, Jarka Hadrabová nám odchází, to by možná šlo. A tak chodili pánové ze Spiritual Quintetu na koncerty Erastu a poslouchali a patrně se jim to líbilo a tak mi řekli: nechceš? A já jsem chtěla.
2: A co vám řekli v Erastu?
3: V Erastu my jsme zůstali nadále kamarádi. Mm-hmm. Oni říkali, my jsme to věděli. Jak jsme viděli Ortinského v publiku, tak jsme to věděli.
2: Zpěv je nádherný nástroj, na tom se jistě shodneme. Také velmi křehká záležitost, což od zpěváků slýcháme často. Kdy jste se musela hodně pěvecky vzdělávat? Nebo jste vůbec pěvecky vzdělaná? Jak to máte?
3: Já jsem pěvecky vzdělaná díky panu profesoru Roznerovi, který učil i Hanu Hegerovou a třeba Juditu Čeřovskou a Ivetu Simonovou. U něho já jsem plakala, protože on mě cvičil bránici a nutil mě v leže hrkat bránici naloženou asi 5 knihami a ono mi to moc nešlo.
2: Potom... A hrkáte si i dnes?
3: Nehrkám si, já už to nepotřebuju. Kdybych začala mluvit o pěvecké technice, to je takový dobrodružství. Já když jsem se učila ještě potom později ve Francii u jedné soukromé paní učitelky, tak jsem si říkala, bože, ať to nikdy neskončí, ať to pořád pokračuje, protože já jsem pořád si říkala, že ještě můžu, ještě. Pak jsem zase v Praze měla profesorku, já ji dodnes považuju, paní Pecková, promine, za naši nejlepší mezzosopranistku. Jmenuje se Olga Štěpánová, je nevidomá, je to i spisovatelka, básnířka a nádherně zpívá a dobře učí. A tam, když jsem si uvědomila, co se vlastně po mně chce, já jsem to rozumem chápala, ale tělo jsem to musela naučit. To byla taková propast, že jsem se málem polekala a nepřeskočila, ale přeskočila nakonec.
2: Vy jste nezanedbávala ani své další vzdělávání. Na konci vysokoškolského studia jste odcestovala do Francie, jsme v 70. letech. Jak se vám to podařilo a jak se ve vás vlastně ozvalo to okouzlení Francií a jejím jazykem a její kulturou?
3: To byla zase náhoda, zase to šlo samo. Náhodou na gymnáziu jsme měli francouzštinu. Pak jsem v ní pokračovala a náhodou bylo stipendium v možnostech univerzity, tak jsem se přihlásila, oni mě vzali. A tam jsem začala poznávat Francii pořádně. Vzala jsem si baťoch na záda a cestovala jsem do Bretaně, do Normandie, dolů, do Burgundska, pak jsem to vzala přes Dijon, do Provence. Francii jsem skutečně poznávala a nesmírně jsem si ji zamilovala. Během toho jsem taky začala vstřebávat francouzskou kulturu, literaturu, poezii a klasický francouzský šanson. Ten mě vždycky hrozně zajímal. Ať už to byl Yves Montand, nebo Juliette Gréco, nebo Charles Aznavour, nebo Edith Piaf. To byla hudba taková, že já jsem si nikdy nemyslela, že bych ji mohla zpívat. Mm. Že bych měla takovou kuráž. Ale zpívala.
2: A co jste tam studovala?
3: Tam jsem studovala zase tu kulturologii a byla jsem pod hlavičkou UNESCO zaměstnána těch 9 měsíců v Musée des Monuments Français. To je muzeum architektonických památek na Trocadéru. Tam to bylo nádherný. Tam byly odlitky třeba portálů gotických a na ty jsme si mohli šahat. A v té době mě paní restaurátorka z toho muzea pozvala do zrcadlové síně ve Versailles. Já byla nadšená, tak jsem si vzala to, co jsem měla nejhezčího na sobě. A to byl tweedový kabátek a sukně. A pak jsem si vzala taštičku z Rumunska, která byla moc hezká, takhle jako přes rameno. A byla z nějaký kozí vlny nebo něco. A měla akorát jednu špatnou vlastnost, a to, že když zmolkla, tak páchla. A den té vernisáže, té zrcadlové síni, tak pršelo. A teď já jsem tam přijela a teď jsem vešla do toho úžasného sálu s tou podlahou, která se leskla, ty nádherné lustry nahoře. A teď Francouzi, když sedí u těch stolů a konzumují, tak to není žádný takový bodrý volání. Oni švitoří. A každý tam švitořil. A teď já jsem taky byla usazena a já jsem nešvitořila, protože se to neuměla, a tak jsem jen tak koukala, cítila jsem se tam tak divně a tak jsem si říkala, zajdu si na čerstvý vzduch a vstala jsem a šla jsem a teď z té tašky kozí mi vypadly jedna po druhém kuličky antiperlí. Ono to v tom švitoření bylo strašně slyšet a já, která jsem chtěla být nenápadná, aby mě hlavně nikdo neviděl, tak tam bylo ťuk, ťuk, ťuk a teď se všichni začali po mně obracet. A to byl jeden z krásných trapasů. Schovala jsem se a smála jsem se. Už jsem až do konce nevyšla spod toho sloupu.
2: Francouzské faux pas.
3: Francouzské faux pas, nádherné. Francouzi jsou úžasní.
2: Jaký sled událostí vás přiměl odpoutat se od domácího prostředí, od rozjeté hudební kariéry ve Spiritual Quintetu a zakotvit ve Francii po letech?
3: Láska.
2: Kdo byl ten šťastný?
3: Ten šťastný byl Čech z českých rodičů narozený, ale už ve Francii a jmenovala se Kříž, ale protože Francouzi nemají takový ty věci nahoře, tak to byl Chris. Je pořád. Mm.
2: Bylo těžké setrvat v umělecké profesi, prorazit tam, být zpěvačkou ve Francii?
3: No, nebylo to tak těžké. Nebylo, protože jednak jsem měla štěstí na profesorku. Tu jsem náhodou objevila, když jsem četla článek v jednom časopisu, kde bylo zpívat, jako se dýchá. Tak jsem ji kontaktovala a bylo to velice šťastné období. Francouzi nejsou příliš, nebo nebyli v těch 80. letech nějak vstřícní vůči cizincům. Ale kumštíři to měli u nich dobrý. Takže já jsem to u nich měla dobrý a nějak to šlo zase samo. Jednak jsem dělala solové projekty, tam jsem mohla zpívat Dvořáka, Smetanu, Martinu. Pak jsem objevila díky paní profesorce tu úžasnou písňovou tvorbu Debussyho, Ravela, Duparca. Pak mě někdo slyšel z nějakých třeba oratorií nebo kantát Bachových, Handlových a začala jsem zpívat jako solista.
2: Ale to je docela významný žánrový posun od spirituálu ke klasice. To jste musela opravdu tvrdě zapracovat, nebo to šlo tak nějak přirozeně s pomocí možná té vaší pevné vůle a následného uvolnění?
3: Jo, pevná vůle tam byla, protože já jsem opravdu pracovala velice každý den. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla být doma a vychovávat dcerku. Takže to šlo všechno. A ta pevná vůle a nadšení mě dovedlo k tomu, že jsem tu techniku jakž takž zvládla. Ale gospely a spirituály a Bachovy kantáty zas nejsou duchovně od sebe tak daleko.
2: Duchovně nikoli.
3: Ne, duchovně nikoli. Takže já vlastně i skrze tuhle muziku jsem taková jako lehce věřící. Já tu spiritualitu nějak mám v sobě a je mi tím pádem vlastní. To skutečně ty dva žánry jsem absorbovala a jsou pořád ve mně.
2: A učinili z vás lehce věřícího člověka?
3: Ano.
2: Jak se vám podařilo ukočírovat bilingvní prostředí u vlastní dcery tak, aby na ní dopadalo jenom příznivě, aby ji zbytečně nezatěžovalo, aby ji nepřidávalo starosti?
3: Je pravda, že tohle byl, a teď se budu chlubit, veliký úspěch. Moje kamarádky ze smíšených manželství ve Francii často nedokázaly tady ten problém vyřešit. Dítě třeba mluvilo česky, ale špatně. A já jsem s tou mojí Aničkou opravdu nepolevila těch pohádek, těch her, co jsme spolu prováděli v češtině. A když se mi potom dala do školky, už do té předškolní třídy, tak mi říkali paní učitelky, ale ona vůbec nemluví. musíte na ní mluvit francouzsky. Nemluvila jsem francouzsky. A to dítě jednoho krásného dne začalo samo od sebe mluvit francouzsky. Všechno to měla v té hlavičce a potom si jednou řekla, tak jo, a začala mluvit naprosto bezchybně. A od té chvíle, asi 5 let jí bylo, tak vlastně bilingní. I v tom, že ta vazba na českou kulturu a českou rodinu byla velice silná, že psala babičce dopisy v češtině s úžasnýma chybama, nádherný, třeba ve slově když, dokázala udělat několik chyb. Napsala to G, D, měkký I a Š. Nikdy jsme ji neopravovali. A ona na to sama přišla, protože začala číst.
2: Představuju si maminku s pevnou vůlí, jak děvče, které napíše když neopraví. To vás muselo stát taky velké úsilí, ne?
3: No, stálo, ale ono se to vyplatilo.
2: Vaše dnes 40-letá dcera hovoří stále krásnou plynou češtinou, byť žije v Kanadě. Musela jste se s takovým odloučením těžce vyrovnávat?
3: No, nejdříve ano, ale pak jsem se zavrtala do labirintu sociálních sítí a já jim děkuju. To je něco, co jsem nikdy nevěřila, že řeknu, ale já jsem s tou Aničkou vlastně v každodenním kontaktu. A zadarmo. Pořád si píšeme česky, mluvíme česky a i když teď už dělá překladatelku, je zaměstnaná kanadskou vládou, tak angličtina, francouzština, ta čeština je pořád její mateřskou řečí.
2: Paní Evo, do jaké míry vás život ve Francii dále zblížil s klasickým šansonem?
3: Klasický šanson ve Francii vás provází na každém kroku, ať chcete nebo nechcete. Takže já jsem ho absorbovala tak nějak nechtěně, ve mně zrál. A teprve se dostal na světlo boží až po návratu do Prahy. Sledovala jsem velice koncerty, tenkrát ještě jsem mohla Bekoda a Znavůra. Chodila jsem do kabaretu, kde se zpívalo tou jadrnou francouzštinou třeba těch pouličních písní. A hrozně mě to zajímalo, ale netroufla jsem si.
2: A kdy jste si troufla?
3: Troufla jsem si až v Praze.
2: Tak si to poslechneme.
3: Jo.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Eva Kris Livková, zpěvačka, interpretka rozmanitých žánrů, scénáristka, autorka, taky pedagožka, která strávila 12 let života ve Francii. Co jste během pobytu v zemi galského kohouta postrádala z Čech?
1: To jste mi nahrála na příběh. Příběh se odehrával v Bruselu, kde jsme koncertovali s Milanem pro českou společnost. Tenkrát tam pozvali i Chantal Poulenc, protože Francouzka žije v Praze a já zase naopak. A Chantal Poulenc na otázku, co jí nejvíce chybí v Čechách, řekla zdvořilost. Pak se obrátili na mě, co mě nejvíc chybělo ve Francii a ze mě vypadlo hrubá mouka. To bylo pravda, já tam nemohla dělat knedlíky ani takový ty maminčiny koláče.
0: No ale zase jste se mohla docela dobře vyškolit ve francouzské gastronomii, což asi není marná kvalita do života.
1: Ne, to není. A já vlastně teď vařím už jenom francouzsky. Dávám pozor na suroviny, musí tam být hodně zeleniny, masíčka libového a moc si to pochvaluju. Je to nádherná škola, nádherná.
0: No a co vám chybí v Čechách z toho pobytu francouzského?
1: Mně už teď nechybí nic, já jsem šťastná.
0: Vracet domů jste se pozvolna začala v roce 89. Jak na vás naše země zapůsobila?
1: Já jsem se sem vracela dvakrát do roka, takže já jsem byla zvyklá. Ale tady bych chtěla předestřít, že jsem se vrátila ještě před sametovou revolucí v září 89 a učila jsem tenkrát na hudebně dramatickém oddělení konzervatoře. Takže jsem se studenty prožívala ty pohnuté dny protestů, naděje a obrody a byla to úžasná zkušenost. Já jsem měla takový ty krásný pocit, když jsem stála třeba na Pohořelci, čekala jsem na tramvaj a říkala jsem si, tady seš doma a jsem tady doma.
0: Na vás je vidět, že to učení milujete. Učila jste už ve Francii, tady na státní konzervatoři a posléze na francouzském liceu snad čtvrt století, vidíte?
1: Ano, čtvrt století, já, která nejsem pedagog.
0: Taky jste tam řídila dětský sbor, instrumentální soubor. Co víte, že musí mít, umět zvládat dobrý učitel zpěvu a hudební výchovy a dějin hudby a teorie? Bože, to je tak komplexní otázka, až se teď z toho sama rdím, ale možná mi odpovíte.
1: Odpověď je vlastně jednoduchá. Musí znát to, co učí. Musí být spravedlivý, mít smysl pro humor a nebát se přiznat chybu. Ty děti to obrovsky ocení. A taky díky těm dětem a těm s odpočtením puberťákům jsem se naučila, myslím, docela slušně vyslovovat francouzsky, protože jsem učila ve francouzštině a francouzské děti ponejvíce. A už když jsem viděla, jak se tak potutelně usmívají, tak jsem říkala, co jsem zase řekla. A učili mě. A pro muzikanta je každá hodina velice přínosná s dětma, protože ta musí být připravená. Tak, jako by měl být připravený nějaký koncert podle scénáře. A když není připravená, tak se vám to vymstí.
0: Mně připadá, že se u vás krásně propojili

0: se tak nějak prolínalo tím vším, co děláme s Milanem Dvořákem. Naše publikum je většinou starší, protože já tu moderní francouzskou muziku nedělám. K tomu už nemám vztah, tam jsem se zastavila někde v 90. letech. Ale když vidíme reakce, tak jsme strašně šťastní, protože víme, že hrajeme a zpíváme o něčem, co jsme sami prožili, že už máme ten prožitek v sobě. Myslím, odpusťte mě, mladé zpěvačky a zpěváci, když někdo v 19 letech zpívá Nelituji ničeho Edith Piaf, takže nemůže úplně vědět, i když to zaspívá krásně, o čem to je. A ten šanson skutečně je věc textu a příběhu.
1: Vy v současnosti jste ze všeho nejvíc interpretka a autorka komponovaných hudebních pořadů, ve kterých vystupujete se svým už několikrát zmíněným uměleckým i životním partnerem Milanem Dvořákem, případně s dalšími spolupracovníky. Baví vás vedle interpretace i to psaní scénářů, nebo to berete jako tak trošku nutné zlo, aby zkrátka bylo na tom jevišti co předvádět?
0: Mě to hrozně baví. Mě baví vymýšlet a tvořit. A já mám ráda takovou samotu. Teď právě ve svém současném životě ji mám. Vím, že Milan někde vedle komponuje, hraje na klavír. Já si sednu, nikdo mě neruší a tvořím. Tvořím na zahradě, tam, kde mě je dobře, a potom hrozně ráda tvořím v kavárnách. Bože, jak mě ty kavárny chyběly. Já jsem za celou dobu pandemie nenapsala jediný scénář, protože já chodím do Slávie pod ten obraz Zelená můza od pana Olivy a tam se mi krásně píše, tam mám nápady. Takže teď vím, co budu psát, ale už bych možná do té Slávie mohla jít a nebo si sednu na tu zahrádku.
1: A jak to, že jste nic nenapsala, když jste tolik aktivity projevili v projektu Šansony z karantény? Tam přece musel vzniknout také nějaký scénář.
0: Jejda, no to je vlastně pravda. To je teď podstatná část našeho uměleckého života, protože když nemůžeme vystupovat, tak aspoň sociální sítě. A to jsme měli nápad, že každou neděli do té doby, než budeme moci veřejně vystupovat, zařadíme na YouTube jeden šanson. Začalo to nevinně, to bylo takový normální zpívání. U nás doma točíme na mobil, kameramánka Lidunka, naše kamarádka, odvádí skvělou práci a na ten mobil už jsme natočili, já ani nevím, 15 šansonů. Všechny se jmenují Šansony z karantény, jedeme podle abecedy. A ty příběhy, které natáčíme, jsou čím dál tím složitější, protože ten scénář skutečně tvořím. A tvořím ho dokonce několik dní, teď sbírám rekvizity. To není jednoduché, teď jsme točili o žabičce. Sežeňte si třeba 8 žabiček. Nebo pana Bekóda, Když zemře básník, to je o chrpách. Sežeňte si teď chrpy, sehnala jsem je.
1: Až se vrátíte naplno na pódia, tak s vámi ožije i odkaz Edith Piaf, které jste věnovala nemálo energie. To je takový ten prototyp slavné postavy, kolem které se vynořilo mnoho lidí, kteří údajně velmi dobře věděli, jak žila, posílali do světa zaručené zprávy, pokud možno pikantního charakteru. A vy jste se snažila o to obraz Edith Piaf očistit od různých mýtů, nepravd a lží. Které z nich vás nejvíc popuzují?
0: Popuzuje mě především knížka Editiny Údajné sestry Simone Berthaud. Ta knížka je velice populární, jmenuje se Edith Piaf, byla přeložena do mnoha jazyků a tady je lidi často mají za takovou Bibli. Simone Berthaud si vymýšlela hodně. Například vůbec nebyly sestry, ani náhodou. Edith Piaf se nenarodila na chodníku, ale v nemocnici, v porodnici Tenon je o tom záznam. To si potom Edith přivlastnila, protože se jí to líbilo. Nebo matka ji sice dala na výchovu ke své matce Ajše, ale Ajša byla z berberského rodu a ze šlechtického, aristokratického rodu. Já velice pochybuju, že přidávala červené víno do kojenecké lahve Edith Piaf. A Louis Le Play, který Edith prý náhodou spatřil na ulici a angažovali do svého noblesního kabaretu, vůbec nevypadá jako Gérard Depardieu v tom slavném filmu. Byl malý, obtloustlý, bylo to pěkný číslo. A o Edith mu vyprávěla maminka Edith. To byla jedna z mála věcí, kterou pro ní udělala, a on si za ní došel na tu ulici.

0: Ty záměrně. Ta sestra Simon, říkala jí Momon, ta Edit okrádala. Brala jí peníze, spolu dělali spiritistické seance, které končily vždycky tím, že se Simone Berthaud nějakým způsobem na úkor Edith obohatila. Však ji taky potom ke sklonku života Edith vykázala z domu.
1: To je vám teda snužka nepěkných věcí.
0: Já ještě chci říct, že jsem hodně četla životopisy v originále. Aha. Načetla jsem toho strašně moc, proto jsem se mohla odvážit této demystifikace.
1: No, my vám to věříme, ale pojďme si trošku vyspravit mínění o těch pseudoautorech a pojďme si poslechnout Edith Piaf.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Život Edith Piaf byl naplněn vášnivou láskou k mužům, k hudbě, k publiku. A podobně to má i můj dnešní host, paní Eva Krys-Livková. Tedy o těch mužích si hovořit netroufám.
3: Jsi tak hodná.
2: Ale co láska ve vašem životě, když už jsme se jí dotkli, je v něm šťastně přítomná?
3: Teď už ano. Já musím říct, že mé lásky i studentské byly většinou nešťastné. Já jsem byla vždycky strašně zamilovaná a pak jsem trpěla. A teď jsem strašně zamilovaná, ta láska trvá platonicky už hrozně dlouho. Ale teď už platonická není, je manželská a navzdory tomu, že je nám kolik nám je, tak je to bezbřehé štěstí, musím říct.
2: To vám moc přeju. Kdy jste Milana Dvořáka, svého uměleckého spolupracovníka, báječného klavíristu, kdy jste ho potkala poprvé?
3: Za to může Tichota. Spirituál Quintet pozval kdysi Hanu Hegerovou, když ještě měla období, nemohla vystupovat, jako hosta. A s paní Hegerovou a jejím dvorním klavíristou Milanem Dvořákem jsme jezdili na Šňůry. No a tam jsem je oba poznala. No a bylo to. Já jsem stála celou dobu jejich vystoupení, které trvalo třeba půl hodiny, v zákulisí a poslouchala jsem a byla jsem z nich úplně vedle, jak z klavíru, který dýchal s tou paní Hegerovou, jak s paní Hegerové, která to měla velice dobře naskoušené, pokaždé to bylo téměř stejné, ale mě vždycky dostala, byla to úžasná osobnost českého šansonu.
2: A po kom jste koukala víc, po ní nebo po něm?
3: Nejdřív to bylo vyrovnané a posléze, když jsem slyšela, jaký humor, takový ten suchý, který mě velice vyhovuje, má Milan Dvořák, když jsem poznala, že je moudrý, že to není jenom taková legrácka v životě a co umí a jak pokorný je v určité hudbě, tak tam to nějak začalo klíčit, ale klíčilo to podzemí a podzemí to zůstalo hrozně dlouho, až do doby, než jsem v roce 2000 začala přemýšlet o solových projektech a už ne ansámblových a obrátila jsem se na něj a řekla jsem, nechceš se mnou dělat francouzský šanson? A on mi řekl ano. A tam jsme spolu spolupracovali a samozřejmě to souznění, to už tam bylo od začátku, ale všechno to bylo velice nevinné. A to možná je ten osud.
2: Víte, já na něj pořád myslím, protože mi neříkejte, že není.
3: Tak v tomhle případě asi byl, protože to nebyly příčiny a následky. Tam to byl osud, že skutečně jsme mohli spolu být, že jsme nejdřív si říkali, jestli to vůbec bude takhle v pokročilém věku fungovat, jestli si na sebe zvyknem, když já jsem žila potom dlouho sama a ono to funguje. Beze slov funguje.
2: Tu první svatbu francouzskou jste měla roku 78, druhou s Milanem Dvořákem v roce 2017, když už jste byli, řekněme, hodně dospělí, ale myslím, že jste si vychutnali možná x-násobně víc než mnozí mladí snoubenci. Jaká to byla svatba?
3: To byla svatba s překvapením. Salmovská literární kavárna, naše mateřská kavárna, dávala takový předsilvestrovský pořad 27. prosince a jmenoval se ten pořad Pod střechami Paříže. První polovina byla taková kankán a alegrace a tak. A ve druhé polovině najednou jsme se vynořili, co by svadebčané a za námi šel pan reverend. Lidi si mysleli, že je to zase nějaká legrace a mysleli si to i naše děti, které jsme pozvali a nikdo nic netušil. No a pan reverend promluvil a lidé měli nádherné nevěřící tváře. No a byl manželský slib, za všechny přítomné se nám podepsali všichni hosté Salmovské kavárny a byli jsme svoji.
2: Hovoříte o dětech, vy máte zmiňovanou dceru, Milan Dvořák, tři syny, oba máte tyto děti ze svých předchozích vztahů. Podařilo se vám vytvořit velkou rodinu? Máte ten pocit? Nebo teď už jste to spíš vy dva?
3: Kdepak. Já ty Milanovi děti a vnuky miluju. Taková skoro babička jsem. Jsou to velice cenní lidé. povedly se. A i ta širší rodina Dvořákovic, i ze strany ženy Milana Jitky, která odešla předčasně, tak tam jsou taky takový úžasní lidé. Já ji prostě miluju.
2: Vy jste tak romantická žena zasazená do tak romantických životních kulis. Jaké místo má romantika ve vašem životě?
3: Romantika rovná se příroda. Já jsem hrozně romantická v přírodě. Mě dokáže třeba uchvátit řektvička, která leze ze země. Ona má takový bříško krásný, červeno-bílý. Je to nádhera, nebo kapka rosy někde, nebo pavučina obalená rosou. Teď se rozevírají růže. Já jsem strašně romantická. Já chodím po té zahradě, nebo les. To je obrovská romantika. I to propojení jednotlivých stromů, když tam je tak nádherná komunita, to je romantika. Bože, já už se těším do lesa.
2: A co na pódiu, co zažíváte tam, jaké jsou to emoce?
3: Tam je ta návaznost s lidma. Já vlastně nesmím existovat. To je sice moje tělo a pracuje teď už zaplať pánbu nevědomky. Já už nevím, co pěvecky dělám a třeba to není úplně špatně to, co dělám. Ale tam jsou ty lidi. Já se jim dívám do očí, snažím se je rozespívat, protože to jsou všechno komorní pořady a tam jsou pro mě nejdůležitější lidi a potom je tam ta obrovská návaznost na Milana, který skutečně se mnou dýchá a ví, o čem já zpívám.
2: Jak vidíte, paní Evo, budoucnost šansonu? Je to žánr, který tady bude mít své místo?
3: Bude mít své místo. Myslím, že lidé potřebují příběhy. Ta muzika dokáže ještě umocnit sílu toho slova. Samozřejmě herecké povolání je úžasné, ale když se do toho přidá muzika, vždyť si vzpomeňte na paní Hegerovou, tak tam každé slovo vám dopadá přímo do duše. Takhle já to neumím, ale někdy se mi to třeba malinko podaří. Šanson tady bude vždycky.
2: A co se týká vaší vlastní a Milanovy budoucnosti, přemýšlíte o ní, pohlížíte do ní v nějakých svých úvahách, anebo mi řeknete, že prožíváte přítomnost?
3: Prožíváme přítomnost. Do budoucnosti ne, jenom blízká budoucnost. Protože, co bychom si říkali, ta velice vzdálená budoucnost, ta možná nebude tak úplně růžová, ale je nám to teď jedno.
2: Možná proto, že jste tak intenzivně napojena svou milovanou hudbou. Co vám dává život s ní?
3: Já jsem šťastný člověk. Hudba mě od dětství obklopovala, naplňovala, mohla jsem ji sama vytvářet, dokonce mě i uživila. Tak co víc si mohu přát?
2: Říká Eva Kryslivková, která byla naším dnešním milým hostem v pořadu Stříbrný vítr. Děkuji vám za to, mějte se hezky a ať vám to pořád krásně zpívá. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Hezký podvečer. Začíná 29. setkání s naší národní muzikou s názvem U muziky s Eduardem Hrubešem. Zahájili jsme polkou Karla Jakeše Máničko moje. Zpívali Jan Ježek a Stáňa Topinková Forštová. Hrála dechová hudba Antonína Votavy. A v tom víceméně milostném rozpoložení teď ještě chvilku vydržíme. Andulko, ty jsi má milá. Lidová polka, kterou teď zaspívají Josef Nauš, Luboš Nauš a Jindřiška Novotná. Doprovází je kapela, co se rýmuje jako básnička. Malá muzika Nauše Pepíka. Uzborova, známá také jako Lidový valčík Zdeničko má, tak tento titul potom zaspívají Lubomír Jech a Pavel Jech společně s Božejáky Václava Paličky. A do třetice jedno křestní jméno, které se ovšem nejčastěji spojuje s nezrovna nejpříjemnější dívčinou. Náno, náno. Polka Karla Vacka, hudba i text, hraje krajanka Václava Hlaváčka a zpívají Jiří Škvára a Vratislav Velek. Tak, a my začínáme s těmi vybranými dívčími.

Posloucháte hudbu domácích luhů a hájů, pořad u muziky s Eduardem Hrubešem. Teď se, přímo tradičně, vypravujeme na Moravu. Antonín Gajdoš a textař Miroslav Irša napsali valčík Ta skalická brána. Zpívá a hraje Moravinka. Pak přijde na řadu temperamentní polka Blahoslava Smišovského Ty falešná frajárko, jak ho má na repertoáru Mistříňanka. Takový povzdech zklamaného šohaje. Mistříňanka zpívá a hraje. A následuje Vyznání, píseň autorů Jiřího Vrány a Josefa Dovka. Zpívají Martina Ondroušková, dříve Horká, a Marta Horká, hraje Stříbrňanka, řídí Vojtěch Horký. To je nějakých horkejch. A náš dnešní hudební čtyřlístek uzavře polka U našeho mlýna. Jméno autora se nezachovalo, ale byla by škoda si ji nezahrát. Zpívají Jiří Helán a dívčí sbor Moravanky, hraje Moravanka Jana Slaváka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

A to už se zase vracíme do Čech. Jedna z nejznámějších melodií, jinak úplně neznámého autora, U potůčku v malé zahrádce. Keramička se zpěváky Helenou Hýnovou a Drahomírou Vránkovou. A po ní vltavský valčík Járy Barka na text Václava Kořínka. Přednesou Svatava Černá, Alena Mravcová a Josef Zíma. Hraje Vltavanka řízená Václavem Šimkem.

za 2 léta a Zbraslavská polka na závěr. Pokud přijmete naše pozvání, bude s vámi zpívat sbor z Otrokovic a hrát 6. Slávy Kunsta. Na naše příští setkání se těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké, dobré, sváteční dopoledne vám všem, kteří jste naladili dvojku Českého rozhlasu. Takhle vám tleská nabité Studio 2 tady u nás na Vinohradech v přímém přenosu. Začíná sváteční tobogán s datem 28. října. U mikrofonu Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. Dámy a pánové, milí posluchači, dneska netradičně začnu mailem, který dorazil a který mi udělal ohromnou radost. Napsali manželé Loseckých z České Lípy a píší velmi stručně. Vážený pane Cibulko, zdravíme vás i všechny v toboganu. Chceme vám jenom napsat, že 18. listopadu se v Karlíně uvidíme. Hned, jak jste minule řekl, že tam budete slavit svůj 500. tobogán, zavolali jsme našemu synovi a řekli jsme mu, že já a manžel si přejeme s předstihem od Ježíška právě lístky do Karlína. A tak už máme předběžný vánoční dárek a moc se těšíme. PS. Máme 4. řadu, tak na nás během toboganu mrkněte. Manželé Loseckých z České Lípy, těším se na vás v Karlíně a děkuju, zdravíme do České Lípy. No a já jsem slíbil, že dnes poprvé odtajním téměř kompletní seznam men, které nás navštíví. Pro vás, kdo jste ještě neslyšeli, já tomu říkám pracovně 500. Cibulkův tobogán. Vysíláme 18. listopadu, tady už za 3 týdny, mezi 11. a 13. hodinou, tady bude to dvouhodinový tobogán. Rušíme polední zprávy, nebudou, i kdyby, já nevím, vládu sestavili, nebudou. Budeme vysílat 2 hodiny a navštíví nás největší hvězdy hudebního divadla v Karlíně. Samozřejmě, ředitel divadla pan Egon Kulhánek, dorazí producent, překladatel, textař Adam Novák, režisér Antonín Procházka a zpívat a povídat budou třeba Bohuš Matuš, Tomáš Ringel, Martin Písařík, Tomáš Trapl, Markéta Procházková, Iva Pazderková, Hanka Křížková, Daša a nebo jedna z největších hvězd karlínského divadla, která je tam v angažmá od roku 1970, Pavla Břínková. A pozor, možná přijde i sestra v akci. Nechme se překvapit. Jedno takové překvapení. Každý, kdo dorazí, dostane speciální dárek od toboganu, který je možné získat jenom na tom 500. toboganu. Co se týče vstupenek, je to jednoduché v Karlíně a nebo na www.hdk.cz. Takže těšíme se na vás u 500. Cibulkova toboganu 18. listopadu v Karlíně. Těším se na vás. Ale teď už k tomu dnešnímu slavnostnímu toboganu. Je tady státní svátek, večer se budou udělovat státní vyznamenání a vy víte, že i tobogan má své nejvyšší vyznamenání a to je přijetí do síně slámy. Síň slámy podle Tomáše Slámy, který byl samozřejmě zakladatelem a dlouholetým průvodcem toboganu. Síň slámy má celou řadu čestných členů a my jsme pro dnešek pozvali 4. A já doufám, že vám udělají radost. Dámy a pánové, do dnešního slavnostního toboganu právě přicházejí paní Blanka Bohdanová. Krásné dobré dopoledne, Blaničko. Hezké dobré dopoledne.
1: Dobrý den všem ve spolek.
0: Posaďte se u nás. Dámy a pánové, přichází další velká dáma, která získala tohleto nejprestižnější toboganové ocenění, paní Eva Pilarová. Krásné, dobré dopoledne, Evičko. Prosím vás, není to tak, že by paní Bohdanová s paní Pilarovou se spolu nepřátelili, protože si sedli na 2 nejvzdálenější židle, ale Evička sedí strategicky u piana a u basy, protože samozřejmě bude i zpívat. Je mi velkou ctí, že pozvání přijal do našeho dnešního toboganu i pan Stanislav Zindulka. Krásné, dobré dopoledne, pane profesore. Posaďte se u nás. Síň slámy, jak jsem říkal, nejprestižnější ocenění toboganu. Já během dnešního vysílání samozřejmě prozradím nebo připomenu i ty další, kteří se do síně dostali, ale první otázka na vás, mé dnešní hosty. Tady mikrofony jsou před vámi, pane profesore. I pro vás 28. říjen. 99 let od vzniku samostatného státu. Jak vy to berete? Pro někoho je to den volna, dneska v sobotu teda se to moc nevyplatilo. Někdo vyrazí do přírody, někdo na chalupu, někdo vyrazí na oslavy vzniku státu. Jak to berete vy jako vlastenci, troufnu si říci, paní Blanko?
1: To už funguje.
0: To funguje, ten mikrofon už leta funguje.
1: Dobře. No, já mám
0: takhle
1: na to...
0: Takhle no, možná, takhle to bude úplně ideální.
1: Já mám na to nádhernou vzpomínku, protože jako dítě jsem se narodila v Plzni a my jsme chodili vždycky po té hlavní třídě až k takovému plácku, kde stála socha pana Masaryka. A tam jsme nosili květiny a já jsem vždycky byla hrozně lítostivá, protože dospěláci nosili ty kšiltovky na hlavě. Kšiltovku nosil pan Masaryk právě. No tak oni si vzali při té příležitosti pokrývku hlavy, tu kšiltovku. No a já jsem měla ještě malou hlavu, později mě narostla tady docela dost, jo. Ale měla jsem to tak, tatínek mi vždycky připnul aspoň trikoloru. No, ta socha měla ovšem svůj příběh. Můžu o tom mluvit?
0: No, ježiš, samozřejmě.
1: No, aby to nebylo dlouhé.
0: Ne. Já když tak významně zamrkám.
1: Prostě ta socha, když o tom přišel protektorát, tak ta socha se samozřejmě musela sundat, zvony se rozstavily, sochy taky, že jo, protože to potřebovali pro vojsko, to, že jo, tak zvláštní bylo, že ti lidé, šikovní lidé, tu sochu Masaryka schovali. Celý protektorát vlastně tu sochu nikdo neobjevil. No a právě po konci války ji objevili, zase ji instalovali, ale v roce v těch 50. letech, když byla taková rebelie v Plzni, tak taková skupina podivná z městského divadla hodila smyčku tomu té soše na krk, no a ta socha zmizela. No a já doufám tedy, přestože jsem se tam už dlouho na to místo nevypravila, že ta socha tam teď pořád stojí a na, jako pro veselení to skončím, že kdybych byla se narodila o 3 dny později, tak pan prezident Masaryk dával na oslavu svých narozenin miminkám kočárky. No ale já jsem na ten kočárek nepočkala, tak jsem se narodila. No ale to on dělal na oslavu svých narozenin. A pak to musím už zakončit právě s panem Masarykem, že když bylo září, my jsme šli do obecné školy, tak nám najednou řekl učitel, náš tatíček Masaryk zemřel. A celá třída plakala, opravdu plakala. Všichni jsme plakali, protože jsme ho opravdu měli za svého tatíčka. Takže to byl můj 28. říjen.
0: A já moc děkuju za tuhletu vzpomínku. Připadá z hlediska mojí generace fascinující, když hovoří někdo, kdo vlastně pamatuje tatíčka Masaryka. To je fascinující a ta historka s tím kočárkem plně soucítím, paní Blanko. To by ve mně bylo i po letech. Evičko, co pro tebe znamená 28. říjen, svátek státnosti? Jak to bereš ty jako vlastenka?
2: Jestli narážíš na můj věk, jestli si to pamatuju, tak ti řeknu, že si to nepamatuju, páč je to 99 let.
0: Já nemyslím úplně vznik republiky a ty vlastně nemůžeš pamatovat ani tatíčka Masaryka.
2: O rok jsme se minuli.
0: No, chtěl jsem to tak přesně definovat, ale to je prakticky jako s tím kočárkem. Kdyby ses narodila o rok dřív, mohla pamatovat tatíčka Masaryka.
2: 28. říjen, to je pro mě státní svátek.
0: Děkuju. Pane profesore, předávám mikrofon. Vy máte svůj vlastní. Ano, pan profesor Zindulka si přinesl z domova svůj mikrofon.
3: My jsme s Blankou tak trochu vrstevníci a myslím, že máme podobné vzpomínky a podobné zážitky, protože já jsem byl z takové rodiny, která pana prezidenta Masaryka velice uctívala. A u nás se ten 28. říjen, to jsem já byl jako malý kluk, slavil vlastně celou tu válku. To byl slavnostní den. To se vytáhl obrázek pana prezidenta Masaryka, protože před těma Němcema to nebylo možné nechat veřejně. Zapálil se kahánek a přinesla se kytička. A strašně jsme se těšili v 45. roce, že konečně teda toho 28. května se božou vytáhnout všude svobodně vlajky, na které jsme byli strašně pyšní. A já, když teď jedu po dálnici a vidím vlajku na každém kroku namalovanou, tak jsem uražený, protože ta vlajka najednou ztrácí svoji čest, svoji hodnotu. Takže já jsem teďka trošku ulít, ale když se to tak hodí, tak jsem to chtěl říct. My jsme si toho velice považovali a já doteďka ten svátek světím. Vždycky si vzpomenu na to a jsem tak na tu minulost velice pyšný. A jsem někdy smutný, je tu píchu, když vidím současnou situaci, trochu ztrácím. A byl bych rád, kdyby se tomu lidi vrátili. Děkuji vám.
0: Já moc děkuji. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, v dnešním tobogánu setkání členů síně slámy. Síň slámy, jak jsem říkal, to je místo, kde se scházejí úžasné osobnosti. Mám tady před sebou, představte si, seznam všech osobností, protože do síně slámy my přijímáme osobnosti, buď to třeba u příležitosti jejich jubilea, nebo když se jim něco významného povede, anebo když jsou nám prostě jenom tak zkrátka dobře sympatičtí. Takže jenom, aby vy, členové síně slámy, jste věděli, kdo všechno tam je. Mám tady před sebou krásný seznam. Kromě vás tedy Hana Maciuchová, Miroslav Donutil, Lucie Bílá, Luděk Munzar, Vilma Cibulková, Petr Malásek, Jiří Sláma a Eva Krejsová, to jsou sourozenci Tomáše Slámy, Jan Přeučil, Viktor Preis, Karel Štědrý a Josef Dvořák. Já si myslím, že hezká společnost. Co vy na to? Co vy na to? Je to tak. Naznačil jsem, že Evička sedí u piana a u basy. Chtělo by to někoho na obsluhu těchto skvostných nástrojů a proto mi dovolte, abych pozval pana Víta Fialu a Milana Dvořáka. Krásné dobré dopoledne, pánové. Hezké dobré dopoledne. Pánové, leta se známe, ale dneska vás budu sledovat, jak vám to půjde. Když vám to půjde, tak vás někdy v Brzku přijmeme do síně slámy. Evičko, jaká bude první píseň, kterou si vybrala pro dnešní slavnostní dopoledne?
2: Já jsem vybrala je v tom kus drzosti, protože toto je doba, kdy já spíš vstávám.
0: Ano.
2: A začít touto dobou jednou z těch nejtěžších skladeb, kterou mám v repertoáru, jak říkám, je to velká drzost, ale za pokus to stojí.
0: No určitě ne. Já musím ještě prozradit, než budeš zpívat jednu věc. Mně se dnes na státní svátek podařila věc, která se mi nikdy v životě nepodařila a už nepodaří. Potřeboval jsem Evičce napsat, aby nezapomněla doma jednu věc, kterou přinesla, tu uvidíte, a posílal jsem, to je, jo, v 8 hodin ráno SMSku Evě Pilarové. Já nevím. Vy si asi neuvědomujete, vy normálně asi posíláte SMSky v 8, ale to bych si nedovolil normálně ani v poledne. Dneska se mi to poštěstilo. Dámy a pánové, Vít Fiala, Milan Dvořák a členka síně slámy, paní Eva Pilarová.

0: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, živě tady u nás v Toboganu 11 hodin a 20 minut paní Eva Pilarová za doprovodu Víta Fialy a Milana Dvořáka.
1: Mně se strašně líbí, Evičko, ty jsi to neviděla, ty jsi tak jako se dívala do publika, ale tady pan profesor Zindulka s Blankou Bohdanovou se na tebe dívali jak na zjevení, že je vůbec něco takový možného, že je úžasná, Bleni.
2: No, úžasná, zvlášť jako činoherečka, že jo, bývalá, tak to obdivuju tohle vůbec, že je to možné. No.
1: Pane profesore, vy jste se tak láskyplně dívali jako opravdu na úkaz přírody.
3: Já jsem prostě záviděl, no.
1: Já to viděl po tolikátý a závidím vždycky. Evičko, ty bys měla denně stávat v 8, ty v 11 zpíváš úžasně.
4: Hele, nestraš. Pro mě tohleto vstávání, to bylo jak domácí násilí mi to připadlo.
1: Ano, my se omlouváme.
4: Já totiž chodím pozdě spát. Já pracuju dlouho do noci, ne že bych se někde poflakovala, ale sedím u počítače, tvořím a tak jdu spát třeba v ty 3, tak není div, že vstanu v 11.
1: Ano, je pravda, že mail ve 2 ráno od Evičky je normální. SMSka jí v 8 ráno ne. Ale je, počkej, Evičko, a to se tě teď zeptám na jednu praktickou věc. A to mě opravdu zajímá. My jsme se tenhle týden byli podívat na koncertě tvé kolegyně, slečny Miry Matěje. Ono jí 1,70, mě se to moc líbí, ona nikdy nebyla vdaná a vyžaduje, aby byla oslovována slečna. Takže slečna Miry Matěje zaspívala, byla úžasná, ale ryze praktická věc, jo. Ona zpívala, měla samozřejmě ten koncert připravený, písnička za písničkou a ona už trošičku špatně chodí, takže jakoby ta chůze na furbínu jí dělala problémy a mezi jednotlivými písničkami, jo, jí fanoušci nosili kytky. A teď mi řekni ty jako zpěvačka, která to znáš, mě jako diváka to strašně štvalo, protože ona dospívala písničku, chystala se na další a chudinka musela přejít celou tu cestu dopředu, převzít ty kytky a zpátky a oni chodili po dvou. Oni nešli všichni najednou. Dospívala další písničku a zas tam byli dva a mávali těma voschlejma růžema, aby... Je to dobře nebo ne? Ty jako zpěvačka, řekni, vyruší tě to? A nebo jsi ráda, že tu kytku máš? A nebo by si se ráda skoncentrovala, domluvila s hudebníkama, napila? Prosím tě, řekni takovou instrukci.
4: No tak já si vážím toho, když mi někdo tu kytku dá.
1: Takže je
4: ona
1: to dobře.
4: Většinou ty lidi přijdou ke mně a já nemusím nikam dolů nebo někam.
1: No jenom jakoby na ten kraj, ale tam vzhledem v tom kongresáku je to jakoby celkem jako opravdu, no, tam, je to 10 metrů.
4: Tam je
1: metrů.
4: To hodně velký, to je pravda, no ale tak u nás se to stává spíš až po koncertech. A je pravda, že když jsem třeba zpívala v Gruzii nebo v Arménii, tak tam to fungovalo tak, že tam přišli, ale oni nedali tu kytku do ruky, oni kolem vás takhle na zem pokládali ty kytky, já jsem si připravila, jsem říkala, to je pohřeb, nebo co to je?
1: No tak nechtěli tě tahat dopředu, čili co je důležité, klidně teda se může člověk zvednout a během koncertu ti jít dát kytku.
4: No tak zatím si na tu forbinu dojdu.
1: Výborně, ano, děkujeme za praktickou radu. Jak to máte vy, činoherci? Tak u vás je to asi jako, to není úplně běžný, že během inscenace by někdo řekl, ona je výborná, Blani, a přinesl vám kytku v polovině. Nebo stalo se někdy něco, co vás vykolejilo v divadle?
2: Ne. Já jsem ovšem tu zpěvačku, co jste tady říkal slavnou, já jsem ji viděla v Lucerně.
1: Fakt, jo.
2: Když byla mladá. A tehdy to nebylo zvykem takhle. Většinou to bylo po koncertu. Jo? Nebylo to během koncertu. A takže, no a v činoře, v divadle, no to tady je kolega se mnou, tak ten může být svědkem, že většinou se to děje po představení. Samozřejmě někdy člověk dostane takovou květinu, že vůbec nechápe, jak na to přišel někdo úžasnou. Já jsem jednou dostala do činohráku takovýhle balík vody a v tom byla nádherná kytice. Jo, později ten pán točil Husa ve filmu. Tak byl úžasný mladý člověk, báječný. No, takže, ale kdybyste se na cokoliv ptal, tak já pamatuju úplně všechno. Všechno. U všeho jsem byla. U všech společenských změn. U všeho. Takže otvírání budov, zavírání budov, znovu otvírání budov, všech v Praze. Takže já nevím.
1: Blani, jestli zbyde na konci toboganu chvilka času, budeme si spolu povídat o požáru Národního divadla.
2: No tak to jsem tedy nezažila naštěstí.
1: Ne, tak to počítám špatně, promiňte, to jsem se nechal unést tím, že jste zažila všechno a něco i dvakrát. Dobře. Stando, jak to máte vy jako poděkování od fanoušků, že by třeba během inscenace nějaká faninka vykřikla miluju tě, nebo tak to se nestalo, nebo stává se někdy,
3: no,
1: že...
3: No tak tohle nekřičej, ale stává se někdy člověku věc, tak dostáváme kytky. Já na rozdíl od Blanky jsem dostal takovou velikou láhev a v tom malou kytku jenom, ale ta láhev byla plná vodky. No ale pokud jde o tu popularitu, tak to se člověk někdy mít. Já jsem nedávno měl takový telefon dlouhý, tak trošku servilně se mnou ten člověk mluvil, říkal, prosím vás, mistře, já jsem vás veliký ctitel, už vás strašně dlouho obdivuju, dlouho na vás chodím a chtěl jsem vás o něco poprosit totiž, to mě strašně potěšilo. Já totiž sbírám podpisy. Nemohl byste mi zařídit a nějak sehnat podpis Karla Gotta?
1: To je nádherný. A sehnal?
3: Ne, to já jsem si netroufal.
1: To se nedivím, ano. Taková je popularita. Dámy a pánové, milí posluchači, dneska si tady povídáme o oceněních, o nejrůznějších oceněních, ale protože vím, že vy jste skalní posluchači Toboganu, tak víte, že vlastně Sýn s vámi není první ocenění, kterým Tobogan disponoval. Bylo udělováno i jiné, ovšem o tom já si netroufám mluvit a pozvu dámu, která je, pozor, také členkou Síně Slámy. A je to dáma, která stála vlastně u těch prvních 14 let toboganu s Tomášem Slámou. Dámy a pánové, je mi ctí tady v toboganu přivítat vlastně dámu, která, no, má na starosti zatím tu delší polovinu. Přichází Saša Vebrová. Krásné dobré dopoledne. Posaď se. Ano. Předává mobilní telefon Blance Bohranové. To nějak si koupila někde, nebo ne?
5: Ano, tady byl nevypnutý a teď jsme ještě vypnuli vzadu mobil paní Evy Pilarové. Ano. Teda s dovolením. Zvonil jak divej,
1: ano. Vypnuli z toho. Evičko, víš pin? Prosím tě, vypli ti mobilní telefon, aby ses ještě dovolala někdy. A nebyl to můj telefon?
5: No, nevím. Tak jestli nosíš kabelku, tak jo.
1: Tak to nebyl. Vtipná jako vždycky, dobře. Tak Sašo, prosím tě, říkal jsem to správně, že ty jsi stála u té první poloviny úplně od začátku, nebo vlastně ne úplně od začátku?
5: Ne, úplně od začátku. Já jsem nastoupila v roce 91, protože jsem dělala diplomovou práci na žurnalistice z Toboganu. Prostě jsem si vybrala Tobogan, chodila jsem tam, všechno jsem sledovala, no a pak už jsem se stala součástí.
1: Ano, to znamená, že máš spočteno, kolik ty jsi jich společně s Tomášem odvysílala. Tobogan je vysílán od podzimu 1990, takže tolik těch zase nechybělo.
5: Určitě ne, protože vlastně ten v roce 90 to jich bylo pár jenom, to bylo někdy kolem listopadu a v 91. už vlastně v červnu jsem někdy naskočila. Mm-hmm. Takže toho za tolik nebylo, no ale my jsme to počítání brali tak trošku od oka. Takže jestli se mě ptáš na přesné číslo, tak ti klidně nějaký řeknu.
1: No, ano.
5: No, já si myslím, že jsem jich udělal kvěch 500.
1: No, ne, to počítání, prosím vás, to je opravdu... Já, skopec pragmatik, my počítáme každý jeden, odškrtávám si to. Vy jste slavili šestistej.
5: Ano.
1: Měli jste i osmistej? Ne.
5: Ne, ten ne, ale šestistej jsme měli úplně v klídku.
1: Šestistej Tobogán Tomáše Slámy byl odvysílán, přičemž Tomáš Sláma, když jsme počítali, jako jak to bylo, odvysílal 563 Toboganů. Vy jste to teda frkali opravdu, jako jak se vám zlíbilo, jo? Ale vy jste totiž číslovali i reprízy, to je hezký.
5: Taky Tomáš vždycky si řekl, duben, to mám narozeniny, teď paní Stella má narozeniny a tak dále, takže vždycky udělal takové seskupení a řekl si, to by bylo hezký datum na kulatiny.
1: Ano.
5: No a byl šestistej.
1: Já bych to prosím vás rád oslavil opravil toho 18. listopadu, budeme z Karlína vysílat osmistý můj tobogán.
5: No vidíš,
1: to zní líbit,
5: no, to víš, že jo,
1: no, jistě. Hele, ale když jsem mluvil o těch oceněních, vy jste taky oceňovali v toboganu, co to bylo za ocenění a kdo ho získal?
5: Tak my jsme především získávali kmotry. Tomáš chtěl mít co nejvíc kmotrů, takže myslím si, že jsme dosáhli asi takového čísla 15-20 kmotrů. Já to zase říkám od oka, ale můžu jmenovat pan Brousek, Vladimír Komárek, pan Horníček a další. No a pak jsme měli Tobogan Prix, to byla medaile. Tu nechal udělat Tomáš přímo, krásnou od medailéristy. A já si nespomenu zase, jak se jmenoval. Na rozdíl od paní Blanky Bohdanové si nepamatuju nic. Ani mám pocit, že jsem nic nezažila. A takže to jsme udávali taky. No a pak jsme oceňovali, kde co. Tomáš strašně rád rozdával. Takže vždycky přišel a dal třeba za účast, nebo měli jsme najednou hosta a on dostal miniaturní knížečky, protože je výborný čtenář, nebo protože je výborný herec. No prostě oceňovalo se pořád.
1: V tom se vidím, my taky slavíme rádi. Ani to nemusí být půlkulatiny.
5: Právě.
1: Jen když ten člověk přijde, ono už se něco najde, samozřejmě. Ale zajímavé je, že vlastně ta, řekl bych, dřívější vaše éra Toboganu a ta naše byla přelomová v tom, že já jsem v Toboganu nikdy neměl tu čest mít Stelu Zázvorkovou, pana Sováka, pana Horníčka. Tím jsme se minuli a to byli hosté vašich Tobogánů, velmi častí
5: no,
1: přece.
5: Měl ses narodit dřív, no.
1: No podívej se, nepřišel jsem o kočárek jako Blanka, rozumíš to? Nám Husák dával dudlíky všem, ale je někdo z těch oceněných, o kterých jsem mluvil já, kdo se tedy prolíná původní i dnešní érou?
5: No já si myslím, že například Stáňa to ani neví a paní Bohdanová byli taky kmotry.
1: Ano.
5: A Stáňa, my jsme s ním jezdili na představení a bylo kouzelný, protože standardicky vyšel z divadla a pak říká, kde parkujeme? Už rovnou počítal s Tomášovým, že ho odvozem a tak dále měl. Jo, takže my jsme byli opravdu vždycky, řekla bych, přátelé s těmi lidmi, s těmi hosty a to bylo strašně fajn.
1: Tak to zůstává. Tak to troufnu si říci, se snažíme udržovat i nadále. Paní Blanka se hlásí?
2: Já bych tomu taky něco řekla, ale doufám, že budu krátká. Já bych totiž taky chtěla ocenit diváka vašeho a už od těch hasičů až totiž ta dáma, která byla na každém vysílání, jak předtím, tak u vás, tak ona seděla vždycky v první řadě a byla to úžasná paní. Ona zemřela, není to tak dlouho, a byla to taková cestovatelka a já bych ji chtěla hrozně pozdravit. No, nevím, kde je, když zemřela, to nevím, ale ona totiž cestovala a rodina z ní šílala. Ona pořád musela být v autobusu a jezdila křížem krážem po Praze. A hlavně řidiči ji znali všichni a ona se na každého úžasně usmívala. A já teď jezdím a vždycky na té stanici, na které přistupovala, tak ji hledám. Samozřejmě, že už tam není, protože zemřela, rodina z ní byla zoufalá úplně, protože byla nezvladatelná, ale to bylo takové slunce a ona byla na každém vašem vysílání, na každém. Takže no, chtěla bych si aspoň na ní vzpomenout takhle, no.
1: Tak to moc děkujeme. A ano, zdravíme do toho toboganového nebe. Je to pravda, kdybychom stále neměli posluchače a diváky, tak tady tobogan není vlastně 28. rokem. Budeme slavit 30. za chvíli. Ano, Sašo, připrav se, zopakuj si informace, budu se tě za 2 roky ptát. Ale dneska si tu povídáme o nejrůznějších oceněních, vyznamenáních a tak podobně. Sašo, začnu u tebe. Ty kromě toho, že jsi se dostala do síně slámy, máš ještě ve svém životě na svém kontě nějaké vyznamenání, ocenění a je jedno, co to je. Můžeš být, já nevím, babička roku nebo cokoliv.
5: Víš, že mě nikdo neocenil do téhle doby jiný než Tomáš.
1: Fakt jo?
5: Já mám pocit, že ano. Ne, no tak mám třeba z České televize, mám cenu vládního výboru za nějaké pořady a tak dále, ale já si spíš cením toho, že mám krásného vnuka a skvělou dceru a zetě. Já takových těch běžných věcí si cením.
1: Počkej, jak můžeš mít vnuka, pokud vím, Sandra, když tady byla naposled, tak jí bylo asi 12.
5: No vidíš to, taky už máš tu paměť nějak trošku pošramocenou.
1: Kolik už jí je, Sandře?
5: No o 20 víc.
1: Kolik jí je?
5: No 32, no tak.
1: Takováhle kobyla stará už,
5: no,
1: to
5: už je.
1: To jsem netušil.
3: To nejde o vnuka 23.
1: To chápu, počkej, ona už je i vdaná.
5: Ona už je i vdaná a už i maličkýho krásného kluka má. Tak.
1: A poslouchá?
5: Poslouchá, píše pro děti, je dramaturgem České televize.
1: Ano.
5: Tak prostě...
1: A byť tu byla nedávno v Tobogánu se svojí novou knížkou vlastně s druhým pokračováním. To jí bylo 14. No, ty děti, to je hrozný. Zdravíme tě, Sandro. Zdravíme Sandru Webrovou, ano. A děkuji za tvá ocenění. No a teď se podíváme na ocenění vás ze Síně slámy. Já jsem se vás tady trošičku prolustroval. To je dnes velice moderní. Tak, pane profesore Zindulko, co tady všechno máme? Cena SČDU.
3: Ano.
1: Ano. Je to pravda.
3: Celoživotní mistrovství dokonce to je.
1: Ne, SČDU to ještě nebylo za celoživotní.
3: To já jsem taky ještě něco měl?
1: To všechno, ne, to všechno na internetu za vás, vy ani nevíte, že máte SČDU.
3: Tak to mě poraď.
1: To jste dostal v roce 68?
3: Za Augusta jsem dostal, ano, za roli Augusta.
1: Ano, a je to cena Svazu českých dramatických umělců za herecký výkon v titulní roli ve hře Karla Pavla Kohouta August.
3: To je cena, která se dneska jmenuje Thálie.
1: Ano, tak. Rok 90, tvůrčí prémie FITES a Českého literárního fondu za herecký výkon v seriálu Vlak dětství a naděje.
3: Ano.
1: Mm-hmm. 2001, Český lev za Babí léto. 2016 Thálie za celoživotní mistrovství.
3: No tak.
5: Můžu do toho jenom maličku vstoupit, Stáničku, Vlak dětství a naděje. Víš o tom, že Tomáš byl adeptem vedle tebe?
3: Vím.
5: Tomáš Sláma byl při konkurzu na tu roli, co hrál pak Standa.
1: Fakt, jo?
5: No, tak jenom to chci podotknout.
1: Prvně mě šokuje, že jsi na něco vzpomněla, a druhá věc, která mě šokuje, to bych vůbec nepřesl. Fakt, jo?
3: No, tak já nevím, tam bylo strašně mnoho adeptů, mě to ani neřekli, kdo všechno na to dělal kamerový zkoušky. Ano. No nakonec to vyšlo teda na mě. No tak ještě jsou tam nějaká drobná vyznamenání, já jsem velice pyšný na všechno, opravdu velice pyšný. Také jsem čestným občanem města Jilemnice rodného, toho si velice vážím. Víte, a nejvíc člověka potěší takový ten srdečný pozdrav diváku. A já bych vám se s jedním chtěl svěřit. Takové nějaké děvčátko, já nevím, kolik jí bylo, kolem 12, 13, 14 let, napsala mi takový hezký dopis a poprosila mě někde z venkova, poprosila mě o fotografii a abych jí napsal, jestli je možný mě někdy vidět. Tak jsem mi hezky odepsal a ona se o té doby neozvala. Pak uplynul nějaký čas a dostal jsem dopis. Pane Zindulka, prosím vás, já jsem se ještě nikdy nedostala na vaše představení a strašně jsem potom toužila, ale teď k tomu musí dojít. Já jsem se tak polekala. Teď, když umřel pan Brzo Bohatý a paní Jirásková, tak mě prosím vás napište, kdy hrajete nejdřív, abych vás chytla ještě živýho.
1: Nemám co dodat. Krásné ocenění. Už se byla podívat, Stando? Už se byla podívat?
3: Ano, přinesla mi bábovku.
1: Ocenění Blanky Bohdanové. Co tady máme? Opět nositelka ceny Thálie. Dvojnásobná držitelka cen Františka Filipovského za dabing v letech 96 a 97 a v roce 85 dokonce zasloužila umělkyně.
2: Tak, můžu k tomu tedy něco říct?
1: No cokoliv.
2: Tu zasloužilou jsme museli vracet. Prostě přijel nějaký pán taxikář a řekl, zazvonil u mého bytu a řekl, vracíme zasloužilý. No tak a komu je jako dát ty zasloužilý? No to vám teď nemůžu vyprávět, prostě to vracíme. No tak jsem mu dala ten dekret,
1: jo.
2: No a on odjel. No byl to takový člověk, co nás vozil na zájezdy. No nevím, kam to dones, to nevím. Ale já si vážím nejvíc jednoho ocenění, kdy jsem hrála s Rudolfem Hrušínským, nejstarším tedy, takovou inscenací, jmenovalo se to Belvím. Pardon. A pojednávalo to o tom, že ona chtěla emigrovat a on nechtěl. A teď jenom byl to celé týden jsme točili tenhle dialog právě a na konci byla taková hudba, taková, no, jak do budoucna, takové memento. No a za to mě dala cena kritiky v 89. Honem mi dali ještě cenu. Protože věděli, že je zle a že pak prostě tu mimo divadelní činnost už jsem nemohla vykonávat. Takže této ceny si vážím nejvíc, protože ta byla opravdu za věc, která měla význam. Takže tak.
1: Připisuji k těm ostatním oceněním Blanky Bohdanové. No a teď to vypadá, že budeme muset ten dnešní tobogán malinko prodloužit, protože tady mám seznam ocenění Evy Pilarové. Evičko, kde začít? Čapni si mikrofon. Rok 1962. Zlatá medaile v oboru jazzového zpěvu na Světovém festivalu mládeže v Helsinkách. Čili ty jsi sbírala už jako mládež ocenění. 62. rok.
4: No tak to jsem zase taková úplná mládež nebyla. To mě bylo 23.
1: No to je dneska mládež, no, to je dneska mládež. Ano. Rok 63, Zlatý slavík.
4: No tak těch tam potom nějak naskočilo víc. No, jo, pořád mi píšou, že mám jen 3 a já mám 4.
1: Vidě, prosím vás, má 4 Zlaté slavíky, opravte si ve svých encyklopedích. Rok 64,

0: cena Masarykovy akademie a tak dál a tak dál. Ovšem pozor, dostáváme se k té tajemné krabičce. Já to vidím, vy z první řady pošilháváte po téhleté modré krabičce. To je to, proč jsem psal v 8 ráno Evičce Pilarové a psal jsem nezapomeň to doma. Prosím vás, to je to, o čem bude dnešní večer. Eva Pilarová je totiž, já úplně mám chuť se postavit, až vám to budu říkat, je držitelkou medaile za zásluhy, ovšem pozor, to má málo kdo, prvního stupně. To je co? Evičko, tak kdyby si o tom pohovořila, ty jsi prvního stupně, to je prostě nejvíc, víc. To si dostala ještě od pana prezidenta Klause v roce 2009.
1: To jsem dostala od pana prezidenta Klause a dostali jsme ji z té naší branže dva, Karel Gott a já. No, já ji mám tady.
0: Já vůbec si nedovedu představit, jak to vypadá. Eva Pilarová otevírá, šmatlá, potom hned Saša Webrová, prosím tě. Hlídej si to, Evičko. A díváme se a Evička otevírá modrou krabičku.
1: Vypadá to takto.
0: A je tam nádherná medaile, asi 3-2 centimetrová za zásluhy ČR, s takovou žlutou pentlí s modrým proužkem. A potom nad tím jsou ještě takový, co to je tady, to jim zbyla látka, tak ještě z toho ušili.
1: No to jsou právě, protože když se jde někam do společnosti, tak ověšený metálama to už se dneska nenosí.
0: Já bych to nosil.
1: Tak se nosí vždycky taková, buď to sponka nějaká, a nebo taková to, že se jenom takhle zasune někam za límeček.
0: Pozor, opět popíši pro rozhlasové posluchače, taková ne pentlička, ale obdélníček, ten menší má tak centimetr na centimetr a půl, ta větší 2,5 centimetru na centimetr. A to vy se jako mezi sebou poznáváte vy prvního stupně, jako
1: no,
0: nenápadně, že jste to vy.
1: Já jsem to nevěděla, že si to mám dát a když jsem rok po tom ocenění šla znovu na Hrad, tak jsem se tam potkala s Jiřinkou Jiráskovou, ta mě vyřvala, kde to mám. Že to musí mít, že to mají všichni ocenění a že si toho nevážím. Já jsem říkala, já si toho vážím, já jsem to jenom nevěděla. Jak to, že jsi to nevěděla? No prostě byl to další rozhovor. Ale já vidím zvídavé pohledy. Dám kolovat, ale prosím, vrátit.
0: Eva Pilarová dává kolovat medaily za zásluhy prvního stupně. No to je nádhera. Evičko, vidíš to? Ty máš tu medaili už od roku 2009. Jiný zpěvačky dostanou až dneska večer, viď? No nic. Ale Eva Pilarová právě přichází k mikrofonu a poprosíme o další píseň dnešního slavnostního toboganu. Samozřejmě Vít Fiala a Milan Dvořák jsou připraveni a protože Vít Fiala bude zpívat, potřebuje mikrofon, tak já jdu dělat držák. Ale budu dělat držák zpěvačce prvního stupně, takže je mi ctí. Tobogan v přímém přenosu na Dvojce.
1: Tato skladba je taková zvláštní, že má strašně moc textu a říkám si, že dokud nebudu potřebovat čtečku, tak je to dobrý. Tak teď čeká jenom devota, abych to nepokazila. Tak jeď, tak jeď. Jen vaš. Spadnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat. Tak točte se kočky a ty koukej, hraj. Swing, to mě baví. Swing, to je zdravý. Tak žaj to rozbalím a válím to přes celý sál jen dál. Třeba přes celý sál. Hej, co je s tebou? Hej, pohni sebou.

0: se dá, swingu jak se dá, swingu jak se dá, flojdoj, flojdoj, flojdoj, flojdoj, hoj.
1: Tě pán Bůh.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Sednout hrncům a pěkně váš, sednout hrncům a pěkně váš, sednout hrncům a pěkně váš, swing. Swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing. Chtěl svít, má svít, chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ah, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Dík.
1: A slouží.
0: Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, zpěvačka s medailí za zásluhy prvního stupně Eva Pilarová. Společně s ní Vít Fiala, Milan Dvořák. Nádhera, děkujeme. Evičko, ty bys měla zpívat jenom dopoledne. To je úžasný. Pojď, já se jdu zeptat mezi lidi, tady se zeptá, tady třeba náhodně paní, jak se vám to líbilo, jak zpívala paní Pilarová?
3: No, paní Pilarová zpívá vždycky krásně.
2: Aha. A kdybyste měla šanci se paní Pilarové na cokoliv zeptat, na co byste se jí zeptala?
3: No, tak to by bylo velice obtížné, protože těch otázek je moc.
2: Aha, aha. A proč jste si to nevyříkali už předtím, když jste její sestřenice? To je sestřenice Evy Pilarové tohleto, ano. Paní Helena Štefanová, fotografka. To je nádherný. Hele, já stejně vracím se k vám, to je nádherný. Fotografka, úžasná, brněnská, spolu s Evičkou často vystavují. Jaký to je být sestřenicí Pilarky? Já bych byl asi pyšnej.
3: No tak já jsem pyšná. Velice. Když zpívá, tak to se potím za ní. Ale když jsme potom spolu, tak to si prožíváme svoje sestřenicí, jak se to řekne, česky, správně, brněnsky. Sestřeničí, ne.
2: Takový babinec prostě. Jak vypadá takový babinec? My Evičku známe takhle v Lesku, úžasná zpěvačka, zpěvačka prvního stupně. A když si uděláte vy opravdu doma babinec a tak jako probíráte ty chlapy, není u toho kolomazník, jak to vypadá?
3: No tak my chlapi už neprobíráme, ty už jako je mimo nás, ale jinak jako bych řekla zdrbnem naprosto všechno.
2: Prosím vás, a co nejčastěji? Jídlo nebo politiku?
3: No o politice to se nebavíme, ale jídlo to je naše.
2: Já moc děkuju za tento pohled do zákulisí zpěvačky prvního stupně. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Stále posloucháte Tobogán. V přímém přenosu na dvojce Českého rozhlasu jsou tady členové Síně slámy Blanka Bohdanová, Eva Pilarová, Stanislav Zindulka, Saša Webrová. A já mám bohužel už poslední otázku na vás. Je tady ten sváteční den. Já jsem mluvil o tom, že jsem byl v týdnu na koncertě Miry Matěje, což je taková hezká věc, že to člověka nakopne a řekne si, je ono ještě je něco hezkýho. Je něco hezkýho, co jste v posledních dnech zažili a co byste doporučili našim posluchačům? A je jedno, jestli je to nějaká konkrétní výstava nebo procházka lesem, cokoliv. Ať zažijem trošku hezka. Paní Blanko, kam byste nás všechny poslala?
4: No, já bych... Já bych vás teď poslala na oběd, protože sama se musím o to postarat, aby měl můj syn, který přijede, a moje rodina co jíst. Takže to je první věc. Druhá věc je ta, že teď už se nevěnuju herectví, ale pouze malířství, takže mám šílené práce doma, tak se nemůžu ani nikam jinam podívat, protože musím balit obrazy. Teď mám na Národní třídě ve Viole výstavu a pak v Kutné Hoře. No a to je velká práce, strašná práce, dá to všecko dohromady. Takže bohužel nevím, co bych tak měla doporučovat. Já mám nejradši, abych se přiznala, filmy. Filmy, no ale bohužel takové ty opravdu kvalitní, úžasné filmy, ty se dávají v noci. No, takže to je trošku potíž, ale zároveň usílám, ale s rozhlasem. Jo, já prostě neusnu jinak, než musím mít vedle sebe rozhlas. Protože jsem vlastně odkojená rozhlasem, tehdy televize nebyla, takže my jsme jen poslouchali rozhlas a tam byla spousta nádherné hudby všeho druhu, básní, poezie, her, činoherních a tak dále. Takže já jsem věrná filmu a rozhlasu.
2: Ideální typ, děkujeme. Děkujeme, Blanka Bohdanová. Pan Stanislav Zindulka, co hezkého jste zažil vy, co nám doporučíte?
5: No, já začnu něčím jiným. Vy jste četli všichni asi Saturnina, že jo? A tam jedna postava říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidi zapomínají radovat ze života. A to nejen tím, že shlédnete nějaká krásná představení, ale umět si všímat věcí kolem sebe. Pokud jde o představení, tak vám můžu poradit jedno představení, které má veliký úspěch a veliký dosah, a to je představení v činoherním klubu, které se jmenuje Tanec bláznů. Takže pokud budete mít čas, ohromně vás to pobaví a velice vás to zasáhne. Ale hlavně prosím vás, si nacházejte chvilku, kdy si všímáte věcí kolem sebe, abyste dokázali pochopit, co je kolem přeci mezi, jako kolem nás radosti. A když je člověk takový jako vnímavý, tak často má velice dobrou náladu. Někdy je to i vtip. Můj syn se teď vracel nedávno v Plzni z představení a taky byl všímavý a proti němu šel opilec. Mladý opilec, takový od strany ke strany, a když přišel k němu, tak mu říkal, pane, prosím vás, mohl byste mě poradit, kde je tady záchytka? Říkal, no mocha, je to dost daleko. Nemohl byste mě tam doprovodit? A on říká, vy jako myslíte, že tam nutně potřebujete? Říká, tam nutně potřebuju, protože mě tam zavřeli kamaráda, tak si ho jdu vyzvednout. Takže všímejte si svého okolí.
2: Děkujeme za tip. Co Saša Vebrová?
6: Tak já bych pozvala, to bude pro rozhlasové posluchače velmi zajímavé, napsala jsem pohádku pro neslyšící, která je hraná ve znakovém jazyce. Česká televize ji bude vysílat 25. Hrajou to neslyšící herci, ale nebojte se, bude tam i dubbing. Budou dubovat paní Janžurová, pan Meduna a tak dále. Takže budete rozumět všichni.
2: Děkujeme za pozvání, děkujeme za pozvání. Evičko, tvoje pozvánka?
7: Já bych asi pozvala do Kladna na zámek, kde jsme předevčírem měli vernisáž, a to jednak jmenovaná sestřenice Helena Štefanová, fotografka. Já jsem tam měla svoje fotografie. Náš kapelník Vít Fiala tam má takový jazzový kreslený forky. No a byl tam s námi tak Jiří Suchý, ten tam měl ty svoje obrázky. Velmi se to líbilo a já jsem si zase po letech s Jirkou Suchým zaspívala, že už dávno nejsem dítě.
2: Děkujeme za pozvání. Dámy a pánové, náš dnešní tobogán pomalu končí. Evička se připraví ke zpívacímu mikrofonu a mám pro vás dobrou zprávu. Bude to směs jejich největších hitů, takže si budete mít šanci zaspívat s námi. Ale pozor, soutěž z minula. Zvuk, který jsme vám pouštěli, tak to byl flašinec z přelomu 19. a 20. století. Jako 33. odpověděl David Potyš z Českých Budějovic a díky tomu získává cibulku v kalendář pro pamětníky na rok 2018. A dnešní otázka? tobogan@rozhlas.cz, to je naše adresa a já se ptám, jak se jmenovalo ocenění, které Tomáš Sláma se Sašou Vebrovou udělovali kdysi v toboganech? To je moje otázka. Budu se těšit opět za týden. To nás čeká tobogan v pyžamu a navštívím mladinkou herečku Terezu Bebarovou. No a ještě upozornění, kam bych vás pozval já? Samozřejmě 18. listopadu do Hudebního divadla v Karlíně, odkud budeme vysílat dvouhodinový přímý přenos 500 cibulků v tobogán a jak jsem říkal, bude tam Egon Kulhánek, Tonda Procházka, Bohuš Matuš, Tomáš Ringel, Martin Písařík, Tomáš Trapl, Markéta Procházková, Iva Pazderková, Hanka Křížková, Daša, Pavla Břínková a tak dál a tak dál. A jak jsem říkal, možná přijde i sestra v akci. Více o vstupenkách na www.hdk.cz. Mějte se krásně. Z dnešního toboganu se loučí Blanka Bohdanová, paní Eva Pilarová, Saša Vebrová, a pan Stanislav Zindulka. Hráli vám i Vít Fiala a Milan Dvořák. Od mikrofonu se loučí a krásný sváteční den přeje Aleš Cibulka a zpívá vám zpěvačka prvního stupně Eva Pilarová.

А буду mít řích až z plyne kraj svou. Když se káči jdou, spole zpívají ptáci, jdu. Lány se kadeří a

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Toulky českou minulostí.
0: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
1: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archivu tentokrát vybíráme dva ze starších pořadů cyklu Chvilky v zákulisí. O herectví a o životě hovoří Karel Heger a Jan Pivec.

0: Haló, prosím, Heger.
1: Dobré jitro, mistře. Tady Petr Hořec.
0: Dobré jitro.
1: Nezlobte se, že vás vyrušují tak brzy ráno, ale víte, několikrát jsme spolu hovořili o cyklu Chvilky v zákulisí, vzpomínáte?
0: Ano, ano, vzpomínám si, ano.
1: Chtěli bychom s vámi natočit tu půl hodinku, kdyby to, prosím vás, mistře, bylo možné.
0: No, bylo by to možné, ale... Počkejte, já se musím podívat do kalendáře. Tak... Máte-li čas, zajděte za mnou třeba dnes večer o 17:30 do Tylova divadla, ano?
1: Ano, ano, děkuji a těším se na shledanou.
0: Já taky, na shledanou.
2: Tento krátký telefonický rozhovor předcházel dnešnímu pořadu Chvilky v zákulisí se zasloužilým umělcem Karlem Hegrem. Pojďte teď, milí přátelé, se mnou do šatny Tylova divadla v Praze.
3: Dále.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dnes no. Máte výjimečně volno, že?
3: Tak napřed pojďte ke mně do šatny, posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak, byste chtěla vědět, zdali mám dnes výjimečně volno. Ano, ovšem, pokud říkáte volno té chvíli mezi filmováním a večerním představením. A výjimečně jsem přišel z ateliéru už v poledne.
2: V kolik hodin začíná váš pracovní den?
3: No tak asi kolem 17:30 ráno, když filmuji, a o málo později jindy.
2: Budete mě považovat za velmi zvědavou, když se zeptám, co snídáte?
3: Já vím, že mnozí lidé mají ještě dnes o hereckých snídaních trochu hollywoodské představy. Možná, že i vy si myslíte, že vstávám, vykoupu se v koupelně vyložené zelenými a černými kachlíky, opatřené půl tuctem různých sprch, pak japonský sluha vymasíruje.
2: Obleknete si hedvábný čínský župan?
3: Ano, jdu do svého studia, kde na mě čeká můj tajemník, předloží mi noviny, dá mi podepsat šek pro podpůrný spolek bývalých jazzových hráčů. No, pak se dám do snídaně, pochopitelně nějaký pineapple juice, vločkovou kaši, čaj se sladkou hustou smetanou.
2: Šunku s vejci nebo omeletu?
3: Ano, ano, pak si zapálím cigaretu, že? Zvoní telefony, hlásí se přátelé, pokud ovšem už vstali. Zvoní ze studia. No tak, tak to není. Snídám čaj bez husté smetany, s cukrem nebo medem, k tomu chléb s máslem, všechno pěkně v letu, protože dole už houká auto.
2: Tedy přeci auto.
3: No, víte, kdybych jel elektrikou z Bubenče na Barrandov, trvalo by to dlouho a musel bych vstávat ještě o hodinu dřív. No a s autem děláme malou vyhlídkovou projížďku Prahou pro kameramana na Buďánky. Víte, kde to je?
2: Ne, to nevím.
3: Nevíte, v Košířích. Pak jedeme pro režiséra třeba do Podolí.
2: A kdy se dostanete na Barrandov?
3: No tak asi v 7. A zatímco mne líčí, shledne režisér se svým štábem včerejší práci, to znamená vykopírované záběry natočené minulý den, a já se připravuji na roli. No vidíte, a nakonec jsem rád, když se před kameru dostanu v 10. Dopoledne se pochopitelně na svačinu nedostanu. V poledne pak jdu neodlíčen na oběd do filmařské restaurace, nebo si dám udělat v přilehlém bifetu 3 vajíčka s gotthalijským almanachem, s gotthalijským salámem. A při jídle už se nade mnou sklání jako Damoklův meč asistent režie. Maskérně mi opraví líčení a točí se vesele, někdy taky nevesele dál. Kolem 17:30 se dělávají vždycky ty nejtěžší záběry, optické i herecké. A to je tak doba, kdy je herec unavený a maska už notně omšelá. Ještě chvilku, musí to být hotové, zítra tenhle komplex bouráme, domlouvá se produkční a asistent utíká k telefonu, aby sdělil do divadla, že Heger určitě přijede.
2: A skutečně přijede?
3: No, víte, že ano. Někdy s překážkami, protože závory u přejezdu pod Barrandovem bývají pravidelně staženy. Do divadla přijíždím v poslední chvíli. Masker už čeká, pak už volají na scénu. A na cestě z Barrandova do divadla musím svléknout svého filmového hrdinu a obléci divadelního.
2: A po představení už je pokoj?
3: No, někdy. Ale velmi často někdy točíme druhý den filmové exteriéry a mimo Prahu. To znamená, že před divadlem už stojí vůz Raději bych šel v té době jako každý člověk do Kanafasu a zapadnu však místo toho do vozu. Pak jde mi ještě pro partnera nebo partnerku. No a pak uháníme temnou noci třeba do Liberce. Jako když jsme točili Ošklivou slečnu. A nebo až do Mikulova, kde jsme natáčeli Školu otců. Přijedeme tam někdy ve dvě, ve tři. Trochu se prospím a ráno se filmuje. Odpoledne jdu do Prahy a večer hraju.
2: Takové tempo snad ale nemáte každý den, či ano?
3: No, samozřejmě, že ne. Ale nezapomeňte, že jsem také divadelním hercem. Dopoledne zkouším a odpoledne ve dvě třeba jedu z divadla na Barrandov.
2: A máte, prosím vás, v tomhle schonu čas na kulturu?
3: No víte, při takovém tempu se člověk naučí hospodařit s časem. Nejen s každou hodinou, ale i minutou. Tak čtu v pauzách, kdy nejsem na jevišti, když se zrovna neučím roli. Na koncerty chodívám málo kdy. Mám proto doma výborný magnetofon i gramofon a dokonalé snímky a tak si mohu proto určit datum i hodinu koncertu podle svých časových možností.
2: Je to tedy váš osobní koníček?
3: Chcete-li to tak nazývat, prosím, ačkoliv i to je škola. Mám mnoho záznamů hereckých rolí, sbírám například staré desky s komickými výstupy. Mám snímky s cizími interprety klasických her, zejména Shakespeara. A pak i své vlastní, ne ovšem z nějaké samolibosti, ale protože si právě na nich mohu ověřovat, jak se herecky měním. Tak třeba mám zapsán z roku 1944 monolog z Hebelova Gigova prstenu.
4: Mohlo to být my?
5: Vím, že by stejně stichne jejich trest, kdybych pil kradmo z číše průsvitné, v níž záře všechna jenom jejich jest. Ve vzduchu by to náhle zahučelo a Helios, jen aby rozjasnil sestřičky Afrodity chmurné šelo, jistě by poslal nejostřejší šíp. To já bych kles a z prchajících sil bych ještě jednou prsten otočil a ležej jak otrok u nohou. Pak její duši ve svou ubohou bych z jejich očí do posledka sál. Ach, koho Bůh kdy krásně potrestal.
3: A dokud ještě žila maminka, často jsme si spolu povídali o starých časech, o jejím i mém mládí. I to jsem si v roce 1944 natočil.
6: No a na novém domě v Krotilu to vždycky tak bývalo. Tam vždycky ta paní Krotilová, to byl takový veliký hostinec, říkali na novém domě. Tak ta vždycky v pátek vyšla, donesla plnou takovou maličko slaměnku štveráku a to každý ten žebrák dostal štverák. A to museli chodit okolo ní a ona každému dala štveráka. Byl tam jeden hlídač, aby nešel někdo dvakrát. No. Tak to tenkrát bývalo zastavit.
7: No a poslouchej, ty jsi vykládal, jak jste se tam u těch rolných, jak jste se tam bavili.
6: No jo, u rolných, to bylo potom, až jsme přijeli z Olomouce. Jak jsme tam potom, švagr prodal ten obchod, tak jsme se odstěhovali do Prostějova naspátek.
7: A tam byl nějaký veselý tovaryš?
6: A tam byl, ti, u těch rolných, tak ti chodili vždycky pan rolní, směl to byli ještě starý. Já nevím, jestli to byli těchto rodiči, nebo co mají o ten obchod, nebo kdo to byl, to já nevím. A tak ti vždycky chodili každou nedělu k Vajglovi, do vinárny. A tak měli dvě dcery a syna. No a my jsme u nich bývali a tak vždycky jsem tam chodila v neděli. A to tam byla taková společnost, pozvali si tam studenti a ti hráli na housle. A tak jsme tančili a měli jedného tovaryša Krečovského. A ten, to byl takový Pražák, a tak ten tam vždycky zpíval takový kuplety a říkal, no tak tam byla švanda. A jak bylo 10 hodin, tak už bylo po merendě. To jsme museli honem utiskat, že doma všecko poklidili a děvčata šli spát a maminka s tatínkem nevěděli, že jsme dělali kočičky.
7: No, tak jste je šidili. A on tam zpíval nějaké kuplety, co takové ten...
6: O jo, počkej,
7: já jsem Pepík, nebo co
6: Já jsem Pepík, český pláma, když mám šestku, stavím pána.
7: Já
6: jsem Pepík, český pláma, z elegantní rodiny, když mám... Moje matka husí pásla, otec vozil drtiny, o takový hlouposti a
7: si
6: to...
7: A já si teď vzpomínám, že ty jsi mě říkala, že v Brně si tenkrát tancovala s Mrštíkem.
6: No jo,
7: jak to už je dávno,
6: to bylo, počkej, kdy to bylo na Silvestra, na Bednářské tam v Brně, to bylo tenkrát na Silvestra. A to už jsem byla vdaná, on myslel, že jsou svobodná. Tím, tak se jmenoval Emil. Měl takový kudrnatý vlas, měl a fligendu.
7: Ne, to byl Alois Mrštíka Vilém.
6: Říkali mu doktor, tak já nevím, které to byl. Říkali mu pane doktore. No to už je teda, to už je 52 let.
2: A do kina chodíte?
3: Chodím v noci, na noční představení.
2: Někdy snad míváte i pohodlnější dny, ne?
3: A jistě. To si koupím třeba novou knížku, desku, zaskočím si na výstavu. O 10 do dvou bývá obyčejně zkouška v divadle, no a pak jdu domů a učím se třeba.
2: A jak bych to tak nejlépe řekla, musíte tohle všechno dělat?
3: Nemusím, ale... Jak bych vám to řekl, podívejte se. Spisovatel může psát dlouho. Může psát milostný román v době, kdy už dávno neprožívá všechno to, o čem v románu píše. I skladatel může pracovat velmi dlouho. Třeba do pozdního věku. Vezměte si například národního umělce Josefa Bohuslava Förstera. I malíři malují dlouho. Dobrým příkladem je tvorba národního umělce Maxe Švabinského. Ale herec, a to platí jak pro činohru, tak také pro zpěváka, je sám svým uměleckým materiálem. Je svým štětcem i plátnem i klavírem. A má proto věkově vymezeny možnosti tvůrčích vrcholů.
2: Ale vždyť přece, jak se jmenoval ten polský herec, který hrál skoro do 100 let?
3: Myslíte Solského, no?
2: Ano, toho.
3: No, to je ovšem vzácnost. To je veliká vzácnost. Vzácnost i v tom, že ho nedali do umělecké penze. Ne, to byl případ vskutku výjimečný, to ne.
2: A co film a rozhlas?
3: Má svou velkou důležitost. Vždyť herec, který se neviděl ve filmu a neslyšel v rozhlase, je herec ochuzený. To je velká škola. Rozhlas musím dělat, ten je pro mě neodlučitelnou částí sebevzdělání. To je takový, řekl bych, mikroskop hereckého výkonu. Před mikrofonem se musím vyjádřit tak subtilně, jak tomu není ani na jevišti a málo kdy před kamerou. Počkejte, ale ten rozhlas, ten nedělám unavený, ne, nemyslete si, že na práci v rozhlase dávám nějaký odpad svých možností, ne. Víte, mě to prostě, mám z toho radost, mě to baví, vybírám si texty i role, no to též platí i o filmu. Mě těší najít způsob, jaký třeba na takového Dickinse, na Balzaka, na Čapka. No, vzpomínáte na Bělohřívka? To byla připomínka mého vlastního dětství. Dětství královopolského chlapce.
8: A kolem něho plálo krásné slunce nad širými lukami, cvrčci cvrkali slabunkými chraptivými hlásky, květy jetele a vstavačů v nízké trávě voněly, a nad jeho hlavou visely mdle listy olšového kře vadnoucí horkem. Všecky krásné věci života bděly nad bělohřívkovým spánkem a zpívali. Bělohřívku zpívali červené máky, modré poměnky, bílé kopretiny, purpurové hlavičky jetele a fialové vstavače. Bělohřívku, chlapče,
3: odpočívej a spí v barvách a vůních letního kraje. Bělohřívku zpívali dokonce i nízké ježaté traviny, žluté kokrhele, jitrocele a bodláky, sítí a rákosí. Bělohřívku, chlapče, jenom jednou je jaro, jenom jednou je léto. Bělohřívku, chlapče, cvrkal cvrček na listu šťovíku. Dospělí lidé o tom nic nevědí. Jenom jednou je ti 9 let a krásné písničky netrvají dlouho. Bělohřívku, chlapče, bzučel čmelák na květu jetele. Vysaj nyní med ze všech květů života. Věz, že s tím musíš vystačit na celý život. A mravenec a dřepčík, kovařík a střevlík típali také hluboko v trávě. Bělohřívku, chlapče, jenom jednou je ti 9 let, jenom jednou je jaro, jenom jednou je léto.
2: A jak je to s vaší prací divadelní?
3: Ta ovšem stojí na prvním místě. Z divadla vychází všechno herectví. Já vím, že byste ráda slyšela nějaké ty veselé historky, které jste si poslechla z úst některých mých kolegů nebo kolegyň. Neříkám, že žádné neznám, ale nezdá se vám, že by posluchače zajímalo podívat se do zákulisí zase trochu jinak? Ono je totiž nebezpečí, že si lidé pak představují herectví jako něco neobyčejně lehkého, veselého, zábavného. No, že je v tom zákulisí jen samá legrace. Někdy je, ale jako ostatně v každém zaměstnání. Ale jinak je to nakonec práce jako každá jiná. Vezměte si třeba průměrnou repertoárovou hru. Studuje se poctivě 6-8 neděl. Každý den, kromě soboty a neděle. Šafránkova vlastence jsme studovali 3 měsíce. Opak ovšem máme roli i hru samu pevně v paměti. Hrajeme 30krát, 35krát, někdy i víckrát za měsíc. Často 2 až 4 představení denně. Už nám ani nezbývá čas jako kdysi staré gardě Národního divadla zajít po obědě do kavárny na černou kávu. Na partii kulečníku a večer na pivo do nějaké té herecké hospůdky, nebo na víno do útulné vinárničky, nebo jít si procházkou do Berouna a učit se roli. No, kde něco v tom bylo. Co je, díváte se na mou aktovku?
2: Ano, ta je ale nacpaná.
3: Oč, že neuhádnete, co tam je.
2: Snad nějaké knihy? Scénáře?
3: No, podívejte se.
2: Nebo líčidla?
3: Podívejte se.
2: Kupa dopisů.
3: Ano, ano, vidíte, spousta dopisů. A mají nejrůznější data i místa, odkud byly odeslány. Z Čech, z Moravy, ze Slovenska. I tam má mnoho diváků.
2: Budu snad trochu dotěrná, zeptám se, co vám píší?
3: Všelicos. No to víte, mladí lidé poblouznění divadlem nebo filmem se ptají, zda by se nemohli dostat k filmu. Přikládají fotografie se žádostí o autogram. Nebo fotografii, jako tadyhle, vidíte?
2: Ano. Tahle dívenka na fotografii má asi chuť filmovat, že?
3: Má, a jistě velikou, jenomže tvář není všechno. I to je dvousečné. Nehezká tvář může skrývat zajímavého člověka a krásná může mít za sebou člověka neobyčejně nudného. Jenže z fotografie zásadně uhádnete jen docela malý zlomek předpokladu k herectví. A pak, víte, já nevěřím na ty náhlé se objevivší hvězdy. Zazáří jako meteora, taky tak někdy zhasnou. V poště někdy dostávám texty divadelních her z žádosti, abych je prosadil na jevišti, nejraději ovšem národním samozřejmě.
2: A stačíte všechnu korespondenci zodpovědět?
3: Aha, rozumím. Vzpomínáte na toho tajemníka, o něm jsem hovořil ze začátku. No tak toho nemám a na dopisy odpovídám sám. Ovšem ne na všechny.
2: To myslíte dopisy anonymní, že?
3: Ano, i těch je hodně. Nepatřím rozhodně mezi ty, kdož by byli nepřístupní negativní kritice, nejsem netykavka. Podívejte, dostal jsem velmi zajímavý podepsaný dopis, kde pisatel srovnává mého redaktora Moráka z Hrubinovy srpnové neděle s Hejtmetovým Podivínem a varuje mne před nebezpečím herecké šablony. No pochopitelně, že se člověku všechno stoprocentně nevydaří. A nejlépe sám vím co. Nedávno jsem vykládal na filmové fakultě...
9: Přednášíte tam snad?
3: Ano, vidíte, na to jsem úplně zapomněl, přednáším. A no, tak tam jsem vykládal mladým posluchačům o divadle a nakonec je tím vylákal z rezervy. Měli k lečemu své výhrady, třeba zrovna k mému rozhlasovému Cyranovi.
9: Naše půlhodinka chvilky v zákulisí začíná obyčejně vyprávěním o hereckých začátcích. No a já bych chtěla toto vyprávění dát až na konec. Jak a kdy jste začínal?
3: Ty začátky jakoby odval vítr do nenávratna. Byli někde v našem krámku v Brně Králově Poli. Měli jsme tam loutkové divadlo, na němž jsem spolu s bratem Rudolfem hrál. Scházívala se tam děcka ze širokého okolí. Maminka pak vždycky po představení zjišťovala, že ubil cukr a povidla. Ale většina těch děcek tam chodila pro ty požitky nehmotné. Měli jsme z toho 50 loutek, 2 bedny kulis. My kluci tehdy 8 letí jsme tiskli domácí tiskárničkou pozvánky. Vážené obecenstvo, oznamujeme vám, že ve 2 hodiny budeme hrát hru Kašpárek není rek za vstupné 5 až 10 grejcarů. Uctivě zve spolek. Tak tedy tam jsem se herecky oskoušel nejdříve. Pak si nás povšimli ochotníci, půjčovali nám kostýmy. Zajímavé je, že jsem v těch mladých letech hrál ponejvíce vousaté úlohy. Pak přišla škola, kantořina.
9: Jak to kantořina?
3: Chodil jsem na učitelský ústav. No a potom učil. Ale ani tehdy mě láska k divadlu neopustila. Četl jsem dětskám pohádky s náramně dramatickým přízvukem. Pak jsem také dělal v brněnském loutkovém divadle Radost živého Kašpárka Hegera. Snažili jsme se o to nejlepší pro děti. Jenže škola a divadlo to nejde přece jen dost dobře dohromady. Jednou přišel do mé třídy pan inspektor, počkejte, jak se jmenoval, ano, Mrkos. Na dveřích visel plakátek s Kašpárkem Hegrem, to se mu ovšem tuze s učitelskou důstojností neschodovalo. A ve třídě na skříni objevil sešity. Měl jsem první třídu, kašičku, prvňáčky. No tak nějaký ten škrabanec, nějaká kaňka, otisk rukou. A tak pan inspektor Mrkos hleděl přenevlídně na pana učitele, tedy na mne, a na Kašpárka Hegra. No, po absolvování brněnské konzervatoře jsem začal hrát v brněnském divadle a v rozhlase. Tehdy Brno vedlo v rozhlasové hře, byl tam Josef Bezdíček, Dalibor Chalupa, František Kožík. Pak si mě pozvali na zkoušku do Prahy, do Vinohradského divadla a téměř současně i do Národního. V Brně jsem tehdy onemocněl, tak jsem smlouvu šéfu činohry Národního divadla v Praze Janu Borovi podepisoval na nemocničním lůžku. Zhrozil se sice, že jsem na Národní divadlo trochu mladý, bylo mi 31, vidíte, dnes se to zdá neuvěřitelné, ale je tomu tak. V Praze jsem hrál potom také v rozhlase, no a potom přišel první film, jmenoval se Za tichých nocí a já v něm hrál roli skladatele Rudolfa Frimla. Od té doby je to pěkná řádka filmů, v poslední době v Krškově Zde jsou lvy, v širokouhlém filmu Občan Brych, hrál jsem Bedřicha Smetanu, v některých filmech jsem i zpíval.
9: Například kde?
3: Třeba ve filmu Mikoláš Aleš.
10: Ejně pí koňu vodu, bo voda nečistá. Ejně pí koňu vodu, bo voda nečistá. Popadalo do něj. Ej, popadalo do něj i z javora lista.
3: Jak ten čas letí, vidíte? Už tu bude 1/4 století herecké práce. A bylo jí hodně. A děkuju za ní, protože herec bez práce, bez divadla a rolí, to je jako kytka bez vody. A ta vadne a usychá. No někdy je té práce skoro až nad hlavu.
9: A jakou roli hrajete nejraději?
3: No, Cyrano z Bergeracu byl jednou z mých nejmilovanějších rolí. Hrál jsem ho na jevišti i v rozhlase.
11: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
12: Ano. Velmi. To je všecko?
11: Ne.
12: Jste, pane, ještě mlád. Co věcí z rukávu jste mohl tu vysypat a přitom měnit tón? Hned já vám příklad dám. Výbojně. Pane můj, když tak velký nos mám, na místě bylo by jej sobě amputovat. Přátelsky. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo cečberu. Popisně. Des skála pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě, futrál ten, musíte sebou mít na psací náčiní, na nůžky skřínka snad. Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád, že o ně otcovsky tak starostliv jste stále. Jim bydlo skýtáte pro drábky jejich malé. Dotěrně. Pane můj, když kouříte, snad jím, tak stoupá k obloze váš tabákový dým, že křičí sousedi, to v komínu, kde zhoří. S výstrahou, pozor, jen pod jeho tíhou noří se vaše hlava v zem, div o něj nepadnete. Něžně, jak slunečník jej malý roztáhněte ze strachu, slunce, že by snad jej strávil pal. Rytířský, příteli, když modní taký hák, k věšení klobouku je pohodlný pak. Uctivě. Pane, smím vám stisknout pravici? Vy máte, co my zvem, balkonek v ulici. Venkovský, tože nos, to planý křik, obrovská řetkvička, či melon trpaslík. Vojensky, namiřte jej proti jízdě v ráz. Prakticky, v lutrii jej chcete vsadit as. To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchudší vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena již v slovo blb se samým. A kdybyste byl měl jen onu fantazii, že byste mohl zde před tímto slavným sborem mě se vším posloužit, jak já vám. Věřte skorem, ni čtvrtku z prýmů těch neudal byste tady, ni z půlky začátku, nevěřte, pane mladý, že těch sám užívám. Dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
3: Když si dnes Cyrana poslechnu, víte, že by ho hrál zase jinak. Člověk je s přibývajícími léty zkušenější. Takové cyranovské fanfaronství se změní v pokornější a skromnější postoj, když člověk pozná, jak mnohé problémy mají mnohem více plošek, nežli se vám zdálo před 10, 20 i více lety. Dívám-li se zpátky, věřte, že bych opravdu nechtěl dělat nic jiného, než zase hrát divadlo.
9: Tak já vás již nebudu déle zdržovat. Děkuji vám mnohokrát a nashledanou.
3: No a já vám také děkuji. Nezlobte se, že vám uteču, už opravdu budeme začínat. Tak tedy nashledanou, ale zase jinak. Ano, vy v Hledišti a já na jevišti, třeba v roli redaktora Moráka ze srpnové neděle jako dnes, nebo zítra i později v jiné úloze. Nashledanou.
9: Nashledanou.
13: Dobrý večer, za 5 minut začínáme. První obraz, připraví se orchestr. Na scénu Fabiánová, Šejbalová, Heger, Záhorský. Opakuji první obraz, prosím. Připraví se Fabiánová, Šejbalová, Heger, Záhorský.

Na scéně Tylova divadla půjde za chvíli opona nahoru a nám končí další půlhodinka z cyklu Chvilky v zákulisí, v níž jsme besedovali se zasloužilým umělcem Karlem Hegrem, laureátem státní ceny, členem činohry Národního divadla v Praze. Pořad připravil Petr Hořec, spoluúčinkovala Heda Čechová, klavírní improvizace Vadim Petrov. Režii měl Jiří Hesoun. Naschledanou.

0: Dobrý večer, za 3 minuty začínáme. Připraví se orchestr, neladit v hledišti, pánové. Dále se připraví balet a celý kompars a externisté na začátek prvního obrazu.
1: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken. Připravili ji opět Petr Hořec a Ilja Kučera. Častější návštěvníci Národního divadla se jistě pamatují, že tato scéna uvedla před několika roky Shakespeareovu tragédii Otello. Připomeňme si alespoň malým úryvkem Iaga jednu z hlavních postav této hry.
2: Když vy si k čertu Rodrigo nenecháte říct, plivněte po mně, jestli ne. Ty velcí páni osobně s hlubosklonem šli ho žádat, aby mě jmenoval svým náměstkem. A Bůh to suď, nic horší hodnost. Vím, kdo jsem, mi patří. Však onak blázen do své pravomocím uhne vznosným řečněním až strach, naditým válečnickým názvoslovím a konec písničky, že jim to odmítne. Já, řekl jim, si totiž už vybral náměstka. A kdo to je? Zbořte se, kamna. Velikánský počtář, nějaký Michal Cassio z Florencie, co jakživ narozmístil v poli pluk a v taktice a v strategii zná se jak bába z trhu. Samá knižní moudrost, to jeho vojáctví, a ten to prosím vyhrál. A mě, kterého 100krát viděl bít se narodu, na Cypru, v křesťanských zemích, i v pohanských, mě vezme vítr z plaket takový, má dát dal. Ten počítá leke jeho náměstkem, jak pak by ne, a já jsem praporečník jeho maurstva. Tak suďte sám, zda já mám jakoli a sebeméně, proč maura milovat. Bohosloví pekla, když ďábli nejčernější kují hřích, svádějí nebeskými vidinami, jako teď já. Co počestný ten blout ždát bude Desdemonu o přispění a ona za něj uprošovat maura, já do ucha mu nakapu ten mor, že ona pro svůj chtíč ho volá naspět. A čím se bude snažit víc mu prospět, tím hlubší nedůvěru pojme maur. Tak v černou smolu změním její ryzost a z její dobroty si spletu síť, v níž všichni uvíznou.
1: Ano, Iaga hrál v této inscenaci laureát státní ceny Klementa Gottwalda Jan Pivec. A jako byl jedním z vrcholů dosavadní tvorby tohoto umělce. Ale velké umění se narodí najednou. Jeho pramenky se zbíhají až odkud z dětství a mladistvých začátků. Jan Pivec zdědil divadelní krev po otci, jemuž osud nedopřál dostat se na prkna, jež znamenají svět, jako profesionál. Jan Pivec junior chodíval rád do zákulisí Pišekova divadla a později Vinohradské zpěvohry Pod vodárnou. První potlesk v životě sklidil však až na reálce Věčné ulici za přednes úryvku z FL Věka. Na scéně poprvé vystoupil ve veselohře Ferdinand Spí, kterou nastudoval Vinohradský ochotnický spolek Vavřín. Realistou byl Jan Pivec až do kvinty, kdy přešel na obchodní školu. A již za studia na obchodní škole měl Pivec senior k Pivcovi juniorovi památnou exhortu. Prohlásil: jak vidím, tobě se na studiích moc nedaří. Bylo by nejlíp, kdyby se sebral a šel k divadlu. Ale na to byl Jan Pivec ještě příliš mladý. Dostudoval tedy a stal se účetním praktikantem u firmy Nutra, později Nostra, která vyráběla dětskou moučku, později zavináče a jiné rybí lahůdky. Ale aktiva firmy nesčítal dlouho.
3: Zrovna jsem se učil roli do Štechova třetího zvonění pro spolek Vavřín u České koruny na Vinohradech, když mého představeného napadlo dát mi takzvanou hlavní knihu dosti velkého formátu. Prosím vás, učit se roli, využívat tajně každou chvilku, když se nikdo nekouká, a najednou počítat v hlavní knize. A tak jsem si dal hezky pod účetní knihu, knížku divadelní, podepřel si levou rukou hlavu a dělal, jako když horlivě počítám, ale zatím jsem se horlivě učil roli. Ani jsem nevěděl, že se v té chvíli hraje o celý můj osud. Nebýt snad této chvíle, ani bych u divadla dneska nebyl. Zabral jsem se do role básníka Hvězdinského rozhodně mnohem a mnohem víc, než do spousty cifer má dáti dal. A ani jsem nespozoroval, že za mnou stojí představený oné firmy pan Rada Kulík. Teprve, když jsem byl tažen za ucho vzhůru, viděl jsem, že je zle. No, nebudu tu tehdejší svoji situaci déle rozbírat, prostě vyhodili mě na hodinu. Zkroušeně jsem se loudal k otci do jeho nástrojařské dílny a čekal jsem pořádný výprask. Ale tatínek nic. Povídal akorát. Já to čekal, že k tomuhle dojde. A pak jsme spolu horlivě četli inzeráty, abychom našli divadelní spolek, který hledá mladého herce.
1: A našli. Hledala ho Biblická scéna. Pivec senior ihned na inzerát odpověděl a za

0: odjel Pilát bez kajfáše. Když přišel tatínek večer domů ze zaměstnání, byl nejdřív pořádně překvapen, že už nejsem na cestě k biblické scéně, ale pak přísně rozkázal přes protesty rozhořčené maminky, jejíž sen, že bude mít syna pořádným člověkem, totiž přinejmenším inženýrem, se nenávratně rozplynul, abych sedl do nejbližšího vlaku a jel za Hroudou. Inu poslechl jsem a v únavově, bylo to na Moravě u Znojma, kde Hroudova společnost v té době byla, jsem se ocitl v časných ranních hodinách. Vyhledal jsem ředitele, který mi přišel otevřít, značně rozespalý, a když mě uviděl, povídá: já to věděl, že přijdeš. A já se rozplakal jako malé dítě.
1: Slzy oschly brzy. Jan Pivec dostal slíbenou úlohu kajfáše se slíbenými 20 korunami denně, to už bylo horší, a hrál.
0: Jednou jsme byli v nějaké obci, jejíž jméno už mi vypadlo z paměti. Jak to dříve u venkovských společností bývalo, rozebírali si místní občané jednotlivé herce na nocleh. Mě si vzali dvě starší dámy vzhledu velmi počestného. Bylo zřejmé, že jsem na ně musel udělat na první pohled příznivý dojem. Jedna druhou totiž předháněli v laskavostech a v ochotě, když jsem se jim představil. A sotva skončilo představení, hnal jsem se k jejich stavení s vidinou teploučké postýlky před očima. Přiběhnu, zabouchám na okno, za nímž blikalo světýlko, a za malou chvilku se okno otevřelo a tu máš, čerte kropáč. Nejdřív vyletěl můj kufr a za ním se nesl skřehotavý hlas jedné z dam. To je zajímavý. Ve dne se děláte hezké a večer z vás šla na jevišti hrůza. Kdyby byla věděla, že jste kajfášem, nikdy bych vám ubytování nenabídla. Vy, kajfáši. Dáma práskla oknem a já stál pod hvězdnatým nebem opuštěný a sám. Tu noc jsem se vyspal na koši s rekvizitami, jenž stál na jevišti v hostinci. Naše paní ředitelová hrála samozřejmě také, ovšem nejdůležitější funkci, kterou u biblické scény měla, byla vrchní kasírka. Pokladnu měla pěknou, takovou cínovanou, skládala do ní korunku ke korunce a nedala jí z ruky ani na chvíli. Před představením seděla nalíčená a v kostýmu u dveří a neproklouzla jí ani myška. Teprve těsně před výstupem přestala hlídat vchod a odebrala se na jeviště. Jednou, biblická scéna už byla v plném proudu, přišel ke vchodu nějaký člověk, který neměl zřejmě peníze, a nabídl paní ředitelce místo vstupného krupici. Ředitel Hrouda byl zrovna na jevišti a prohlašoval: myju si ruce, když paní ředitelka zavolala s klidem přes celý sál: Karle, je tady jeden a dává mi 2 kila krupice, mám ho pustit?
2: Klidně,
0: povídá Pilát. Přece ví, že krupice to je moje. A pak pokračoval v roli, jako by se nechumelilo. Ředitelka vzala krupici pod jednu, kasičku pod druhou paži a hrnula se k jevišti řadami diváků. U rampy zavolala pořádně nahlas: tak halo, pane pivec, pomůžou mi nahoru, jo? No tak jsem ji vytáhl na jeviště a ředitelka odehrála svůj výstup s kasičkou i s krupicí. No, potlesk byl, obecenstvo bylo vděčné. Ani ta krupice mu nevadila. Jeli jsme na další štaci a byli jsme hrozně překvapeni, když nás na nádraží vítal sám pan starosta a příslušní radní. Div se neomlouval, že nepřišla městská kutálka, ale pak byl hrozně překvapen, když jsme vystoupili z vagónu. Pan starosta se stal totiž obětí plakátů, které hlásali: biblická scéna pouze nakrátko ve vašem městě. Neopomeňte navštívit ji. Nevšední podívaná. 600 účinkujících. Pan starosta byl dost nepříjemně překvapen, že nás vystoupilo jenom 9. Ošíval se a ptal, kdeže jsou jako ti zbývající.
2: Ti zbývající? Povídá ředitel Hrouda. A zavazoval si přitom šněrovadlo. To jsou členové spolku Orla tady z okolí. U mě, pane starosta, je totiž komparz nejsilnější složkou.
0: No, pak se zjistilo, že se nás na jeviště nevejde ani těch 9, a tak jsme se líčili místo v zákulisí, na dvorečku, a do vůně líčidel se klidně mísila vůně kurníku a jaksi tedy hnojiště.
1: Od biblické

0: umělecké scény přešel Jan Pivec k společnosti Nádherově. A když jednou seděl v hospůdce, kde si u Pelhřimova dopoledne na svačině s jedním spoluhercem, přišel tam náhodou někdejší ředitel východočeského divadla Wurscher, který tudy projížděl. Pivec o ním kolegou měli dobrou náladu, zpívali si u pianina. Pivec zpíval v tu chvíli Stambul růž, ty jsi jediná. Wurscher chvíli poslouchal, pak si přisadl k jejich stolu a začal přemlouvat Jana Pivce, aby šel studovat zpěv na konzervatoř.
1: Mladý jsem byl, kuráže jsem měl dost, tak jsem se tedy ke zkoušce na konzervatoř vypravil. Měl jsem připraven prolog k Leonkavalovým komediantům, je to part pro bariton, ale já to u profesora Fuchse zpíval nějak o tercí, vejš, nebo co? A jak to dopadlo, to vám snad ani nemusím povídat. Druhý den jsem si šel na rektorát pro doklady. Doktor Krp, tehdy tajemní konzervatoře, mi je podává z okénka a já jen suše prohodil. Tak jeničku, to znamená zase kešmíře. Tu se ke mně naklonil starší pán s licousy, byl to profesor Jaroslav Hurt a říká, co pak to povídáte, mládenče, k jaké šmíře, vás je pro šmíru škoda. No chtěl jsem mu vysvětlit, že jsem zkoušku na pěvecké oddělení neudělal, že je tu sice materiál, ale chybí tedy jaksi intonace, ale profesor Hurt mě přerušil. A co kdybyste to zkusil na oddělení dramatickém, co? Pojďte se mnou naproti a něco mi přednesete. A tak jsem tam spustil od Vrchlického. Tři jezdci jeli tiše doubravou, močálem jeli mraky nad hlavou. Červánků krví západ zahoří a první jezdec takto hovoří. No dost, to stačí, zarazil mě mistr Hurt. A ptal se mě pak, co jsem hrál venku, no a tak jsem mu odříkal úryvky z Kajfáše a monolog Kaina ze hry Ubran ztraceného ráje a byl jsem přijat na dramatické oddělení státní konzervatoře.
0: Jan Pivec vystudoval dramatické oddělení za 3 roky, místo za 4. Ve 4. ročníku hrál již ve Vespoketrevi, začínajícím tehdy osvobozeném divadle v umělecké besedě na Malé Straně, kde ho poprvé poznal režisér Jindřich Honzel a básník Vítězslav Nezval, nějaký čas v Žižkovském divadle Akropolis, pak byl angažován šéfem činohry, dnešním národním umělcem Jankem Borodáčem, do Bratislavského národného divadla, kde byla jeho partnerkou dnešní zasloužilá umělkyně Hana Melíčková. Tam působil 5 roků.
1: Snad by mě byli angažovali, i kdybych šišlal. Melíčková měřila totiž dobrých 184 cm a hledat k ní partnera bylo jaksi částečně namáhavé. Do smrti nezapomenu 2 věty ze svých prvních rolí. Prepáčte, že jsem se o ně skoril. Nemohl jsem se prebiť zástupom u horiaceho domu. A druhá, vzhledom na to, že se vám fyzicky vzopriem, může se lahko stať, že se ukážete svojej paněj ještě v nepriaznivejšom svetle. Přes tyhle 2 věty, když jsem se přenesl a nepřeřekl jsem se ani jednou, tak mi spadl pořádný kámen ze srdce.
0: A z Bratislavského národného divadla byl už jen krůček zpátky do Prahy, na Národní a také k filmu. Filmaři využili pěveckého fondu Jana Pivce, byť konzervatoří z neuznaného.
2: Ach, starý klavír tu zůstal. Je v něm ukryto plno vzpomínek na chvíle, kdy jsem u něho sedával jako student. Škoda, že neumím vyjádřit slovy, co jiný snadno tak své dívce poví. Před vámi lásko má, v rozpacích stojím, co chtěl bych říci vám, vyznat se bojím. Chci říci vám, nevím,

0: Ano, ve filmu Muži nestárnou jsem si zaspíval s chutí. Režíroval ho Vladimír Slavinský, podobně jako další veselohru Poznej svého muže, ve které jsem vytvářel jednu z hlavních rolí. Jedna ze scén této veselohry se natáčela v reálu, v jedné vilce v Černošicích. Jel jsem na natáčení na nákladním autě spolu s osvětlovači a jejich inventářem. Slavinský i se svým štábem už byli na místě. Dojeli jsme, osvětlovači se skákali z auta, já však sestupoval hezky pomalu a opatrně, nechtěl jsem se uhodit o osvětlovací zařízení nebo si snad zamazat čaty. Slavinský, když to viděl, rozkřikl se:
1: Co pak se tak takhle mladý člověk leze z nákladního automobilu?
0: No, tak jsem mu namítl, že jaksi jistota je jistota, ale Slavinský už byl v ráži a křičel:
1: Počkejte, já ti to předvedu, já ti tu vostudu tady udělám, to se dělá takhle.
0: Vyskočil na auto, rozpřáhl ruce a hopla. Seskočil jako mladík, to je pravda. Jenže jeho krásný sportovní plášť se zachytil za jakýsi hák a drc, roztrhl se až klímci na dvě půlky. No, tak tedy, tak vám jaksi, pane režisére, děkuju, že jste mi to ukázal, povídám. Ale jak se mi zdá, tak je ta moje metoda jaksi lacinější. No, tehdy jsem opatrný byl, jenže o něco později, když se v bývalém divadle Uránii natáčel film Okouzlená, jsem na opatrnost nějak pozapomněl. Před jevištěm v Uránii byla jako snad v každém divadle prohlubeň pro orchestr, zakrytá plátnem, jestliže orchestr nehrál. Dokončovali jsme poslední záběr v hledišti, kamera stála na jevišti, a po závěrečném režisérově stop jsem si to namířil hezky svižně do šaten v zákulisí, pěkně přes orchestr, abych se nezdržoval. Zapomněl jsem ale, že je to plátno a ne prkna, a jakmile jsem udělal jeden krok ze schůdků na zakrytý orchestr, roztrhlo se to a já sletěl hlavou rovnou na kulatý spodek tympánu. Ten vydal poslední žalostné fortissimo, no moje lebka naštěstí ne. To víte, tvrdá česká hlava. Jinými slovy, kromě malého otřesu mozku se nestala žádná tragédie. Ta teprve přišla, když tehdejší ředitel Lucerna filmu Vilém Broš dostal z Uránie účet za opravu toho tympánu. Museli ho dát znovu vyklepat. Nedlouho poté jsem se s ním potkal a ředitel Broš povídá: Ta okouzlená nám přijde pořádně draho, kamaráde. A ukazoval mi účet, který nosil u sebe. Že máte tvrdou hlavu, to jsem věděl, víte? Ale že to nevydrží ani tympán, to jsem přece jenom nepředpokládal. Pane řediteli, povídám, víte, ono je lepší přijít o tympán, než si dát znovu vyklepat hlavu.
2: Jan Pivec však vytvořil řadu dalších filmových rolí. Například postavu císaře Zikmunda ve filmové trilogii Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Hraje otce Josefa v právě promítaných Štěňatech, ve filmu Zaostřit prosím a podobně. Ale o filmu už hovořit nebudeme. Vraťme se na scénu Národního divadla pro několik historek z jeho působení na divadle.
0: No, některé z těch historek budou opravdu historické. V té nespočetné řadě jistě dovolíte jednu o svém dobrém příteli, Karlu Jičínském. Hrála se tehdy komedie Hrdinou proti své vůli, v jejíž předehře jsem vystupoval s Eliškou Poznerovou jako artista. Na scénu má přijít ředitel hotelu, kterého právě hrál Karel Jičínský. A ten jednou přiletěl na představení v poslední chvíli, skočil a tempo do šatny, začal se převlékat a líčit. A protože jako ředitel hotelu má mít pořádnou pleš a neméně pořádný knír, navlékl si ve spěchu paruku, ale knír nikde. Na hledání už nebyl čas, inšpicient zuřivě zvonil a tak Jičínský povídá: Nedá se nic dělat, že jo, Herrgott, já to seknu dneska bez fousu. Vyletěl jako střela ze šatny a pádí na jeviště. No, jak jsme ho uviděli, stuhli jsme jako svíčky a s námi rozesmáte obecenstvo. Jičínský měl totiž knír přišpendlený maskérem na holé lebce, kterou ve spěchu natáhl přes hlavu i s knírem. Vypadalo to, jako když si sedne motýl na holou pláň. No. A ještě jednu z cizích luhů. Vzpomínám si, jak před jakousi generální zkouškou se nás sešlo několik u vchodu Tylova divadla. Za malou chvilku se přižene Saša Rašilov, aktovku nabitou jídlem a termosku s kávou. Postál s námi, chvíli se baví s vrátným Landou. Ani snad nepozoroval, že kolem se motá pejsek, takový malý roztomilý voříšek, který byl snad přiváben vůněmi Sašovy aktovky. Chvíli se k Rašilovovi lísal, a když jeho snahy byly bezvýsledné, a snad proto, že byly bezvýsledné, Tak pozvedl pejsek nožičku a důkladně tedy pokropil Sašovi kalhotu.
1: Jedeš ty potvoro, tohle, já ti vylítl na voříška Landa.
0: No, Saša neřekl ani slovo, gestem královským otevřel aktovku a hodil pejskovi kus salámu. Prosím vás, pane Rašilov, diví se Landa, ta potvora vás tady pokropí a vy za to dáváte ještě salám. Ale Rašilov se usmál a povídá, de fakt, to je náhodou moc hodnej pejsek, on si ten salám zaslouží. On ve mně poznal sloup činohry. Vzpomínám také, jak jsme hráli činohru Edmonda Konráda Edison. V jednom okamžiku se na jevišti tísní 150-hlavový dav, který čeká, až se na nádraží rozsvítí první žárovky. A když se rozsvítí, má se tento dav přirozeně divit. No, byla generálka, žárovky na nádraží se rozsvítily, všichni jsme se divili, ale já se divil asi nějak málo, protože šéf činohry a režisér K.H. Hilar vylítl a křičel z hlediště: prosím, prosím, všichni se divějí, jen pan Pivec se vůbec nediví. Pak vyběhl na scénu a prodral se davem ke mně a povídá: tak prosím, a teď si to dáme znova. Prosím, pane Pivec, ale vy se budete divit sólově. Sólově, prosím, nezapomeňte. No, tak jsem se tedy divil sólově, no. A sotva, že se světlo rozsvítilo, všichni mlčeli a já povídám jediný doticha. Poslyšte tady vážně, to je něco prostě, tady ty žárovky, tady to je opravdu něco ohromného tohle. No, asi se to Hilarovi moc líbilo, protože tenkrát řekl, no tak víra, prosím, když se chce, tak jde všecko. Hilar měl vůbec velký smysl pro humor. Vzpomínám si, jak jsme zkoušeli již jmenovanou hru Edison a mě v roli Jela postavil Hilar při aranžovací zkoušce na skříň, jež se potom měla večer při představení změnit v reostat. Skříň ale měla jenom tři nohy a stále se při sebe menším pohybu pode mnou kymácela, což vzbuzovalo moji nelibost. Hilarovi se to ale moc líbilo a najednou zakřičel: prosím, pan Pivec vyleze tady na žebřík v portále a hezky až nahoru, prosím, až na poslední příčku. A tak jsem pěkně lezl až na poslední příčku kovového žebříku a když jsem se otočil z výšky pro vaziště na jeviště, bylo tam pusto a prázdno. Herci se rozprchli a doktor Hilar už odjížděl zatím v autu na Krkonoše. No, tak jsem zase pomalu slez dolů, co se dalo dělat. Pak jsem zjistil, že to bylo všechno předem na mě naaranžováno a než se na to zapomnělo, tak mi herci, a to nejen z Národního, ale i z jiných divadel říkali: poslouchej, Honzo, to je zajímavý, ty prej rád mluvíš z vysoka. No, a ještě jednu vzpomínku naše vačinohry doktora Hilara. V Mánesu byli před druhou světovou válkou zkušebny Národního divadla. Zkoušíme Sen noci svatojánské, v němž jsem hrál Oberona za Eduarda Kohouta. A jak si tak svlékám kabát a pak sako, najednou mě někdo chytil za šle a šel ode mě pryč. Byl to Hilar. Šel asi tak 4 metry a pak šle pustil. To jste neviděli, co tohle způsobilo. Já jsem letěl jako šíp vystřelený z lovcovy tětivy, a to tak prudce, že jsem porazil nedaleko stojící paní Krombaurovou. Byla z toho valná hromada a Hilar i všichni a nakonec se mi dva postižení jsme se dlouho řehotali. No, to se ví, na příští zkoušku už jsem přišel bez šlí, abych si zase neuřízk šandu. Když se zkoušel Lišák Pseudolus, nijak se to režisérovi Frejkovi pořád nelíbilo. Já jsem hrál Harpaxe, měl jsem vletět na scénu, právě to bylo taky tady v Mánesu, a Pešek, jenž hrál Pseudola, se má pořádně leknout při mém vstupu. Frejka přerušil zkoušku a volá: člověče, já nevím, to tady se mi to, já, co to je tohle, ten výstup, to je tady úplně, já nevím, ty musíš přece na to jeviště nějak, podívej se, ty musíš na to jeviště vpadnout jako puma, člověče, ten Pešek se tě musí leknout. No, tak co dělat, no tak jsem chtěl vyhovět, rozběhl jsem se a skočil na praktikábl, ale to jsem neměl vůbec činit tohle. Celá dekorace se totiž zřítila, dveře se otevřely, padly a já proletěl vrty jako jedna malina. Pešek se válel pod změtí různých těch latíček a rekvizit, lezl odtamtud ven a smíchy slzel. Povídám, no tak teď se snad Pešek lek dokonale, ne? A Frejka zlomen v půli těla křičel: ano, teď se jistě Pešek lek dokonale, ale já se musím jít domů převlíknout. Pro dnešek končím zkoušku. A odešel, ponechav nás svému osudu. No, jistě uznáte, že za takového stavu věcí se zkoušet ten den už nedalo. No a na závěr ještě několik žertíků, které mi provedli na scéně moji kolegové herci. Když se hrála Calderonova Dáma skřítek, ve které jsem představoval sluhu Kosmu, vejdu při představení na bínu, jak my říkáme, v obou rukou kufry a na podlaze pořádný kus zmuchlaného papíru. Začnu mluvit roli a jako pořádný sluha se skýbnu, abych papír odstranil. Sáhnu po něm a papír mi ujel před rukou. No role, nerole, skočím za ním a papír zase ujel. Obecenstvo se pochopitelně začalo smát a já honil papír po scéně. Dopadl jsem ho až u kulisy a tam jsem si teprve všiml, že je přivázán na černé niti, která na tmavém koberci nebyla pochopitelně vidět. Za nič tahli kolegové v zákulisí a mohli se tam uřechtat, jak na scéně z ničehož nic uklízím. Ve hře námořník Sindibát byl jeden moment, kdy mi hází národní umělec Zdeněk Štěpánek přes celé jeviště efektním pohybem plátěný sáček s penězi. Já ho mám chytit do hrsti. Při jednom představení jsme došli až k tomuto místu. Štěpánek sáček hodil, já napřáhnu ruku a sáček se vrátí zpátky k Štěpánkovi. Štěpánek hodí znovu, já po sáčku skočím a ten je zase v jeho ruce zpátky. On měl totiž ten sáček přivázaný na gumně.
2: Děkujeme Janu Pivcovi, členu Národního divadla, laureátu státní ceny Klementa Gottwalda, za jeho vzpomínky a vyprávění a vám, milí posluchači, za vaše dopisy a přání, které jste nám poslali pro půl hodinky Chvilky v zákulisí. Dnešní připravil opět Petr Hořec a Ilja Kučera. Naschledanou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.
4: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S českým a československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Její rozhlasová i televizní vystoupení jsou pro mě synonymem velké profesionality a zároveň vlídné, hřejivé pohody. Svou stopu ovšem zanechala i na divadelních scénách, zejména těch malých, zpěvavých, s osobitou poetikou. Není bez zajímavosti, že hereckou dráhu započala v jevištní adaptaci Stříbrného větru. Těšit se můžete, přátelé, stejně jako se těším já, na moudrou, okouzlující dámu s osvěžujícím smyslem pro humor, paní Pavlínu Filipovskou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Po tak krásných slovech mě už se těžko začíná.
1: Cokoliv. Ale témat máme bezpočet. Já bych ráda začala tak u rozhlasu, protože velmi vděčně vzpomínám na vaše krásná nedělní jitra, což byly opravdu vyšperkované pořady. Vy dodnes pro rozhlas pracujete a je evidentní, že se stále připravujete poctivě. Co máte v celém tom procesu rozhlasové práce nejraději?
2: Nejradši mám to živý vysílání. To mě dělá strašně dobře. Krom toho teda, že člověk má hrůzy, než si sedne za ten stůl, než odhouká znamení, což bylo 5 hodin ráno, to jsou muka. Ale to se musí překonat, potom to stojí za to, protože člověk si najednou udělá takový hnízdečko a přes ten mikrofon má velice blízko k tomu druhému, který eventuálně laskavě naslouchá. A je to strašně příjemný pocit. Taková chvála, chvála rozhlasu a chvála toho řemesla, který děláme. A většinou všichni usilovně.
1: Vaše dcera se pomamila, jedna tedy z dcer je novinářka, Pavlína Wolfová. Hovoříte spolu o novinářské práci a je představitelné, že byste se v ní vzájemně inspirovali?
2: Ne, já ji neinspiruju. Neumím tu novinařinu.
1: Ale umíte tu člověčinu?
2: I ta člověčina je v té novinařině asi potřeba. Ale třeba Pavlíně zprvu, teď už se jí netroufám něco vytýkat, protože ona je taková soběstačná a taková průbojná. To z ní nadělal asi ta stanice teď, kde vysílá a má tam politiky a je to vždycky boj takovej, až se o ní někdy bojím. Ale zprvu jsem se snažila a radila a ku podivu moje dcera, jak to celý život nedělala, najednou mě poslouchala. Jako se říkala, Pavluško, to neříkej, budu se na vás těšit pozejtří nebo v pondělí. To ne, to se neříká, jaký budu se těšit. Těším se na vás, nebo budu ráda, když budete poslouchat i v pondělí. Já jí radila takovýhle věci. Ona naslouchala, chvílema se mi asi v duchu smála, ale víte, že poslechla?
1: Protože to jsou rady k nezaplacení.
2: Jo, tyhle ty slovíčka jsou důležitý a lidi, kteří mají pro jazyk cit, tak to vnímají a kritizují. Jaký budu se těšit? Všimněte si, že to je velice často užívaný a mě to štve. Vždyť ta čeština je taková krásná řeč, co všechno se dá vyslovit, vylíčit. Ten jazyk má prostředky.
1: Se svou mladší dcerou Johanou máte společnou jinou vášeň pro koně, což je láska, kterou zdědila po vás, protože vy jste se koňům věnovala závodně, byla jste dokonce přebornicí republiky v drezuře. Potkáváte se s Johanou často u koní, nebo třeba spíš u kávy, anebo úplně jinde?
2: My se spíš setkáváme telefonicky, protože ona bydlí mimo Prahu, ne sice daleko, ale pro mě je problém se někam dopravit a protože ji nesmírně miluju, tý to říkám telefonicky.
1: Stačí to?
2: Já si myslím, že jo. My si s Johankou moc rozumíme a hlavně, když jde o ty koníčky. Teď jsme slavili první narozeniny hříbátka, které se narodilo jaksi v naší rodině. Je to Adámek, je to Ryzáček, krásný a takový nádherně mladě drzej a furt se chce šmajchlovat a on se chová trošku jako pes, jenom že přece jenom má ty kopejtka, už to začíná být nebezpečný, ale to on si neuvědomuje. Adámek, je to krása a já se u Johanky vždycky tak duchovně vykoupu. Ona na mě navalí ty starosti, že zase nepřivezli to seno a že musí kydat hnůj. A mám, no jo, ale ty koblišky, to je ozdravný. To je nadechnutí. Teď to přece čistí úplně ty dýchací cesty. To jsi si, Johano, nevšimla. Jo, tak já si jdu všímat, maminko. Tak ahoj.
1: A vy máte doma nějaké zvíře?
2: No, vždycky jsme měli psy. Mluvím v množném čísle, protože jich bylo víc. Byly i doby, kdy jsme měli 4 a bylo to z lásky. Moje dcera Johanka, ona je zdravotní sestra, lidská. Ale první její praxe byla v nemocnici, kde přicházela k samým smutným příběhům a já jsem na ní viděla, že mi ta holka chřadne. A chřadla mi před očima. A najednou se bála, že jde zase ráno do služby nebo na noční. Prostě jí to duševně vyčerpávalo a nosila ty příběhy domů a mě je vyprávěla. Víte, bylo to někdy drastický. A vypovídalo to o tom, že přeci jenom ne všechno je růžový. V tom zdravotnictví lecos jde jinýma cestama, než by si člověk rád představoval. Já jsem jí litovala a říkala jsem si, takhle to nemůžeš nechat jako matka. Tomu nebudu přihlížet. A nakonec jsme s Johanou vymysleli, že prostě s tím švihne a že půjde jinam. A jinam šla na veterinu. Našla si inzerát, že nějaký pan doktor hledá sestru a tak Johana se tam přihlásila. On říkal, no a umíte to? A říká, no já jsem jako zdravotní sestra přes lidi, ale já mám zvířata strašně ráda. A pak ten na té veterině pracovala u různých lékařů, možná 12-13 let.
1: A tak se vlastně v jejím životě zhmotnil váš sen, protože vy jste kdysi chtěla být veterinářkou, pokud
2: no
1: jsem
2: jistě,
1: správně četla.
2: No jistě, ano, léčit koníčkům nohy a vůbec zabývat se zvířaty, protože já zvířata miluju a jsem jejich zastánce věčný. Já chci zvířatům pomáhat a pomáhám jim teď na dálku a přimlouvám se za všechny pejsky, který jsou v nebezpečí, že by se nedostali do těch správných rukou. Já bych zavedla, jako jsou řidičáky na auto, tak by každý, kdo si chce pořídit pejska, musel složit jakýsi zkoušky a vylíčit, kam toho pejska dá, kde s ním bude bydlet, jak ten pejsek bude bydlet a jak se s ním bude zacházet a co se od pejska čeká a co pejsek čeká od toho majitele. A kdo chce pejska, by se ho musel zasloužit.
1: Evidentně vám na zvířatech záleží.
2: Záleží moc.
1: Evidentně vám velmi záleží i na vašich blízkých a lidech jako takových. O péči, kterou jste věnovala dcerám, už jste lecos prozradila. Ale řekněte, na čem vám v jejich výchově záleželo? Na čem jste takzvaně bazírovala třeba až u Manutě? Bylo něco takového?
2: No, chovat se jako dámy. Holčičky, kolínka k sobě pěkně a sedět jako dámy. Sednout takhle, rozkydnout se, to prostě ne. A poděkovat za všechno. Samozřejmě, že pozdravem, uctivým pozdravem všechno začíná. No prostě, já jsem z nich ty dámy přeci jenom nakonec vycepovala. A všichni říkají, ty máš ty holky tak vychovaný. Ovšem za prahem domova to všechno končilo. Kolínka už nebyly u sebe a nebyly takový a neděkovali a nepoprosili a to já vám říkám, holky, ale to musíte držet v sobě, to vám musí vrůst do vašeho jáství tohleto, protože celý život to budete používat. Já u vás nebudu pořád stát a připomínat vám to. Vy musíte vystupovat jako dámy. Víte, že do dneska mi říkají spolupracovníci, pač já vyzvídám, že jo, když potkám někoho tam vodník z televize, zdraví, chová se slušně. A on říkají, přeslušně. Až to mate.
1: Vy jste tedy i docela zábavná babička. Mě by zajímalo, jak hledáte ty styčné plochy v komunikaci se svými vnoučaty, abyste si nevysloužila takové zdrcující odsouzení, jaké teenageři vyslovit umí, například babi, ty si trapná. Jak to děláte, abyste s nimi opravdu našla společnou řeč?
2: Moje vnoučata mě mají ráda, abych mluvila česky.
1: Výborně.
2: Jsem tady chválila tu naši řeč. Já totiž nevěřím tomu, že s dětma se má jednat jako s někým, kdo je ještě malej a tomuhle by nerozuměl. Ne, to jsou rovnocenní partneři. Jako s takovejma, s nima jsem vždycky zacházela. Ale na ulici takhle u nás v baráku, nebo já zapřádám hovory a dočkám se odezvy. Ty maminky koulej očima, v životě to neslyšeli, že mají takovýho mudrlanta v kočárku. Protože oni jsou to rovnocenní partneři. To nejsou blbečkové. A jsou to vnímající tvorové, kteří chtějí, abychom je brali vážně. Abychom nedělali, no, ty jsi holčička krásná. No a ještě šišlali u toho. To ne, takhle se nesmí s dětma. A děti to ocenějí. Já to mám na svých vnoučatech vyzkoušený.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Paní Pavlína Filipovská patří k těm šťastným a obdarovaným lidem, kteří se narodili úžasným rodičům. Myslíte, že vaši drazí František a Matilda zásadně přispěli k vykreslení obrazu ideálního muže a ideální ženy, který sama dnes vyznáváte?
3: To víte, když jsem byla malé robě, tak jsem v nich viděla až vysochaný, nádherný lidi, kteří si rozumějí, v životě se nehádali. Teprve časem a během dospívání jsem pochopila, že jsou to úplně normální rodiče jako každý druhý, ale že k tomu přistupují dobře a že jsou nadaný v tomhle směru. Totiž já si myslím, že způsobit, aby měl pocit domova ten jedinec, který právě dorůstá a seznamuje se se světem, tak to je kumšt. A to není každému dáno. Někdo třeba nemá hudební sluch a někdo zase neumí tohleto. A moji rodiče byli obdarováni od Pána Boha, že ten domov uměli uspůsobit a byl na to spoleh.
2: Co jste na každém z nich obdivovala jako na individu osobnosti?
3: No, na mamince jsem obdivovala za prvé, že byla krásná. Ona byla opravdu krásná, takže já od malička jsem si říkala, ano, já jí budu podobná. Vůbec nejsem, já jsem v obtisk tatínka. Ale maminka byla nádherná a byla to prostě ta maminka. Se vším, co k tomu patří. Byla plná lásky k nám, dětem i tatínkovi, a uměla ten domov jemu i nám malým přistrojit. Víte, ono to je pro život i zavazující, protože člověk, když vyrůstá v tomhle nádherném domově, tak potom má jednu touhu i svým dětem takový domov taky dopřát. A je to strašně těžký. Zjistila jsem, že možná talent by k tomu nechyběl, ale ten čas, co k tomu patří, že ta maminka tohle stačila, tamhle to stačila, nachystala všechno. No, doháněla jsem to, seč jsem mohla a bylo to moc těžký, ale v koutku duše doufám, že ty moje děti si jednou řeknou, to byla dobrá máma, viď? Hele, byla dobrá, co? No.
2: A tatínek, ten se prý neuměl vůbec rozčilovat.
3: S ním se nedalo pohádat. Někdy každá ženská prostě to v ní najednou vře a potřebuje to nějakým způsobem jako za sebe vyndat. No a tatínek na tohle nebyl partner. Maminka měla krásně narostlý obočí a vždycky, když jí vylítlo pravý obočí nahoru, tak bylo zle. A to jsme i my tak potichli a říkali jsme si, co bude, co se chystá. No a tatínek, ale Hildinko, nedělej na mě v obočí. A celý to schodil, protože to skončilo ve smíchu. Prostě s ním se nedalo pohádat a maminka z toho někdy byla až zoufalá, protože víte, když je přetopený kotel a není kudy tu páru pustit. No ale myslím si, že i tak to bylo manželství vzorový, jak má být. Bylo krásný, bylo dlouholetý a bylo věrný absolutně a spolehlivý pro oba.
2: Vy jste musela skrze tatínka poznat řadu zajímavých lidí. Já vím, že třeba mezi jeho přátele patřil spisovatel František Kožík. Na které dodnes ráda vzpomínáte?
3: Vy jste s takovou něhou vyslovila jméno František Kožík.
2: A víte proč? Protože pocházel z mého Uherského Brodu.
3: No to já o něm vím, že tu moravskou zem miloval a jak on krásně tu češtinu pěstoval. A já jsem měla to štěstí, že my jsme bydleli blízko sebe, už od malinka. A oni mají dceru Alenu, a my jsme 14 dní od sebe, téměř na den stejně mladí a stejně dlouho na světě. A s Alenkou jsem si hrávala. A oni bydleli blízko Lobkovicova náměstí Moc hezky to tam bylo, takový jako pro děti to bylo. A my jsme tam chodili s Alenkou na ten písek si hrát, povídali jsme a tak. A chodila za náma slečna, která ji měla hlídat, protože paní Kožíková, herečka, taky neměla pořád čas a František Kožík taky chtěl něco napsat. A pracoval v rozhlase taky. Takže hlídala Alenku a nás potom, když jsme tam byli dvě, a nosila nám, to bylo za války, za druhý světové války, kdy nebylo vlastně nic, tak tato dívčina nám nosila sušenky a byly slepený něčím božským úplně. To byla taková pomazánčička, já nevím, kde to vzala, ale ono nám chutnalo na tom písku. A tak na to vzpomínám a Alena taky. My se občas vidíme, protože ona je dramaturg, letitej dramaturg, byla na Vinohradech v divadle, takže my jsme se vídali občas. Teď si občas zatelefonujem, gratulujem si k těm narozeninám, který máme od sebe 14 dní. No ale na to obě vzpomínáme.
2: Já se přenesu do vašich let gymnaziálních. Vím, že jste studovala francouzštinu, vím, že jste přemýšlela o veterině, dokonce jste ovšem završila studium mimo jiné maturitou z deskriptivní geometrie.
3: No
2: takže
3: to nebylo dobrovolně.
2: Ta škála je velmi rozmanitá a široká. Kde se tam zrodil nápad přihlásit se na DAMU? A co mě zvlášť zajímá, jestli jste ho konzultovala s rodiči?
3: Ne, vůbec jsem nekonzultovala, protože jsem věděla, že tatínek, on by mi nic nezakázal, ale neřekla jsem nic, to byla utajená věc. Ten prvotní nápad vznikl na chodbě, ve škole, v Londýnské ulici, na gymnáziu, kde jsem potkala dvě spolužačky. Obě už měly za sebou ty zkoušky a obě v pořádku byly přijatý. A říkali, pojď, hele, to nic není, nějakou tu básničku, ty to umíš, se v tom furt hrabeš a hele, to máš nejlepší, protože já jsem zoufale scháněla nějakou školu. Všichni spolužáci, to byla taková třída samých mudrců a matematiků, oni všichni to uměli, včetně té deskriptivy, kterou já jsem nikdy nepochopila, to jsem nevěděla, proč bych měla sklápět nějakou rovinu, s kterou se neznám, nebo co a kam jí sklopit. No prostě, matematici neposlouchejte. Já jsem najednou zjistila, že všichni už mají někam přejímačky, tadyhle matfis a tadyhle medicína. A já jsem poslední blbeček v té třídě, který nemá nic. Třeba takovej Vašík Klaus, s kterým jsem chodila taky do třídy, no ten si mohl vybírat. Školy se mu nabízely samý. A takhle jsem potkala ty dvě holky a oni mi tiskli tenhle ten nápad. A já si říkám, no to já vyhrabu nějakou básničku, kterou mám ráda. A pak mě napadly ještě dva monology. No těžký jako blázen, no a taky nepřístojný k mýmu exteriéru a k mýmu věku. A představte si katušku se zkrocení zlý ženy Shakespearea. A potom šovu svatou Janu a tu scénu vypjatou před soudem, kde ona je všechny pozuráží, ale mně se to líbilo. A v Národním divadle v tu dobu to bylo na repertoáru, obě ty hry. A já jsem viděla paní Glázrovou jako tu katušku a viděla jsem paní Jiřinu Petrovickou jako svatou Janu. To byla inspirace, tak jsem to tak jako trochu opajcla. A s těma copama i s mašlema jsem se vydala ke zkouškám na DAMU. No.
2: Bohužel vás nepřijali.
3: No bohužel zaplať pámbu. To...
2: Ale na druhou stranu musíme zdůraznit, že vy jste se v branži velmi dobře uplatnila na rozdíl od řady bezejmenných absolventů DAMU. Začala jste už záhy v roce 58 ve vysílání Československé televize v dětském vysílání. Tam ty copy padly za oběť.
3: Ano.
2: To byl záskok za Štěpánku Haníčincovou. Co jste se od ní naučila, když jste přebírala v době její mateřské?
3: To bylo tak na poslední chvíli, než se ten Honzík vyklubal na svět, že mě nestačila předat žádný zkušenosti. Já jsem do toho hupsla prostě rovnou a pan profesor Vladimír Kovářík, který tehdy vedl tu dětskou redakci, ohromně vlídnej, moudrej pán, autor několika krásných knížek taky. On byl velmi laskavej, tak jako mě to vysvětlil, že to je na čas, že jsem jako brigádnice, ale že moc potřebujou někoho po té Štěpánce, protože děti ji milovali strašlivě. Ona měla Čertíka, Bertíka, Loutku, a tak mě vymysleli taky Loutku. Já jsem měla panenku Kačenku, zlobivou takovou holku, a mě to bavilo. Já jsem se díky téhle zkušenosti zbavila strachu z kamery. Takovej ten respekt, co mají lidi, a zvlášť televizním kamerám, ať to jsou potvory, ty vám spočítají i plomby v zubech. Prostě já jsem to všechno překonala, protože jsem tam měla vedle sebe tu partnerku Kačenku. Mimochodem tu vodila tehdejší paní Munzara, Naďa Munzarová, dnes tedy Krauzová, a tak mě to pěkně s ní šlo. No prostě byla to pohoda. A Štěpánka, když se vrátila, tak zjistila za prvé, že je tam pohoda, za druhý, že spousty práce za stanem s Kačenkou. Bertíka si nechala, no a říkala, já tě tady potřebuju jako učednici. A já jsem říkala, to beru. A měla jsem se co učit, protože od Štěpánky už jen tu její laskavost, ten její přístup k dětem, ke kterým se přes tu obrazovku vlastně, řekla bych, docela probourala až domů do pokoje dětskýho a do mateřských školek, a tu laskavost přímo rozdávala. A to byla krásná a vzácná škola.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Pavlína Filipovská. Jak už jsem říkala, na jevišti jste debutovala roku 58 rolí Aničky Karasové, Aničky Posedlé ve Šrámkově Stříbrném větru a vaším partnerem alias Janem Radkinem. Tam byl Eduard Cupák. Vy jste museli mít narváno už kvůli té jeho filmové proslulosti, že ano?
1: No samozřejmě, že kvůli němu. Mě vůbec nikdo neznal, taky odkud. Já jsem byla vedle něj jako holka z ulice. Cupáček v té době už byl takovou hvězdou a bylo to stvoření tak milý. On byl vyloženě předurčený k tomu, aby se do něj tyhle ty holky mýho věku tehdejšího prostě zamilovávaly.
0: A co se týká vašeho divadelního požitku a prožitku, řekla jste si, jo, to je ono, já chci dělat divadlo?
1: No, měla jsem z toho velký respekt, trému, dokonce mám krabičku s unípnutým kouskem tělky, líčidla divadelního od Mařenky Tomášový. To je můj další idol, velikánský idol. Táta ji vypravoval, že mám jít na zájezd s Cupákem a že jsem z toho zoufal. Táta byl takovej řečnej a tak se s Mařenkou Tomášovou dali do řeči. Já nevím, čím vy holky se malujete a takhle. A Mařenka pak přišla po představení za ním a nesla mu krabičku takovou. Zřejmě z dovozu to muselo být. Dodnes ji mám skovanou krásná, taková porcelánová, s víčkem zdobným a v tom bylo u rejpnu, to bylo vidět, že rejpla nožejkem do svítělky a dala mi tam trochu toho líčidla. Takže to já jsem se napajcovala tímhle s tím, hrála. Ono to bylo zredukovaný hodně, aby se to vešlo do toho večerního jednoho vystoupení. A bylo to všechno o Cupákovi, protože na to přišli ty lidi, na to přišly ctitelky. Ale já jsem se tam prostě promítla a myslím, že jsem jako ta Anička tam zafungovala dobře. Bylo mi tolik, kolik mě mělo být na tu roli a byla jsem do něj zamilovaná taky, jak to mělo být. A kolem uší ten stříbrný vítr, o kterým to vlastně je. A protože tenhle pořad se taky tak jmenuje, tak já jsem šťastná, že mám příležitost se v něm nějakým způsobem promítnout.
0: Však to tady kolem nás zní, vidíte?
1: To víte, že jo. Šumí a člověk, když dá pozor, tak to slyší. Že ten vítr nám kolem hlav pořád šumí a nepřestane, pokud my lidi tomu neuděláme přítrž. Doufám, že ne.
0: No a ta tělka od Marie Tomášové, ta se vám hodila i do dalších let, protože vy jste v roce 59 udělala konkurs do nově vzniklého divadla Semafor, do hry Jiřího Suchého Člověk z půdy. Měla jste vůbec představu, do čeho jdete, co obnáší takové hudební divadlo?
1: Neměla jsem žádnou představu, ale mám takovej dojem, že o tom, co to je vlastně to hudební divadlo, tak neměl tuchu ani Suchý, ani Šlitr, ani nikdo z nás, kteří jsme se tam schromáždili, protože to většinou byli študáci z vysokých škol. Celý ten sbor vědců, který tam zpívá sbory, ten byl složený z těchto kluků a byli pěkný. Takhle se tam dostal pan režisér pozdější, Josef Vondráček. To studoval právničinu tady na fakultě.
0: A když nikdo z vás prakticky nebyl školeným hercem nebo zpívákem a učili jste se to tak říkajíc za pochodu, co konkrétně vám šlo samo od sebe a s čím jste se hodně nadřela?
1: Já jsem se hodně nadřela s tou písničkou. Ne, že bych se ji nemohla naučit. Ona je tak jako až geniálně prajednoduchá i v textu, i v té melodii. A měli jsme za zády tak nádhernou kapelu ze samých mistrů svého oboru a velel jim nenahraditelný Ferdinand Havlík, člověk plný humoru. To byl recesista nádherný a přitom ten klarinet prostě s tím on se snad narodil. Ovládal mistrně a byla to krásná muzika a oni všechno zachránili. to byla kapela, která s váma dejchala na tom jevišti. Třeba někdo zmeškal nástup, začal pozdějc nebo tak. Oni to všecko dohonili, nebo počkali, nebo to zahráli znovu. No, s klukama to bylo nádherný. Taky já, když jsem naspívala Kapitáne, kam s tou lodí, tak to, oni tam mají hlavní roli pořád. Dělají ty zvuky všechny možný.
0: Tak to byli laskaví nemožný. A schovývaví muzikanti.
1: Jo, jo. Bohužel všichni měli ten perfektní hudební sluch, takže dobře věděli, koho že to doprovázejí, ale byli tolerantní a byli to kámoši. No.
0: V představení Člověk z půdy účinkovali i dvě hvězdy, Miroslav Horníček, Miloš Kopecký. Dalo se od nich něco odkoukat?
1: No to víte, že jo. Miloš Kopecký třeba nešetřil radama. Říkal, Pavlíno, když máte trému, nemluvte pro Boha rychle, teď máte času dost. Všimněte si, že já, když nevím kudy kam, tak mluvím tak pomaloučku, že je to k nevydržení.
0: To si budu pamatovat.
1: No ano, ale ono něco na tom je, že člověk jakmile drmolí, tak v podstatě se nakonec v tom ztratí a to, čeho chtěl dosíci, tak to zmizí v nedohlednu. Od nich se dalo naučit věcí a Horníček, jeho humor se nedal učit, protože to bylo mistrovství samo o sobě a možná, že ani on si ho nebyl vědom. Byla to improvizace, kterou vládl dokonale. A člověk v tu chvíli zjistil, že do těchto končin by se neměl vydávat, když není na to uspůsobený, tak jako ten Miroslav Horníček.
0: Vy jste po 6 letech divadlu Semafor zamávala a odešla do divadla Apollo. Proč? Co vás tam přivedlo?
1: Nedostatek zkušenosti se životem a mládí. Taková jako touha. A to asi mají mladí lidi něco novýho zase jako poznat taky a dokázat, že tady se můžu nějak prezentovat. A to bylo to divadlo Apollo. A odehrálo se to

0: vědomej a hodnej. Hodnej, lidsky hodnej, to byl dobrotisko kluk. Já jsem ho měla moc ráda a on mě taky. On mi říkal ségra. Náš vztah nebyl pošmudlanej žádnejma jinýma vztahama. Rozuměli jsme si, ale on mě třeba o půlnoci nebo k ránu zavolal a řekl, hele ségra, já tě musím něco přečíst, jestli to je dobrý. Takhle jsme měli takový hezký vztah. No a ten Jirka Štajdl tam prostě v tom semaforu se vyskytoval jako hostující. Oni tam byli jednou za měsíc asi. A já jsem na ně chodila, protože mně se to líbilo. Tam byli zpěváci, třeba jsem prvně v životě slyšela Pavla Bobka a stála jsem na metr od Věry Křesadlový a taky jsem poznala Ivonu Přenosilovou. Tam, když to bylo hodně zblízka, tak vám brněla celá hlava. V semaforu se otvíraly ty lítačky, ty dveře, protože Ivona, když zadula, tak to bylo. Prostě se mi tam líbilo a chodila jsem na ně často, kdykoliv hráli. Jirka si toho všim a jednou mě řekl během představení. Paní Filipovská, no to víte, Zajícovi, hloupýmu, vykulenýmu, když někdo řekne paní. Já totiž teď zakládám hudební divadlo Apollo a tak jsem si říkal, vy tady na naše představení chodíte celkem pilně, že byste to s náma zkusila. Prostě spolupráce. To víte, paní Filipovská. Já jsem řekla, ano.
1: A paní Filipovská, vy jste si tam také vyzkoušela roli konferenciérky. No. Podílela jste se na těch textech i tvůrčím způsobem, nebo to všechno bylo v režii pana Štajdla?
0: Jirka psal dobře, vtipně a hezky česky. Jsem tam něco, jsem si přizpůsobila, ale ty texty byly bezvadný, nebyly to takový ty obyčejný konferenciérský vstupy. Oslovili i diváky, lecos připovysvětlili, lecos dodali, bylo to vtipný. Jirka měl smysl pro humor, úžasný. Já jsem je ráda říkala a v podstatě Jirka Štajdl to byl, který pochopil, že trošičku přestřelil, když mě tam pozval mezi tyhle lidi, protože já jsem se vyskytovala vedle Hály Karla, vedle Karla Gotta, vedle té Ivony s tím burácejícím hlasem a já jsem tam vlastně neměla pro ně žádný význam s tímhletím hláskem na třech tónech jsem zpívala, ale víte, něco to do sebe určitě mělo, když to zpětně hodnotím. Zažila jsem i chvíle, kdy jsem litovala. Ale návratu už nebylo samozřejmě, protože šéfové se urazili. Já jsem jim to ani neřekla, že jdu pryč. Víte, no chovala jsem se neslušně. Všechno, co mě maminka učila, jak se mám chovat, tak to jsem zanedbala.
1: A už jste si to s panem Suchým vyříkali?
0: Nikdy.
1: Je.
0: Nikdy. A my jsme velký kamarádky s Jitkou Molavcovou, která k němu má blízko a říká mi, víš co, Filipko, tohle to máš u Suchýho pořád ještě pod kamenem. Jak jsi odešla z toho divadla? No mě tam nic nechybělo, my jsme hráli zrovna 6 žen, krásný představení, já tam měla hezký písničky, pěkný kostým, no prostě nic mi nechybělo, já jsem tam o práci neměla nouzy, nikdo mnou neopovrhoval, nikdo mě o tamtud nevyhazoval, no byl to nerozum mládí, se tomu říká. Je to bolavý, dochází k omylům, jako u mě v tomhle případě, ale já nemůžu úplně říct, že to byl takovej omyl, že jsem šla do divadla Apollo, protože Jirka Štajdl, dej mu pámu nebe, pro mě vymyslel vlastně další možnosti uplatnění, že můžu vystupovat i jako moderátor.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Poté, co skončilo divadlo Apollo, přešla Pavlína Filipovská do divadla Rokoko, jehož rytmus ve velkém udával ředitel Darek Vostřel. Tam jste se asi významně vrátila k herectví. Byla to pro vás příjemná kapitola?
3: No to je pravda, že Darek Vostřel tehdy mě přijímal jako herečku. To mě dělalo dobře a oni nedělali jenom písničkový pořady, ale taky hráli hry. Tam měli tu krásnou filozofskou historii a bylo to moc pěkný divadlo. Když takhle zpětně si to uvědomím, to zatím nikdo nedocenil nebo nevzdal mu ten hold, který by mu náležel jako divadelníkovi, protože on byl vynikající herec. A Jiřím Šaškovi taky našel vynikajícího partnera. Partnera Nesobeckýho, který uměl přihrát, který se neprosazoval. A to byla vzácná dvojice. Já na Darka vzpomínám velice v dobrém.
2: Když si dnes chcete dopřát zážitek z pěkného hereckého výkonu, hereckého koncertu, máte kam jít? Líbí se vám současná divadelní produkce?
3: Většinou se trošku míjíme. Taky přiznám se, není čas. Protože ty naše profese jsou toho ražení, že se to všechno odehrává večer. A já po večerech bejvávám různě pryč, když se zase něco děje. Teď jsem byla hodně dlouho doma, ale to zase nikde nic nehráli.
2: A co vám u současného divadla chybí?
3: No, mě asi se stejská po takovém tom divadle s velkým D. Po tom divadle, kde se mluvilo srozumitelně, tatínek vždycky říkal, to již v Národním divadle, tam tě musí slyšet druhá galérie, i když šeptáš. A mně se to teď vybavuje takhle zpětně, protože, ale to není kritika, to je jenom můj pocit divácký, obyčejný, že já někdy i v televizi ztratím nit příběhu jenom proto, že aktérům nerozumím. A skoro přemýšlím, jestli ještě mluví česky. Oni jsou dobrý, člověk jim to všechno věří, jsou takový civilní, až jsou super civilní a už zahazujou slova a věty a já jsem staromilec. Já mám ráda herce, třeba jako byl pan Heger, který mu opravdu věřím, že když šeptal, že v tom Národním to bylo slyšet na druhou galérii, byli to prostě páni herci, kteří se nemuseli uchylovat k takovýhlemu civilismu za každou cenu. Mně to někdy připadá přehnaný, ale slyšíte teďko vyjádření člověka, který zaprvé nemám pouvoir k tomu, abych to nějak hodnotila z hlediska odborného a uměla poradit. Ale myslím si, že ta česká řeč stojí za to, aby se pěstovala a aby se vyslovovalo. A používala se v plné šíři a bohatství. Já žalím toho, že se mnoho výrazů z češtiny ztrácí. Přestávají se používat. Mě se zeptala vnučka, babi, co to je souvrať? A já jsem říkala, no ty lunko, a teď si mi to začala všechno říkat, jak je souvrať a jak jsou tam ty kytičky voňavý a mateří douška a slzičky Panny Marie, jak je to pěkný a prostě, že prostředkem takový cesty polní je žebřiňák plný sena voňavýho nebo snopu s obilím. Zase snopy to taky znělo do oušek dětské cize. No, vysvětlila jsem jí souvrať a potom jsem jí ukázala souvrať, protože jezdíme za Johanou na venkov a tak ví už, co je souvrať, ale myslím si, že jich není moc, co to vědí.
2: To je úžasné, že jste ji mohla ukázat v přírodě a nikoli před monitorem počítače.
3: No jo, no tak čas strhnul oponou, jak se říká.
2: Paní Filipovská, co je v našich životech, v naší každodenní existenci důležité? Jak to vidíte?
3: Já si myslím, že je potřeba, aby člověk zachovával pořád takovou pevnou, zdravou mysl. Protože ta je zdrojem síly, zdrojem ozdravení organismu a já na to strašně spoléhám.
2: A jak se buduje pevná, zdravá mysl?
3: No, chce to grunt, ten já mám. Ale myslím si, že v každém ten grunt je, když ho hledá. A je dobře dívat se na život pozitivně. Žít rád. Vážit si toho, že jsme na světě a užívat si to. Nekalit si to všelijakými pocity marnosti a přemýšlet v věcech, které ani nemůžeme vyřešit, protože řešení za nás jiní, ne vždycky ti nejmoudřejší, ale je potřeba v klidu počkat, tu mysl pevnou zachovat zdravou a počkat, protože ti, co to neumí, tak zase za čas odejdou. Já tomu věřím.
2: Spoustu podnětů k zamyšlení, spoustu radosti přineslo toto povídání s paní Pavlínou Filipovskou, za které vám děkuji a přeji zdravou mysl, vůbec zdravý organismus a ať vám ten úsměv na tváři i v srdci zůstává trvale. Děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou.

tomhle tvém políbení, v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce ty.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Příběh moravského Mojžíše.
1: Po silnici kráčím stále vzhůru. Po nějaké době ze silnice sejdu. Stoupám pak rozlehlou loukou. Ještě posledních pár desítek metrů směrem k libotinskému lesu. A potom už jsem u ní. U nebývale vzrostlé lípy. Je vysoká více než 20 metrů. Obvod jejího kmene měří 515 cm. Dlouho se dívám jako očarovaný na ten strom, co všechno asi pamatuje. Usednu pak do trávy, zády se opřu o široký kmen lípy a rozlížím se po novojčínském kraji. Hledím také dolů, tam, kde se rozkládá obec Ženklava, kde dodnes stojí malý domek. Je označený číslem 43. V něm se prý 17. února 1692 narodil budoucí moravský Mojžíš, božský tesař či apoštol. Takhle mu mnozí lidé dodnes říkají. Jeho jméno Kristián David. Mezi některými zdejšími lidmi se říká, že právě tahle lípa, o níž je řeč, Kristiána Davida pamatuje. Je to zřejmě jen legenda, ale přesto, kdo ví. Možná by tenhle už na první pohled výjimečný strom mohl, kdyby to bylo možné, vyprávět jeho příběh. Příběh Kristiána Davida. Příběh muže, který byl původně vychován v katolické víře, aby se posléze stal protestantem. Jako voják bojoval v krvavé bitvě u Stralsundu. Pro záchranu svých souvěrců, moravských krajanů, riskoval život. Celé roky byl na útěku, aby posléze odešel šířit víru až mezi Eskimáky. V biografii nazvané Kristián David autorka Ludmila Plecháčová-Mucalíková píše:
0: Kristiánův otec Jan David byl české národnosti. Matka Rozína byla národnosti německé. Na Kravařsku žijící Němci byli potomci novokřtěnců vyhnaných pro své náboženské přesvědčení ve 14. století z Rakous, jižního Německa a později ze Švýcar. Bylo jim povoleno usadit se v tomto kraji. Část jich vzájemnými sňatky se asimilovala, většina jich udržela svou německou řeč, ale časem nábožensky splynula s českobratrstvím, s jednotou bratrskou, kde jim později věnoval svou péči kázáním v jejich rodném jazyce, sám Jan Amos Komenský.
1: Pokud se chceme dopátrat toho, co vlastně vedlo Kristiána Davida k tomu, aby se jednoho dne vydal na dráhu plnou nebezpečí, ale také mimořádné odvahy, musíme nyní zapátrat pár kilometrů od Davidova rodiště, v Suchdole nad Odrou, v nenápadném domku číslo 21, označeném jako Muzeum moravských bratří. Najít tu můžeme několik mimořádně zajímavých expozicí. Jsou plné obrázků a zajímavých dokumentů. Prohlížím se jeden panel za druhým a vidím tu také portrét Kristiána Davida.
2: Kristián David, duchovní probuzení. Tak tady jsou všechny cesty, které Kristián David podnikal. Vidíme do Grónska, tady píšou, že třikrát se plavil do Grónska, poznal emisi mezi Indiány v Americe, několik jeho písně bylo pojato do bratrského zpěvníku. Jeho jasná kázání dokázala nadchnout i náročné posluchače.
1: Přichází Josef Valchař, jeden z představitelů historicko-vlastivědné společnosti Moravian.
2: Dobrý den.
3: Teď vás vítám, pane Motl, já jsem rád, že jste přišel.
2: Dobrý den.
3: Jsem rád, že jste si na nás vydal čas. Pojďte se podívat dále, čím ti Moravané byli ovlivněni. Pochopitelně reformací Husovou, Luterem a pochopitelně jednotou bratrskou, k které se hlásili. Říkali, ano, my jsme jednota bratrská. To zdůrazňovali i potom, když byli potom po celém světě, dělali misi, ano. Když potom nastala protireformace, tak Komenský taky musel odejít ze Sudolu, tady kázal Komenský, ten kázal dokonce německy, musel tady kázat.
1: Jednotlivé expozice připomínají historii moravských bratří, příslušníků Moravské církve evangelické, církve, která je samostatnou součástí mezinárodní jednoty bratrské. Dějiny Moravanů, to je příběh strádání, utrpení, především ale příběh hrdosti a vzdoru. Základem byla jednota bratrská, církev Jana Amose Komenského. Po bitvě na Bílé hoře a po porážce stavovského povstání v roce 1620 byla tato církev, která hrála velkou roli již v době husitského hnutí, krutě pronásledována. Nemalá část vyznavačů učení jednoty bratrské se posléze uchytila právě v oblasti Kravař či Sudola nad Odrou. Jenomže pronásledování Moravanů pokračovalo. Právě nyní přichází na pomyslnou scénu nám už známý Kristián David. Jaké vlastně byly jeho předchozí roky? Byly plné poznávání a hledání. Jak už bylo řečeno, byl původně vychován v katolické víře. Vyučil se tesařem a nějakou dobu pracoval v Holešově. Tam byl svědkem příhody, která zcela obrátila jeho dosavadní život. Příhoda se týkala skupiny lidí, kteří po Bílé hoře navzdory tvrdým zákazům neustále vyznávali nekatolickou víru. Tajně. Kristián David o tom později ve svém životopisu napsal.
0: V tomto městě žili také počestní, poctiví lidé, kteří celým svým srdcem hledali Boha, ctili jej a shromažďovali se tajně k pobožnostem. Pro tato tajná shromáždění a pro zakázané knihy, které tajně ukrývali a drželi po svých předcích, byli vyzrazeni a 12 mužů bylo za to uvězněno ve sklepě radnice. Ve svém vězení nenaříkali, ale zůstali radostné a dobré mysli, zpívajíce a modlíce se k živému Bohu celé dny a noci tak srdečně, že mnozí lidé poslouchajíce je byli velice pohnuti, protože je mohli dírou ve sklepě dobře poslouchati. Spousta lidí se tam stále shromažďovala. Někteří jedinci je proklínali, ale většina posluchačů byla dojata k slzám.
1: Jak psala Ludmila Plecháčová-Musalíková v biografii o Kristiánu Davidovi, tento mladý tesař si už tehdy začal uvědomovat, že v Holešově jsou lidé, kteří věří v Boha jinak, než jak se přikazovalo takzvaně po katolicku. Vzhledem k tomu, že v Holešově žilo také hodně židů, pokoušel se studovat judaismus. Posléze se ocitl mezi evangelíky, studoval ukrývané knihy, zejména zakázanou Bibli. Když se vyučil, vydal se do světa. Působil na Slovensku a později také v Berlíně. Jako voják se zúčastnil severní války a bitvy u Stralsundu. Odehrávala se 12. prosince 1715. Tehdy toto město, obsazené švédskými vojáky, oblehla vojska Pruska, Saska a Dánska. Bitva skončila porážkou Švédu. Kristián David se později dostane do Zhořelce, kde, jak napsal, najde tu pravou víru svého srdce. Záhy poté se Kristián David seznamuje s hrabětem Mikulášem Ludvíkem von Zinzendorfem. Ten přišel s myšlenkou nabídnout azyl těm Davidovým krajanům, kteří tajně vyznávali nekatolické učení. Nabídnout jim nový domov v Saském Ochranově, v Hernhutu. Začíná další, mimořádně nebezpečná etapa života Kristiána Davida. V biografii se o tom píše.
0: Vydal se tajně přes hranice na Moravu do rodného kraje. Tam pak s nadšením vyprávěl o místě, kde našel víru jako drahocenou perlu, kde každý může svobodně vyznávat víru podle Kristova evangelia. V jeho rodném kraji na Kravařsku ještě stále žilo tajné povědomí víry od dob působení Jana Amose Komenského ve Fulneku a okolí. Našel zde proto dychtivé posluchače, probuzené a živené nadšenými a strhujícími promluvami pietistického kazatele Steinmetze v chrámu milosti v Těšíně, kam tajně chodívali pro posilu přes značné nebezpečí od světské moci. Doma viděl pronásledování a týrání svých krajanů pro jejich tajnou bratrskou víru. Když mu hrozilo vyzrazení jeho činnosti, musel se rychle vrátit tajně do Saska, aby se vyhnul vězení.
1: Kristián David se však měl na Moravu opět tajně vrátit, a dokonce několikrát. O tom ale až později. Jaká tehdy vlastně byla situace mezi těmi, co odmítali vyznávat povolenou a údajně tu jedinou pravou víru? Jaká byla situace v kraji, odkud Kristián David pocházel? Mé pátrání pokračuje s pomocí dalšího představitele historicko-vlastivědné společnosti Moravian, jeho předsedy Daniela Říčana. Pan Říčan mi ze všeho nejdříve ukazuje několik velmi starých dokumentů, včetně knih.
4: To je zakázaná kniha, jo?
5: Ano, to patří Ameriky. Sudele se zachovali asi 3. Jednu jsem přinesl v loni v lednu, co nám tu věnovali lidé. No. Dají se v ní najít i stopy po ohárcích, když svítili loučí ještě, nebo tím svítidlem, že opotřebované to je ten lidský pod, že jo? Proto jsou tak zažloutlé taky ty.
4: To je ale úžasný, si uvědomíte, kolik rukou to asi drželo, že
5: jo?
4: Jaký lidi to četli?
5: No a tahle ta ještě není tak nejčtenější. No a nejstarší, co máme, je ten kancionál Petra Herberta, ten teda ještě s dob před Komenským, kde jsou teda stopy od svíček a taky to četli po večerech. Že?
4: A tajně?
5: Tajně.
4: A to jsou ty výslechové protokoly?
5: To jsou výslechové protokoly, které se zachovaly zápisy písaře, který na jednu stranu protokolu napsal vždycky otázku a na druhou stranu odpověď. Takže z toho se dají vyčíst docela zajímavé věci. Většinou ti lidé sice snažili se co nejvíce mlžit a zatloukat, aby neprozradili. A většinou, když někoho prozradili, tak už to byl člověk, který byl po smrti nebo který byl v emigraci a už neublížil těm ostatním.
1: Pročítám výslechové protokoly. Také vzpomínky lidí, kteří výslechy prošli. Jejich provinění, četli zakázané knihy a odmítali přistoupit na katolickou víru. Je tu i písemná vzpomínka jednoho z tehdejších hlavních představitelů moravských bratří, Davida Schneidera. Ten byl ve své době nejbližším spolupracovníkem Kristiána Davida. Velmi často ho také ukrýval, to když opět ilegálně přišel na Moravu. Kristián David se totiž na Moravu neustále vracel. Samozřejmě tajně, aby tu šířil zakázanou víru a především, jako biblický Mojžíš, postupně převáděl své pronásledované souvěrce do Hernhutu, do Ochranova, za svobodou. Představitelé tehdejší moci o Kristiánu Davidovi již věděli, dokonce nechali rozmnožit jeho popis. Byli však stále bezmocní. Kristián David jim pokaždé chtěl proklouznout doslova mezi prsty. O to více pak směřovala jejich pomsta na ty, které dopadly. David Schneider poté, co se mu povedlo ze sudla uprchnout, napsal.
0: Po našem výslechu dal každého z nás do okovů. Některé zavřeli do pustých stěn vězení, jiné do sklepů a děr. Tehdy byla velká zima a moc sněhu, proto jsme museli 2 dny a 2 noci poskakovat, abychom nezmrzli.
1: Opět pokračuje Daniel Říčan.
5: Vyšetřování začalo vlastně až po té, co se prozradilo, že tady působil Kristián David a že se lidé scházeli celou zimu 1723-24 v tajných zhromáženích, tak první takový počin byl od správce Dietricha, který udělal první vyšetřování, svolal všechny občany a vyšetřoval je, kdo do toho je zapleten, chtěl po nich knihy a doznání. Pak druhé vyšetřování přišlo za nějaký měsíc. To už byla jakási komise, kde byl přítomen i farář a nějaký písař. Potom třetí vyšetřování bylo někdy v srpnu, kdy přijel sám pan hrabě z Vídně a vyšetřoval tak jaksi otcovsky tyhle ty tajné nekatolíky, ale přitom někteří byli svázáni tak, že z nich stačila krev. A čtvrté, to už byla inkvizice, která sem přijela z Kroměříže a dělali se řádné zápisy a ty se nám zachovaly dodnes.
1: Daniel Říčan mě pak vede do přízemí dnešního muzea moravských bratří. Jsou tu mimo jiné autentické prostory, kde se ve své době odehrávaly výslechy těch, kteří vytrvale odmítali přistoupit na katolickou víru. Ale odehrávaly se tu nejenom výslechy.
5: Běžné bylo, že dostávali výprask a to bylo asi tak nejběžnější svazování. To vidíme na tomhletom obrázku, jakým způsobem byli svazováni, takže jim přestala proudit krev v rukou, v končetinách, takže vlastně tím velice trpěli a pak byli snadno taky přinuceni k doznání. Nebo byl taky běžný trest sezení na tomhletom koni s ostrým hřbetem, na kterém museli sedět někdy až 9 hodin.
0: Prohlídky v domech nekatolíků byly čím dál častější. Razie se odehrávaly hlavně v noci. U koho byla objevena zakázaná nekatolická literatura, byl ztracen. Čekalo ho vyšetřování, vězení, nucené práce. Představitelé tehdejší moci dlouhodobě prahli právě po Kristiánu Davidovi.
5: Kristián David ten navštívil Moravu údajně až 10krát. 10krát absolvoval tu trasu 350 kilometrů do Saska a zpátky a nikdy dopaden nebyl. Jednak to byl cestovatel zkušený a jednak asi věděl, kudy může a kudy ne. Některé ty panství byly bezpečnější podle toho, který majitel ho vlastnil. Například se vyhýbali Lichtensteinům, že a takhle. Takže on tohle to už asi věděl a dával si pozor. No a potom znal tady terén, jednak on to znal v okolí Ženklavy a Životíc, takže tam to znal a tady se mu dařilo.
4: Jak vypadal jinak podle popisu?
5: Byl střední postavy, pokud vím, myslím, že měl míň vlasů, byl poměrně nenápadně oblečený, řekli bychom skoro jako takový, nechci říct žebrák.
4: Velmi skromně.
5: Skromně, no.
0: Mnozí Moravané však za pomoc Kristiánu Davidovi zaplatili svými životy.
5: Většinou, pokud byly takové případy, tak zemřeli na následky toho věznění. David Ničman, konfesor, ten zemřel přímo ve vězení. A nebo taky Melchior, ten zemřel v té Štítové, ten zemřel přímo ve vězení a ten jeho druh, Georg Schmidt, ten ho musel potom na Rasovské káře odvést pod Šibenici a tam ho zakopat. Protože heretika se nikdo vlastně nesměl dotknout.
4: Že byl kacíř.
5: Že byl kacíř.
0: Pro vysvětlení. David Ničman, řečený konfesor neboli vyznavač, patřil mezi několik odvážných Moravanů, kterým se podařilo mezi prvními uprchnout do saského Hernhutu neboli Ochranova. Stal se potom jedním ze skupiny mladých mužů, kteří se pod vedením Kristiána Davida vraceli tajně na Moravu, aby převáděli za hranice své ohrožené souvěrce. David konfesor byl však dopaden. Tehdy se o jeho záchranu pokusil i samotný hrabě Zinzendorf. Osobně přijel do Olomouce. Tehdy intervenoval u olomouckého biskupa. Vyhledal také několik dalších rakouských státních autorit. Když se ale dozvěděl tajnou zprávu, že i jemu hrozí zatčení, urychleně Moravu opustil. David konfesor zemřel jako 32letý ve vězení. Bylo to v roce 1729. Útěky ohrožených moravských bratří, útěky, které organizoval Kristián David, však nepřestaly. Lidé utíkali v noci, zpravidla za velmi dramatických okolností. Prvních 11 uprchlíků převedl do Ochranova právě Kristián David. Potom pomáhal dalším. Jenom ze Sugdola mělo v té době uprchnout téměř 200 lidí. Ludmila Plecháčová Mucalíková ve své knize Kristián David uvedla. Exodus z Moravy stále pokračoval. Novými dekrety habsburských císařů i olomouckého biskupa byli krutě trestáni všichni třeba jen za sebe menší podezření z kacířství. Proto lidé před těžkými tresty utíkali ze svých majetků za hranice, aby mohli žít svobodně podle svého svědomí, věrní víře svých otců. Opět jsem v hlavní expozici Muzea moravských bratří. Prohlížím si maketu Sugdola nad Odrou z 18. století, včetně domku. Zdeněk Valchař mi vysvětluje.
3: Podle těch červených střech, jak vidíte, tolik lidí opustili ty statky. Ano, to byly i 30 hektarové statky a dokonce ten Zeisbergerů horní dvůr, ten měl 450 hektarů, to bylo mimořádně bohatí lidé.
4: A všechno je nechali, jo? Tam.
3: Všechno opustili, nakrmili ten dobytek a v tom největším razu odešli zase služebnictvem. A takhle odešli v roce 1724.
4: Komu to připadlo ty majetky potom?
3: No, to je zajímavé. Tak potom tam, jak jsem vám říkal, že hrabě Harach a jeho manželka z Lichtensteina, tak ta potom se ptala, moment, kde jsou ty peníze za ty statky? No to si země nechala církev a ona říkala, to s protireformací nemá nic společného, tak to potom zarazilo. Ale už bylo pozdě. To bylo až 1748.
1: Uchovalo se i několik písemných svědectví o tom, jak se útěky vlastně odehrály. Rovněž i tyto dokumenty můžeme dnes najít v archivu Muzea moravských bratří. Co stránka, to opravdové drama. Což se týkalo třeba i rodiny vzpomínaného spolupracovníka Kristiána Davida, Davida Schneidera. Daniel Říčan mi ukazuje originály jeho písemných vzpomínek.
6: Takže to, že on byl pětkrát vlastně zavřený a pak utek.
5: Utek za takových velice zajímavých okolností. A taky to popisuje ve svém životopise, jakým způsobem to provedli, že děvče kolébalo prázdnou kolébku a matka mi vyhodila kabáty z okna.
6: Já tady koukám, jak oni se dostávali ven, že tady rozbil svůj zámek sekirou, tak jsme šťastně utekli. Takže se schovali, Byřicové střežili dům, takže vlastně utíkali s dětmi. To jak se to říkal, no. Větší děvče kolíbala, jako kdyby dítě leželo, když se smrákalo. Ještě velké úzkostlé řekla si, žádná pomoc, musí se do toho a podšla děvčeti, aby šla spát. Ta však již porozuměla, vplížila se z domu ven a utíkala. Za chvilku udělala to má žena, jako by vyšla z komory spát. Trážce seděli v lavici, zebe svědět za stolem. Potom se vyplížila z komory, vzala boty do ruky, šla do zahrady a skočila přes plot. Předtím se donesla kabát k jedné sousedce, hodila si ho přes sebe a byla v polích, ani se nedala vyvázla z největšího nebezpečí. Ještě tu noc čekla tam kočí, ještě tu noc ujel s nimi 5 mil.
1: Jsem nyní na výpadovce, která vede směrem na Krnov. Pár kroků od silnice vidím velký dřevěný kříž. Tenkrát v první polovině 18. století byly všude kolem lesy a právě toto místo je dnes pro moravské bratry posvátné. Právě tady se totiž exulanti pod vedením Kristiána Davida loučili s domovinou. Tady se ještě naposledy pomodlili a potom už kráčeli směrem nahoru, na Krnov. Čekala je cesta dlouhá, stovky kilometrů.
3: Po českém území šli do Krnova v noci a přestoupili hranici a po polském území potom šli už.
6: Jak to dlouho šli?
3: 10 dní. Za 10 dní došli 350 kilometrů.
1: V knize Ludmily Plecháčové Musalíkové Kristián David můžeme číst.
0: Cesta do emigrace pro nikoho nebyla lehká, zejména ne pro ty, kteří utíkali s malými dětmi, s celými rodinami. Mnozí uprchlíci zažili vzrušující chvíle, když unikali zatčení při pronásledování v nejkritičtějších okamžicích. Jiní se dostávali do bezpečí až poté, co se jim podařil útěk z vězení. Ale ti, kteří byli chyceni, než se jim podařilo překročit zemskou hranici, byli po zatčení postaveni před vrchnostenský soud a pak uvězněni ve sklepních žalářích panských zámků, kde pak stáli přikováni ke stěnám ohladu a žízni, bosí, nohy stále po kotníky ve studené vodě. Takoví často umírali hladem a následkem dlouhého podchlazení.
1: Uprchlíci se potom ocitli, jak už víme, v Ochranově, tedy v Hrnhutu. Tam, kde jim hrabě Zinzendorf věnoval kus území. Podle legend tu někdejší tesař Kristián David sám slavnostně porazil první strom. Sám ho také otesal. Moravané potom začali stavět Ochranov. Kristián David tu rovněž obnovuje jednotu bratrskou. Pro mnohé moravské bratry byl však Ochranov pouze přestupní stanicí. Hrabě Zinzendorf začal totiž organizovat dnes již legendární misie do celého světa. Nastává další životní etapa neúnavného Kristiána Davida. Stává se jedním z prvních misionářů. V roce 1733 se společně s bratry Stachovými vydává do tehdy zcela neznámého Grónska. V mimořádně tvrdých podmínkách tu založí misijní stanici. Kristián David pak putuje dalšími zeměmi. Je také mezi Indiány v Americe. Do Grónska se vrátí ještě dvakrát. Spolu podílí se na výstavbě prvního zdejšího kostela. Sám potom kostel vysvětí. Bratrská misie v Grónsku bude fungovat až do roku 1900, kdy jednota bratrská předá dánské státní církvi. Své poslední roky trávil Kristián David opět v Hrnhutu. Znovu a už naposledy citujeme z knihy Ludmily Plecháčové Musalíkové Kristián David.
0: Život Kristiána Davida, knechta páně, jak sám sebe nazýval, skončil dne 3. února 1751. V den pohřbu 10. února 1751 se s ním rozloučil za všechny spoluobčany i za sebe hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Ve své smuteční řeči vzpomenul mnohé události, které Kristián ovlivnil svou iniciativou a přítomností. I hraběte často donutil změnit ta rozhodnutí, která by ohrozila svobodu víry a poslání moravských bratří.
1: Následovníky statečného Kristiana Davida najdeme dneska doslova po celém světě. Stále se říkají moravští bratři, ať už žijí kdekoliv. Zdeněk Valchař mi vyprávěl příhodu, která s tím, co tu právě bylo řečeno, bezprostředně souvisí.
3: Přijeli černoši posledním autobusem do Suchdolu, no úplně absolutně černí ebenoví lidi, jo. A ten jeden mi podává takhle ruku a říká, já jsou Moravan. Říkám, tak já jsem se na Moravě narodil, mě to nic neříká. A on to přesně ne, já jsem, já jsou, to vám po moravsky řekl.
1: V malé chaloupce v Suchdole nad Odrou, kde dnes sídlí Muzeum moravských bratří, si už po několikáté kladu otázku. Co to vlastně bylo za sílu, která Kristianu Davidovi a i dalším moravským bratrům pomáhla snášet všechny nástrahy, všechna protivenství? Jak to, že dodnes oslovují tolik lidí doslova ze všech kontinentů? Je tomu zřejmě i proto, že tito lidé byli a jsou za všech okolností hrdí. Jejich víra je součástí jejich životů. Jsou odvážní, vždycky schopni obětovat se pro druhé. Jsou prostě už takoví. Proti teologii rozumu prosazují teologii srdce. A takový byl i Kristián David.
7: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
8: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
7: Český rozhlas Pohoda.
8: Písničky a vzpomínky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Do Jablonného v Podještědí přivezla policie ukradenou lebku svaté Zdislavy. Letiště v Mnichově obnovilo provoz, úřady ho dočasně zavřely kvůli neznámému dronu. Počasí zpočátku bude oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Policie přivezla ukradenou lebku svaté Zdislavy do baziliky v Jablonném Podještědí. Těsně před mší svatou ji českolipský policejní ředitel Petr Reiter předal pražskému arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi. Je u toho naše reportérka Johana Tománková.
2: Arcibiskup si lebku převzal v soukromí a každou chvíli ji přinese na bohoslužbu. Netrpělivě tu čekají stovky lidí. Lebka svaté Zdislavy bude vystavená na hlavním oltáři do dnešního večera a potom ji církev uloží do trezoru. Relikvie by měla být pohřbená v kryptě pod bazilikou, záleží ale na restaurátorech. 35-letý muž, který lebku před 18 dny ukradl, ji zalil do betonu, odkud ji museli restaurátoři vyjímat. 800 let staré ostatky jsou velmi křehké. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Potravinový ombudsman řešil za první tři měsíce od vzniku funkce přes 300 podnětů. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
3: Podněty třeba na snílou zeleninu, snílé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
1: Mezinárodní letiště v Mnichově po dočasném uzavření obnovilo provoz. Německá policie uvedla, že letiště bylo mimo provoz potom, co jeden z pilotů spozoroval neznámý dron. Podle německého týdeníku Focus po bezpilotním letounu aktuálně pátrají vrtulníky. Kabinová lanovka v horním úseku na Sněžku nejezdí kvůli silnému větru. Úsek z Růžové hory na vrchol Sněžky bude mimo provoz nejspíš celý den. Oznámil to vedoucí provozu lanová dráha Sněžka Jiří Špetla. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Turisté můžou na vrchol pokračovat 2,5-kilometrovou trasu pěšky. Podle dat změřící stanice Poštovna na Sněžce měl dnes ráno vítr v nárazech rychlost okolo 90 km za hodinu. Teplota vzduchu byla 9 stupňů nad nulou. Lidé ve Zlíně se dnes můžou podívat na speciální projekci filmu Dívka na koštěti. Zúčastní se jí představitelka filmové Saxany Petra Černocká a taky herec Jan Kraus. Promítání je součástí filmového zlínského festivalu pro děti a mládež, který si tak připomíná 100 let od narození scénáristy Dívky na koštěti Miloše Macourka.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky, k večeru ustanou. Teploty 24 až 28 stupňů, na severovýchodě kolem 22, na horách okolo 18.
0: Doprava.
1: Na D10 ve směru z Prahy na Turnov připomínáme kolony mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Na 57. kilometru mají silničáři zúžení. Cestu do Liberce pak komplikuje i kolona na 35. před Hodkovicemi, je to tam do 10 minut. A na D1 čekejte fronty za Prahou směrem do Brna, popojíždí se před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru asi čtvrt hodiny na Velké Popovice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Pěkné dopoledne.
0: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo právě teď posloucháte Český rozhlas Dvojka. Vám všem, kdo v přímém přenosu posloucháte Český rozhlas Pohoda, tak jako každou sobotu vstupuje do vašich domovů, automobilů, na zahrádky, na chalupy, tobogan. Hezké dobré dopoledne. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. A dneska tu pro vás mám jednu takovou zajímavost, to se snad ještě nikdy nestalo. Vy se často ptáte, jak vznikají ta témata, jak vznikají ty sestavy hostů, které sem postupně bereme. Tak někdy je to premiéra v divadle, někdy jsou to něčí narozeniny, ale ta dnešní sestava, ta vznikla velmi netradičním způsobem. Vlastně to úplně na začátku vzniklo tak, že se mi rozezvonil telefon a v něm se ozval pan Jiří Štrébl. Krásné dobré dopoledne. Pojďte sem za námi, první host dnešního přímého přenosu, Jiří Štrébl. Jirko, vítejte tady u nás v toboganu, posaďte se u nás. Vyberte si místo, přicházíte jako první.
1: Já si sednu.
0: Ano, tady je mikrofon. Tak.
2: Děkuji, dobrý den, dobré dopoledne.
0: Hezké dobré dopoledne. No a aby ta historka pokračovala, čili zvoní telefon a na něm se objeví Jiří Štrébl. Já vás měl uloženýho vlastně, ani nevím proč.
2: No protože my se spolu měli pořád jako tady v Českém rozhlase.
0: To je pravda, ano, asi ano, z té doby, ale já jsem si říkal, co se děje, Knobloch na drátě, co se bude dít. Kdybyste mi dali 10 možností, proč telefonuje, tuhle neuhodnu. A můžem to odtajnit? Byl to, řekl bych, velmi intimní důvod, ale proč to neříct?
2: Můžu to odtajnit, protože moje maminka, ahoj mami, sedí tady v první řadě, moje maminka má 25. března narozeniny a já jsem objevil na Facebooku, že 25. března má narozeniny také pan Aleš Cibulka. Tak jsem mu volal, abych mu poblahopřál.
0: A tím já jsem natočil i vzkaz pro maminku, která je tady společně s námi. Krásné, dobré dopoledne. Maminko, vítejte v toboganu.
3: Děkuji za přivítání a jsem ráda, že vás osobně poznávám.
0: My, co jsme se narodili 25. března. Hele, řekněte mi, jaká jste, jestli máme podle astrologie něco společného. Jaký jste skopec? Řekněte mi něco o sobě. Takový jako vlastnosti hlavní, jestli to máme stejný.
3: Já nevím, no tak jsem asi své hlava.
0: Ano. Že,
3: no, zvláště teď ve stáří, víte, to je ve stáří, je to daleko horší.
0: To mi povídejte, já teď před tou 50, to je úplně strašný, no. Ano. Tak to máme podobný. No. Nedočkavá, všechno chcete hned?
3: No, tak to taky ano.
0: Prosadíte ano. Si svojí?
3: No, tak to nevím, už mi to jde těžko.
0: Ale pozor, my jsme se narodili oba 25. března, ale oba máme na konci letopočtu tu sedmičku. Ano. Takže oba dva budeme příští rok slavit kulatiny.
3: No, to mi povídejte.
0: Já už se toho taky děsím, ale pozor, já jsem si hloupě myslel a říkal jsem si, to je úžasný, já budu mít 50, vy 80 a váš synek mi říkal, prd 80, vám bude opravdu 90.
3: Mně bude 90.
0: Mně až za dlouho.
3: No.
0: Fakt
3: tak,
0: jo.
3: Ale no, to nevím, jestli se dožiju ještě ten rok, že?
0: Teď, když máme takhle domluvený ten mejdán.
3: No, hele, tak to jo. To se budu tak těšit, že určitě všechno udělám pro to, abych se dožila.
0: Ano, už teď vám můžu říct, že ta oslava bude 27. března, ještě vám přesně řeknu, kde.
3: Ježiši, vážně, už to máme takhle naplánované.
0: Ale no, hele, v tomhle věku holka už musíme plánovat dopředu. No jistě. 90 máme my dva jednou za život.
3: No tak to já si musím koupit už kalendář na příští rok, abych si to tam napsala.
0: Vy si ho ne, ten dostanete, to začíná nová dimenze, ještě že mladej se ozval. Ještě že mladej se ozval, no jistě, vy se teď budete mít jako v ráji. Já jsem moc rád, že jste dorazila. Užijte si to
3: já
0: tady.
3: Já jsem taky ráda, že vás vidím.
0: Díky. Je, živýho.
2: Takže to budou 140.
0: To je vlastně pravda, Dagmar Štréblová. No a když jsme dávali dohromady to téma, já jsem říkal, musíte maminku, když poslouchá někdy, přivízt sem do tobogánu.
2: Maminka to poslouchá velmi ráda, tenhle pořad, pane Aleši.
0: Má vkus, narodila se 25. března, tak to jako to nemůže být špatný člověk. No a když už jsme domluvali ten tobogán, tak jsem říkal, a co kdyby byste vzal i tu sestru svoji, že jo?
2: No a my jsme nedávno byli tady v jiném nemenovaném pořadu, nebo tady se asi můžeme jmenovat, když je to ve stejné budově, a tak jsme tady taky byli se sestrou a my jsme spolu rádi, takže jako jsem rád, že tady může být se mnou.
0: A já bych vám rád ukázal, milí posluchači, pokud si stále myslíte, až uvidíte tu dámu, která přijde, že to je nepříjemná, pomlouvačná, taková herdek baba, vy uvidíte, že televizní seriály lžou, protože tak sympatickou dámu jste ještě neviděli. Alena Štréblová! Krásné dobré dopoledne. Vítejte tady u nás v přímém přenosu toboganu. Tady to je váš bratr, tady sedí maminka.
1: Poznávám.
0: Ano, všechny poznávám, posaďte se u nás.
1: Dobrý den.
0: Jaký to je? To se snad ještě nestalo, že by se tady sešli sourozenci a v první řadě seděla jejich skoro 90letá maminka. To je nádherný, ne? Nebo máte trému o to větší?
1: No mám teď konc docela. Teď jak ji tady vidím, krásně mluvila maminka, viď maminko? No, ty jsi šikovná.
0: My, co jsme se narodili 25. března, my mluvíme jako knihy. No, no, no, to je třeba Honza Smetana, sporťák, Tomáš Šebek, jo, ten doktor bez hranic, úžasný, to je taky 25. března. Nevím, co s nima mám společného. Jo, to jsou chlapy, každý má plno dětí, jako jsou takový dobrodružní ve světě. Jeden se narodil 25. března, tam bych drobnou souvislost našel. Elton John. No, ano, jsme stejně vysocí.
2: No ne, ale to je mi velká souvislost, protože maminka, to nevíte, když mi byl asi rok nebo rok a půl, tak byla v soutěži Hledáme nové talenty a zpívala jako. Ano.
0: Fakt jo.
2: A umístila se poměrně vysoko, ale nešla to dělat, protože měla doma malýho Jiříčka.
0: No ale tak to, kdybych věděl, tak dneska zpíváte, abychom tu kar... Je, pozor, vy si zaspíváte na těch devadesátinách. No jistě, to bude taková rehabilitace, že tenkrát to vyhrál někdo jiný, Helenka Vondráčková, tak teďka vás rehabilitujeme. Alenko, Jirko, jak vy dva jako sourozenci, protože když vás někdy vidíme, tak jste velmi často spolu, jak vy máte čas v běžném životě se sejít a setkat?
1: Já jsem právě říkala, že my se většinou díky vám potkáváme konečně na těch různých rozhovorech a akcích, protože v běžném životě se nám to úplně nedaří tak, jak by třeba to bylo fajn. No,
2: no daří se nám to jednou za čas, když máme rodinné oslavy, ale ono jich je, pár jich je v roce, tak se vídáme. Vídáme se na Vánoce a pravidelně každý rok jezdíme k sestře na chalupu v prázdninách na pár dní do jižních Čech, tak tam se my vídáme a to je vždycky příjemný.
0: Ale tak to děkuji za pozvání, to zase.
2: Jak jste to na mě poznal?
0: Musíme naplánovat mamince ty 90. No a když se slavil, Alenko, my přejeme všechno nejlepší, protože před, kolik je to, před měsícem a kousíček
1: před byste měla... 27. dubna.
0: Taky no. Kulatiny.
1: Ano, taky.
0: Ale do vás bych to taky neřekl.
1: Já jsem po mamince, evidentně. Do maminky to taky nikdo neřekne a do mě taky ne.
0: Tak, maminka vypadá o 10, vy minimálně. Já myslel že leta, že jsme vrstevníci a ono tohle.
1: No.
2: No ale to datum, taky, pardon, promiň, sestro, k těm datům je zajímavý, že na stejný datum se narodilo jedno z mých dětí, stejný datum jako sestra, a nejen to, ale že 27. dubna se narodilo 12 našich kamarádů, což je neuvěřitelný.
0: 12? Fakt jo?
2: Ano, ano, mám to napsaný.
0: Ne, to je fascinující, vidíte, to je téma toho našeho dnešního tobogánu a ještě... jsem se dozvěděl, že když už jsme tady v Českém rozhlase, tak bývalá manželka jednoho z našich rozhlasových kolegů porodila doma u vás ve vaně. Vidíte, ona... ne, to je rešeršní oddělení mě informovalo.
2: Ona neporodila, ona začala rodit u mě ve vaně, stačilo se odjet do porodnice, ale my jsme ten den měli termín s mojí ženou, s tím prvním dítětem, které se narodilo 27. dubna, a takže Čáp přiletěl na správnou adresu, ale viděl vedle sebe dvě ženský, které vypadaly úplně stejně a vybrala špatně.
0: A vy pořád ještě nevíte, o kom je řeč, a to se dozvíte. Já tu historku, když jste mi před chvílí prozradil, mě se líbila, jenom jsem úplně nepochopil, jako když k vám jde někdo na návštěvu, má ten termín toho porodu, že ta manželka Vasila Fridricha prostě, já běžně na návštěvách nelezu hned do vany, víte, co dělala? Co dělala těhotná žena Vasila Fridricha u vás doma ve vaně, když měla rodit i vaše žena? Já vím, že to je už velmi intimní dotaz, ale...
2: Protože jí začaly ty stahy, ženy tomu asi rozumějí líp a říká se nějak, že se má vlíz do vany, nevím proč, jestli se to má odlišit, nebo jestli se potvrdí, že to už je ono, nebo ten důvod si nepamatuju.
1: Ne, ale ono to méně bolí, když jsi jako ve vlažní vodě a nějak no, prostě, tě to nadnáší, prostě, tak je to lepší. Jako,
2: Vasil to věděl,
0: jo.
2: No, takže ona skončila v mojí vaně, no, ale mezi tím se zavolala záchranka a všechno dobře dopadlo.
0: A to se tam napustí voda, nebo jde jenom
2: ano,
0: to, že...
2: se napustí voda.
0: Jo, to se tam napustí voda, tak proto no. Byla ve vaně.
2: Ano, proto byla ve vaně.
0: A co dělala ta vaše žena, která měla rodit?
2: Ta ve vaně nebyla.
0: No. Čili cizí žena byla ve vaně, zatímco ano, vaše žena chudák ano, se svíjela ano, někde v koutku?
2: Ano. Ne, ta se ještě nesvíjela, ta se svíjela až o 3 dny později.
0: Ona čekala, až bude volná vana. Ano, spoustu zajímavého se dozvíte o této rodině, ale my jsme šli ještě dál, protože to jsem ještě nevěděl, že maminka je zpěvačka a to bych už běžně se neptal na dalšího zpěváka, ale říkal jsem, no dobře, ale my máme v toboganu 4 písničky, to by chtělo někoho, kdo zpívá. Takhle se rodil ten tobogan a za všechno může maminka 25. března.
2: Ano, ano.
0: A jak to dopadlo s tím zpěvákem?
2: Jak to dopadlo, můžu to říct, protože to snad není pro nikoho ponižující, že tady neměl být původně. Já jsem pozval Lenku, já to už jsem to prozradil. Pozval jsem Lenku Dusilovou, která to přislíbila, ale bohužel jí onemocnělo dítě, takže to musela zrušit, protože se o ně musí starat. Ale zavolal jsem, a to už řekneme,
0: ano,
2: to
0: jméno. No jasně.
2: A moje další kamarádka Lucka Šoralová.
0: Dámy a pánové, Lucia Šoralová a společně s ní přichází i Michal Mihok. Lucka Šoralová, která, když vidíte, krásně sladila barvu vlasů i s Alenkou k tomu barvu kalhot. Krásně k tomu ladí i brýle, což jsou vlastně taková dvě nádherná rudá srdce. Lucio, zajímá mě, zaprvé, já bych teda neprozrazoval tady jako Jirka, vás jako představil jako takovou jako náhražku, jako ne to vůbec ne, ale...
2: Ne to vůbec ne, pardon, jestli tak vyznělo, tak se velmi omlouvám a Lucia je tak skvělá, že to přijala, vůbec jako myslím, že jí to nevadí, ale... Ano, stalo se to tak, přiznávám to, ale Lucia je moje kamarádka už.
4: No, to asi.
2: No, už ani nebudem říkat.
0: Od jak živa.
2: Od jak živa, ano, správně. Od jak
0: ale
2: živa.
0: V tom jsme ukázali právě i to, a vy jste to konec konců viděli, že jméno na plakátech se měnilo, že takhle to vzniká. Pořad, který je přímým přenosem, přináší všechny tyhle zvraty a ve výsledku vznikne sestava, kterou by třeba na první dobrou jako člověk nedal dohromady, ale je to, jak má být. Lucie, co vy máte společného s touhletou velmi zajímavou rodinou, jak jsem zatím pochopil?
4: Tak já to teda řeknu, 30 let je to. Známe se díky divadelnímu představení Sladce a moudře, kde jsem hrála a to už bylo zrekonstruované po 20 letech. K narození nám tehdy 50 nám Ivy Hitnerový, takže to bylo kultovní představení, ty to budeš vědět, 70.
2: No, 70, ten datum přesně nevím, ale no. Hrálo se to v Rubínu a bylo to divadlo na okraji a bylo to velice slavné představení.
4: Tak a proto ho oni zrekonstruovali v divadle Rokoko a vzali si tam 3 jako nový zpěvačky, vybírali na konzervatoři, protože Ondřej Pavelka, který v tom hrál, tak jeho sestra nás učila herectví na konzervatoři Jaroslava Ješka, takže udělala tam jakože takový šanzonový večer, bylo to vlastně pro paní Hegerovou, to bylo k jejím 75, nebo už si nepamatuju. Tak a tam si on nenápadně přišel a z toho večera si vybral 3 holky. A takhle já jsem vlastně se seznámila s Jirkou, protože Jirka nás fotil. Ty jsi tam nehrál,
2: no, fotil jsem to, ano.
4: Ale ty jsi tam s náma pořád byl. Prostě, ty jsi nějak souvisel s tím prvním, že jo?
2: Já jsem to první nevystupoval, ale svítil jsem mu a zvučil zároveň. Jako, takže jsem vlastně viděl všechny ty představení.
4: Ale prostě jsi z té party, takže vlastně ta parta pořád držela pohromadě a Jirka tam byl a takhle my jsme se seznámili a prostě jsme si hned padli do noty a máme se od té doby rádi. A právě se nikdy neumíme potkat. Takže tohle bylo prostě krásný, že máme, že teď si půjdeme i sednout samozřejmě.
0: To si půjdeme všichni jednou, ale zase na druhé straně od chvíle, kdy v televizi zrušili Poštu pro tebe, my jsme převzali tohleto jejich, ano, herci nemají čas, ani sourozenci nemají čas se potkat. Michal, co by dneska chudák někde dělal, jako byste se nudil nebo spal, tak jste tady u nás v toboganu. Vy s touhle partou máte něco společného?
5: Já jsem teda s Luckou hrál v kapele La Alma, tak to bylo hrozně fajn a jsem rád, že se vždycky i v rámci dalších hraní takhle neustále potkáváme, tak je to takové životní přátelství a Lucka je pro mě taková duchovní sestra.
0: Yeah. To je ano, takže máme tady vlastně 2 sourozenecké dvojice. To je krásný. Vidíte, a bez vaší maminky, která měla narozeniny, by tady dneska seděl někdo úplně jiný. Takhle vznikla sestava dnešního toboganu, co jí říkáte? Já myslím, že je to... Parta k pohledání. No a já myslím, že si rovnou můžeme dát první písničku dnešního toboganu. Co to bude? Co to bude, Lucie? Prozraďte.
4: Tak první asi bude červená, ať je to takový, ať vplujeme tak klidně, protože pak to bude už temperamentnější. Červená je taková lehce lehtivá, je to podle mě takový nejlehtivější text Michala Horáčka, možná, kterého se dopustil a... a já jsem si dovolila i zhudebnit.
0: Je, podívejte se, jak to krásně navazuje, protože aby ty rodinné vazby byly dokonalé, před malou chvíli domluvil na Vlnách dvojky manžel Lucie, jo, který teďka jde domů, zatímco Lucie se ujímá žezla ve formě mikrofonu a teď ta slíbená čuňačinka.

0: Lucia Šralová za doprovodu Michala Mihoka v přímém přenosu Českého rozhlasu. Nádherný text Michala Horáčka. Mimochodem, teď, když jsme vzpomínali na vlnách dvojky na Věrušku Nerušilovou a pouštěli jsme ohrožený druh, nádherné kousky vám dal do vašich repertoárů. Jiří Štrébel, Alena Štréblová, Dagmar Štréblová, Lucia Šralová, Michal Mihok jsou tady, rodinná sestava. A ono se to vlastně hodí, protože pozítří je tady Mezinárodní den dětí, že? A víte, co mě by zajímalo? Jací jste byli jako v dětství, jako děti, dva sourozenci, jak to fungovalo tenkrát? Vy jste celkem, ne úplně jako daleko od sebe, ale nejste úplně vrstevníci, čili Jirko, jaký vy jste byl chlapeček?
1: Já jsem byl chlapeček tak blbě hodnej, že když jsem asi v 9 letech rozbil v okno, tak můj táta řekl, no konečně.
0: Fakt jo, takovýhle i jako šprťák hodňoušek.
1: No, nevím, jestli jsem byl šprťák, ale byl jsem hodnej, zatímco moje sestra právě zastupovala ten mužský element v té rodině a byla dravější.
0: Takže po hodném chlapečkovi přišla Alenka, ale to se pochlubte, Alenko, jaká byste byla holčička? Já tam viděl nějaký culíčky, mašličky.
2: Jo. No, já jsem byla takový blondětý čertík. Byla jsem hodně jako asi divoká zřejmě a pamatuju si, že můj bratr si zřejmě myslel, že ho jako nemám ráda, protože já s veškerou láskou třeba ráno jsem ho budila tím, že jsem ho praštila konvičkou do hlavy a tak, protože už jsem chtěla, aby vstával, protože jsem se s ním chtěla bavit, protože třeba spinkal díl než já.
1: A jak jsou, pardon, mám takovou vsuvku, jak jsou takový ty ruský dřevěný babušky, nebo jak se to jmenuje, jak se
0: skládá.
1: Matrioška, děkuju.
0: Tak ta ruská dřevěná babuška.
1: Ano, babuška,
0: to je matrioška.
1: Ano, matrioška, děkuju. Ta první, ta největší, má takovou ostrou hranu, jo. Tak tím mi sestra rozbila takhle čelo jako do krve, takže opravdu takhle to bylo.
2: No, jako vidíš, na to si ani nepamatuju. Ale jako mám jednu takovou oblíbenou, to jsme ale říkali asi taky v Pohovce, jak jsem jednou, protože jsem svého bratra milovala nade vše a docela mi vadilo, když si přived domů.
1: Jak to říká vždycky na veřejnosti.
2: Protože jí mám ráda.
0: No, ale já jsem ji ještě neslyšel a já jsem jí úplně lačnej.
2: Jako přesně, no. Myslím, můj vztah k mému bratrovi. To už teda byli jsme velký, že jo, a on teda poprvé si přivedl teda domů slečnu.
3: Poprvé,
2: no tak
3: poprvé,
2: já jsem poprvé to poprvé to zaznamenala takhle. A přišla jsem domů jaksi ze školy dřív, než teda se očekávalo a přišla jsem do situace, do které jsem teda nemohla přijít, tak si ještě pamatuju, jak Jirka takhle nohou zakop zavíral dveře, které byly prosklený, kde bylo vidět, že teda ještě se dopíná různě a tak. No a já jsem prostě byla naštvaná. Takže jsem udělala nějakou scénku a pak jsem to na něj napráskala prostě. Normálně jsem to na něj napráskala, protože Jirka nemá mít co žádný jiný ženský než ségru. Prostě takhle to se mnou bylo. No, takže neměl to se mnou úplně jednoduchý.
1: Jsem červená.
2: Červená, jo. A pak jednou mi taky měli večírek s chlapcema a na moji jednu nejoblíbenější panenku napsali propiskou na zadeček sex, která, a to nešlo umejt. A já jsem plakala, nevěděla jsem, co to znamená, ale pochopila jsem, že panenka je znetvořená. Tak jsem prostě se chtěla pomstit, tak jsem vzala to, jako pamětníci ocení tu hrůzu toho, té pomsty, protože Jirka chodil na takzvanou burzu si kupovat desky. Pamětníci vidí, co to znamená, takže to byly obrovský poklady tenkrát vůbec to sehnat, bejt tam, být, mít tu odvahu tam vůbec jít a tak dále. Takže já jsem pochopila, že jediná moje pomsta bude, když mu poškrábu pár desek.
1: A to se stalo.
2: To jsem
0: rezavým hřebíkem za to, že jsme na panenku.
1: No, to si, ale ještě
2: ale protože pro mě to byla strašná tragédie. Jako, mě to se to rovnalo tomu, že jsem věděla, že on to miluje. Já stejně jak já jsem milovala panenku Zuzanka, se jmenovala, do dneška to vím. No. A měla prostě a do dneška evidentně, jestli ještě někdo chudák leží, tak tam má napsáno sex.
1: No, ale bylo to nespravedlivý. Bylo to nespravedlivý, protože mý kamarádi samozřejmě věděli, že bych to svý sestře neudělal. Tak já jsem, nejen, že jsem to neudělal, já jsem o tom ani nevěděl, že to udělali oni.
2: Jo, takže a pak, na hlídání a vzal mě na Majdan, tak mě zavírali na balkoně. A
0: děti, je potřeba si to tady vyříkat. Hele, před tím dnem dětí je potřeba tady před maminkou, podívejte se, ta vidíte, jak skromně sedí, pač to všechno ví, jo, ale
2: a protože věděli, že jsem práskačka, tak mě dali napít nějaký alkohol a řekli, jestli to prásknu, že se řekne, že jsem pila taky, takže mě dostali tenkrát na tom Majdanu.
1: Jenomže to samozřejmě doma prasklo, protože sestra byla úplně opila.
0: Ale všímáte si, jak je krásný, jak ta doba našeho dětství, jak jsou z toho veselý historky, jako uvědomte si, že kdyby se to stalo dneska, tak vaši maminku zavřou, přijdou z toho ospodu nebo odkaď a normálně vás odeberou. Jo, protože panenka, tam by vzali tu panenku s tím nápisem na té prdelce, vaše poškrábalý desky a šli byste normálně.
1: To by byl důkaz
2: samozřejmě. Ty desky by nebyl takový skandál, ale ta panenka by byl skandál asi.
0: No a kde je konec panence?
2: No to by mě taky zajímalo, kde. Já jednu panenku ještě mám do dneška na chalupě, Janíčku, ale Zuzanka někde se ztratila, chudák.
0: No, že vám voní tolik šlo, jako že jste kvůli ní tady škrábala na desky a dneska ani nevíte, kde je?
2: No, to je děsný, no. To je jako ztracený dítě jedno, no.
1: A já mám doma opičku, kterou jsem od maminky dostal, když mi byl rok narozeninám, takže už je hodně let. Různě jako vypadává ta sláma z ní, protože už má díry, jako, ale sedí furt na mý skříni a čím je starší, tím je ošklivější a jmenuje se Fešanda.
0: Ale je hezký, mě se líbí, jak jsme rozklíčovali, že někdo si teď řekne, je, pamatuješ, jak jsme před lety našli u popelnic tu panenku, už víme, proč má na prdelce napsáno sex.
2: No, já si myslím, že to dostali nějaký děti někde, že my jsme to nevyhazovali, že jsme to někam to putovalo, ty hračky vždycky se dávaly dál a dál do nějakých rodin, si myslím, ne, mami, no, nevíš?
1: Ano. A ještě se k tomu poutá jedna historka, protože Fešanda, ještě když jsem byl malej a měl jsem to strašně, mě to bylo líto, jsem ztratil jedno její oko. No a maminka všude scháněla, oko nemohla to nikde sehnat a pak se zeptala svého kolegy, jestli ví, kde by sehnal skleněný oko, to v tu chvíli si uvědomila, že on má skleněný oko.
0: No. Ale zas dovedete si představit, jak by vaše malá panenka vypadala s lidským okem umělým.
1: No to by bylo ošklivý.
0: Ty je úplně se vybavil, jak říkali v těch zprávách, že budou promítat Saxánu, ta zase schádila to babský ucho, vaše maminka chudák v oko. Hele, ale to udělejte pro mě, až přijete domů, tak ji vyfotografujte. To musíme dneska, to bude virál, to lípnem na Instač, dáme jí do storíčka, to bude líbískovat celý národ, dáme vaši zrůdičku, takovou jako, a prosím vás, hledá se panenka, jak se jmenovala ta vaše?
2: Zuzanka.
0: Hledá se Zuzanka.
1: A zrůdička Fešanda.
2: Měla hnědý kudrnatý vlásky, byla taková malinká, co to je, 30 cm.
0: Jo, ne, to zrovna jsem říkal, že ukázat do rádia, jak byla velká, je velmi... 30
2: cm.
0: Máte pocit, že tohle je 30 cm?
2: Kolik to je?
0: Tohle, jestli vám tvrdíš doma, že tohle je 30 cm, tak není. Tohle.
2: Teda Aleši, takhle po ránu to bych nečekala. Takhle. Dobrý.
0: Ale já jsem neřekl nic, já jsem jenom řekl, že to ukazujete špatně.
2: Jo.
0: Tohle už jo.
2: 30.
0: No ale tam je důležité, že vaše panenka má takové zvláštní poznávací znamení, když se jí podíváte na její zadničku,
2: tak tam
0: má takové zvláštní tetování,
2: fixu.
0: Které...
2: No, je to vlastně jako tetování.
0: Je to tetování, které udělal neznámý člověk. Prosím vás, paní Dagmar, tady jsme slyšeli Tatru, to byly 2 13. komnaty v jednom, Česká televize to bere okamžitě. Jaké to byly děti, prosím vás? Tak jako...
3: No přesně tak, jak říkali. Jiří byl takovej klidnej, hodnej a s Alenkou bylo trápení.
0: Prosím.
3: Jako ne, třeba sáňkovala na houslích, ona se učila na housle. Pak rozflákala ty housle, já jsem chodila.
2: Jindra Doksanský, jsem byla navedena.
3: Takže já jsem chodila s housličkama je zpravovat, to bylo každou chvilku.
0: A jak se to takhle stalo, že takový hodný chlapec, evidentně jste věděla, jak vychovávat dítě, a pak najednou se vám stala taková dcera?
3: No, to už je prostě v nich, že jo. Samozřejmě, to se s tím se nedá nic dělat.
0: Tak to je krásně. A největší průšvih, ano, u synka to bylo to rozbitý okno, nebo zazlobil aspoň někdy, jako, nebo...
3: Tak jo, taky zazlobil, ale já si teď nespomínám na něco, ty jsi mě chtěl něco napovědět.
0: No, jo, ale a jaký to bylo?
3: Jo, takhle, jo. No, já jsem špatně držela ten mikrofon.
0: Jo, takhle to vypadalo, že něco...
3: To já jsem nevěděla.
0: Nenechte se okřikovat, držíte ho krásně, ještě vám bude tady štrebl říkat, jak máte držet. Krásně ho držíte. No jistě, až budete zpěvačka, tak vás to pořádně naučím. Ale, hele, a jaký to bylo, když přišla dcerka žalovat, že měl doma nějakou tu slečnu, to si pamatujete?
3: No, ale tak mě to bylo líto, že to říká, ale samozřejmě Jiří taky dostal vyhubováno, že jo.
0: A jak to teď měl doma slečnu? To jako...
3: No jo, no ale tak to už člověk měl strach, co se stalo, že jo.
0: Bylo mu pak... Ono jde o to, kolik mu bylo, že jo, tenkrát.
3: No, já už se nepamatuju.
0: Už ke 30 bylo na času. Sourozenci to dávají dohromady teď zpětně, ty letopočty. Ne, ale povedli se vám děti.
3: Ne, zaplať pánbu a hezky se o mě teď starají. Moc hezky.
0: No, podívejte to. Teď hezky se staráte o maminku. Ano, gratulujeme. No, Lucia Šoralová a její dětství. Máme tady ten Mezinárodní den dětí. Lucinko, tak... Je na čase, a vy máte tu výhodu, že tady není nikdo z rodiny, kdo by teď práskal, co byla pravda a co. To je děsivý mít maminku, jako jo, to svědomí, že si nemůžete vymýšlet. Tak Lucko, vy a vaše dětství?
2: Aleši, nepotykali jsme si, jak jsme se potkali tam v domě, to teď že? Úplně. Já totiž tak... bych nerada celou dobu potom jako špatně.
0: Že jo, tě... já myslím, že jsme si asi
2: Já potykali. Myslím, že jo, na konci toho pořadu, no. Jak jsme byli v kaplici, tak jsme si potykali.
0: No. Hele, tak ať... co dětství?
2: Dobře, já musela jsem to otevřít, protože já nedokážu.
0: A já jsem si právě říkala,
2: dobře,
0: dáma
2: promiň,
0: to.
2: Dobře, promiň, tak dětství, no, jelikož si teď můžu vymýšlet, jak jen chci, ale ne, já říkám vždycky pravdu a tak to bylo i, když jsem byla malá, jsem byla takový ten, moje dcera říká, že jsem musela být strašně trapná, že by se mnou určitě nekamarádila. Jsem byla takový to dítě, co se už narodilo starý vlastně rovnou a máma mi řekla, že ty jsi se na mě dívala dvouročná tými obrovskými očami a odsudzovala si už tedy všetky moje prostě švihnuté prostě akcie. Já jsem vůbec nemohla prostě. A fakt je, že máma se mě velice brzy začala ptát jako na věci, že jestli má udělat tohle nebo tamhle a já to v podstatě jako velice brzo začala vést, bych ano. řekla. Protože ona byla úplný cvok. Třeba ona dělala takové věci, jakože a dneska je škaredo, nepůjdeme do práce ani do školy. A dala si peřinu přes hlavu. Ale to jako vážně. A já jsem stala, no tak to jakože vážně nie. Já, ty si rob, co chceš, ale já jdem do školy, máme písomku a tak ďalej. No, takže tohle, nebo třeba jsem mi zakazovala se učit po škole, protože říkala, že v škole si bola doteraz, čo se jim nepodarilo doteraz, to nebude. Prostě teraz už jsi tu pre nás, pre rodinu. A já jsem se učila tajně ráno, řekněte mi nějaký dítě, který si přivstane a učí se tajně ráno, aby do školy bylo naučené. Takže já to měla, to bylo úplně všechno naopak. Já se pak jakoby starala vlastně o sestru, která vůbec nechodila za mámou, ale Lucka, může mi zvon, máš úlohy urobené, máš všetko, dobré, tak můžeš. Protože bylo jasný, že relevantní odpověď dostane spíš ode mě. Máma byla prostě blázen, ona se tak poletovala životem, ale jako vlastně dneska to kvituju, protože ta svoboda v podstatě mě vychovala. Dneska se tomu říká výchova nevýchovou.
0: To je nádherný. Maminka, splněný sen všech dětí.
2: Kromě mého. Já to jsem vlastně zoufala.
0: To je nádhera. Ano, ne, já jsem si myslel, že to tak jako Štréblovi už nic nepřetří, ale tohle je nádherný. Já jsem věděl, že ten pohled do vašich dětství bude stát za to. Já myslím, že na řadě je další píseň. Co vy na to? Co to bude?
2: Tak dáme další s textem Michala Horáčka, Bionská balada zase a my z hudebnění Kej Klíři.
0: Velmi se těšíme. Dámy a pánové, jste na příjmu Českého rozhlasu, posloucháte Tobogán, Jiří Štrébl, Alenka Štréblová, Dagmar Štréblová, Lucia Šralová, její duchovní bratr Michal Mihok a to všechno na vlnách Českého rozhlasu v přímém přenosu.

0: Nikdy nebudu jako můj táta, nikdy nebudu jako moje máma. A teď jsem řekl větu, kterou oni říkávali, tak
1: Jirko. Samozřejmě, to se mi děje, že dělám to, co jsem třeba u rodičů neměl rád, ale já se musím přiznat, že já jsem si bohužel dětí nějak zásadně neužil, i když jsem byl, a byl to nejkrásnější rok mého života, to musím říct, byl jsem rok na mateřský dovolený a to byl pro mě nádherný zážitek. A vždycky, když někdo řekne, že je z toho otrávený, tak to nechápu, protože já byl úplně šťastný. Jako bylo to nádherný, ale děti se mi brzo odstěhovaly nejdřív do Vídně na 3 roky a pak asi na 5 nebo na 6 let do Izraele. Já jsem mi teda navštěvoval a oni jezdili ke mně na prázdniny a na Vánoce, tak jsme se vídali, ale přece jenom taková ta zátěž, že bych je měl pořád, tak to jsem neměl, což se projevilo na tom, že jsem jim víc dovolil, než by bylo zdrávo a nebyl jsem důsledný, což je velká rodičovská chyba. No, to se mi stalo.
0: Ale třeba ne, třeba oni ocení tu volnost, kterou od vás měli a díky tomu se tak jako rozletěli po světě a co?
1: No, nevím, jeden čas to nevypadalo, že jsou mi za to vděčný, ale teď je to, myslím, všechno pořádku.
0: Čili teď je máte rozlítaný kde po světě?
1: Ne, teď normálně rozlítaně jsou v Praze.
0: Čili okusili svět a vrátili se zpátky domů?
1: Ano, jsou v Praze a vypadá to, že snad zůstanou.
0: Děkuji za ten pohled, až trochu místy bulvární. Alenko, co vaše rodina, co oni prozradíte, jaká vy jste maminka?
2: Trošku mi to připomnělo tady, když jsem mluvila o svojí věc. Já jsem, musím říct, zaprvé to si vypučuju od Bolka Polívky, který to kdysi řekl opačném gardu. Já jsem svým dětem dopřála luxus, aby mělo každý svého vlastního tatínka. On to hrozně hezky tenkrát řekl, mi se to hrozně líbilo. Tak to se mi přihodilo a myslím si, že moje děti, já mám dceru starší, pak syna, to se mnou skutečně neměli úplně jednoduchý v tom smyslu, že taky jsem neměla úplně na ty partnery jako štěstí, takže jsem dost často pobývala s nima jakoby sama.
0: Aha.
2: A musím říct, že na to, jak jsem vlastně na tu výchovu úplně nestačila, protože jsem moc doma jako nebyla, to znamená večer člověk odchází do divadla, nebo jsem točila třeba týden úplně mimo Prahu a tak dále v jejich docela pubertálním věku, což teda bylo docela pro mě utrpení představovat si, co se tam děje, ale oni jako vypadali, že jsou hrozně hodný, jo.
0: A hlavně šťastný, a protože ve chvíli, kdy v pubertě...
2: Ale pak jsem se samozřejmě zpětně dozvěděla různé historky. Já si pamatuju jednu geniální historku, když jsme teda bydleli v bytě, kde v kuchyni byla taková jako kamenná podlaha a moje dcera odcházela, promiň, Borko, ona tady dneska měla bejt, ale není tady, tak to můžu říct, ona by se jinak na mě zlobila. Odcházela do školy, to byla v 9, jo, nebo nějak, prostě odcházela do školy a postavila takhle ten baťoch v kuchyni. A ozvala se takový typický zvuk flašky.
0: Jo.
2: A já jsem říkala, Deboro, kam jdeš? A ona, do školy. A já říkám, co máš v tom baťohu? Nic. Říkám, co máš v tom baťohu? Jako co? A říkám, otevři ten baťoh. Ne, já už musím, ne, dej mi ten baťoh. A tam byla flaška vína, prostě normálně, regulárně červený víno. Tak jsem říkala, co to má znamenat? A ona... jako to je, já to nesu, víš co, hele, to jsme to koupili mámě tady Terezi, ona má potom narozeniny. A jsem říkala, jo, a ty to nesíš do školy, to je jasný, to je samozřejmě, hele, já se tady u sebe nechám, jo, zavolám mámě Terezi a my si to vyřešíme. Ne, dobrý, tak šla na záchod a my jsme tam měli jako ten, to okýnko do toho, jak se to jmenuje,
0: do světlíku.
2: A jsem byla v koupelně a slyším, jak volá, říká, ty vole, ona to našla, ona to našla. No nic, dobrý, no tak to nějak vyřešíme jinak, no tak jo, tak čau. A odcházela do školy, oni jeli na školní výlet někam, jo.
0: Aha.
2: A pak jsem se, po letech jsme se o tom bavili a on říká, no my jsme si koupili novou mami, co si myslíš? Jako, takže prostě různý historky jsem se dozvídala, to, ale je pravda, že třeba jako u Deboře poprvé, když bylo 18 let, já jsem pro ní uspořádala oslavu v divadle Rubín, a dokonce jsme jí tančili s Mamma Mia, prostě taneček, ty kamera, všechno jsme udělali. A ten den, den potom, kdy my jsme měli ještě pejska a chodili jsme samozřejmě na venčení, a vždycky jsme si říkali, kdo kdy s ním půjde, já jsem si šla lehnout, tam ona někde byla a psala mi, jo, já ho vyvenčím, a prostě přišla ráno v 7. A to bylo asi 2 dny, nebo já nevím, jak dlouho, po těch 18, a to se mi fakt tak zmydlila, že mě bolely ruce, ale ona, jak byla ožralá, tak nic necítila. A já jsem jí šla zbudit za hodinu, že musí do školy, že? Jsem si chtěla pomstit, což samozřejmě jsem pochopila po té hodině. Takže když to teda nešlo, když fakt z té postele prostě nemohla.

0: Ale vylíz, tak jsem jí aspoň vysypala celý baťoch i s botama do postele, jo. Úplně nesmysl, jo. Já jsem měla takový jistek, já jsem říkala, takže já celou dobu to zvládáme a když je 18, tak se stane takovýhle průšvih, jako. Říkala, no, tak a co jsi myslela, tak je mi 18, tak co, jako, no prostě šílený, jo. Ale vlastně ona je prostě neuvěřitelně strašně hodný člověk. Dneska, když ji vidí, tak byste to do ní v životě neřekl, jo. A vlastně můj syn, mám pocit, že neprožil nějakou pubertu, nebo nevěděla jsem o tom. Trošku jsem se nějaký drobnosti potom dozvěděla, ale vlastně nic dramatického, jo. A můj syn se dal teda na dráhu jako naší, takže ten už teď začal jako... A oba dva teda taky byli, Debora i Tadeáš, byli venku taky v cizině, žili tam nějakou dobu a tak dále, takže za to jsem moc ráda, že naše děti to mohly zažít a je to něco neskutečně, myslím, důležitého v tom vývoji těch mladých lidí, aby se seznámili s tím světem, s tím venkem, uměli mluvit a tak dále, tak to si myslím, že to... Já jsem na obě dvě hrozně pyšná a myslím si, že vždycky mi všichni říkají, ty jsi vychovala tak úžasný děti a říkám, já se obávám, že to úplně není moje práce.
1: Jak přísná maminka tady říká, malá práskačka donášela na bratra a pak se pohoršuje nad tím. Mimochodem, když jsem se ptal předtím, jak dopadla ta panenka s tím nápisem, nechci šťourat, ale jak dopadla ta zabavená flaška toho vína?
0: No, to byla dobrá.
1: Já si myslím, že to bylo tím, že tam něco cinklo, maminka zbystřila.
0: No říkala... ne, ale tak jako chápete, že jde ráno prostě v 8 hodin dítě do školy a tohle se vozve. Jako,
1: a ty už byla v 9.
0: No.
1: No.
0: Ale ne, to nebylo, to bylo
1: já si vzpomínám na nádheru, tím jste mi to připomněla, Ivone Přenosilová měla velmi přísného tatínka, generála, vojáka a když už začala brzy zpívat, jí bylo 15, ona byla mladinká, že jo, samozřejmě, ale dostala se do víru všech těch zpěváků a už chodila točit a chodila na mejdany z 60. leta, že jo, a vracela se někdy asi v 5 ráno a bylo to takový to klasický, jak se nemohla strefit tím klíčem do toho zámku a najednou se rozrazily ty dveře a její tatínek generál denně po té 5. hodině šel na tu šichtu a ona říká, já jsem se tak nonšalentně opřela o ty dveře a říkám mu, do práce, lopato. A ona říká, a táta mi takovou ubalil, že jsem vzala o ty druhý futra, od té doby to vždycky doma říkáme, do práce, lopato. Strašná věta. No to jsou krásná přiznání. Lucinko, tak ty jako maminka, vzala jsi si něco ze své maminky tedy? Byly už děti ve škole někdy nebo?
2: Děti chodí pravidelně do školy, ale já jsem chtěla říct Alence, že jak my jsme se s Jirkou vlastně spoznali v době, kdy se nějak narodila Deborka, že jo, bylo to tak nějak. No a já, Jirka jak fotí pořád, tak vlastně on mi vždycky ukazoval fotky a já vlastně tu Deborku z těch fotek znám od malička, já ji nikdy neviděla naživo. A já ji znám a mě fascinovalo to jméno a já stále, já budu mít Deborku celý život, jsem to měla připravený a když jsem už měla to břicho, v něm tu Deborku, tak moje úhlavní kamarádka z dětství, ze školy prostě, Stina, mi najednou říkala, to zase přepnu do slovenštiny, nemůžeš jít dať jméno Debora, ty to nepočuješ, Debora, veď to bude úplně upracovaná, také ťažké jméno, bude mať ťažký život, Debora. A teď ona mě úplně zničila, ona mi tohle říkala. A mě to jméno, které já celý život jsem si ho připravovala, tak prostě ona mě tak zmátla, že já jsem jako v té poslední chvíli dala Rebeku. A vlastně no. ta Rebeka se ptala prostě, a jak to vzniklo, já no to ti ani nebudu, prostě já vlastně to nebylo nikdy v plánu, ale prostě věděla jsem, že chci tam R, že jsem chtěla, aby to bylo krásné židovské jméno, ale prostě ona mi úplně zničila tu Deboru.
0: A přitom víš, co znamená Debora?
2: Ne.
0: Znamená včela. Hebrejsky.
2: Aha, vidíš,
0: takže to je
1: takový právě upracovaná taková unikátná.
2: No ona bylo, že
0: je pravda, sedí. No něco na tom trochu je. No,
2: ale mně se to jméno prostě šíleně líbilo. No ale to jenom jakože fun fact, že prostě moje Debora je Rebeka a já jsem jiná než maminka, já jsem koncept, nebo takhle, já jsem praktičtější a racionálnější, ale fakt je, že jak jsem vlastně neměla... asi taky nejsem úplně koncepční, takhle bych to zhrnula, jak vlastně jsem nedostala ten, já bych i ráda, ale já jsem neměla schedule, já jsem jako vlastně tak jako šla instinktivně, aby všecko nějak bylo splněno a takže mé děti se taky těší takovým těm věcem, jakože prostě nevím, že to tak proplouváme. Není prostě jeden čas na, nevím, snídaní, na večeři. Není prostě ten režim pevný, protože ho neumím. Ale jinak koby, posílám je do školy samozřejmě, sleduju, prostě jestli se učí, po případě se chci učit s nima, což nenávidí úplně. Prostě moje dcera, když začnu se s ní učit, tak ona vůbec neposlouchá, co jí vysvětluju, ale začne opakovat, jak mávám rukama u toho, začne mě jakoby napodobovat. Ale já za to nemůžu prostě, já prostě bohužel u všeho mávám rukama a prostě u toho vysvětlování a ona vůbec, ona mě úplně ignoruje, takže já si to řeším na dětech, které učím zpěv a ty mi vlastně dávají feedback, že jsem jako, že nejsem úplně tak strašná a vlastně díky tomu prostě jsem v pohodě a pak jim to doma vždycky vyčiním. Vidíš?
0: Taky napadá k tomu něco teda ještě. Může...
3: Já jsem chtěl říct k těm, jak se sešlo, že máme doma děti. Jo, ty jsi chtěl něco říct.
0: Tak to je, ne, no,
3: jak jsme se sešli tady s těma dětma, s hebrejskými jménama, tak my jsme s mojí tehdejší ženou, s maminkou mých dětí, jsme se nemohli rozhodnout, jestli se, když to bude holčička, jestli se bude jmenovat Sára nebo Ester. A tak jsme nakonec v divadle jsem den před porodem nechal hlasovat a bylo tam 8 lidí a 4 byli pro Sáru, 4 pro Ester, tak se zase nic nevyřešilo. A ona nakonec odjela, my jsme se, ne, že by byl jeden, my jsme nám se líbili v obě ty jména, nemohli jsme se rozhodnout a nakonec jsme se teda dohodli, že to bude Sára, no a když se narodila, jsem říkal, ahoj Sáro, a ona říkala, ne, já jsem jí pomenovala Ester.
0: Krásný.
1: No, ano, no. Ano. Já dneska je moda, že klidně můžou být 2-3 ty jména, ty holky to sbírají.
3: A ještě, potom, ještě jedna drobná vsuvka, to mě napadlo, že jak říkala Lucka, že neumí nějak ty přesné hodiny dodržovat. Maminka to asi nebude ráda slyšet. Maminka se mnou jezdí, nebo jezdíme spolu na dovolenou. Ne, skoro na celý prázdniny. Já jsem šťastný, že spolu jsme na dovolení, jsme spolu v Českém ráji. Maminka tam může díl spát a ráno si dáme snídani a pak se ozve Jirko, je 11 a to znamená, že si, má, že si chce dát pivo.
1: A to je ten elixír toho mládí, no jistě. Jo, tím nenápadně naznačujete, že už bude poledne a ještě jste úplně střízlivý. Já jsem
3: ještě šmarané, maminka. Jo,
1: Zařídíme samozřejmě, máme tady všechno.
0: Já jsem ještě koncepčnosti rychle chtěla říct, můj syn jako Zoroch, jo, a ten, on miluje řád. On to musí mít všechno přesně a všechno. A teď se narodí mě, že jo. Takže strašný utrpení. No takže to se prožívala dost podobný, no tak já jsem taky bík, výborně, takže mi rozumí. A teď jako my jsme jednu dobu se kamarádili hodně s Tomášem Matonohou, s Ludskou Benešovou a Tomáš, ač tak nepůsobí, tak on má všechno předem, nebo oni oba dva hodně dlouho dopředu plánovali věci. A jednou jsme byli u nich na chalupě nějak taky a viděla jsem Tadáše, jak tam sedí a hrozně přemýšlí a říkám, co se děje, nebo co jako říkal, já bych chtěl mít... takovýho tátu, jako je Tomáš. A říkám, proč? Jako, nebo co? Jako, já jsem tady teď našel takový papírek a tam je seznam úkolů, co musí splnit. To se mi líbí, mami, víš?
2: Nebo je dítě, chápu.
0: Tak jo.
1: To je fascinující, nejpadně. To je taková terapie tady, vidíte, to jsme vás pozvali, abyste si to tady vyříkali, jo, jiný musí chodit složitě nějakému psychologovi. Vyříkávali jsme to tak dlouho, Lucie, Michale, že stihnem do vysílání už jenom jednu píseň. Čili vy si domluvte, která bude ta důležitější, zajímavější. Tu další nám tady zahrajete jako přídavek, samozřejmě, pač, no, jste placený za 4. Ale... Když se podíváme, co nás čeká v toboganu dál, já jsem rád, že za týden se poprvé podíváme do Ypsilonky. Já tomu říkám takový malý Silvestr, protože my jsme přetáčeli v Ypsilonce, víte, že tam točíme pravidelně jednou měsíčně a původně to měly být takové vlastně jako obyčejné půlkulaté narozeniny Nadi Konvalinkové. Ale ve chvíli, kdy se tam sejde ještě Jarka Krečmerová, když k tomu přijde Jirka Lábus a je tam kompletní parta z Ypsilonky, no byl z toho Silvestr neskutečně, já jsem se dlouho opravdu tak nenasmál. Takže příští sobotu tahle ta Ypsilonka a narozeniny Nadi Konvalinkové a pozor, v Ypsilonce se sejdeme opět 8. června večer pro vás, kdo byste nemohli během dopoledne v 19.30 a to budeme společně slavit, my rádi slavíme 80. Arnošta Goldflama, bude tam třeba Olda Navrátil, Pavel Nový, Osazenstvo, inscenace Spálená 16, všechno to najdete na stránkách tobogano2.rozhlas.cz, abyste za námi přišli. Podívám se na své hosty a musím teda říct, jako stalo se někdy během rozhovoru, že by takhle dlouho se nikdo nezeptal na Knoblocha a na Pumrovou? Nebo se na to ptají většinou hned jako úplně v úvodu? No ano.
3: Úplně v úvodu ne, ale neobejde se to bez toho.
1: Že? A já jsem teďka právě v těch dvojích kleštích, že si říkám, tak nebudu je tím trápit, to jsou prosím vás, vy, kdo nesledujete Ulici, to není skrytá reklama. My, co sledujeme Ulici pravidelně a nestydíme se za to, já jsem dlouho, třeba ten Vasil Friedrich, já když jsem ho prvně uviděl tady v rozhlase jako nového kolegu, já jsem mu chtěl rovnou vynadat, protože já jsem ho znal jenom z toho seriálu a já jsem říkal, tenhle hajzl tady bude s náma jako chudák vandička, jak se k ní chová, to je před lety, že? Čili musíte vy pořád do dneška ještě vyvracet, Alenko, že jste sympatická, milá, protože přeci jenom ta pumrovka je přeci jenom, to je protiúkolné.
0: No úplně ne. Já tu energii mám samozřejmě v sobě. No tak když od malička jsem byla zlobivá, tak nejsem úplně taková ve všech ohledech. To samozřejmě ne, to je nějak napsaný, ale to gro, tak někde ze mě asi vyvěrá, že jo? Tak oni sami mi říkali, že ani netušili, co napsali. Že?
1: Ale ona je vlastně sympatická, ale...
0: Já si taky myslím, že ona není úplně zlá. Tak jsem to teď za ty roky, už jsem to nějak obhájila, že ona to sice dělá trochu blbě, ale myslí to dobře a občas se stane i, že to vlastně má dobrý dopad potom, to co ona udělá. No, tak není to z gruntu taková. To, tak někdy lidi na mě nereagují třeba hezky. Když jsme měli tu podpisovku tenkrát, jak jsme se tam potkali, tak třeba někteří řekli, od vás ne. Mě obešli oblouky. Ne, od vás ne.
1: Ale já miluju sledovat ty vaše druhý plány. Jo, jako pokud si tam s tím vyhráváte, já jsem ten, který to sleduje, všimněte si, vepředu u stolu je nějaký důležitý dialog, ten mě nezajímá, a vzadu pumrovka za tím výčepem jedno velký ucho.
0: Děkuju, že to říkáte.
1: Protože... Nebo jde nenápadně tam něco nese, aby jako jojí něco ke lišce neušlo, to já miluju vaše.
0: Když tam nic neříkám, tak potřebuju aspoň něco, takže někteří režiséři už s tím pracují dopředu. Ano. Říkají, ty tady sice nic nemáš, ale já říkám, ne, dobrý, já to udělám.
1: Druhý plány to
0: mě někdy
1: moc
0: ty herce říkají, jo, my tady máme dialog, a proč je to na tu Alenu? Ta kamera. Dobrý, děkujem.
1: Je to v tu chvíli zajímavější. No a Jirko, vy ještě musíte obhajovat, že jste ve skutečnosti jako inteligentní a... Dobře.
4: Nevím, jestli se mi to povede.
1: Miloš Knobloch, co si budem povídat jako oblíbená postava?
3: Miloš Knobloch ze začátku byl jako úplně nejneoblíbenější postava, že jo? Tak,
1: no
3: ano. No to první dva roky ano. Poškrábal mi auto, to slovo ani nemůžu říct, který mi na to auto napsali. Pak mě pán utrhl obočí, protože jsem se choval špatně k té holčičce. Lidi to někteří berou úplně vážně, nedokážou pochopit, že já jsem to pánovi říkal, že jsem herec, ať si to vyřídí se scenáristama. On nějak neslyšel, tak vzal bojí hlavu a na záchodě o ty dlaždičky, jak jsou takhle spojené, je to vlastně, jak mi takhle utrh obočí. No, tak jsem mu poděkoval, šel jsem domů, to nemělo smysl, on byl opilej, bylo to vše odpoledne, byl úplně na mraky a byl o hlavu větší, tak jsem šel domů. No a pak se tam stalo z začátku, že já jsem měl psa, který jsem měl Roxy, a toho psa jsem nějak někam zavedl, ten pes se ztratil a my jsme národ pejskařů, takže mě fakt národ nenáviděl, řvali na mě, co jsi udělal se psem, jako strašně mě nadávali a já už jsem toho měl fakt dost. Jednou jsem potkal paní a byla asi čtvrtá ten den a měla ještě takový ječavej hlas, jako takhle mě křičela, co jste udělal tomu pejskovi, a byla hrozně, mě se udělalo modro před očima, jsem se na ní měle usmál, s takovým malým pejskem, s tím krysaříkem, tak jsem se na ní měle usmál, řekl jsem, paní, ještě chvilku na mě budete zlá a já se projdu i s tím vaším pejskem.
1: Dámy a pánové, měli jste šanci poznat tuhle dvojici sympatickou, která si pozvala i další dva hosty, maminku, takový byl dnešní tobogán. Poprosím o závěrečnou písničku, o kterou se postará Michal Mihok a Lucia Šoralová. Jsem rád, že tady byli Jiří Štrebl a Alena Štreblová. A v první řadě paní Dagmar Štreblová, díky které jsme se tady vlastně náhodně sešli a já se těším v březnu na těch našich společných kulatých narozeninách. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, mějte se krásně, hezký víkend.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Sedmdesáté páté narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmový a televizní herec Svatopluk Skopal. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a jsme rádi, že vám teď můžeme nabídnout následující pořad, v němž Svatopluka Skopala uslyšíme.
2: Dnes jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jednu trošku uhádanou pohádku a navíc je v hanáckém dialektu. Jmenuje se Pec pro štěstí. Pěkný poslech.

0: Eno, říkají mě často ostatní strašidla, ty jsi dovedl vybrat živobytí, ty hade hospodáříčku. Celý den vyléháváš v lidských chalupách, pod pécko, jídla dostaneš, ve vážnosti tě drží ho. Já. A závist se jim po jazyku převaluje, jak horký brambor. Ale enem já sám vím, jak daremná je to práce. Nosit té člověčí čeláce štěstí. Zrovna tady Rozárka s Antošem. Co jsou na světě, nikdy jsem nebýval pod tak fortelně postavenou peco. On totiž je Antoš pecák, jak se patří. A žádná hospodyňa mě nechovala s takovou starostí. Rozárka se po chalupě otáčí jak při muzice. A přece s nima bývalo špatný pořízení. Jak přišli k sobě, už se hádali. Slzy tékly Rozárce potůčkem a Antoš strucu zaléval zlost v hospodě. Tož hlídejte potom takovém pobouchancom štěstí. Nezbývalo, než okoupat je v té šlamastice s Fajrmónem, Vřetenicou a Horálem. Jedno, takhle přijde Antoš z večera dom a Rozárka už roztáčí ten hádavý mlének.
1: Dobré podvečer, Rozárko.
2: Dobré, Antoš. Antošu, máš rozum? Zrovna jsem vytřela syňku a podivé, abych nechala předení předením a šla umévat na novo.
1: Však jdu rovno od tetky Froliánky. Pec se mi vyzdíval, zrovna se sypala.
2: U cizích nabral a dom nosí. Kolikrát jsem ti říkala, že máš napřed tu pecáckou špínu smít, než mě vkročíš do stavení.
1: To víš, pecařina to není jako zadělávat bílý těsto na koláče.
2: To je mi čistý řemeslo, když se při něm chalupa saze malíčí. Že já se musela zakoukat zrovna do pecáka.
1: Rozárko.
2: Ty mě nemáš rád, když mi tak prácu pořád přiděláváš.
1: Rozárko, nebrbli.
2: Ale...
1: Dveře ještě nesou dovřené a já už stojím po krk v hubování. Dej mě radši hubičku na přivítanou.
2: Hubičku. Hubičku bys chtěl, až naprší a uschne.
1: Nedáš-li po dobrým, vezmu po zlým.
2: Ty? Ha, než se rozejeváš, budu v komoře.
1: Tak snadno ně neutečeš.
2: To už bych mohla hubičkovat komín, ty špíno pecácka.
1: Co jsi to řekla?
2: Že jsi pecácká špindíra.
1: No počkej, jen co tě chytnu. Počkej.
2: Už se bojí.
1: Za kolovratem se mě neschováš.
2: Antošu, pozor na předení.
1: Už tě mám.
2: Je. Podívej, co jsi provedl.
1: Co pak?
2: Moje vřetánko. Jako kdybych s ním vymetla troubu.
1: To je řečí pro kousek nitky.
2: Kousek nitky. A že nad tou nitkou vysedávám po večerech, abys měl plátno na košulu, to není nic.
1: No, zas už natahuješ. To, abych vzal čepicu a šel zrovna bez večeře, vymáchat to tvoje vřetenové čbánku.
2: Antošu.
3: Tož včil snáď dost. Kdo vás má poslouchat, rozvaděnci, rozvadění?
1: Kdo to... No, ty tu někoho máš?
2: Já? Ne.
3: Jo, to... No. Ale mě tu máš, no.
2: To je přece hád hospodáříček, co nám nosí štěstí.
3: Váže, nosí štěstí, jenže co nanosí za tepla v hádkách rozdrobíte. Daremná rachota, ach.
2: Háde hospodáříčku, plas se naspátek. Děláš mi na podlaze sazovou cestičku.
3: Dí mě na trnku z toho tvojí čistoto. Že se krzňu od rána do večera s mužem vadíš, to tě netrápí?
2: Vedu ho jenom k pořádku.
1: Co vy se strecu pletete do cizích hádek? Hleďte si štěstí, máme ho zapotřebí jako soli.
3: Teď to právě dělám.
1: Takhle? Tak si můžeme zaobstarat štěstí bez vás.
2: Antošu!
1: Kdybyste raději vybělil tady Rozárce vřeteno.
3: Tak, ale včíl je toho akorát. Zalézám pod pec a víc se pro vás ani nehnu. Tož to teda ne, to ne.
2: Neměl jsi ho nazlobit, Antošu. Ale... Strécu hospodáříčku, on to tak nemyslel.
1: Ty mlč, Rozárko, mlč, takové hospodáříček, které chce štěstí vymudrovat, moc platné ve stavení není.
3: Co? Však ty obrátíš, Antošu. A možná dřív, než se do klubka smotám. Ale to ti povídám. Dokáď nepochopíš, že v tým vřetení tvoje neštěstí nevězí, Tož s mou pomocou nepočíte, s mou...
2: Jak pak, že nevězí? Co kdyby k nám teď nakoukla okýnkem vřetenica?
1: Co, jaká vřetenica?
2: Ty jsi o ní neslyšel? Chodí večer co večer po vesnici a v kterým stavení vidí nepořádnou předlenu, co má nic zasukovanou nebo šmudlatou, tak ji strčí do pytla a odnese Bůh ví kam.
1: Kdo by věřil slepičímu kdákání?
2: No jakýmu pak slepičímu kdákání, Antošu, chceš se zase hádat?
1: Sama zpovídala, jak ti ženské prácu chválí, jo. Že předeš nejlíp z celé dědiny. A teď na mě přijdeš takovou...
2: No tak si posviď na to vřeteno. Ta haňba.
4: Tož haňba to je.
1: Kde se tu berete osobo?
4: Dveře do síně byly otevřeny.
1: A kdo jste?
4: Ta, co jste ju před chvílou jmenovali.
2: Vřetenica.
4: No a darmo platíš, děvčico, darmo. Vřetenov se záhne vypereš. Podle zákona mojeho vřetenického cechu včil musíš se mnou.
5: Ne, ne. To je tvoje vina, Antošu, že zrozeměvala hada hospodáříčka.
1: Tetka, nestrašte mi ženu. Vraťte jí vřetínko a zbohem, zbohem.
4: Počkej, synku, počkej. Podle takové muziky tancovat nebudu. Už dlouho jsem nedržela takový spotvořený vřeteno. V něm je moje právo. No, pojď, děvčico, pojď.
2: Ne.
1: No, necháte ju, necháte ju, já vám ju nedám. No.
4: S tím vřetenem mám sílu na 10 takové.
1: Jo.
4: A seš hotové, synku. A ty se v tom pytlu moc neházej, děvčico. No, pojď. Uf. Však ty uvidíš, fajrmone, co ještě stará vřetenica zastane.

0: jau, moja hlava, jo.
1: Tož co, Antošu? Ne, jak se ti to štěstí zamotalo?
0: Vy jste mě ještě scházeli z trecu. Ta má v těch pazorách sílu, babizna jedna škaredá. Strčila Rozárku do pytla jak zelnou hlávku. Když si pomyslím, že to je všecko proto, že se mě nechtělo cáchat ve studené vodě u tetky Froliánky. Rozárka mě vodu namytí, vždycky zehřije. Rozárka.
1: Já pozdě si načal medové sódek, Antošu, pozdě.
0: Kam ju mohla odnis, nevíte, strecu?
1: Vřetenica bývá v hoře na tej straně, co se jí i zadňa baby kořenářky vyhýba, jo.
0: Musím za něho.
1: Ne. Jo, a to si troufáš?
0: Najdu ju, i kdybych měl všechny stromy kořeňama navrch obrátit. Hej, měsíčku, pust mě nitku světla na cestu. Přece té babě vřetenické svoju Rozárku nenechám.
1: S kurážem do toho, Antošu, zdá se, že schytil tu správnou nitku od klubička štěstí. Já. A včíl, abych se poplazil za tebo, abys tu nitku štěstí někde nevytrosil.

0: Fajrmone! Že ten zatrachtené ohnivák už zase vyspáva. Fajrmon!
1: Co je?
0: Vstáve!
1: Čil? Teď je noc.
0: I ty nehaňbo. V noci má každé pořádné ohnivé muž svítit. Enem ty se válíš v mojem vykotlaným dubu a ta ohnivá hlava ti ligoce, že by se za to musela aj romnička stydět. No, to já su ona češí pracant. Ticho. Mám pro tebe překvapení, Fajrmonku. No, polez ven.
1: No, já si to musím rozmyslet.
0: Mám tam na tebe jít?
1: Ne, tož... Jo. Tož jsou tu, tetko, vřetení, co? Co to máte v tom pytlu? Vždyť jste povídala, že pověsíte vřetenický řemeslo na hřebí.
0: Abys nemusel svítit, co? Já ještě nesu pro vémínek zralá, víš? No tak polez, děvčico, pojď.
2: Zlomíte mi ruku. Prokrydáčka. Světýlko.
1: I krupka, krupica. Panenka. A pěkná, jak červánek.
0: Ne o koně, Fajrmone. A donesi z dubu kolovrat.
1: A kde o koní, tetka? Já jdu.
0: A ty mě včil, děvčičko, v Česku moju kapradinovo kódel spředeš.
2: Kódel z kapradí?
0: No, a kdyby nestačilo, lez je kapradí plné. Naděláš si novo.
2: Maří Majdalenko, pomoz mi.
1: Kolovrat. Je tady, děvčičko.
0: Natož, jde se do práce. A to ti povídám. Nitku chcu mět tenkou, jak pavouči předení.
2: Ale jak tady mám přijíst? V takové tmě neukroutím ani konopné provázy.
0: Jenom se nevymlouvej. Fajrmon ti posvítí. No, Fajrmone!
1: To víte, tetka.
0: No.
1: Posvítím. Jenom se musím kapku to rožnout, jo?
0: Fajrmone, no to jsem nevěděla, že se umíš tak rozfajrovat.
1: A to je síla, děvčičko, co?
2: Děkuju, svítíte pěkně.
0: Žižlavé seš jak vých slámy. A když svítíš na předení mně, megoceš se a skomíráš jak rozlitá svíčka.
1: Nož to víte, tetka, s váma já surač pod mě. Abych se na vás nemusel dívat.
0: A co to plantáš?
1: A vůbec mám toho živobytí s váma pokrk. Vždyť vy byste usakrovali Hulán regimenta i s hetmanem.
0: Co?
1: No, za to tato děvčička má hubienku cukrovou, oči jako trnčata a pěkná je jako kvítečko v mašličkách.
0: Fajrmonku, že jsi to nikdy neřekl. Já jsem myslela, že jsi spokojené.
1: Kakra hortky čuprna. Koukněte, jaký to předení ubývá. No, nevím, jestli jste ulovila tu správno.
0: I ty kujone blikavé. Já tě nechám ve svým dubu chrunět, pohodlí ti vystarávám. A toto je vděk?
1: Však jsem si musel všecko poctivě odsvítit.
0: Že ti huba neupadne. Každou jiskřičku jsem s tebe mačkala jak z tvarohu syrovátku.
1: Taky se divím, že jsem nezhasl úplně.
0: Ty ferino zatrachtěné, včilte ho mám dost. Vypovídám tě z mýho bévání a jdi si svítit, kemu chceš.
1: Ale počkejte, tetka, no to jako, mám jít pryč?
0: Já.
1: Docela pryč?
0: Já.
1: Teď hned včil?
0: A hezky čerstva.
1: Oj, tetka, ne, no. Včil v noci, no. No, kde budu spát?
0: Jsi k nějaké darebné děvčici. Když je ti milejší než já. Hubienka cukrová. Oči jak trnčata.
1: To má děvčička medová.
0: Tož si nedáš pokoj. Počkej, já tě schladím. Kde mám putenku s vodou?
3: Joj, tetka, ne, brzdíte, brzdíte.
0: U všech prachelů je prázdná. Tož poslouchej, Fireman. Já v Childondu pro vodu. A jestli tě tu zmerčím, až se vrátím, dočista tu tvou farimonskou palicu uhasím. To ti garantíruju.
1: Co včil?
2: Strécu.
1: Nešťastné Fireman.
2: Strécu Fireman. Vy jste docela zhasli.
1: No a viděla jsi někdy Fireman, které svítí, když je nešťastné?
2: Ale já nemůžu přijít.
1: No, co? No já na tebe bych zapomněl, panenko. Tož se kapku... Já se rožnu, počkej. No, vidíš?
2: Co? To jste hodné.
1: A jak pak ti říkají, co?
2: Rozárka.
1: Rozárka. Jméno máš od růžičky, ale pěkná seš jak marcipán.
2: Ale ne.
1: No jo. Ale podívej. Já taky nesu. Škaredé, já se ti tak promdu trochu, co?
2: Strécu, svíťte, neutíkajte mě. Dnes přijdu pavučinkovou niť a vřetenica mě umoří.
1: Vřetenica? Vždyť já na dobro zapomněl. Musím pryč.
2: Nenechávejte mě tady, stréčku.
1: Ne.
2: Vemte mě sebou.
1: Ty bys chtěla? Se mnou?
2: Mám z vřetenice strach.
1: A kde býváš, co? Máš taky takové pěkné, pohodlné, vykotlané dub, jako ona?
2: Já... Bydlím v chalupě.
1: V chalupě?
2: Se svým mužem, Antošem. Ale k tomu se už nevrátím.
1: Nevrátíš?
2: Tu jeho pecáckou špinu umévat nebudu.
1: Do chalupky se nevrátíš?
2: Ne, ledaže by změnil řemeslo. Ne, Antoša už nechci ani vidět.
1: K Antošovi se nevrátíš, ale do chalupy...
0: Mordianské, Fireman.
2: Vřetenica.
1: No jo, to musím pryč.
0: Nezhasí, ne, Fireman? Já tě vidím.
1: Zostat tady nemůžu. Slyšela jsi to sakrování?
2: Co já si tady počnu?
1: Tož, jestli se ti podaří utíct, jdi od dubu rovno za tém vysokým smrkem, vidíš?
2: Za tém vysokým smrkem?
0: Ty, chujo, nestaré.
1: Tam mě hlede. Budu mět hlavu rozžatou.
2: Já.
0: Ach, ten má štěstí, ten má štěstí, ten má štěstí. Voda ho minula jenom o vlásek. Počkej, Firemone, až se potkáme po druhý, já se strefím. Tak. A co ty, děvčico? Já paže nepředeš.
2: Nevidím na prácu, tetko vřete něco.
0: No, nevadí, nevadí. Budeš teda máčet kapradinovou kódel, tak.
2: A čem?
0: A se friš. Všecku vodu jsem vyplancala na Fireman, abych včil šla pro novo.
2: Já bych pro ňu třeba skočila.
0: No tož znova se mě s putinkou tahat nechce.
2: No vidíte. No.
0: Tak víš co? Pacem, vidíš ten vysoký smrk?
2: Já no. To vidím.
0: Tak od té hodí pořád pryč a dondeš ke studánce. Zabloudit nemůžeš. Naspátek se dáš zas za smrkem. Rozuměla jsi?
2: Já.
0: No. A ať jsi čerstva zpátky.
2: Já jenom se otočím.
0: No, no, no, no. Safrišna. Teď ona běží zrovna na opačnou stranu. Putinku pustila z ruky. Hej, počkej. Počkej, obrať se. Tož takhle ne. Kde mám to její povedený vřeteno? Kde je? Včil by se mě kousek tého farimonského svícení sešel? Ah, tu je!

0: stavěl pecák peci u skalecké loky. Stavěl pecák peci u skalecké loky. Chytil si děvčičku jen do jedné ruky. Ach, Antošu, Antošu, ani jedno, ani obouma rukama si Rozárku neudržel. To jsi nemyslel, když si odpoledne sazetetky Froliánky kopil, že budeš večer zakopávat okořeny v tomto zpropadeném lese. Chudinka Rozárka. Musí v té tmě být osko.
1: A co, Kryš? Tak se mně zdá? Toďka je přece nějaký světilko.
0: Fuj, to jsem se lekl.
2: Nemůžeš dát pozor. Šlápl jsi mě na břuch.
0: Odpusťte, strécu. Šel jsem za světlem. Ale šmankote, to byla vaše hlava, co tu svítilo.
2: Oh, neviděl jsi nikdy Firemona, nebo co?
0: Firemon? To je jako ohnivé muž?
2: No jo.
0: To jsou blázen. V životě na strašidlo nenarazím a toto je dnes už třetí.
2: Kdybys narazil, dupl jsi. Jo, jo, jo, to... Chtěl jsem se jenom trochu natáhnout, jak jsem byl z toho kalupu schvácené. Jo, kde je moja zlatá postýlka? Můj vykotlané dobek tetky vřetenice.
0: Co? Vy znáte vřetenicu?
2: No bať, teď mě před chvílou vyhnala z mojeho poleženíčka. Hebočko lesní trávo vystlanýho, voňavýma borovýma šiškama obložený, jo.
0: Před chvílo? No. A kam dala Rozárku?
2: Rozárka. Růžička slézová. Popiátko malovaný.
0: Vy jste ju viděli, strécu?
2: Jeho.
0: Moju Rozárku.
2: Tvo?
0: Rozárka je má žena. Odnesla ju vřetenica.
2: A ty seš ten Antoš, co?
0: A jak to víte?
3: Protože tě jmenovala. A hned se taky dala slyšet, že tě už nechce.
0: Sláva, Rozárka je na světě. Kde je?
3: Když ti povídám, že tě už nechce. Tak to řekla.
0: A tak ju poznávám. Jako když na oheň mokro nať přikládá, strécu. Čmódu nadělá, ale chleba neupeče. Dovejte mě k ní.
2: No, to tak. Jak mě vřetenica zmerčí, dočista mě uhasí.
0: Ale jak Rozárku vysvobodím, když nevím, kde je?
3: Já to vím a je mě to platný jako lampě bez petrolí na knot. Víš, jak dlouho už vřetenica nelapla žádnou děvčicu? No, 100 let.
0: 100? Přece u ní Rozárka nezůstane navždycky.
2: No, už to tak vypadá.
0: A vy byste mě nemohli pomoct, strécu?
2: Tobě? Ne.
0: Tak Rozárce.
2: Tož, taky ne.
0: Protože nechcete.
2: Aby tě svíčka prskla. Co pak jsi horál? Ježiš, nemenovat, nemenovat. Horál?
3: Tého musí poslouchat aj vřetenica.
0: A co je to zač? Ten horál.
3: Štíš. To je pán tady té hory a nejhlavnější stražidlo.
0: A kde ho najdu?
3: A toho nemusíš hledat. Je všade. Stačí zavolat. Ale já bych to nedělal.
0: Proč?
3: Náš pán není žádné měkosrdcaté dobrák. A úplně nejvíc má spadenu na lidi.
0: Žádné pecák se nesmí bát ohňa. A jestli nemá rád lidi, zavolejte ho vy, strécu Firemon.
2: Co já?
0: No, jste stavšidlo, když se přimluvíte.
2: Já, ne, ne. No,
0: tak přece nechcete Rozárce pomoct.
2: No, jo. Tož kvůli té děvčičce.
3: Horále, strašidelný kníže.
4: Hm? Nic.
0: Asi nás nemůže v té tmě najít.
3: Hurá!
0: Strécu!
3: Počkej, no já. To abych se kapku... Abych se rozžál, víš? Počkej.
2: Orale, strašidelné.

0: Kdo mě volá?
1: Já ne, on.
0: Co je to za komediu, Fajrmone? Volal jsi mě nebo ne?
2: Já jsem volal.
0: No ne? A kdo ti dovolil pytlačit mým lese, Karlátko člověči? To ty, Fajrmon?
1: Já jsem nevinný.
2: A já nepytlačím. Přišel jsem si pro Rozárku. Jak mě udáte, hned zase půjdu.
0: Co to pleteš jako Rozárku?
1: Králi Horále. Horále, to je děvčička. Nejpěknější, jakou jsem kdy viděl, tváře malovaný červánky. Hlásek, cukr, hrdličky a bývá v chalopce.
0: No, podívejme se na nehaňbu. Samo horlivostěho se rozhořel.
2: Však moja Rozárka za trochu tého světla stojí. I za překročení hranic vašeho lesa. Když už jsem vřetenica zavlikla.
0: Co zas je toto, Fajrmon? Vždyť jsem nehroznějším královským výnosem přísně zakázal, že mě do mýho lesa lidi táhat nebudete.
1: Já jsem nevinný. To vřetenica se zjančila, že musí na ten šup ulovit nějakou nepořádnou přadlenu.
0: Ale nemusí mě kvůli tému zaneřádit celou horu, člověči chamraďo. Chtěl, abych ty dva proměnil na dva pařezy. Ne, na kameně. Nezačnu dělat škodu.
2: Ale pane králi, já vám tu žádnou škodu nenadělám. Jak vřetenica Rozárku pustí, hned jsme oba pryč.
0: Neplkoc. Hubu máš plno slibu a očiska už slidí o popěkným stromě na porážku srncovi nebo zajíčkovi do hrnca.
2: Já nesu pytlák, já jsu pecák. A to je poctivý řemeslo.
0: Pecák?
1: Milostivé kníže můj, to je takový člověk, co staví pece. V nich lidi pečou chleba, hosky, koláče a hlavně na nich spíjo. To teploučko jsem cítil až za okýnko, kterým jsem je pozoroval. To musí být poleženíčko, nejkrásnější na celém světě.
0: Lepší než moje královský lůžko chvojím a mechem vystlaný, kapradím zdobený.
1: To vám garantuju, že lepší.
0: A říkáš lidské červičku, že svedeš takovou pec?
2: To můžu odpřisáhnout.
0: No to už podívej se, já tě zkusím ještě nezačarovat. Ale musíš mě na pasece postavit tu nejpohodlnější královskou pec. A to ti povídám, ať mi do rána hoří oheň, abych se mohl zrovna natáhnout. Fajrmone!
1: Co pak, milostivé pane král?
0: Dáš na ně pozor, aby mě tu nezačal hospodařit po člověčí.
3: A je pryč. Enem, jestli takovou horalskou pec vedeš, Antošu.
4: Horál má míru jak vzrostlé smrk. No. Ale co, práce se nebojím. Aspoň Rozárka uvidí, že neprohloupila, když si vzala pecáka.
3: Rozárka, tulipánek červené. Kde pak takový rostou?
4: Pod střechama vesnické chalupstrécu.
3: No, já. A jak jsi k ní přišel?
4: No, to vám můžu prozradit.
3: Tož jak?
4: Jestli mě pomůžete s to peco.
3: V čem bych ti já mohl pomoct?
4: Potřebuju kameně a hlinu na lepení.
3: Jaký kameně?
4: Pěkně rovně osekany, aby do sebe zapadaly jako dlaň do dlaně. Kdybych je tak mohl narubat tam z toho balvanu, co za něm před chvílou zmizel Horál?
3: No to bych zařídil.
4: Opravdu?
3: No, od velkého ohňa a i skaly pukajo. A já jsou Fajrmon, ohnivé muž. Díko se k strano, nerad bych ti opálil fosy. A včíl se rožnu trochu, dávej pozor. No, víš?
2: Přestaňte, strécu, zapálíte les?
3: A je to, vidím. Jsi spokojené?
2: No, strécu, to je kamení.
3: No.
2: Na tři pece a pěkný.
4: To se bude na sebe samorovnat.
1: Tož včil povíde, jak je to s těma děvčičkama?
4: Ale strecu, já bych neprv potřeboval...
3: No, to zas ne. Ještě jsou celé ucaprtané z toho přenáramného svícení.
4: No a jak mám postavit pec holéma rukama?
3: To já ti skrz svícení nezaobstarám. A také si musím kapku zdřímnout.
4: Strečku, Fajrmone. A co pec? A horál? A rozárka, strečku? Usnul. To je nadělení.
5: Tož co to je štěstí, Antošu? Jak se s ním srovnáváš?
4: Hospodářiček. Strecu, vy jste tady?
5: No, jak vidíš, jsou.
4: Já jsou v brindě až po krk.
5: Všecko vím, všecko.
4: A co tady vlastně? Vždyť jste povídali, že už se pro mě ani nehnete.
5: Však jsem byl taky pěkně dohněvaný, to teda já. Ale když už jsem se na to trápení s lidskou havěťou dal...
4: A taky jste říkali, že už mě nepomůžete.
5: No, dokáž nepřijdeš na to, že vybělit zmazaný vřeteno ke štěstí nestačí.
4: No, když ona rozárka je někdy tak hubatá...
5: A ty tak vrtkavé s umýváním, co?
4: Já bych se umyl, ale ona hned... Špina, pecácká špina. Není sno, klona domluva.
5: Když ji tak dobře znáš, kdybys na místo šlapání v sínce poprosil o vodu, taky by hubovala?
4: To ne. A proč?
5: Podívej si. Aby se dva domluvili, musí ho chtět oba. Enem tak si porozumí, jo. A když si dva rozumí, jo, tož to je štěstí obrůstá, jak zahrádku růžový keze, pak už není ani hada hospodářička pod sebí.
4: Tož to máte pravdu, strec.
5: No, to jsem chtěl slyšet. Škoda, že jste s Rozárko museli projít takovou zkoušku, že jsi mě nenechal o tém štěstí domluvit večer v chalupě.
4: Rozárka, teď já musím postavit tu pec. Strecu, prosím vás, pomozte.
5: No, když tak pěkně prosíš, a co potřebuješ?
4: No, sám víte, co má správné pecák dílu mět. Můžete mě to opatřit?
5: Tož, od čeho suchat hospodáříček? Tak, dáve pozor, Antošu, aspoň poznáš, že to štěstí umím dělat i jináč, než mudrováním, jak zprve říkal. Včil, ať všecko, co se patří k pecáckému počínání, vápno, hlina na lepení i nářadí na stavění, sem do hory za Antošem dopraví se bez meškání.
4: Strécu, vy jste kouzelník. Pytle s vápnem pochodujou jak vojáci při parádě a fanka mě sama skočila do ruky.

0: Což co? Jsi spokojený?
1: Abych nebyl. Hned se pustím do práce.
0: Máš nejvyšší čas. Za chvíli svítá, ať se mě zachováš.
1: Žádné strach, stréčku. Podívejte, jak mě ruky hrajou nedočkavou pěsničku. Jako by uměla Rozárka zaspívat.

0: Antošu, Antošičku.
1: Rozárko, jak se sem dostala? A kde je Vřetenica?
0: Ani se nepte, utekla jsem jí. A co ty tady děláš?
1: Běžel jsem za Vřetenicou, když tě...
0: Antošu, pozor na mý rukávce. Od čeho jsi zas tak zmazané?
1: No, stavím pec pro Horála.
0: Tebe chytil král hory.
1: Ha, sám jsem ho zavolal, aby domluvil Vřetenici.
0: A co tě to napadlo, Antošu?
1: Nic se neboj, jen dodělám tuhle pec, pustí mě.
0: Tuhle pec? To jsi postavil včil v noci?
1: A pomohli mě kamarádi. Firemon a tuhle, náš had hospodáříček. Nebyt jejich zázraku, tož
0: had
1: nevím.
0: Had hospodáříček.
2: Jo, zázračný ruky máš ty, Antošu.
0: Opravdu, je to on. Vy už se na nás nezlobíte.
2: A tož nezlobím. Rozárko, máš šikovnýho muža, chové si ho. A pec už stojí, včera už mě nepotřebujete. Vrátím se do chalupy, tam je mý místo.
1: Přijdeme brzo za váma, strojecu. A děkuju za všecko.
0: Antošičku, odpust mě. Já tě tolik hubovala pro ty pecácký saze. Ani jsem tému tvýmu řemeslu nemohla přijít na jméno. A zatím...
1: No, přece bys mě tu neplakala. Podívej, nezdá se ti, že tamhle za špičkama smrků nebe světla?
0: To se rozednívá. Bude ráno.
1: Propět ran do komína. Do svítání se musí na ohništi topit. Jináč ze mě udělá Horál kameň.
0: Jemináčku, že jsi to neřekl dřív? Se ženu klesí na podpál. Dřeva je tu habaděj. Ale čím podpálíme?
1: Oheň nemám. Ani skřičku. Leda, že by... Firemon. Strécu, Firemone. Zkus to ty.
0: Stréčku, Firemone, probuďte se.
2: Ne, už nesvítím.
0: Stréčku, potřebujeme zapálit v peci. Vstávejte.
3: Rozárka, ty jsi mě přece našla.
0: Strécu, Antoš potřebuje zapálit oheň. Rozsviťte si.
3: Ale co nám je po Antošovi po pětku?
0: To já nesu.
3: Včil, spolu půjdeme do tvé chalopky. Já vylezu na pec.
1: Co to plete, Rozárko?
0: To já nevím.
3: Že bys zapomněla, jak jsi na Antoša zahlížela?
0: Ale to bylo jen tak.
3: Už se k němu nevrátím, no, tak jsi to povídala.
0: Byla jsem hloupá. Co pak bych si bez svýho Antoša počala? Teď ho mám ráda.
1: A já tebe taky, Rozárko.
3: Lobajosa. Jak hrdličky. A co já?
0: Stréčku, Firemone, sluníčko se klube na nebe, honem, zapalte v peci.
3: Tož to zas ne. Nechtěla jsi mě do chalupy, čil zapaluj sama.
1: Ale strécu, co pak se to patří k sobě, ohnivé muž a děvče.

0: Už sú tu človeči, červisko. Máš pec hotovo?
1: Mám. A roztopeno.
2: Řekni, že je studená.
0: No to hned vyskoším.
1: Králi horále, spomeň na svou podmínku. V peci měl hořet oheň. O tém, že má být vyhřátá, si nemluvil.
0: Tak celou noc se těším na tu novotu a včílka, no nepřesí mě.
3: Lehnite si zatím sem. Je tu travička jak rusalčí vlásky. A hlavu si položte tady, na pařízek. Mech je na něm zrovna jako prachová peřinka.
0: Tož já ještě chvílu počkám. Ty budeš ta Rozárka, co?
3: Ano, to jsou já.
0: Hlásek máš jako lelujové zvonek.
2: Pěkné zvonek, falešné.
1: Králi horále, pec jsem postavil. Pusteď prosím mě a tady k Rozárku domů.
3: Za chvíli musíme stávat do roboty. A jak pak by nám šla od ruky, kdyby jsme na ňu hleděli nevyspaléma očima?
0: Tož já proti tomu nic nemám.
4: Ke všeckém prachelům, to je ona! Enem, počke, já tě navřeteno namotám.
3: Řetenica.
2: Kvůli vám mě načapala.
4: Ať mě kódel zčerná. Tisíc zasukovaných nití, milion polámaných kolovratů. Fajrmon je tu s ňo.
0: Pomalu, řetenico, pomalu. Šturmuješ jak o manévre.
4: Hora. Převeliké kníže strašidel. Králi hory, chytni je, ať mě nepláchno.
0: Co tě bere? Najedla se z divokýho bílí, nebo tě požahali kopřivy?
1: Ona odnesla Rozárku do lesa.
4: To děvčisko je mi.
2: Tak, její.
4: Podívej se na její vřeteno, kníže.
3: Ale to se stalo jenom náhodou, pane kníže. No. Jak mi chtěl Antoš ukrást hubičku.
4: Řádná přadlena si dá na vřeteno pozor,
2: jo,
4: tak.
2: Jo, dá.
1: Však ona dávala, to já jsem... Pane král, pecácká hubička je vždycky trošku umoněná.
3: Když se pecák neumije.
4: Veliké kníže, já chci spravedlnost.
2: Tak, spravedlnost.
0: Kůžte všetci. Nejprv musím oskoušet to vyhlášení pecácky umění. Fajrmon, tak jak se na to leze?
5: No, tuto na sloupek si stoupni a seš nahoře, milostivé králi.
0: Jaj, to je krása. Fajrmon, měl zpravdu to tepločko.
2: Chtělo by to přiložit.
1: Hneď to bude.
4: Já chci, co mě patří.
2: Ona chce, co jí patří.
0: Tož poslouchejte, můj královský sod. Když někdo staví takový povedený věci, jako je tuto ta pec, má právo na nějakou to sazu.
4: Jdete mě, Rozárku, pane krále.
0: A když ten pecou dává hubičku, to se mu musí odpustit aj zamazaný vřeteno, jako by nebylo.
4: Jakže?
0: To je mi nejvyšší rozhodnutí. A títe už.
3: My?
1: Můžeme?
0: Všetci.
3: Antošu.
1: Rozárko moja.
4: No toto... Na světě není spravedlnost.
5: Baďže není.
4: Abych včil honila jinou děvčicu.
5: No, kde já budu spát?
4: No, můžeš u mě. Esli ti není vykotlané dub málo.
5: Je, ty bys mě vzala zpátky v řetení, co?
4: No, bylo nám spolu zlé, Fajrmonku.
5: No.
4: Ale musel bys pořádně svítit a míň spát. A nekoukat po děvčicách. Kujone, staré.
1: Já bych vám, strecu Fajrmone, mohl třeba na to spaní postavit pec.
5: Počkej, enem pro mě?
1: Hned u dubu tetky vřetenice.
5: Doopravdy.
1: No, když jste nám z Rozárko tak pěkně svítil.
3: Abyste se už nehněvali.
5: No, enem, jestli bude tetka souhlasit, co?
4: Pro mě, za mě.
6: Musíte ale dát pozor na horála, aby vás tu nenačapal.
5: A ten bude mět včil tvrdý spaní.
1: Tak zítra večer, strecu, ano?
5: No, budu čekat.
6: Tož, dobrou noc.
5: Dobrou.
3: Stejně toho už moc nenaspíme.

no, tak to tenkrát bylo. A můžu s klidným svědomím říct, že jsem už nikdy nemusel vylézat spod rozárčinné a antošové pece a chytat jim štěstí po lese. Hlídali si ho sami, jako vřetinko té nejměkčí, nejtenší a nejvzácnější příze. Ale napřed jsem je to musel naučit. A pak, že mám to nejsnadnější živobytí ze všech strašidel. Tož tak. A já se včil zase za vinu pod pécku. Nejenem kvůli té službě se štěstím, že jsou jako ten hád hospodáříček. Ona je tam doopravdy krásný teploučko.

0: Poslouchali jste pohádku Pec pro štěstí. Napsala ji Markéta Jahodová a v roce 1982 měl režii Jan Berger. Hráli Josef Sommer, Svatopluk Skopal, Hana Maciuchová, Jana Andresíková, Jan Faltýnek a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

se patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu a to já strašně rád. Cink, cink a ratata, a to já

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí, kdo mi to říká.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S českým a československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šimánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítala 18. ledna roku 2003 zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská. Setkání bylo, jak tomu tak bývá, velmi pohodové, velmi milé i velmi zábavné, ba i velmi dlouhé, o čemž se ostatně budete moci sami přesvědčit nejenom dnes, ale ještě jednou příště. Tolik slovo na úvod a teď už prosím, račte vstoupit.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta Pavlínu Filipovskou. To bylo antré, co, Pavlušo?
1: To bylo krásný. A tvoje krásná žena Johana, ta se tak snaží a tak mladě houká, protože mě moje dcery to taky naučily, že tleskat dneska to je staroba. To už je tohle jsem se přistihla, že jsem to dělala nepravě, protože tam byli samí lidi slušní, takový, který tleskali, jak jsme tleskávali my. A já jsem nechodí, co se mi to stalo. No, ale tak ne, já úvodem bych řekla taky vážení. Já jsem tady jako záskokář. Už to samo od sebe je nervák. Za druhý to mám vysoko a mě to hrozně táhne. Nešlo by to takhle, jako abych si mohla trošičku udělat komod. A navíc jsem vám chtěla říct, já jsem vám dneska, tak ráno jsem se probudila a říkala jsem si, to bude strašný, v těch Šemánovicích vždycky je legrace, je tam dobrá pohoda, je to takový, ty lidi hodný přijdou a chtějí milou tvář, rozesmátou, optimistickou, dobře naladěnou. A já jsem vám taková, jsem si říkala, zaprášená na těle i na duši. Taková, vy mě budete muset si dneska oprážit a vytáhnout na světlo boží, protože já jsem opravdu zdevastovaná osoba. Já to říkám furt, nebej tý metak si u vchodu, tak jsem ani nedosedla dnes.
0: Takže... No tak tohle zrovna rozhlasové posluchače moc nezajímá, ale...
1: Já to taky neříkám jim, já to říkám tady kamarádům přítomným, aby byli tolerantní a smáli se, i když nebude čemu. Ale víte co, smějte se Ondrovi, to je nejlepší. To já dělám celý život, on to těžce nese, ale má to úspěch. Má.
0: Pavlínko, prosím tě...
1: Jo, to už jsme začali opravdu teďko.
0: No jistě... Poslouchej, když jsi začala tím ránem, když jsi přišla do koupelny a podívala se do zrcadla, co jsi to řekla?
1: Jo, takhle.
0: Svoji obligátní větu?
1: No jo, no tak to mě citujou mistři, že jo? Jak Bolek Polívka, on se mi i přiznal. Říkal, já jsem to tuhle musel říct, protože to je krásný.
0: To je tak krásný, tak to řekni.
1: Ty bys to neřekl jako řeknu. Polívka? Řekni to.
0: Jo, přátelé, jak to dělá Polívka? Já vám něco řeknu o Pavlíně Filipovské. Ona prý ráno, když přijde k zrcadlu, podívá se do toho zrcadla... Tak řekne, neznám tě, ale umyju tě. To se samozřejmě chytilo hned v naší rodině, takže tam se neznáme po ránu, ale myjeme se. Tak.
1: No ale víš, že tohle vlastně, ono to se u nás vlastně tak dědí tohle, protože třeba... Moje dcera Pavlína je alergická na to, když jí někdo řekne, že je mi podobná. Já se jí nedivím samozřejmě, ale nemusela by hned tak řvát na každýho. A ona třeba, když někde náhodou je nějaká fotografie, já jsem zezadu a ona anfas, tak oni říkají, ježiši, jako sestřičky. No to, a ona to ne... Ona to bytostně nenávidí a teď už se přes tuhle tu hrůzu přenáší jakoby humorem, ale má stažený koutky, skoro neotvírá pusu steky, ale říká to jako, že to je veliká legrace, protože ona říká, že opravdu někdy takhle po ránu, když se koukne, tak se lekne, jak je mi podobná. A já říkám... Pavlínko. A to myslí, že je velká jako legrace, a říká, ale Pavlínko, vy taková krasavice inteligentní. A tohle. A oni to, ku podivu, nikdo nevymlouvá, to je to hrozně. Ale já vám řeknu upřímně, a to není ani humor, to je fakt. Já vám jsem strašně úplně tragicky podobná tatínkovi. Já až na talent mám po něm všechno. Ne, teda ne úplně všechno, něco mám po mamince, ale jinak jako opravdu jsem mu až tragicky podobná. A já jsem vám tuhle, my máme takhle v chodbě zrcadlo, který nebylo kam dát, ale proč tam je, paž nikdo na něj nekouká, ale mě tak tuhle přišlo kouknout. A v té chodbě a jdu proti tam a už jsem chtěla, ahoj Filinku. Já to byla já. To je podoba, to je hrůza. Já kdybych trošku ty vlasy schodila, tak je zle.
0: Já vám, přátelé, musím říct, my se teď hned...
1: Já bych začala snad i dabovat. A dobře.
0: My se k tomu hned teď dostaneme, k tomu
1: no,
0: tématu.
1: Těžko.
0: My jsme spolu byli ve Švédsku.
1: Ježiš,
0: tam se stalo, že já jsem tak šel a díval jsem se na Pavlínu, která byla velmi... My jsme tam nebyli jako permanentně šťastní. Takže jsme brouzdali těma ulicema a já se na ní dívám a říkám, Ježíš Pavlíno, víš, že ty jsi podobná tatínkovi, a ta se otočila ty oči, tak říkám, nech si toho, prosím tě. A já jsem viděl, že jsem se jí dotknul, ale proč tatínek byl roztomilý člověk, ty jsi roztomilý člověk a ty jsi krásný člověk furt, co tady říkáš?
1: Víte, že je rozpačit, jak je lže, tak on dostane takový výraz bezradnosti. To maj s bratrem společný. Oni jsou všelijaký, ale lhát neumějí. Ne, ale proč jsme byli takový v tom Švédsku permanentně upřímní a proč nám tam i bylo chvílema dobře? To nám zařídila Johana. Protože Ondru vybavila. Dala mu zaprvé, protože tušila, že to nebude nějaký moc, že nějaký přepich, že to ty mramorový koupelny nebudou. Což já jsem čekala, ale on byl z domova už tak jako celkem vybavený, na to, že nebudou, nebyli. Tak on měl sebou takový ty baby ubrousky, on se nebyl, jenom se utíral. Takže permanentně voněl jako miminko.
0: Byl jsem dobrý společník.
1: A jak takhle byl vyvoněný a celý utřený, tak zaťukal na ten můj budoár, který jsem měla speciální, a přines další výbavu nezbytnou, vonavou, léčivou, takovouhle petlahev plnou senzační slivovici. Takže přátelé, do Švédska zásadně tyhle ubrousky utírat a slivovice.
0: A my jsme seděli... A
1: nádhera potom.
0: My jsme seděli na námě, my jsme furt nosili takový kalíšky a nosili jsme si to sebou, takže jsme furt někde si...
1: On měl nádobí sebou.
0: Nádobíčko, to Johana vybavila, to ona ví, co potřebujeme.
1: Ubrouská. No.
0: A to vám bylo roztomilý, seděli jsme taky na jedné takové kamenné lavičce a tam ono už, to bylo zvláštní počasí, poněvadž tam bylo třeba kupa sněhu, a přitom pražilo slunce, jo, takže tam děti si hrály a jeden malý Švéd, takový malinkatej.
1: No ten loudil, pacholek.
0: On přišel k nám.
1: Kdo jaký chtěl.
0: A ta, jak byla naštvaná, když jsme drželi ty frťany, tam nikdo. Mazej odsaď. Jdeš ty. Hele, podívej se, jak na nás kouká. ještě by loudil prej. No, takže děťátko odprejsklo, vidělo, že v intonaci máme nepřátelský tón. Já jsem se přidal, jsem říkal, vypadně. Ale byly to krásné zážitky nakonec, ven koncem.
1: Ale jo, takhle, když se člověk jako otáčí zpět, tak vždycky to vypadá hezčí, ale byl to zážitek, pochopitelně. A navíc krom té slivovice, těch kalíšků, těch ubrousků, aby jsme byli čistí a voňaví, tak jsme měli taky rady. Protože tvůj pan bratr a Jitka Molavcová nás vybavili taky duchovně a řekli nám, no, Stockholm, Vasa.
0: Já chtěl říct Vanessa, já už zapomínám. Vasa, přátelé, to je loď. No, krásná loď.
1: No, my jsme tam šli s nedůvěrou, ale protože jsme si říkali, jak jsme byli po té slivovici a vonili jsme, tak jsme říkali, někam přece jít
0: to
1: musíme.
0: Dá rozum, musíme.
1: A protože ta naše paní Bytná byla učitelka, my jsme si říkali, když se věříme učitelce, tak toho uvidíme tolik, že zblbneme absolutně a netrefíme už nikdy domů do Prahy. Tak jsme řekli, ne, my se sami a tak. A ona tak na nás koukala, pač tam neplatí žádná řeč, že jo. A všechno je napsané, takže se to čte úplně jinak, tak se nemůžete doptat. My jsme měli napsaný, viď, kde vlastně to bydlíme, a ono se to říkalo úplně jináč. No to nevadí. No ale prostě tak jsme z toho zoufalství a taky odvahy, a jak jsme byli takový podpálený a voňavý, tak jsme se vypravili do Stockholmu my dva sami. Teď my jsme bydleli poměrně tak, jako kdybyste si představili, dejme tomu, v Dobřichovicích, a jeli jsme na Václavák, jakoby, že jo. Ovšem díky tomu jsme měli ty zážitky, viděli jsme Národní divadlo a všecko. A tak jsme cílili k té Vase. A říkali jsme si, to ale bude blbost, že jo. Co my půjdeme do baráku, kde stojí loď? Máme mi to zapotřebí. Tak jsme zakotvili na té lavičce, urazili jsme toho chlapečka, dva frťany a říkali jsme si, a co? Jdeme co se to. Nám dvěma ještě může stát? Jdeme na vasu. Ale, a teď bude poezie. Nebude? No. Tak já to řeknu sama. Je to skutečně zážitek, přátelé. Ono se to na první takhle poslech zdá, že to je blbost, aby si někdo zastřešil loď. A takhle si ji vystavil. Ale je to něco nádherného.
0: Z kterého století to je, viď?
1: Bojím, já to mám doma.
0: Já to mám taky doma. Ale může to být možná 17.
1: Tak nějak to.
0: Tam jsme trávili celý půl dne, poněvadž jsme od zhora té lodě až teda okolo té lodě chodili a tam byly lavičky, takže jsme si zase sedli a řekli jsme si, no to je zážitek, musíme se hned jako ťuknout.
1: No, a že ta loď měla pár pater, rozumíte? To byl kapitánský, pak to kajuty, pak bylo prohorší kajuty, pak bylo podpalubí, pak byly takový ty, co tam vezli jenom na práci. Veď? Všecko jsme to hezky zapili a všechno jsme to viděli. A skutečně ale zážitek to byl, to zas musím říct, že kdyby pro nic jiného. No,
0: tak. Pavlínko.
1: No ale počkej, Ondro, ještě musíme udělat úvod k tomu cestování.
0: No já chci udělat.
1: No tak ho udělej, no.
0: Chceš, máš nápad?
1: No nebude to ono, ale.
0: Je, tak udělej. Udělej.
1: Ježišme. Já jsem se uvedla jako zaprášená na duchu i na těle. A já jsem se odprášila, aniž bych chtěla. To dělají Šemánovice, prostě to. Totiž my jsme takový dva cestovatelé. My jsme chtiví zážitku. Hlavně jezdit porád z domova, viď? No. Takže Johana kejvá souhlasně, ta ví, co si o tom myslet. A jednou se ozval takhle telefon a něžný hlásek. Nazdar, Pavlušo, tady Ondřej. Já jsem říkala, takhle něžný hlásek má jenom Ondřej Suchý, nikdo jiný, mazlivej.
0: Lepší úvod bych nevymyslel teda. Povídej dál.
1: Já jsem ti to říkala hned. Pavluško, hele, nejela by si se mnou na 6 neděl do Kanady? Pauza. Kande. Pauza. Ježíš, to se mi ulevilo. Já jsem se tak bál, že řekneš, že jo. Víš, oni by se tam o nás starali teda, jo, všechno. Prej, autem by nás vozili, a že nechceš, víš. A vám ne, jo, to já to vůbec to pust z hlavy. Už to pouštím. A co s Johanou, ta je bude zklamaná. To bylo takhle nějak na jaře. Říkám, ona se tak těší, že by ten květen měla v raji. Ona by tohle, a já vám, Ondro, to je jedno. Řekni jí, že klidně můžeš těch 6 neděl u mě bydlet, bude tě mít jako opatřenýho, že jsme jako v Kanadě, jen pro živýho boha nikam nejezdit. Takže takovýhle my jsme cestovatelé. Zdráží.
0: A hned se ten telefonát zvrhnul, víte, jako taky na zahrádce, no jo, no. Ne, že bych já pracoval na zahrádce, to Pavlínka zahradničí a se svým Lubínkem se radujou z té zahrádky. My se radujeme, já pouze jaksi teoreticky pozoruju tu zahradnickou práci, mě to velice zajímá, odebíráme zahrádkáře, rád si ho přečtu a pak si tam jdu sednout a pozoruju svoji ženu, která se stará o zahrádku.
1: A no, taky tak vám posílají takový ty letáky, když jste ty zahrádkáři, že kupte si u nás a takový velký květy nikdy v životě a teď to nafotěj, já si to objednám a za 5 neděl přijde tabák. Takhle jsem si koupila největší pelargonie neboli muškáty na světě, prostě neuvěřitelných barev, směs, to asi za 1200 a přišel opravdu do 5 tabáku. Bylo to krásně zabalený, ale jako už když to přivezli, tak to chrastilo. Asi vám neznám, ale
0: to
1: pelargonie.
0: To
1: no nejmín, ale pěšky. Tak.
0: No, přátelé, my se tady furt motáme úplně na začátku. Já si myslím, že je mojí povinností předeslat, že může se stát, a to musíme právě vysvětlit, může se stát, že nám ujede některému z nás přezdívka toho druhého. Totiž já Pavlínce říkávám trolíku a ona mi říká tatečku. Nic v tom nehledejte.
1: Ale hledejte, já vám řeknu, co v tom najdete.
0: Ty si řekneš to. Hele, ten trolík, já toho vysvětlím trolíka.
1: Přátel, a já si vemu tatečka na starost.
0: No. Trolík, troll švédsky. Tak abych se nedotkl Pavlinky, tak dlouho jsem přemýšlel, jak vysvětlit toto slovo, už to mám. Troll švédsky znamená nadpřirozená bytost.
1: Je to skřet prostě, co si vem. Strašej tím děti ve Švédsku. Já udělal na toho chlapečka a chtěl pana Katru. Ten pane letěl, no. Abyste pro představu, no.
0: On je pozitivní.
1: No je legrační, ale hrozný. Bošklivej.
0: Tady se ozvalo z publika, že je to pozitivní skřet. Bereš to, Pavlinko?
1: Ano, samozřejmě.
0: Trolíku? No a teď si vysvětli toho tatečka.
1: Koukám do toho zrcadla, já to beru. No a teď já mám tatečka na starost. Tak já jsem do toho Švédska, my jsme odletěli, to máme tak ještě letadlo probrat, musíme. Kloboučky.
0: Je to blok hezký.
1: No, vidíš. Tak my jsme odletěli do Švédska a holčičky, abych nebyla trapná nějaká, jsem měla takovej docela hezký přehledný mobil, na který jsem viděla bez brejlí, který jsem už věděla, jak poslat zprávu, jak si ji taky vybrat, jak se dovolat tam či onam, jak si vyndat z toho číslo, který zrovna potřebuju. Ne, ne, vybavili mě, abych nebyla v tom světě trapná, pokvím malým, rozkošným, jo, ale který jsem vůbec já neuměla ovládat. Ten předmět je celý stříbrný, malinkatej takovej, ale je to tak potouchlej. Potouchlej, neuvěřitelná věc, která byla proti mě úplně zapšklá. A jak při prvním použití jsem zjistila, že jsme v tom Švédsku my dva společně zbytečně. Do toho přišel Ondřej s tou flaškou, takže sympatický antré, a povídal, Pavluško, já musím té Johaně o sobě dát vědět. Já pám, a proč to říkáš mě? A pám, no protože ty máš ten mobil, ty máš ten roaming, to se naučil schválně, cize. Já pám, to, že já bych měla sebou, teď to ne... No, to nikdo nedával takovou věc. No prostě, pošleme jí textovku. Já vám, no a kolik, že má číslo teda? A ty, no, nastala hrozná komikera i kolem toho předmětu nepřátelskýho. To bylo dlouhý, to nebudu povídat. Ale já jsem zjistila, že to dělá tak malý písmena, že vůbec nepadá v úvahu, abych na ně viděla. Navíc to dělalo kdykoliv cokoliv, co já jsem nechtěla. A když on mě vysvětlil, že nesmím napsat číslo Johanino páči, její mobil tady nemá žádný signál, že musím to vlastně poslat sousedovi, to jste vy. Takže to nesmí být sprostý, poněvadž jsou to slušní lidi, nesmí tam být dvojsmysl a takový jako to, protože ten zlatý pan soused s touhletou stříbrnou zprávou půjde za tou milovanou Johanou a bude jí to z paměti recitovat. Jo? A teď my jsme vyráběli třeba hodinu u té slivovice tu zprávu. A já bych teď byla strašně ráda, kdybyste vy, zlatý sousedi, nebo ty, nádherná manželko, já vám řekl, kolik jich došlo vůbec.
2: Já mám pocit, že jsem opravdu to s tou slivovicí přehnala, protože jste hodně násobili, jo, teďka ve vašich
0: Ježiš, jako
2: myšlenkách.
0: Blázen.
2: Asi ale... třikrát si něco, jste něco sesmolili.
0: Pozor.
2: Jo, nebo čtyřikrát. Lečko jsi mi to teda opravdu jako přenesli.
0: Kdo se podepisoval?
1: No, ano, no tak já se k tomu dopracuju. Aha. No. A říkal... Já nevím, ono to je takový, je to takový intimní, no ale to jsou kamarádi, to jsou dobrý sousedi, ale zase se nemůžu, že jo, takový nějaký, já mám, no to žádný intimity tady, to ani neumím vyťukat, tyhle, co to, a víš co, tak aby věděla, že jí miluju, že na ní myslím, podepiš mě, tvůj tateček.
0: To jsem si zavařil, od té doby jsem pro Pavlinu tateček.
1: Takovou věc jsem nepsala v životě. Ale od té doby už furt. Je to pro mě tateček. To je tak krásný. No. A to je lásky plný, že jo?
0: A já vám řeknu, tateček, to oslovení je z operety Polská krev. Takže probrali jsme Švédsko, teda samozřejmě...
1: Letadlo! Letadlo! Teda já se lítat nebojím, jak jsem zjistila Ondrově, je to taky úplně jedno, protože my jsme cestovatelé, jak už jsem předeslala, takovýho druhu, že nám je to jedno, kam nás pošlou, tam vlezem, prostě jdem. Když už se jednou rozhodnem, že se někam dopravíme, tak to je jedno. Čím a jak, viď? Půjď jsme jenom hlídali, aby jsme to nezmeškali a Ondra koukal, jaké barvy pleti jsou spolucestující. Tom byl no. Dojemnej, protože on každý, kdo byl trošičku jenom tmavší než my, tak už mu přišel divný a pal, ten jde do našeho letadla. Ten tam.
0: No byli jsme trošku nervózní, teda, nebo já jsem byl nervózní.
1: Jedna byla docela i v šátku, ale ta pak nenastoupila, veď. No tak. A teď do toho letadla tak jsme šli, odhodlaný, jak si užijem tu cestu a Já mám po mamince, že mám takový dojem, abych vždycky hned každému dala najevo, že jsem dobrá holka a že to s nima myslím dobře, že se na ně těším a to. A oni na to nejsou moc jako zavedený. Oni, ty aerolinky se tak tvářejí, víte, ty bílé rukavičky, takhle dělají, aby se si neuhodili hlavou. A to oni možná věděli, že ta slivovice je sebou, tak už nám dělali, aby jsme se ty palice neurazili hned u vchodu. A byli tam takový dvě fešní a já mám, ježiši, vy máte ale krásný kloboučky, holky, ježiš, to fasujete, tohle. A to oni neznají, to neslyšej, hlavně česky to neslyšej nikdy. Takže jsme zarazili tu frontu za náma, chvíli ty nevěděli, co se děje, a já jsem jim chválila kloboučky. Přátelé, to se tak zúročilo. Vy si nedovedete představit ten tanec kolem nás. Posadili nás jak krále, na všecky kolem se vykašlali a už hned se nám věnovali, nabízeli, co my si dáme. Mapička, jestli by já pan mapička, to je zbytečný, my víme, kam letíme, za jak dlouho tam budeme, měla jsem takový světácký keci. A oni říkali, to a takhle to bude, připoutejte se, ještě ho připoutali, ty v těch kloboučkách.
0: Inu letušky, ty viděli hezký člověk.
1: Pošimrali, připoutali. A než jsme se odlepili, tak jeli s vozejčkem. Tam ty obyčejný míjeli tak kafí, kávo, ano. Nám přivezli flašku šampaňskýho. Celou. To letadlo koukal. Ježiši Maria, to je vládní let, nebo co? My jsme si, viď? Tatečku, řekni.
0: Tateček. No, ten let nám vyhovoval, protože ta lahvička mohla jaksi být v pohodě vypita.
1: Ano, ano, ano.
0: A teď nevím, jestli to máš pointovaný letem nazpět?
1: Já nemám pointy, já mám jenom začátky, na pointy mám tady tebe.
0: Na pointy jsem tady já, no, přátelé.
1: Dělej tečky.
0: Odletávali jsme ze Švédska a Pavlína říká, tatečku, to už jsme se takhle důvěrně, tatečku, teď je to na tobě, jestli tu flašku, jak si dostaneme, okouzlí je. Tak já jsem lezl to a já jsem říkal, můžu použít...
1: Povídám mu, pochval kloboučky. To už jsem vymyslel.
0: Já jsem tam vlez, zase hlavu, abych se nebacil, že jo, vlez jsem tam a říkám, vy máte ale krásný klobouček a podívám se, ona byla prostovlasá. Tak jsem hned bral mladou frontu, že si budu číst. Ale představte si, přece jenom to trošku zafungovalo, poněvadž, jestli si to ty holky řekly... Pojede Filipovská, ta vždycky je na šampaňský, nebo...
1: Ne, oni to vzali jako for a už ty odbory se teďko právě, už se hádají o kloboučky. Že pan Suchý nastoupil a postradal klobouček. Víš, takhle to vzali, možná. No.
3: Blim blam, blim blam, halo, halo, zde hlavní hlasatel Jiří Šlitr.
4: To všechno odnes čas.
5: No moment, no. To snad není možný.
6: Právě jsme prošli dveřmi do místnosti, které, jak víte, říkáme semaforek. I tentokrát sem vcházíme proto, abychom si zde v poklidu přehráli něco, co by vás mohlo v souvislosti s mým dnešním hostem, Pavlínou Filipovskou, zaujmout i pobavit. Vybral jsem tři archivní písničky, které jsme u příležitosti našeho společného vystoupení ve Švédsku našim krajanům zahráli. Ovšem, že až poté, co Pavlína profesionálka zaspívala několik svých slavných hitů naživo. K Krajané byli obecenstvem vnímavým a vstřícným a tak jsme si mohli na chvilku zahrát i na dávnou dobu takzvaných divadel hudby a přehrát tam z magnetofonu následující písničky. Těm prvním písničkám, v nichž zpíváme s Pavlínou my dva a posléze ještě společně s Františkem Filipovským a s malou Magdičkou Křížkovou, tak těm je dnes už 33 let. Nahrávky pocházejí z představení Walk Over a neb zpověď pánu V plus V z pražské poetické vinárny Viola.
4: Nevím, co to je, nemám pokoje, koupil jsem si bič a pojedu pryč. Možná, že budu nemocen, zdá se mi denně divný sen. Nevím, co to je, nemám pokoje, budete se smát, že nemohu spát, nemohu si však pomoct.

před potopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něj, co měl. Ten, co kolo vynašel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla.

0: Místo jeskyně teď lidi mají dům.
1: Vynález kola hnali ad absurdum.
0: Zapomněli, že kola patří k vozům.
1: Všude jsou kolečka a nikde rozum.

0: mladý volaj, skruťte mladé!
1: Ten to řeší čistou rasou.
2: Star brečí nad prázdnou kasou.
3: Dobrej šetří, ten má za tři.
0: Slovani jsou všichni bratři.
1: Národ.

Já, ač nespěvák, ocitl jsem se před mikrofonem za účelem jakéhosi pěveckého výkonu jen párkrát v životě. Proto jsem pyšný na to, že to před 2 lety byla opět právě Pavlína, se kterou jsme si mohli nostalgicky zavzpomínat na dávné společné účinkování ve viole při nahrávání z Brusunové písničky. Jmenuje se Nevěrní cyklisté, napsal a složil ji někdejší zakladatel divadelka Inklemo Václav Bárta a doprovázela nás dechová kapela Rustikána. Také tahle písnička ve Stockholmu zazněla, to když nás krajané ujistili, že jsou i na ní zvědaví. Inu slušní lidé.

0: Doznělo pár písniček, při nich jsem se mohl v minulosti setkat u mikrofonu s Pavlínou Filipovskou. No a vy už se můžete konečně vrátit zase zpátky do sálku. Já to tu jen zamknu. Posloucháte Český rozhlas 2, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, jehož hostem je zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská.
1: Já jsem si myslel, že vzhledem k tomu, že jsem viděl několik knížek Pavlíny Filipovské a všechny se točily kolem stravování a jídel, tak jsem si myslel, že by nebyla špatná otázka, vzhledem k tomu, že Pavlína v Šimánovicích je již po čtvrté, jsem to počítal, že jo, že by nebyla špatná otázka zeptat se na ty knížky a na ty kuchařky a vůbec na to kulinářské tvé umění.
2: Ty chceš, abych se veřejně omluvila?
1: Ne, aby se veřejně chlubila.
2: Ne, to je právě takovej omyl, který zapříčinil, že mě k tomu donutili, k těm knížkám vůbec, abych to měla možnost vysvětlit, tak jsem je napsala. Já totiž mám k jídlu a k hospodám a tak vůbec velice vřelej vztah. Já jsem ideální konzument. Já jsem milovník hospodského prostředí. Já ráda dobře jim. Já jsem v takový požitkářský rodině taky vyrostla. Ale já nevím, kde to vzniklo. Asi to je tím, že byl takovej jeden čas, to byl takovej záchvat, že co herečka, to hospodyňka, kuchařka, nadšená, a pak ona v kuchyni teprve rozkvete. Já ne. Mě to v podstatě nebaví, protože to je řehole, ta plotna. A u toho se motá, teček furt ochutnává to. Za chvíli už neví, co uvařil, pak oni to snědi a už jen myjete nádobí a nic. Zatímco není na to přijít k hotovým. A celá ta první knížka, která je naditá receptama, který všechny jsem ukradla, to jsou rodinný takový, teda pravda, 9/10 jsem jich taky uvařila, ale to není ono. Ty recepty, když byly z maminčiny, tetiny, ruky, teď jsem měla ještě spousty tchýní za celý svou dlouhý život, tak ty taky... Ty taky dobře vařili, jo. A tak to jsem všecko takhle pozbírala, ale všem jsem na začátku upřímně v té knížce vyložila, že nerada vařím, nebaví mě plotna, ale žel bohu, někdy člověk, když se chce najíst, tak musí. V nejhorším případě. To byla ta první knížka. No a ta druhá vznikla z té lásky k hospodám. Zvláště pak pražským, protože jak miluju hospody, tak miluju ještě víc Prahu. A já jsem si říkala, to by bylo krásný, že bychom vyloudili z takových těch oblíbených hospůdek nějaký bezvadný recepty. A já bych, a to jsem už zapojila do svého týmu, jsem zapojila i mýho muže Luboše. On z nich má mil ty recepty, já jsem si dávala do nosu a už jsem vymýšlela, co o té lokalitě a co tam, kde ta hospoda vůbec je a proč tam je a od kdy tam je a tak. Takže já si to vymyslím pěkně, napíšu, se píšu. A tak vznikla ta druhá knížka. Ale já jsem Ondrovi, když on mě napsal takový mailík, tateček, abych něco napsala o těch knížkách a tohleto, tak jsem tam doložila, že pro mě jako neautora a absolutního amatéra v téhle činnosti je to taková fuška, to sepsat. Teď ještě já píšu jak Jirásek tuškou na papír.
1: Nepovědně. Do počítače to boucháš, ne?
2: Nevytahuj se, ale. Já se vsadím, že má doma blok a tušku taky. Že jo, no, tak je to, co budeme povědět. Ale prostě je to děsná fuška, je to zodpovědnost. A já jsem šťastná teda, že ty knížky už mají desky, obaly a že už teda jsou hotový, ale hned tak se do něčeho takového pouštět nebudu. Není to tak úplně moje parketa.
1: A co píšeš nového?
2: Píšu ti maily, tatečku, statečně.
1: Věrné naše
2: Ježíš,
1: mailování.
2: Maily, to je taky ale dobrý téma.
1: Jo?
2: Jo, protože já a počítač, to je téma nad jiný.

0: konzultovala, oni říkají, hele, tak na mě tak koukali a říkali, tobě by stačilo, teď říkali, řekli nějaký číslo takový a to, říkali si, baba stejně to nepustí nikdy. Měli pravdu, já jsem si to koupila, ale vrchol toho, jak jsem komunikovala s tím počítačem, že jsem na něm občas utřela prach a hned jsem běžela pryč, aby náhodou nechtěl po mně nějakou komunikaci, no, nepřístojnou. Takhle jsem přežila ten první model. Takovej ten problbý, který možná ani nefungoval, jen jsem to zaplatila, ale máš počítač, že jo, mám. No tak já ti to počítám, jo, ne, neposílej, hele, to si brnknem radši, jako takový. Ale stál tam, už tam nestojí, stojí tam jiný. Proč? Protože mám neposedný dítě. Jedno mám slušný, to sedí na zadku doma jako my, třeba tatečku. Ale Pavlínka je cestovací. A já jsem zjistila, že když se chystala na tu pro mě neuvěřitelně dlouhodobou výpravu za moře, teda za oceán přímo, abych byla přesná, že to prostě bez té komunikace já jako matka slepice nepřežiju. A tak jsem byla postavená před to rozhodnutí, že to budu muset zvládnout. Přátelé, já jsem začala z té hrůzy a stesku mailovat. Víte, co ta mateřská láska dovede? Já jsem zjistila, že třeba to je to samé, co zažije ta slepice, když kouká na ty kachničky na tom rybníku. Ona si je vysedí, jo, a teď to... A to bylo přesně ta bezmoc, ale já jsem do toho těla po svým a od té doby mailuju.
1: Tak
0: Ale nic víc.
1: to nebylo kvůli mně.
0: Ne, tatečku. To bylo ze stejskání.
1: Tak jo, no. Přátelé, dneska už Pavlinka mailuje velice dobře, dokonce se dívá i do pošty a...
0: Já se dívám do pošty, protože Ondra mi slibuje neustále hojnou poštu a furt tam nic není. A já už i poznám, když ten můj počítač, teď už malinko zpřátelený, dělá žádné nové zprávy. Tak
1: To
0: jsem
1: poznáš?
0: tatečku, tatečku. On tam na mě napíše česky. Tohle
1: Tak to
0: udělá.
1: budu muset psát, poněvadž já jsem myslel, že to ještě nepoznáš, že to oznamuju
0: Třeba
1: ven.
0: tohle to, a to jsem si ale sama i vytiskla, to jsem vám zapomněla, to je pravda. Ještě jsem lepší v odstupě, už mám tiskárnu. Ale ona zase je taková pilná a třeba já jí tak udělám takový, natiskni to a ona to tiskne třeba furt. Takže... Já tatečku od tebe dostanu jeden mail jednou za uherský rok, ale mám ho tisíckrát. Normálně. Dokud nedojde papír a voda. A furt jede, já mám teď je ti to už, ale opravdu málo. Jeden balík, víc ne, to stačilo. Tohle mám asi 20krát. No. Ale já teďko už, on ten papír je drahý, já to vyndám ze zásob.
1: Vyrvi to z něj.
0: Vyrvu to, no.
1: Z potvory jedný velký.
0: No.
1: No,
0: Tak, to
1: hele,
0: bychom měli.
1: to bychom měli, počítač bychom měli.
0: Kde jsme tatečku asi tak?
1: Dostáváme se k tvému tatečkovi. To je furt, víte, taky v tom Švédsku, Lubínek sem, Lubínek tam. Já musím Lubínkovi a
0: A to já
1: tohleto.
0: mám vždycky, když někam
1: No.
0: odjede on nebo
1: To
0: já.
1: jsem měl velkou radost, že jsem
0: To...
1: věděl o Lubínkovi, o každém jeho kroku, ale to byly informace k nezaplacení pro mě. Ale já si myslím, Pavlíno, že je na čase, poněvadž kdekoliv tě vidím, kdekoliv tě slyším, tak no Lubínek, no, to je poklad, ten všechno ten vaří a stará se o zvířata, já nevím co všechno. A ty o tom Lubínkovi si neřekla křivého slova. Máš dneska příležitost. Je to
0: Ale
1: zábavný pořad.
0: já bych byla hloupá, kdybych
1: Ale
0: o
1: no,
0: něm mluvila
1: ne křivej,
0: špatně, že
1: ale
0: jo.
1: podívej se
0: Ale
1: na...
0: když potkám spřízněnou duši, což v tomto případě to nejsi ty, tatečku, když potkám nějakou rozumnou ženskou, která ví, o co jde, tak potom popustím uzdu a potom si popovídám o Lubínkovi opravdu z gruntu, že? Protože to je asi rok, co jsme se potkali na natáčení s Květuškou Fialovou. A, no jo, a Květa jen tak bez pozdravu ty očička, ty studánky vypraštila na mě a říkala, tak co, máš toho hajnýho? Pam, mám ještě. A zabiješ ho. No, a tak jsme s tou Květou setrvali, ale to byl dlouhý rozhovor. i pár chlapů.

0: kolem stálo, protože říkali, to je sranda, to oni si to... Ale pak bledli a šli pryč radši, protože my jsme s tou Květou potom už se dostali do těch problémů. Já jsem říkala, Květo, ale ono to není jen tak, se toho chlapa zbavit, rozumíš? Některý jsou takový, že jako ho naštveš, on ti něco odnese z domova, nebo víš, ubližujou taky některý, to nejsou dobrý povahy. A mama, to máš pravdu. A ten můj práší. A já jsem říkala, vidíš to. My se jich musíme zbavit tak, aby nás nezavřeli, aby nám nestačili nic ukrást, aby jsme z toho vyšli vlastně jako velevážený vdovy ještě, politování hodný a důstojný. A tak jsme vymysleli, že chlapa je potřeba utrápit samou láskou a starostí o jeho zdraví. Promiňte, přítomní pánové, ale tudy vede tutová cesta. Protože stačí poukázat na jeden pupínek, zatržený fous. Nebo říká, nejsi nějaký bledej, ty se nějak mohl. Konec. Utrápit starostlivost. Ježišimar, ty napadáš na nohu. Ty, já jsem četla minule, naší rodině to by mohlo být artróza. Ty, ukaž, natáhni tu nohu. No, viď, a už ji nenatáhne. Tu ránu už se bojí. A tak jsme to vymysleli, že je utrápíme. No. Ale teď jsme se dlouho neviděli, nevím, jak je na tom Květa, ale musím vám říct, že převčírem Luboš kulhal.
1: No tak to bylo krásný, vidíš to.
0: Vidíš.
1: Přitom se ho vůbec nedotkla.
0: Ne Lubínka. Vůbec, no, já to dělám šikovně, no, já se ho nedotýkám vůbec. S Květou vraždíme čistě, humáně. Oni se o ně postarají lékaři, v čele s naším ministerstvem.
1: Tak, Pavlínko, půjdeme do tvé minulosti dávné, nebo nedávno, dávnější,
0: a
1: řekněme.
0: A teď to bude smutný.
1: Teď to bude... Ne, ale tak já jsem přemýšlel o tom, jaké otázky, nebo jaký okruh otázek jsem ti zde zatím nepoložil. A
0: zjistil jsi je všechny už.
1: Ne, zjistil jsem například, že, tady to mám v poznámce, když jsi bývala pro děti Dádou Patrasovou, co ti psali dětičky do televize, co jsi zažila ve vztahu k ním. Ty jsi dělala i se Zdeňkem Svěrákem v Albatrosu představení pro děti. Vystupovala jsi hodně pro děti. Co jsi zažila s dětma?
0: Tak zaprvé zas tak daleko jsem nezašla, abych byla Dádou Patrasovou.
1: Tak dobře, tak Štěpánka jsi byla.
0: Ano. No. Ano, můj vzor a prapůvodní jako učitelkou byla Štěpánka Haničincová, ale ona to vzala jako z gruntu, ze života, protože ona otěhotněla. A díky tomu, že Štěpánka si pořídila Honzíčka, to už je dneska starý chlap, skoro jako ty, a... tak já jsem vlastně dostala za ní tu skulinku v televizi ve vysílání pro děti a mládež. A bylo mi 17. A ono to je velice zvláštní, když v podstatě takovýhle nezralý člověk začne vysílat pro děti, protože jak je o mladých všeobecně známo, až na některé výjimky, ale neznám takovou z vlastní zkušenosti, tyhle mladí lidi nemají k dětem moc vztah. Já se pamatuju, že docela mě se jako mladý holce i miminka nusili malinko. A když jsem se o nich dověděla takovou ošklivou zprávu, že se jí pokakají a smrděj, tak jsem to měla takovou, ježiši, dejte to dítě někam. A teď si představte, že jsem se ocitla v televizi, která pro tyhle ty děti, které se občas ještě i počúrali radostí,
1: že když nás viděli,
0: jsem vysílala. Ale bylo to krásné, protože ta televize, zvlášť teda ta dětská redakce, fungovala na takovým tom vzájemným kamarádství. My jsme na ty děti, no oťku, ty jsi pepíček, a pojďem. Ne, my jsme prostě byli normální, protože zaplať pámbu jsme měli takovej zdravej nemateřský vztah a ty děti to ohromně brali. A to mám vyzkoušený, že děti skutečně mají nejradši, když se s nima zachází jako s partnerama. Protože to dítě akorát kouká jako víc od podlahy, že jo? Ale jináč vidí to, co mi uvažuje, rozumně. A když ta teta na něm, no tak to tak si říká, to je blázen, ta baba, co to na mě seslali, proč to sem chodí, nebo jak se těžko snaží, ty jsi vyrostla, no ty už jsi slečna, to je hnusný, že jo. A tohleto, my jsme se vystříhali a já si myslím, že v tom byl trošičku, to bylo v tom to tajemství, takový docela, bych řekla, i popularity, protože vím, že kdykoliv jsme, a že to je pravda, ano, správně, že kdykoliv jsme někam se Štěpkou přišli, tak ty děti skutečně na ní byly úplně ušitý, že jo, protože ona ještě teda už byla taková ta mateřská, no a se mnou jednal jako s kamarádem. A i ty dopisy byly takový, jako radili se strašně důležitě, taky se jeden chlapeček ptal, jestli Kačenka teda opravdu tak zlobí, nebo jenom v té televizi tak děláme, jo, jsem měla takovou maňáska vedle sebe. Tak. Takže oni nás prostě brali jako bytosti spřátelený, nikoli takový ty potrhlý ty šišlavý. No. A bylo to moc krásný, já na to dodnes ráda vzpomínám. A naštěstí jsem měla příležitost v té práci pro děti dlouho pokračovat v televizi a posléze i jsem byla přizvána Zdeněk Svěrák s Jardou Uhlířem, napsali moc krásný představení pro děti, jmenovalo se to Všechno máme schovaný. Byly tam rozkošné písničky a krásný spojovák, který ten Zdeněk jako učitel dovedl prodat do posledního detailu, protože on právě tím, že je učitel, tak taky má takovej ten normální vztah a jedná s nima, s těma dětma, ať je jim 4 nebo 15, jako prostě s partnerama, jako s obecenstvem a tak. Takže to představení bylo velice krásný v tom, že jsme si nakonec všichni vyhověli jeden druhýmu. Oni měli radost z každý písničky, jednu dokonce si i mohli složit během toho představení, zrýmovat a s pomocí Jardy Uhlíře nakonec jsme si ji všichni zaspívali. To bylo co představení, to jedna premiéra světová. A to bylo vám tak krásný a já jsem si říkala, že ten z naší branže, kdo nepředstoupí nikdy před dětský publikum, tak neví, co to je opravdu zodpovědná práce. Víte, dospělí jsou už svázaný určitýma taková, ten je vychovaný, ta zase je nádherně oblečená, ta tohle, ta tak. A prostě my dospělí už nejsme bezprostřední. My nikdy v životě nejsme schopni takového úplně nezaujatého úsudku a přístupu k tomu, na co se přijdem podívat. Je to tak. Ale ty děti, ty to nemají zapotřebí něco přestírat. Ty musíte buď zaujmout, nebo se na vás vykašlou. A to je největší, nejtěžší, ale taky nejprospěšnější škola pro každého. A proto vždycky, když narazím na kolegu nebo kolegyni, kteří si tak trošičku dělají z toho, no jo, pro děti a to, no, pro ty a to, a tak různě to malinko zlehčujou, tak jako zaprvé si u mě hodně pošramotěj pověst a za druhý si říkám, ty blbečku. Měl bys to zkusit, to bys koukal. Takže chvála dětskému publiku.

Dámy a pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 165. nostalgické muzeum zábavy, které hostilo Pavlínu Filipovskou. A mě už zbývá, než vám v tuto chvíli popřát dobrou noc, popřípadě dobrý den, a ujistit vás, že až přijde náš čas, takže se budu opět s vámi se všemi těšit. Naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Před časem mě potěšilo, že Karel Gott věnoval jednu ze svých rozhlasových diskoték nahrávkám mého orchestru. A protože nerad někomu něco dlužím, tak bych se rád dnes na oplátku ve Šlágrech od srdce ohlédl za písněmi, které Karel Gott naspíval s mým orchestrem. A chybět nebudou ani orchestrální verze jeho velikých hitů. Přeju příjemný poslech a protože je dneska neděle, otevřu naše hudební setkání instrumentální verzí písně Pocit sváteční. A než se dáme do toho muzicírování, rád bych poděkoval všem, kteří mě posílají krásné dopisy.

I když měl Karel Gott vlastní doprovodnou kapelu už od poloviny 60. let, kdy s bratry Štajdlovými založil divadlo Apollo, často vystupoval a nahrával i s jinými orchestry, ať už to byl taneční orchestr Československého rozhlasu, orchestr Karla Vlacha nebo třeba moje kapela. Spolupráce s ním byla a je vždycky příjemná, protože do studia přichází pokaždé dokonale připravený, není žádný potížista a má jasnou představu o konečném výsledku. A i kdybychom jsme my všichni kolem byli třeba 100krát přesvědčeni o tom, že je nahrávka dokonalá, Karel Gott se bude k mikrofonu vracet tak dlouho, dokud o tom nebude přesvědčený také on. Tak se chová prostě výsostný profesionál.

A další skladba bude Cestu znám jen já, kterou napsal nedávno zesnulý Jaroslav Celba a text napsal Ivo Fischer.

Dobře vím o lásce Karla Gotta k opeře a obecně k vážné hudbě. A dobře také vím, že rád neustále zkouší něco nového. Když jsem tedy za ním před léty přišel s tím, že bych rád pro něj saranžoval árii Vaška z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, okamžitě souhlasil. Tady je teda výsledek.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku. Posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Před bezmála 40 lety, v roce 1974, jsem pro televizního Silvestra připravil takzvanou silvestrovskou operu. Velkou směs písní známých ze zpěvníků Karla Gotta a Valdemara Matušky, kteří si ale v tomto případě svůj zpěvník vyměnili. Oba interpreti se do toho pustili s očividnou chutí a myslím, že silvestrovská opera ani po těch 4 desetiletích příliš nezestárla.

s Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid.

0: kde si včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku merový.
0: Kde si včera

A na závěr si dáme méně známou nahrávku ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Jak bludný Holanďan.

A po písničce Jak bludný Holanďan mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a těšit se na naše další společné hudební setkání nad Šlágry od srdce zase příště. Na závěr zazní orchestrální verze hitu Lady Carnival, který pro Karla Gotta v roce 1968 napsali Karel Svoboda a Jiří Štajdl. Mějte se hezky a ať se vám daří. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

8, 8, 2 osmičky. Osmička je snad nejkrásnější číslo. Takový symetrický. A když se ta osmička položí na ležato, tak to je symbol nekonečna. Nekonečno. Na takovým starým fotoaparátu, který jsem si jako dítě od Pepíka Svobody, od syna řezníka koupil, tam byly jenom asi 3 páčky, 3 hejblátka a zavostřovalo se tam buď na nekonečno, nebo tam taky byly namalované malé hory, a nebo tam byla hlava jako portrét a to bylo, že se může fotografovat zblízka, ale ta ležatá osmička je symbol nekonečna a my máme ty osmičky dneska 2, protože vysíláme 88. hodinu našeho vyprávění. No je to vůbec možný, že to tak dlouho jste s námi vydrželi?

a ty večery, které jsme spolu při poslechu našich pořadů prožili, nás jakoby spojili. A my jsme rádi, že vás máme, viď Žando, tolik věrných posluchačů a posluchaček a tak krásné dopisy nám píšete. A já si teď vzpomínám na ty první dopisy, už to budou 4 roky, jak nás povzbudili, když jsme s tímto typem pořadu začali, a vážíme si toho, jak vstřícně naše programy přijímáte. Držím v ruce jeden dopis z jara tohoto roku, tedy datovaný 4. dubna roku 2000. Přečtu vám jej. Vážený mistře, to je zajímavý, že mě oslovení mistře s velkým M vůbec nedráždí, protože já totiž jsem vyrůstal na vesnici a tam bylo mistrů. Tam se říkalo mistr Kovář, mistr Holič, mistr Krejčí, mistr Švec, mistr Truhlář, mistr Pekař. Každý byl mistr, takže když mě někdo osloví mistře, tak mě ani nenaskáče husí kůže. Takže pokračuju ve čtení. Vážený mistře, zdravím vás a již dlouho se chystám vám napsat, ale je mi totiž již 93 let a jsem tedy asi nejstarší pisatelkou. Mějte tedy trpělivost, že obsah bude hop sem, hop tam. V posledním vyprávění jste mě potěšil tou Seifertovou básní a tím, že jste nám zahrál ty mé milované české lidové písně. Bylo to tak neočekávaně krásné a blízké mému srdci. Já totiž umím lidových písní přes 250. A jak se to hodilo k těm housátkám v tom hrnci na těch kamnech, jak jste o nich vyprávěl. Škoda, že se na tu lidovou poezii tak zapomíná. Píše naše milá 93letá posluchačka. Často mluvíte o své babičce, patřila jistě k těm, o které se v Bibli praví, ženu statečnou, kdo nalezne. Rozjela se přece do Innsbrucku za svým manželem, za vaším dědou. Moji rodiče měli 5 synů a 4 dcery. Tedy byli na vojně 4 synové, z nichž 2 starší také v Innsbrucku. I moje maminka se za nimi rozjela. Ještě mám fotografii z té doby. Maminka sedí v křesle a za ní 2, spíš chlapci než vojáci. Všichni se vrátili zdraví. Z vašeho vyprávění vím, že vaše babička byla veselá a uměla se smát a radovat. Moje maminka se nesmála, ani nespívala. Měla příliš těžký život, ale také se neuměla ani zlobit. Posílám vám jednu dobrou radu. Na včerejšek nemysli, dnešek klidně snášej a zítřka se nebojí. Děkuji za schovívavost a přeji pěkné a radostné dny. Julie Schindlerová, Brno. To byl jeden z dopisů, zvláštní dopis od naší věrné posluchačky, které bylo 93 let.

Na včerejšek nemysli, dnešek klidně snášej a zítřka se neboj. Krásný životní jas nosí v sobě 93letá paní Schindlerová z Brna.

vzpomínání. Člověk tak rád vzpomíná. Toužebně si přeje, někdy dokonce si toužebně přeje si zavzpomínat, jak ty vzpomínky se vynořujou. Když se ty vzpomínky hned můžou říkat, takhle třeba do toho mikrofonu, jako to dělám já, najednou se přistihnu, že jsem úplně v tom světě, který už dávno zmizel, tak hluboce ponořený, že se mě to vybaví do nejmenších detailů. Ten svět tenkrát, toho pavlíkovatý naší vesnice, kde bylo asi 150 čísel, teď už je jich tam víc. A třeba byla i válka, nebo těsně po válce. A ty sušárny na švestky, jak jsem říkal, těch bydlívali kolikrát žebráci, nebo takový ty tulácí. Někdy i na černo tam přespávali, ani to tomu sedlákovi, kterýmu ta sušárna patřila, neřekli. Ale výjimku dělal pan Srb, který bydlel v sušárně, která byla nejpečlivěji postavená, dokonce byla i omítnutá, nabílená. Měla dřevěný okenice. U Čermáku byla ta sušárna.

A pan srp tedy? To když jsme šli vždycky kolem té sušárny, kde ten pan srp měl to svý, jak bych to řekl. No to bylo něco, to byl ráj pro nás, pro děti. On tam měl všecko, co jsme každý z nás chtěli mít, protože kolem Pavlíkova bylo několik jam, remízků, říkalo se tomu remízky, a do těch remízků ty nepořádný lidi z vesnice, tenkrát nebyly železní neděle nebo takový ty sběry starého železa, ale všecko se vyhazovalo do takovejhle roklí. No a pan srp ten ty rokle vybrakovával a všecko si to na takovém vozejku vozil k té svý sušárně, ve který bydlel. A tam tedy, tam byly třeba jenom nohy od kamen, nebo rošty od kamen litinový, ze kterých on si dělal takový jako na zahradě krby, kde pek třeba králíka venku, protože tam měl taky králíkárnu. Tu králíkárnu si taky sám stlouk ze všelijakých prkýnek, který našel. No a z vyhozených plechových čel postelí si udělal třeba boudu pro pejska. Starý hrnce tam měl, který sám nejtoval. Nebo nakřáplý nějaký hliněný hrnce ty sám si odrátovával. Prostě my jako děti jsme na to vždycky tak s takovým zaujetím jsme si to prohlíželi, protože my děti jsme si vždycky naše nejkrásnější zábava byla, když jsme si mohli dělat někde boudu.

No jo, ale to nebyla bouda. Někde v Roští jsme si udělali tunílek, vyřezali jsme větve a to nebyla bouda, to byl hrad. To byl hrad nebo zámek nebo komnata nebo loupežnický doupě nebo pirátská loď. Tam v těch křovinách, těch tam bylo kolem Pavlíkova taky hodně, třeba hlohy, jsme si v těch křovinách dělali boudy. Jenomže my jsme neměli tu sílu, jako měl pan Srb. My jsme mohli tam jenom mít takový drobnosti. To, co jsme unesli, kolečko od kočárku, zbytek starýho dětského kočárku, třeba jak byly takový ty vyplejtaný kočárky, jo, z proutí dřív, tak z toho jsme si dělali automobily třeba. Když to pan Srb tam měl i veliký kusy železa. Z čeho vlastně žil takovej pan Srb? Vidíte, možná, že byl na útraty obce, ale to by musel bydlet v Pastoušce. V Pastoušce bydlel slepej Emil. A on se s ním kamarádil. Ale pan Srb, ten měl za ušima. A my jsme se ho taky trošku báli. On byl takovej záhadnej. Nám se tenkrát zdál strašně starý, ačkoliv byl určitě o 20 let mladší, než jsem já dneska. Ale to tak dětem se zdájí ty lidi, kteří jsou třeba už jenom o 5 let starší, že už jsou tak starý. Vždycky bylo slyšet, když šel pan Srb po návsi kolem pošty. On plival daleko. Ten van uměl plivnout snad 3 metry určitě. No a to nás děti úplně, to nás kluky, když my jsme závodili v plivání do dálky, tak nikdo z nás nedopliv tak daleko jako pan Srb. To jsme si udělali čáru, na který jsme stáli a někdo řekl teď a začalo se. Kdo doplivne nejdál? Jednou slyšíme, jak to jsme hráli na návsi, v parku, na takovém plácku vedle sochy svatýho Vojtěcha. A najednou slyšíme cvakání hole. Pan Srb šel. To jsme poznali. Taky podle toho jeho plivání. On snad si odplivnul každých 10 kroků. A otakotík říkal, my závodíme, dobrý den, dobrý den. My jsme vždycky pozdravili hezky. Pan dobrý den, pane Srb, dobrý den. A takotík se odváž, on měl takovou totiž sukovici, hůl, ty jsme se báli, ona byla dole vokovaná, takovou špicí tomu kovář král vokoval. A my jsme se tý hole báli, protože pan Srb měl v obočí hustý, vlasy takový šedivý, rozcuchaný na ramena, fousy taky jako takovej skřítek, který ho nakreslí Hanuš Schweiger. Z pohádky, jako kdyby byl. A klobouk na hlavě měl samou díru propálený a zastříhaný ručně nůžkama do takového šišata. A měl ho napařený vždycky na té hlavě. A boty nosíval vokovaný, tím taky cvakaly ty boty a někdy měl ve špičkách díry, jak byly roztrhaný ty boty na cáry. A buď chodil v těch botách bos, nebo měl vonuce. Vonuce. Vzpomínáte si na vonuce? Z flanelu, čtverce. I my jsme prožívali dětství ve vonucích.

Vzpomínáte si, jak v nich bylo teplo? To byla noha jako za kamny. Pan Vonuce, to nás maminky učili, jak se balí noha do vonucí, když jsme třeba šli na klouzačku, nebo na rybník, nebo sáňkovat, tak jsme měli ponožky, ale ještě přesto vonuce. To se ten čtvereček dal na koso, tam se položilo chodidlo a teď pečlivě se ta noha zavinula do té vonuce, vlněný nebo bavlněný flanelový, tak, aby tam nebyly faldy, protože ty by potom tlačili v těch botách zašněrovaných a nahoře jsem to muselo hezky poskládat, ty cípy, zase tak, aby to netlačilo. No a ještě se ta jak špička, tak pata se hezky zaobalila, jak špička nohy, tak pata nohy se zaobalila do těch špicí toho, tý onuce.

No a pan, teďko jsem se dostal úplně téměř od tématu, ale já se tam vrátím, protože pan Srp jsem začal povídat, jak chodil buď na boso, nebo v těch vonucích. A my jsme tam závodili v tom plivání do dálky a Ota říkal, pane Srp, sváně, kdo doplivne nejdál, jestli vy nebo my. Pan Srp řekl, vy rošťáci, vy si ze mě budete dělat blázny. A napřál hůl a do nás, jako když střelí do hejna brabců a už jsme byli pryč. On byl zlej, ten vůbec se s náma s dětma nebavil, jako se bavili ty ostatní takový, který jsme měli všichni rádi. Třeba kluci a holky Pertlojc, nebo Pepík Ledvinkojc, nebo Jaroušek z Pejpalky, nebo slepej Emíl. Ale pan Srp, když jsme mu řekli dobrý den, pane Srp, tak jenom cvaknul tou svou sukovicí do silnice, do dlažby a udělal ehem. Tak mu začali ty kluci větší, jo, který už si česali vlasy dozadu, navlhčeným hřebenem, aby jim ty vlasy zčesaný dozadu, když se projeli tím mokrým hřebenem, udělali hezký vlny. To my, malí kluci, jsme měli zástřihy podle kastrolu. Kdežto ty větší kluci, který ty naše do kastrolu ostříhaný hlavy tak rádi cuchali.

I ty prcku jeden, řekli vždycky a pocu rozsuchali nám ty naše dětský makovice. Ale oni už si připadali takový důležitý. Měli vlasy na pěšinku nebo začesaný dozadu a vždycky co chvíli, i když třeba byli u rybníka, tak honem ten hřeben namočili do rybníka a začali si ty vlasy zčesávat. A tyhle ty velký kluci, víte, jak začali říkat panu Srpovi? Dědek ehm. Když on ani na pozdrav neodpověděl, když jsme mu řekli dobrý den, pane Srb, tak jenom se ozvalo ehm, ehm. Tak, dědek ehm.

No jo, ale tomu říkali dědek, mu jenom říkali ty kluci velký, který už si mysleli, že pobrali všecku moudrost světa, kdežto my, malí, jsme mu pořád říkali pane srp, protože my jsme obdivovali to jeho království, ten když pral prádlo z potoka si přinese v dřevěný bečce vodu a v tom to ošplíchnul a rozvěsil to po tom plotě. Na těch plaňkách plotu visely vedle těch zadrátovaných hrnců takový roztrhaný košile, nebo vesty všelijaký, nebo ty vonuce, když pral, ty taky rozvěšoval, aby se usušili, taky rozvěšoval na tom plotě. No prostě, pan srp, to byla taková úplně jako figura z pohádky pro nás děti.

ten pan Srb, no, ten snad měl nejmodřejší nos, co jsem vůbec kdy viděl. Takový ty chlapi, který chodili na karty do hospody Kirkovským, nebo na kovárnu, nebo do Půrku, nebo ke Svobodům, nebo ke Kotíkům, tak ty měli nosy do červena. Když to pan Srb do tmavo modra. Jedno oko měl takový přivřený. A když někdy se nadechnul, aby si mohl odplivnout, tak mu byl vidět jeden zub vepředu. Jeden zub, víc jich neměl. To slepej Emil, to byl jiný fešák. Ten byl stejně starý jako pan Srb, kolem 50. Ale slepýho Emíla jsme měli rádi. Všecky ty ostatní, ne že by jsme úplně neměli rádi pana Srpa, ale ty ostatní boží lidi byli na nás hodní a my jsme byli strašně hodní na ně. Slepýmu Emílovi se jinak neřeklo než slepej Emíl, ale ke všem ostatním se vždycky přidávala taková roztomilůstka. Klucí Pertloids, to byl buď Fanoušek nebo Pepíček, a holky Mařenka nebo Boženka, nebo Pepík Ledvinkojc, to byl Pepíček Ledvinkojc, Jaroušek z Pejpalky. Protože oni nikdy nikomu neublížili, a když bylo třeba, to byli takový dříči, ty klucí Pertloids. Nebo Jaroušek z Pejpalky, nebo Pepíček Ledvinkojc, taky to jsem teda. Jaký ty měli svaly. No, protože oni klidně mohli dělat i ty nejtěžší práce. A měli takovou radost z toho, když je ty ostatní lidi chválili.

To slepej Emil, to byl jiný fešák. To byla taky pohádková postava. Já jsem nikdy neviděl, že by někdy měl otevřený oči. On neměl, jako kdyby ty oči byly v křeči. Křečovitě stažený. Taky měl bílý vlasy, jako pan Srp na ramena. Nestřihal se, neholil se, nenosil často ani košili.

co nás děti nejvíc zajímalo, že on chodil pořád bos. To třeba mohlo mrznout, až praštilo. A slepej Emil, ráno vždycky, když jsme šli my kluci do školy, děti, tak vy jdete už do školy. Až půjdete ze školy, zastavte se, jú, on říkal tak hezky, jú, zastavte se pro mě, děti, abyste mě odvedli někam na polívku, jú, já mám dneska slíbeno, že u Staňku budu moc obědvat, jú, děti, tak se tady pro mě zastavte, jú, a odvedete mě ke Staňkům, jú, to ví, že jo, Emíle, tak se hezky učte, vyrošťáci, jú, to ví, že jo, Emíle, tak my se tu pro tebe zastavíme, až půjdeme ze školy.

0: On se slepej Emil tak rád vyhřejval na sluníčku, na zápraží té pastoušky, která byla nad hospodou u kotíků, uprostřed návsi. Tu už taky dávno strhli, tam nestojí nic. Ale já tu pastoušku tam pořád vidím, i toho slepýho Emíla. Měl takový štruksový šedivý šaty, roztřepaný nohavice, záplatovaný kolena, to byly třeba i někdy na těch šedivých šatech různobarevný záplaty. Stejně na to nevidím. Selko, on říkal, nebo mladá paní říkal, těm hospodyním v těch statcích, kteří ho zvali na oběd. Oni si ho pučovali, slepýho Emíla. Paní mámo taky, pse říkalo, paní mámo, Emíle, dyť máš zase díru na koleně, tak paní mámo, mě tam šoupněte nějakou záplatu. Tak si ty kalhoty zlíkni, ne? Paní mámo, dyť já pod nima nic nemám. Tomáš, jedno, já se na tebe koukat nebudu. Dám ti tady kus z mý starý zástěry. A takže Emil byl záplatovaný takovej barevnej, veselej, smál se. Myslím, že Emil slepej neměl ani ten jeden zub, jako měl pan Srb. Ale tomu vůbec nebránilo, aby nemluvil, a rovněž mu to nebránilo v tom, aby se na svět nesmál. Ten se smál pořád. Jednou dokonce, když Pavlíkov zapadl sněhem, o tom už jsme mluvili, a každý z Pavlíkova si musel vzít lopatu a jít pomoct odhazovat závěje, tak přišel i slepej Emil a chlapi se smáli a říkali, Emile, co tu budeš dělat? Vždyť si nám tu platne jako mrtvýmu zimník.
1: No já jsem vám přišel pomoct taky.
0: To seš hodnej, ale radši jdi tady k Hanušům do prvního stavení, oni tě tam dají polívku, ať tady ještě nenastydneš, vždyť seš boss.

teď seš nám tu platný jako mrtvý muzimník. A to se Emil Slepej tak smál. A my děti jsme se řechtali. To byli tenkrát takový, ty lidi snad se měli mnohem a mnohem víc rádi, než se mají teď.

Takhle zavřu oči a toho Emíla vidím. I vidím pana Srpa. To je to, o čem jsem mluvil na začátku, když si člověk toužebně přeje ponořit se do vzpomínek. Tak mě tady stačí, když zavřu oči a já vidím přesně, jak tu pastoušku, tak toho slepýho Emíla, který nám často připomínal cirkusovýho klauna, jak byl tak barevně záplatovaný. Tak vidím i pana Srpa, který mu ty kluci, jak se česali tím navlhčeným hřebenem, ty vlasy dozadu. Ty velký kluci mu říkali, protože pan Srp pořád pokašlával, děl, tak mu říkali dědek ehm. Toho taky vidím úplně přesně. A vidím i ty ostatní boží lidi. Ty byli zase jako ze škatulky. Třeba takovej Jaroušek z Pejpalky. To byl fešák. I když si z něj chlapi dělali legraci, že asi na vojně byl u dragounů, protože měl nohy do O. Jak se dával na tom koni, když jezdil. A Jaroušek se smál a říkal, on tak, on mohouřil jedno oko. Jedno oko a nemluvil hrozně rychle. A ještě když mluvil, Jaroušek tak rychle, tak se mu dělali bublinky, bublinky u pusy. A když mu ty chlapi řekli, že má nohy do O, protože na vojně jezdil, že byl na vojně u dragounu a jezdil na koni, že to tak bejvá, tak Jaroušek říkal, já jsem na žádný vojně nebyl. A smáli se všichni.

Jaroušek jak vždycky mrknul tím vokem jedním. Zároveň cuknul koutkem na té opačné straně tváře nahoru. Šel rychle, když šel do Konzumu, ho poslali třeba s bandou pro mlíko. To se mu ty nohy jenom mrskaly. Na něco veselýho, když si vzpomněl, tak poskočil a mrknul tím vokem. A vždycky měl hezky nablejskaný boty, bagančata šněrovací. Ty si natíral buď lojem, nebo starým sádlem, nebo vyjetým volejem od kováře krále. Takový ty starý šmíry zbyly, když se opravovali kola u vozů, tak tam měl pixlu a to si každý mohl přijít a odnest si domů v novinách kus starýho šmíru na šmírování bot. Tak Jaroušek z Pejpalky, ta veselá kopa, ten věděl všecko, kam pro co jít a kde co dostane.

A lidi byli štědrý na toho Jarouška z Pejpalky, i na Pepíčka Ledvinkojic, i na kluky Pertlojic. Na holky Pertlojic taky to byly, jak jsem říkal, Božena a Marie. A pan Sýkora je, jo, když jsem byl taky já s tou bandou pro mlíko u Sýkorů v Konzumu, tam kolikrát na tom mlíku plavalo much, to vždycky přivezli z mlíkárny takovou velkou hliníkovou bandu a tam visel buď takovej odměrka, jo, půl litříček, taková trubička ocejchovaná, kde se nabralo půl litru mlíka, nebo litr, to byla větší taková nádoba, taky ocejchovaná přesně, na háčku visela. Zvenku té bandy hliníkový, která byla tak už zmatovatělá, odřená, protože byla předválečná, ta puklice se otevřela a tam bylo mlíko, čistoučký bílý, ale když to bylo ráno a kolem desátý, když už v té bandě bylo toho mlíka tak půl, tak už tam plavaly mouchy, ale to lidem nevadilo. Ty byli rádi vůbec, že mlíko dostali. Já si pamatuju ještě, když pan Sýkora odstřihával růžovoučký lístky na potraviny, na mlíko, jak se odebíralo. No a já jsem tam tak jako s tou mou bandaskou stála. Přišla paní Pertlová a pan Sýkora říkal, tak co, sousedko, co pak je novýho? Co pak dělají vaše holky? A paní Pertlová se tak zamyslela a řekla, no, jistý Máři, už minulej týden, už přestala být dítě a stala se z ní dospělá holka. Už abych se o ní starala jinak, než jsem se starávávala dřív, vidíte, pane Sýkoro, tak ten čas letí. A mě to tak vrtalo v hlavě, co to mělo znamenat, že ta Mařenka Pertlojc přestala být holka a stala se z ní dospělá ženská. Co se to děje za věci na tom světě, si říkám. Když se z nás, z kluků, přestaneme být kluci a staneme se dospělí mužský, jsem si říkal tenkrát. Holky Pertlojc byly rozumný, možná, že měly i několik tříd obecné školy, Mařenka s Boženkou. Dokázali si i tak popovídat o těch jednoduchých věcech, třeba na návsi se zastavili se ženskýma a buď poslouchali, nebo i něco tu a tam řekli.

Kluci Perploic, Franta s Pepíčkem. To byly tak ostře řezaný tváře, co ty dva kluci měli. To byly raťafáky, nosy veliký. Oni byli, jako kdyby jeden druhýmu z oka vypad. Pepík byl o 2 roky mladší než já a Franta byl asi o 5 let starší. No jo, tak to bylo. My jsme s Pepíkem rostli. Franta v době největší slávy, kdy chodíval po návsi a křičel ženský, ženský, ženský, tancovat, tancovat, tancovat. A ženský, jak slyšeli Frantův hlas, tak se rozesmáli třeba, když koupali husy v rybníce a říkali, a je, Franta, ten už zase jde tancovat. A Franta třeba, i když šel do konzumu pro chleba nebo z konzumu s chlebem nebo k pekaři Kaválkovi pro rohlíky, tak křičel na celou náves a hned jako kdyby celý svět se rozzářil. Franta to ozdobil tím radostným voláním. Tu náves, ten rozjásaný slunečný den jarní, kde po modrý obloze pluli bílí mráčky a ty bílí husy se koupali v rybníce a kejhali. A ženský taky, když je koupali, tak klábosili a do toho ten Frantův. On byl tak zakloněnej dozadu. Oba dva kluci chodili tak, že jsem si myslel, ty musí každou chvíli upadnout dozadu. To byly bagančata, boty, jaký měli velký nohy ty kluci. Byli taky čistě oblečený, to paní Pertlová na ně dbala. Měli tak pěkný čepice, který jsem jim trošku záviděl. Takový brigadírky, jako vojenský. To byli fešáci a když si k ním představíte, ty měli uši. To byly uši, které jim trčely z té hlavy, takový veliký lupeny. Když se do nich opřelo slunce, tak byly takový dofialovatý uši, když tak jako prosvítali. A vždycky u nás v oficíně, vy už mnozí víte, jo, že já jsem chodívával otčímovi do holičství mydlit chlapy jako dítě, aby mě naši přitáhli k práci. Tak jsem jim koukal zblízka do tváře. Chodili se střihat. A to můj táta vzal mašinku a udělal frr a takhle a ještě křížem a několikrát a kluci měli hlavu jako takovej šmirgl papír. A ty uši jim odstávali o to víc, když měli tu hlavu vyholenou.

ale oni stejně nosili ty pěkný čepice a teď ty hlavy měly, jako kdyby někdo si dal moc záležet a hezky vyřezal hlavy loutek do loutkového divadla. A víčka voční byly takový vykroužený a ty oblouky, na kterých bylo nasazený v obočí, byly taky takový pěkný a lícní kosti, jak byly vystouplý z té tváře, jako kdyby to byly řezaný tváře na pohled z největší dálky, aby byly rozpoznatelný. Takový hezký oči leskly se takovou jako radostí ze života. Ten Franta měl takovou sílu, ten starší kluk. Tomu mohlo být tak 25 tenkrát. Pan Pertl vyjížděl s vozem a najednou špatně krávy vytočili zatáčku a ten vůz spad do příkopu před Pertlovic domem a pan Pertl táta říká klukům: zaberte. A teďko vidím, jak Franta odstrčil toho Pepíka, který byl tenkrát v mým věku nebo ještě mladší kluk, a chopil se sám toho žebřiňáku a udělal rup a ten žebřiňák byl z toho příkopu venku. A i pan Franěk, soused, ke kterému jsme jako kluci, to byl tesař, k tomu jsme chodili do houslí, ten říkal panu Pertlovi, tátovi: no Františku, ten tvůj Franta má ale sílu, to se hned tak nevidí. Jak to tomu Frantovi udělalo dobře, když byl takhle pochválený. Jak se hned ta jeho tvář rozzářila.

Byl opris, jak by řekla babička. No on se prostě podobal skoro přesně. Tváři Švejka, jak kreslí Josef Lada. Nevymýšlím si. I byl tak pořád usměvavej. Se říkalo, že umí trošku i číst a psát. Se všema jsme si tykali, my děti. Pepík byl starý už, no starý. No já ho znám, pamatuju, určitě mu už bylo 30, když jsem já byl dítě. A Pepíček Ledvinkovic, ten nikdy taky nikoho nezarmoutil, vždycky udělal všecko, co se mu řeklo, o co byl požádaný, když sedlák potřeboval něco vzkázat, že třeba na poli, sekalo se třeba v obilí, sedlák potřeboval poslat buď bandasku s pitím, nebo i svačinu, nebo i provaz, když došel v samovazu, tak se mohl spolehnout na Pepíčka Ledvinkojc a tento vždycky na pole, třeba ať to bylo pole za vrchem, nebo za hůrkou, nebo na kindláku, nebo za oujezdem, všecko proved, dones, vyřídil spolehlivě.

Takže Pepíček, ten byl ze všech těch nejhrdější. I u nás v krámu, když čekal na to, než můj táta řekne prosím, pane Josef, a ukáže mu rukou na křeslo, na který si Pepík vždycky sedal, abych já ho namydlil, aby byl voholenej. Pepíček ledvinkojc k nám chodil do krámu nechávat se holit vždycky každou sobotu dopoledne. A když se mydlívával Pepíka, tak on vrnil jako vrní kočky, když se hladí za ušima nebo pod bradou. Potom nastoupil táta a táta tou břitvou jako virtuos, když hraje na housle, Pepíkovi vyholil krk. Říkal, budeš si přát, Pepíku, i zástřih? Nebo chceš nechat kotlety? Nebo vystříhat kolem uší? A Pepík vždycky chtěl všecko. A chlapi na lavici, co seděli, říkali, Pepíku, máš recht, žijeme jen jednou. Ať seš fešák. A Pepík se smál. Potom jsem nastoupil já po tom holení a Pepíka jsem houbičkou umyl. Vysušil ubrouskem jeho tvář. Nejdřív jsem ho nakamencoval a potom jsem se zeptal, Pepíčku, kolínskou si budeš přát? Jojo, Jiříku. Tak jsem takovým balonkem postříkal. Postříkal tu vyblejskanou tvářičku vyholenou toho Pepíka. A budeš chtít napudrovat? Jojo. Tak jsem zase vzal labutěnku a z Pepíka jsem najednou udělal bílýho klauna z jeho tváře vyholený. Ale věděl jsem, že to potom budu muset ubrouskem stáhnout, aby Pepík se zálibně podíval na tu zarůžovělou, mírně sněhobílou po toho pudru tvář do zrcadla. A chlapi si všichni takhle pleskli do rukou a řekli, no takovýho fešáka jsme už tady dlouho neviděli, Pepíku, teďko můžeš jít rovnou do rakovníka za holkama.

ty máš tvářičku hladoučkou jako dětskou prdílku. A Pepík zaplatil, mě dal vždycky korunu, když kerece, a bylo vidět, když vyšel z toho krámu, jak si povytáhl kalhoty, podíval se na poštu, kolik je hodin, podíval se na věž kostela, jestli na ní ještě stojí jeřabina, a pan domácí pánek, který tam ještě s trafikantem vydrou, a popřípadě, když měl volno, i pan pošmistr seděl na lavičce pod morušem, tak taky řekli: Pepíku, seš fešák. A Pepík šťastně odcházel domů, aby za týden v sobotu přišel zás. A takhle krásně běžel tenkrát život.

že se nestydíte. To je hamba. To je hamba, když takovýmu nešťastnému člověku takhle ošklivě říkáte dědek Ehm. Bůh ví, co všecko ošklivýho a smutného prožil a vy se mu takhle smějete. Teď přece se říká, že byl oficír před první světovou válkou, že měl velikou lásku, která když potom nastoupil, když vypukla válka a on narukoval, tak ho opustila a proto mu to vlezlo do té hlavy a vy se mu nesmějte, to se nedělá. Nám říkali velký lidi, nám dětem. My ne, my, který jsme měli ostříhaný vlasy podle kastrolu, jsme se mu nesmáli, ale to ty velký kluci, který si česali tím mokrým hřebenem ty vlasy dozadu. Ty mu říkali dědek Ehm. My ne, my malí ne.

Já jsem si spíš představoval, jak se vodí jako oficír, který má po boku šavli, jak špacíruje, korzuje, třeba po Hradčanech, nebo po zámeckých schodech v Praze, nebo na Karlově mostě. A představte si, že jednou jako děti jsme slyšeli pana Srpa zpívat, když jednou vyprovázel Emíla Slepýho z té svý sušárny, vyprovázel Emíla do pastoušky a šli s pejpalkou kolem Březnictví u Ajblů do pastoušky, tak zpíval ten pan Srp písničku, kterou v Pavlíkově nespíval nikdo. A Emíl mu ještě přibrukoval. A ta písnička byla taková. Zpívalo se tam po starých zámeckých schodech, po schodech nahoru, každý večer. No, ty znáte.

0: No a to asi ten pan Srb při tom zpěvu vzpomínal na ty doby, když byl oficírem a takhle se tam po těch zámeckých schodech s tou velkou láskou procházel.
1: Post

po starých zámeckých schodech a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište Láska za lásku.

No a pan Srb jednou z Pavlíkova zmizel a nikdo neví jak a kam. Slepej Emil umřel. Ten ani nevím, kde je pochovaný. Ale Pepíček Ledvinkojc a Jaroušek z Pejpalky se na nás tak hezky smějou na Pavlíkovském hřbitově z těch fotoček, který tam jsou v těch pochromovaných rámečcích, že vždycky, když jdu kolem jejich hrobu, tak je mi tak nějak hezky. A říkám si, stejně jsme prožili krásné dětství.

Těmi vašemi pořady nás vracíte do časů, které jsou pro nás posvátné, mě řekla v Českém rozhlase. Při dní otevřených dveří, Žaninko, slyšíš? Jedna naše věrná posluchačka, která nás už poslouchá od začátku. Vracíte nás do časů, které my považujeme za posvátné. Takhle to přesně řekla, já jsem si tu větu poznamenal. No, bylo to krásné setkání s vámi, kteří jste přišli do Českého rozhlasu, do velkého studia, kde nahrává symfonický orchestr, abyste se setkali. Vedle mě seděl Eda Hrubéš a Tomáš Sláma a paní Stelinka Zázvorková tam taky přišla a byla hezká, nádherná atmosféra. Protože jsme se setkávali, hleděli jsme si do očí, tváří v tvář, jsme si vyprávěli a bylo vidět, jak máte náš rozhlas rádi. A to nás zvlášť těší. A říkali jste, že když má vypuknout náš pořad, takže vypnete televizi a celá rodina si sesedne kolem rádia a teď třeba i zhasnete nebo si rozsvítíte svíčku a jako kdybyste se ocitli v takovým dětským ráji. Vracíme se do časů, které považujeme za posvátné. Žaninko, a ty zase ani ní. No a teď to byste koukali. Co je na místo sušáren? Jak na západním okraji Pavlíkova, tak na východním okraji Pavlíkova, kde končily ty zahrady a stály sušárny, jsou betonové silnice a stojí tam dvě řady krásných domů. Některý jsou i jednopatrový vily, garáže, auta, bílý nábytky se slunečníkama. No prostě honorace město. Skoro. Ale víte, že tam u nás v tom Pavlíkově, že ani lidi, stejně jako to bylo dřív, nezávidí. Vůbec už nezáviděli ty boží lidi. Ty boží lidi snad nevěděli vůbec, co je to závist. Ale i dneska, když někdo řekne, jo, Franta, on si postavil tam za Vovčárnou krásnou vilu, tomu to jde, tak to říkají ty lidi s takovou úctou. A tak to má bejt. Nezávidět, když někdo poctivě pracuje, ať si postaví hezký dům. A má tam třeba i bílej nábytek se slunečníkem. To je takovej ten život na vesnici. Kdežto já si myslím, že tady v Praze lidi si tak závidí. Kradou a ukradli by i vatu z uší. Nejradši tomu druhýmu.

napíšete nám, kdo je autorem písničky Po starých zámeckých schodech. Autor i sám tu písničku zpíval. Tak jsme se zatoulali a já jsem se vám pokusil co nejvěrněji popsat všechny ty, kterým říkali v Pavlíkově boží lidi. Krásný dětství jsme prožili, plný poezie. Dětství. A jak nám to naše dětství, ti boží lidé, jak nám to naše dětství zkrášlovali.

0: takže opatrujte se a dobrou noc.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
3: Každý pořad má mít svou znělku a ta naše právě otevřela zlatá 60., tedy pravidelný pořad, který na Pohodě slýcháte každý den, ale o víkendu s takovým bonusem, kdy vám ty nabízené písničky doplňuji krátkými komentáři, informacemi. Ani dnešek tedy nebude výjimkou a začneme hned s rodákem z Jižní Karolíny. Chubby Checker, Král Twistu přichází, Let's Twist Again.
2: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Be My Baby dívčího tria Ronec doznělo na Pohodě a my jdeme do kalendária. 30. květen, to je dnešní den a tím pádem tedy také téma následujícího vstupu. V roce 1964 tohoto dne Beatles dobili americký žebříček a to s 2 roky starou písničkou Love Me Do. V jednoduchosti je krása, ta písnička funguje dodnes. Přeskočíme hodně dopředu, třeba rok 2002, tohoto dne Diana Ross nastoupila na odvykací léčbu. Ona měla dlouhodobé problémy s alkoholem. Tohoto dne se narodila také dlouhá řádka muzikantů, můžeme jmenovat třeba Lennyho Davidsona, kytarista kapely Dave Clark Five, a dnes také vedle Davea Clarka vlastně jediného žijícího člena skupiny. No a v roce 1992 se ženil Paul Simon se zpěvačkou Eddie Brickle, předtím byl ženatý s herečkou Carrie Fisher a Eddie a Paul Simon jsou spolu dodnes, konec konců nedávno také i společně zaspívali tady v Praze. No tak si pustíme Simona ovšem s jiným jeho hudebním partnerem, s tím prvním Artem Garfunklem, píseň I Am A Rock.

Liverpoolská legenda The Mersey Beats a píseň Milkman. Je to pár týdnů, kdy se zase po delším čase sešli žijící členové Beach Boys, Mike Love, Al Jardine a Bruce Johnston. Chyběl jim tam jenom David Marks, ale mělo to svůj důvod, protože oni se sešli v Los Angeles na takové promo akci oslavující 60. výročí vydání jejich dnes už kultovního alba Pet Sounds. No a na tom David Marks už nespíval ani nehrál, takže tam vlastně jakoby neměl co dělat, proto se tedy sešli jenom ti tři členové Beach Boys. No oni, členové Beach Boys, jsou vždycky chvilku rozhádaní, chvilku kamarádi, jejich vztahy, to je taková nekonečná sinusoida, ale teď jsou tedy, zdá se, zase na kamarádské notě. No tak si pojďme dát jednu z těch krásných písniček toho alba Pet Sounds, jmenuje se God Only Knows.

Single Girl Sandy Posey. Já jsem říkal, že dnes má narozeniny Lenny Davidson, jeden ze dvou posledních žijících členů legendy Dave Clark Five, tak se právě tuhletu kapelu dnes pozveme do příběhu písniček, které nás čekají za chviličku. Teď tady mám skupinu Searchers, Take Me For What I'm Worth.

0: Vrtá na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Pětka Davea Clarka. V 60. letech patřila tahle kapela k největším britským hitmakerům. Ona vždycky tvořila takový trošku ostrůvek sám pro sebe. Lídr té skupiny Dave Clark rychle pochopil, že muzika nemusí být jenom koníček, ale také výhodný biznis. A tak k ní vždycky přistupoval. On tu kariéru stavěl vždycky na smlouvách, velmi pragmaticky je uzavíral, na všechno si ponechával autorská práva a vlastně dokonale propojil tu hudbu a biznis v době, kdy většina kapel tohleto nedělala a také postupně prodělávala na extrémně nevýhodných smlouvách. No ale ono by to Daveu Clarkovi k ničemu nebylo, kdyby v té skupině skutečně nebyl veliký umělecký a hitový potenciál. Dave Clark Five díky tomu svému takovému hutnému zvuku, skvělému zpěvu Mikea Smitha, vydávali jeden hit za druhým a měli opravdu tisícové zástupy fanoušků. No a to si Dave Clark nějak koupit nemohl. Ten talent v kapele byl skutečný a opravdu fungoval. Po sérii prvních hitů se Dave rozhodl, že zkusí soupeřit s největšími rivaly z Beatles taky na filmovém poli, protože Beatles tehdy slavili veleúspěch s filmem Perný den. No a Dave Clark a jeho kolegové se rozhodli, že také natočí film. No ačkoliv úvodní scéna toho snímku, kde ta kapela Dave Clark Five po ránu sbírá formu všemožnými komickými situacemi, tak ta scéna napovídala tomu, že půjde vlastně o podobný typ komedie jako Perný den, tak tenhle ten film, který se jmenoval Catch Us If You Can, šel nakonec úplně jinou cestou. Předně kapela Dave Clark Five v něm vlastně hrála úplně okrajovou roli. Ta dějová linka sledovala takovou vážnou sociální linku, kde hlavní role hrály herečka Barbara Ferris a přímo sám Dave Clark, protože on toužil potom být také hercem. No jenomže ta vážná nota zkrátka moc nevyšla a myslím si, že na ten film už si dneska moc lidí nevzpomene a troufnu si říct, že ani v té Velké Británii. Ale úplně jinak je to s písničkami a zejména ta titulní Catch Us If You Can, ta bodovala na obou stranách Atlantiku. Ten hit napsal kytarista skupiny, tedy dnešní oslavenec Lenny Davidson. No a ku příkladu anglický fotbalový klub města Shrewsbury si tu píseň zvolil za svou hymnu. Takže Dave Clark Five, Catch Us If You Can.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Temptations a jejich nesmrtelná My Girl svého času ji zpívala nebo přespívala také skupina Mamas and Papas. Ta natočila v 60. letech pouhá 4 alba, ale všechna patří do zlatého fondu dějin popu a roku. Oni začínali tak, že žili z jedné kreditní karty vlastně na dluh na Panenských ostrovech, kam odjeli načerpat inspiraci a trošku přibrousit ten svůj styl, do té doby hlavně folkový styl. No a tam zjistili, že ty hlasy jim opravdu skvěle zní dohromady. A za chvíli z té souhry sypala jedna zajímavější písnička než druhá. Jedna z těch úplně prvních, která byla svým textem hodně hippie, řekl bych, tak ta se jmenovala Go Where You Wanna Go, tedy jdi tam, kam chceš jít.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

For Your Love a skupina The Yardbirds. Slavným je příběhem, jak tehdejší kytarista skupiny Eric Clapton odmítal tuhletu písničku nahrát. On ji považoval za obyčejný, nebo on by spíš řekl prach obyčejný pop, zatímco on se tehdy cítil na prvním místě bluesovým kytaristou, bluesmanem, to bral vážně. No ale kapela také potřebovala něco vydělávat, tak ho přehlasovali a aby ho trochu ukonejšili, tak na druhé straně toho singlu nahráli instrumentálku, kterou vlastně tvořilo víceméně Ericovo kytarové solo. No ale nakonec jim stejně raději odešel k Johnu Mayhallovi a v Yardbirds ho nahradil Jeff Beck, který sice také byl bluesman, ale nikdy neměl problém zahrát si i trošku toho popu. No Eric Clapton později také ne, ale tehdy byl ještě radikální. No tak bychom si možná mohli jednu blues poslechnout. Přichází Long John Baldry a Got My Mojo Walkin'.

0: Unit 4 plus 2, Concrete and Clay. Fanoušci Toma Jonese jsou, myslím, teď potěšení. Sir Tom Jones nedávno poslal zprávičku do médií, že se cítí velmi dobře, ale že ještě potřebuje trošku dobrat síly. On totiž na nějakou dobu přestal vystupovat, tak se hodně spekulovalo, jestli je zdravý, respektive co ho trápí. Tak to sice neprozradil, ale zdá se tedy, že je vše na dobré cestě. No, no, Tigrův z Velsu už je 85 let, ono to letí. Tak se právě s ním, s jeho písničkou s vámi dnes rozloučím. Bude to z éry, kdy byl rozhodně v plné síle. Dáme si jeho Once Upon a Time. Tedy Čech by v tu chvíli řekl to pohádkové Bylo nebylo. Těším se zase za týden tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herečka, zpěvačka nebo také konferanciérka, to všechno je Pavlína Filipovská, která v těchto dnech slaví 85. narozeniny. S Českým a Československým rozhlasem je spjatá celou řadou pořadů. A my jsme moc rádi, že si Pavlínu Filipovskou můžeme na Pohodě připomenout právě v tom následujícím.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Její rozhlasová i televizní vystoupení jsou pro mě synonymem velké profesionality a zároveň vlídné, hřejivé pohody. Svou stopu ovšem zanechala i na divadelních scénách, zejména těch malých, zpěvavých, s osobitou poetikou. Není bez zajímavosti, že hereckou dráhu započala v jevištní adaptaci Stříbrného větru. Těšit se můžete, přátelé, stejně jako se těším já, na moudrou, okouzlující dámu s osvěžujícím smyslem pro humor, paní Pavlínu Filipovskou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Po tak krásných slovech mě už se těžko začíná.
1: Ale témat máme bezpočet. Já bych ráda začala tak u rozhlasu, protože velmi vděčně vzpomínám na vaše krásná nedělní jitra, což byly opravdu vyšperkované pořady. Vy dodnes pro rozhlas pracujete a je evidentní, že se stále připravujete poctivě. Co máte v celém tom procesu rozhlasové práce nejraději?
2: Nejradši mám to živý vysílání. To mě dělá strašně dobře. Krom toho teda, že člověk má hrůzy, než si sedne za ten stůl, než odhouká znamení, což bylo 5 hodin ráno, to jsou muka. Ale to se musí překonat, potom to stojí za to, protože člověk si najednou udělá takový hnízdečko a přes ten mikrofon má velice blízko k tomu druhému, který eventuálně laskavě naslouchá. A je to strašně příjemný pocit. Taková chvála, chvála rozhlasu a chvála toho řemesla, který děláme. A většinou všichni usilovně.
1: Vaše dcera se pomamila, jedna tedy z dcer je novinářka, Pavlína Wolfová. Hovoříte spolu o novinářské práci a je představitelné, že byste se v ní vzájemně inspirovali?
2: Ne, já ji neinspiruju. Neumím tu novinařinu.
1: Ale umíte tu člověčinu?
2: I ta člověčina je v té novinařině asi potřeba. Ale třeba Pavlíně zprvu, teď už se jí netroufám něco vytýkat, protože ona je taková soběstačná a taková průbojná. To z ní nadělal asi ta stanice teď, kde vysílá a má tam politiky a je to vždycky boj takovej, až se o ní někdy bojím. Ale zprvu jsem se snažila a radila a ku podivu moje dcera, jak to celý život nedělala, najednou mě poslouchala. Jako se říkala, Pavluško, to neříkej, budu se na vás těšit pozejtří nebo v pondělí. To ne, to se neříká, jaký budu se těšit. Těším se na vás, nebo budu ráda, když budete poslouchat i v pondělí. Já jí radila takovýhle věci. Ona naslouchala, chvílema se mi asi v duchu smála, ale víte, že poslechla?
1: Protože to jsou rady k nezaplacení.
2: Jo, tyhle ty slovíčka jsou důležitý. A lidi, kteří mají pro jazyk cit, tak to vnímají a kritizují. Jaký budu se těšit? Všimněte si, že to je velice často užívaný. A mě to štve, když ta čeština je taková krásná řeč, co všechno se dá vyslovit, vylíčit. Ten jazyk má prostředky.
1: Se svou mladší dcerou Johanou máte společnou jinou vášeň pro koně, což je láska, kterou zdědila po vás, protože vy jste se koňům věnovala závodně, byla jste dokonce přebornicí republiky v drezuře. Potkáváte se s Johanou často u koní, nebo třeba spíš u kávy, anebo úplně jinde?
2: My se spíš setkáváme telefonicky, protože ona bydlí mimo Prahu, ne sice daleko, ale pro mě je problém se někam dopravit a protože ji nesmírně miluju, tý to říkám telefonicky.
1: Stačí to?
2: Já si myslím, že jo. My si s Johankou moc rozumíme a hlavně, když jde o ty koníčky. Teď jsme slavili první narozeniny hříbátka, které se narodilo jaksi v naší rodině. Je to Adámek. je to ryzáček krásný a takovej nádherně mladě drzej a furt se chce šmajchlovat a on se chová trošku jako pes, jenomže přece jenom má ty kopejtka, už to začíná být nebezpečný, ale to on si neuvědomuje. Adámek, je to krása a já se u Johanky vždycky tak duchovně vykoupu. Ona na mě navalí ty starosti, že zas nepřivezli to seno a že musí kydat hnůj. A mám, no jo, ale ty koblišky, to je ozdravný. To je nadechnutí. Teď to přece čistí úplně ty dýchací cesty. To jsi si, Johano, nevšimla. Jo, tak já si jdu všímat, maminko. Tak ahoj.
1: A vy máte doma nějaké zvíře?
2: No, vždycky jsme měli psy. Mluvím v množném čísle, protože jich bylo víc. Byly i doby, kdy jsme měli 4 a bylo to z lásky. Moje dcera Johanka, ona je zdravotní sestra, lidská. Ale první její praxe byla v nemocnici, kde přicházela k samým smutným příběhům a já jsem na ní viděla, že mi ta holka chřadne. A chřadla mi před očima. A najednou se bála, že jde zase ráno do služby nebo na noční. Prostě jí to duševně vyčerpávalo a nosila ty příběhy domů a mě je vyprávěla. Víte, bylo to někdy drastický. A vypovídalo to o tom, že přeci jenom ne všechno je růžový. V tom zdravotnictví lecos jde jinýma cestama, než by si člověk rád představoval. Já jsem jí litovala a říkala jsem si, takhle to nemůžeš nechat jako matka. Tomu nebudu přihlížet. A nakonec jsme s Johanou vymysleli, že prostě s tím švihne a že půjde jinam. A jinam šla na veterinu. Našla si inzerát, že nějaký pan doktor hledá sestru a tak Johana se tam přihlásila. On říkal, no a umíte to? A říká, no já jsem jako zdravotní sestra přes lidi, ale já mám zvířata strašně ráda. A pak ten na té veterině pracovala u různých lékařů, možná 12-13 let.
1: A tak se vlastně v jejím životě zhmotnil váš sen, protože vy jste kdysi chtěla být veterinářkou, pokud
2: no
1: jsem
2: jistě,
1: správně četla.
2: No jistě, ano, léčit koníčkům nohy a vůbec zabývat se zvířaty, protože já zvířata miluju a jsem jejich zastánce věčnej. Já chci zvířatům pomáhat a pomáhám jim teď na dálku a přimlouvám se za všechny pejsky, který jsou v nebezpečí, že by se nedostali do těch správných rukou. Já bych zavedla, jako jsou řidičáky na auto, tak by každý, kdo si chce pořídit pejska, musel složit jakýsi zkoušky a vylíčit, kam toho pejska dá, kde s ním bude bydlet, jak ten pejsek bude bydlet a jak se s ním bude zacházet a co se od pejska čeká a co pejsek čeká od toho majitele. A kdo chce pejska, by se ho musel zasloužit.
1: Evidentně vám na zvířatech záleží.
2: Záleží moc.
1: Evidentně vám velmi záleží i na vašich blízkých a lidech jako takových. O péči, kterou jste věnovala dcerám, už jste lecos prozradila. Ale řekněte, na čem vám v jejich výchově záleželo? Na čem jste takzvaně bazírovala třeba až u Manutě? Bylo něco takového?
2: No, chovat se jako dámy. Holčičky, kolínka k sobě pěkně a sedět jako dámy. Sednout takhle, rozkydnout se, to prostě ne. A poděkovat za všechno. Samozřejmě, že pozdravem, uctivým pozdravem všechno začíná. No prostě, já jsem z nich ty dámy přeci jenom nakonec vycepovala. A všichni říkají, ty máš ty holky tak vychovaný. Ovšem za prahem domova to všechno končilo. Kolínka už nebyly u sebe a nebyly takový a neděkovali a nepoprosili a to já vám říkám, holky, ale to musíte držet v sobě, to vám musí vrůst do vašeho jáství tohleto, protože celý život to budete používat. Já u vás nebudu pořád stát a připomínat vám to. Vy musíte vystupovat jako dámy. Víte, že do dneska mi říkají spolupracovníci, pač já vyzvídám, že jo, když potkám někoho tam od nich z televize, zdraví, chová se slušně. A on říkal, přeslušně. Až to mate.
1: Vy jste prý i docela zábavná babička. Mě by zajímalo, jak hledáte ty styčné plochy v komunikaci se svými vnoučaty, abyste si nevysloužila takové zdrcující odsouzení, jaké teenageři vyslovit umí, například babi, ty jsi trapná. Jak to děláte, abyste s nimi opravdu našla společnou řeč?
2: Moje vnoučata mě mají ráda, abych mluvila česky.
1: Výborně.
2: Jsem tady chválila tu naši řeč. Já totiž nevěřím tomu, že s dětma se má jednat jako s někým, kdo je ještě malej a tomuhle by nerozuměl. Ne, to jsou rovnocenní partneři. Jako s takovejma, s nima jsem vždycky zacházela. Ale na ulici takhle u nás v baráku, nebo že já zapřádám hovory a dočkám se odezvy. Ty maminky koulej v očima, v životě to neslyšeli, že mají takovýho mudrlanta v kočárku. Protože oni jsou to rovnocenní partneři. To nejsou blbečkové. A jsou to vnímající tvorové, kteří chtějí, abychom je brali vážně. Abychom nedělali, no, ty jsi holčička krásná. No a ještě šišlali u toho. To ne, takhle se nesmí s dětma. A děti to ocenějí. Já to mám na svých vnoučatech vyzkoušený.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Paní Pavlína Filipovská patří k těm šťastným a obdarovaným lidem, kteří se narodili úžasným rodičům. Myslíte, že vaši drazí František a Matilda zásadně přispěli k vykreslení obrazu ideálního muže a ideální ženy, který sama dnes vyznáváte?
3: To víte, když jsem byla malé robě, tak jsem v nich viděla až vysochaný, nádherný lidi, kteří si rozumějí, v životě se nehádali. Teprve časem a během dospívání jsem pochopila, že jsou to úplně normální rodiče jako každý druhý, ale že k tomu přistupují dobře a že jsou nadaný v tomhle směru. Totiž já si myslím, že způsobit, aby měl pocit domova ten jedinec, který právě dorůstá a seznamuje se se světem, tak to je kumšt. A to není každému dáno. Někdo třeba nemá hudební sluch a někdo zase neumí tohleto. A moji rodiče byli obdarováni od Pána Boha, že ten domov uměli uspůsobit a byl na to spoleh.
2: Co jste na každém z nich obdivovala jako na individu osobnosti?
3: No, na mamince jsem obdivovala za prvé, že byla krásná. Ona byla opravdu krásná, takže já od malička jsem si říkala, ano, já jí budu podobná. Vůbec nejsem, já jsem v obtisk tatínka. Ale maminka byla nádherná a byla to prostě ta maminka. Se vším, co k tomu patří. Byla plná lásky k nám, dětem i tatínkovi, a uměla ten domov jemu i nám malým přistrojit. Víte, ono to je pro život i zavazující, protože člověk, když vyrůstá v tomhle nádherném domově, tak potom má jednu touhu i svým dětem takový domov taky dopřát. A je to strašně těžký. Zjistila jsem, že možná talent by k tomu nechyběl, ale ten čas, co k tomu patří, že ta maminka tohle stačila, tamhle to stačila, nachystala všechno. No, doháněla jsem to, seč jsem mohla a bylo to moc těžký, ale v koutku duše doufám, že ty moje děti si jednou řeknou, to byla dobrá máma, viď? Hele, byla dobrá, co? No.
2: A tatínek, ten se prý neuměl vůbec rozčilovat.
3: S ním se nedalo pohádat. Někdy každá ženská prostě to v ní najednou vře a potřebuje to nějakým způsobem jako ze sebe vyndat. No a tatínek na tohle nebyl partner. Maminka měla krásně narostlý obočí a vždycky, když jí vylítlo pravý obočí nahoru, tak bylo zle. A to jsme i my tak potichli a říkali jsme si, co bude, co se chystá. No a tatínek, ale Hildinko, nedělej na mě v obočí. A celý to schodil, protože to skončilo ve smíchu. Prostě s ním se nedalo pohádat a maminka z toho někdy byla až zoufalá, protože to víte, když je přetopený kotel a není kudy tu páru pustit. No ale myslím si, že i tak to bylo manželství vzorový, jak má být. Bylo krásný, bylo dlouholetý a bylo věrný absolutně a spolehlivý pro oba.
2: Vy jste musela skrze tatínka poznat řadu zajímavých lidí. Já vím, že třeba mezi jeho přátele patřil spisovatel František Kožík, na které dodnes ráda vzpomínáte.
3: Vy jste s takovou něhou vyslovila jméno František Kožík.
2: A víte proč? Protože pocházel z mého Uherského Brodu.
3: No to já o něm vím, že tu moravskou zem miloval. A jak on krásně tu češtinu pěstoval. A já jsem měla to štěstí, že my jsme bydleli blízko sebe. Už od malinka. A oni mají dceru Alenu, a my jsme 14 dní od sebe, téměř na den stejně mladí a stejně dlouho na světě. A s Alenkou jsem si hrávala. A oni bydleli blízko Lobkovicova náměstí krásný, moc hezký to tam bylo. Takový jako pro děti to bylo. A my jsme tam chodili s Alenkou na ten písek si hrát. Povídali jsme a tak. A chodila za náma slečna, která ji měla hlídat, protože paní Kožíková, herečka, taky neměla pořád čas. A František Kožík taky chtěl něco napsat. A pracoval v rozhlase taky. Takže hlídala Alenku a nás potom, když jsme tam byli dvě, a nosila nám, to bylo za války, za druhý světový války, kdy nebylo vlastně nic, tak tato dívčina nám nosila sušenky a byly slepený něčím božským. Úplně. To byla taková pomazánčička, já nevím, kde to vzala, ale ono nám chutnalo na tom písku. A tak na to vzpomínám a Alena taky. My se občas vidíme, protože ona je dramaturg, letitej dramaturg, byla na Vinohradech v divadle, takže my jsme se vídali občas. Teď si občas zatelefonujeme, gratulujeme si k těm narozeninám, který máme od sebe 14 dní. No ale na to obě vzpomínáme.
2: Já se přenesu do vašich let gymnaziálních. Vím, že jste studovala francouzštinu, vím, že jste přemýšlela o veterině, dokonce jste ovšem završila studium mimo jiné maturitou z deskriptivní geometrie.
3: No
2: takže
3: to nebylo dobrovolně.
2: Ta škála je velmi rozmanitá a široká. Kde se tam zrodil nápad přihlásit se na DAMU? A co mě zvlášť zajímá, jestli jste ho konzultovala s rodiči?
3: Ne, vůbec jsem nekonzultovala, protože jsem věděla, že tatínek, on by mi nic nezakázal, ale neřekla jsem nic, to byla utajená věc. Ten prvotní nápad vznikl na chodbě, ve škole, v Londýnské ulici, na gymnáziu, kde jsem potkala dvě spolužačky. Obě už měly za sebou ty zkoušky a obě v pořádku byly přijatý. A říkal, pojď, hele, to nic není, nějakou tu básničku, ty to umíš, že se v tom furt hrabeš a hele, to máš nejlepší, protože já jsem zoufale scháněla nějakou školu. Všichni spolužáci, to byla taková třída samých mudrců a matematiků, oni všichni to uměli, včetně té deskriptivy, kterou já jsem nikdy nepochopila, to jsem nevěděla, proč bych měla sklápět nějakou rovinu, s kterou se neznám, nebo co a kam jí sklopit. No prostě, matematici neposlouchejte. Já jsem najednou zjistila, že všichni už mají někam přejímačky, tadyhle matfis a tadyhle medicína. A já jsem poslední blbeček v té třídě, který nemá nic. Třeba takovej Vašich Klaus, s kterým jsem chodila taky do třídy. No ten si mohl vybírat. Školy se mu nabízely sami. A takhle jsem potkala ty dvě holky a oni mi tiskli tenhle ten nápad. A já si říkám, no to já vyhrabu nějakou básničku, kterou mám ráda. A pak mě napadly ještě dva monology. No těžký jako blázen, no a taky nepřístojný k mýmu exteriéru a k mýmu věku. A představte si Katušku se Zkrocení zlý ženy Shakespeara. A potom Šóvu svatou Janu a tu scénu vypjatou před soudem, kde ona je všechny pozuráží. Ale mně se to líbilo. A v Národním divadle v tu dobu to bylo na repertoáru. Obě ty hry. A já jsem viděla paní Glázrovou jako tu Katušku a viděla jsem paní Jiřinu Petrovickou jako svatou Janu. To byla inspirace, tak jsem to tak jako trochu opajcla. A s těma copama i s mašlema jsem se vydala ke zkouškám na DAMU. No.
2: Bohužel vás nepřijali.
3: No bohužel zaplať pánbu. To...
2: Ale na druhou stranu musíme zdůraznit, že vy jste se v branži velmi dobře uplatnila na rozdíl od řady bezejmenných absolventů DAMU. Začala jste už záhy v roce 58 ve vysílání Československé televize v dětském vysílání. Tam ty copy padly za oběť.
3: Ano.
2: To byl záskok za Štěpánku Haníčincovou. Jistě. Co jste se od ní naučila, když jste přebírala v době její mateřské?
3: To bylo tak na poslední chvíli, než se ten Honzík vyklubal na svět, že mě nestačila předat žádný zkušenosti. Já jsem do toho hupsla prostě rovnou a pan profesor Vladimír Kovářík, který tehdy vedl tu dětskou redakci, ohromně vlídnej, moudrej pán, autor několika krásných knížek taky. On byl velmi laskavej, tak jako mě to vysvětlil, že to je na čas, že jsem jako brigádnice, ale že moc potřebujou někoho po té Štěpánce, protože děti ji milovali strašlivě. Ona měla Čertíka, Bertíka, Loutku, a tak mě vymysleli taky Loutku. Já jsem měla panenku Kačenku, zlobivou takovou holku, a mě to bavilo. Já jsem se díky téhle zkušenosti zbavila strachu z kamery. Takovej ten respekt, co mají lidi, a zvlášť televizním kamerám, ať to jsou potvory, ty vám spočítají i plomby v zubech. Prostě já jsem to všechno překonala, protože jsem tam měla vedle sebe tu partnerku Kačenku. Mimochodem tu vodila tehdejší paní Munzara, Naďa Munzarová, dnes tedy Krauzová, a tak mě to pěkně s ní šlo. No prostě byla to pohoda. A Štěpánka, když se vrátila, tak zjistila za prvé, že je tam pohoda, za druhý, že spousty práce za stanem s Kačenkou. Bertíka si nechala, no a říkala, já tě tady potřebuju jako učednici. A já jsem říkala, to beru. A měla jsem se co učit, protože od Štěpánky už jen tu její laskavost, ten její přístup k dětem, ke kterým se přes tu obrazovku vlastně, řekla bych, docela probourala až domů do pokoje dětskýho a do mateřských školek, a tu laskavost přímo rozdávala. A to byla krásná a vzácná škola.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Pavlína Filipovská. Jak už jsem říkala, na jevišti jste debutovala roku 58 rolí Aničky Karasové, Aničky Posedlé ve Šrámkově Stříbrném větru a vaším partnerem alias Janem Radkinem. Tam byl Eduard Cupák. Vy jste museli mít narváno už kvůli té jeho filmové proslulosti, že ano?
1: No samozřejmě, že kvůli němu. Mě vůbec nikdo neznal taky odkud. Já jsem byla vedle něj jako holka z ulice. Cupáček v té době už byl takovou hvězdou a bylo to stvoření tak milý. On byl vyloženě předurčený k tomu, aby se do něj tyhle ty holky mýho věku tehdejšího prostě zamilovávaly.
0: A co se týká vašeho divadelního požitku a prožitku, řekla jste si, jo, to je ono, já chci dělat divadlo?
1: No, měla jsem z toho velký respekt, trému, dokonce mám krabičku s unípnutým kouskem tělky, líčidla divadelního od Mařenky Tomášový. To je můj další idol, velikánský idol. Táta jí vypravoval, že mám na zájezd s Cupákem a že jsem z toho zoufal. Táta byl takovej řečnej a tak se s Mařenkou Tomášovou dali do řeči. Já nevím, čím vy holky se malujete a takhle. A Mařenka pak přišla po představení za ním a nesla mu krabičku takovou. Zřejmě z dovozu to muselo být. Dodnes ji mám skovanou krásná, taková porcelánová, s víčkem zdobným a v tom bylo u rejpnu, to bylo vidět, že rejpla nožejkem do svítělky a dala mi tam trochu toho líčidla. Takže to já jsem se napajcovala tímhle s tím, hrála. Ono to bylo zredukovaný hodně, aby se to vešlo do toho večerního jednoho vystoupení. A bylo to všechno o Cupákovi, protože na to přišli ty lidi, na to přišli ctitelky. Ale já jsem se tam prostě promítla a myslím, že jsem jako ta Anička tam zafungovala dobře. Bylo mi tolik, kolik mě mělo být na tu roli a byla jsem do něj zamilovaná taky, jak to mělo být, a kolem uší ten stříbrný vítr, o kterým to vlastně je. A protože tenhle pořad se taky tak jmenuje, tak já jsem šťastná, že mám příležitost se v něm nějakým způsobem promítnout.
0: Však to tady kolem nás zní, vidíte?
1: To víte, že jo. Šumí a člověk, když dá pozor, tak to slyší, že ten vítr nám kolem hlav pořád šumí a nepřestane, pokud my lidi tomu neuděláme přítrž. Doufám, že ne.
0: No a ta tělka od Marie Tomášové, ta se vám hodila i do dalších let, protože vy jste v roce 59 udělala konkurs do nově vzniklého divadla Semafor, do hry Jiřího Suchého Člověk z půdy. Měla jste vůbec představu, do čeho jdete, co obnáší takové hudební divadlo?
1: Neměla jsem žádnou představu, ale mám takovej dojem, že o tom, co to je vlastně to hudební divadlo, tak neměl tuchu ani Suchý, ani Šlitr, ani nikdo z nás, kteří jsme se tam schromáždili, protože to většinou byli študáci z vysokých škol, celý ten sbor vědců, který tam zpívá sbory, ten byl složený z těchto kluků a byli pěkný. Takhle se tam dostal pan režisér pozdější, Josef Vondráček. To studoval právničinu tady na fakultě.
0: A když nikdo z vás prakticky nebyl školeným hercem nebo zpěvákem a učili jste se to tak říkajíc za pochodu, co konkrétně vám šlo samo od sebe a s čím jste se hodně nadřela?
1: Já jsem se hodně nadřela s tou písničkou. Ne, že bych se ji nemohla naučit. Ona je tak jako až geniálně prajednoduchá. I v textu, i v té melodii. A měli jsme za zády tak nádhernou kapelu ze samých mistrů svého oboru a velel jim nenahraditelný Ferdinand Havlík. Člověk plný humoru. To byl recesista nádherný a přitom ten klarinet prostě s tím on se snad narodil. Ovládal mistrně a byla to krásná muzika a oni všechno zachránili. to byla kapela, která s váma dejchala na tom jevišti. Třeba někdo zmeškal nástup, začal pozdějc nebo tak. Oni to všecko dohonili, nebo počkali, nebo to zahráli znovu. No, s klukama to bylo nádherný. Taky já, když jsem naspívala Kapitány, kam s tou lodí, tak to, oni tam mají hlavní roli, pořád dělají ty zvuky všechny možný.
0: Tak to byli a laskaví a schovývaví muzikanti.
1: Jo, jo. Bohužel všichni měli ten perfektní hudební sluch, takže dobře věděli, koho že to doprovázejí, ale byli tolerantní a byli to kámoši. No.
0: V představení Člověk z půdy účinkovali i dvě hvězdy, Miroslav Horníček, Miloš Kopecký. Dalo se od nich něco odkoukat?
1: No to víte, že jo. Miloš Kopecký třeba nešetřil radama. Říkal, Pavlíno, když máte trému, nemluvte pro Boha rychle, teď máte času dost. Všimněte si, že já, když nevím kudy kam, tak mluvím tak pomaloučku, že je to k nevydržení.
0: To si budu pamatovat.
1: No ano, ale ono něco na tom je, že člověk jakmile drmolí, tak v podstatě se nakonec v tom ztratí a to, čeho chtěl dosíci, tak to zmizí v nedohlednu. Od nich se dalo naučit věcí a Horníček, jeho humor se nedal učit, protože to bylo mistrovství samo o sobě a možná, že ani on si ho nebyl vědom. Byla to improvizace, kterou vládl dokonale. A člověk v tu chvíli zjistil, že do těchto končin by se neměl vydávat, když není na to uspůsobený, tak jako ten Miroslav Horníček.
0: Vy jste po 6 letech divadlu Semafor zamávala a odešla do divadla Apollo. Proč? Co vás tam přivedlo?
1: Nedostatek zkušenosti se životem a mládí. Taková jako touha, a to asi mají mladí lidi, něco novýho zase jako poznat taky a dokázat, že i tady se můžu nějak prezentovat. A to bylo to divadlo Apollo. A odehrálo se to úplně jednoduše. Jiří Štajdl, který to Apollo zakládal, tak první představení, to byly víceméně písničkový pořady, improvizovaný s předtočeným textem, ala Zuzana je sama doma, a to bylo okoukaný od Suchýho a Šlitra z našeho repertoáru semaforskýho. A byl tam natočený text, ale hezký, protože Jirka Štajdl, musím říct k jeho cti a chvále, byl strašně chytrý kluk, pracovitý, cílevědomý a hodnej. Hodnej, lidsky hodnej, to byl dobrotisko kluk. Já jsem ho měla moc ráda a on mě taky. On mi říkal ségra. Náš vztah nebyl pošmudlaný žádnýma jinýma vztahama. Rozuměli jsme si, ale on mě třeba o půlnoci nebo k ránu zavolal a řekl, hele ségra, já tě musím něco přečíst, jestli to je dobrý. Takhle jsme měli takový hezký vztah. No a ten Jirka Štajdl tam prostě v tom Semaforu se vyskytoval jako hostující. Oni tam byli jednou za měsíc asi. A já jsem na ně chodila, protože mně se to líbilo. Tam byli zpěváci, třeba jsem prvně v životě slyšela Pavla Bobka a stála jsem na metr od Věry Křesadlový a taky jsem poznala Ivonu Přenosilovou. Tam, když to bylo hodně zblízka, tak vám brněla celá hlava. V Semaforu se otvíraly ty lítačky, ty dveře, protože Ivona, když zadula, tak to bylo. Prostě se mi tam líbilo a chodila jsem na ně často, kdykoliv hráli. Jirka si toho všim a jednou mě řekl během představení. Paní Filipovská, no to víte, Zajícovi, hloupýmu, vykulenýmu, když někdo řekne paní. Já totiž teď zakládám hudební divadlo Apollo a tak jsem si říkal, vy tady na naše představení chodíte celkem pilně, že byste to s náma zkusila. Prostě spolupráce. To víte, paní Filipovská. Já jsem řekla, ano.
0: A paní Filipovská, vy jste si tam také vyzkoušela roli konferenciérky. Podílela jste se na těch textech i tvůrčím způsobem, nebo to všechno bylo v režii pana Štajdla?
1: Jirka psal dobře, vtipně a hezky česky. Jsem tam něco, jsem si přizpůsobila, ale ty texty byly bezvadný. Nebyly to takový ty obyčejný konferenciérský vstupy. Oslovili i diváky, lecos připovysvětlili, lecos dodali. Bylo to vtipný. Jirka měl smysl pro humor, úžasný. Já jsem je ráda říkala a v podstatě Jirka Štajdl to byl, který pochopil, že trošičku přestřelil, když mě tam pozval mezi tyhle lidi, protože já jsem se vyskytovala vedle Hály Karla, vedle Karla Gotta, vedle té Ivony s tím burácejícím hlasem a já jsem tam vlastně neměla pro ně žádný význam, s tímhletím hláskem na třech tónech jsem zpívala, ale víte, něco to do sebe určitě mělo, když to zpětně hodnotím. Zažila jsem i chvíle, kdy jsem litovala, ale návratu už nebylo samozřejmě, protože šéfové se urazili, já jsem jim to ani neřekla, že jdu pryč. Víte, no chovala jsem se neslušně, všechno, co mě maminka učila, jak se mám chovat, tak to jsem zanedbala.
0: A už jste si to s panem Suchým vyříkali?
1: Nikdy.
0: Je.
1: Nikdy. A my jsme velký kamarádky s Jitkou Molavcovou, která k němu má blízko a říká mi, víš co, Filipko, tohle to máš u Suchýho pořád ještě pod kamenem. Jak jsi odešla z toho divadla? No mě tam nic nechybělo, my jsme hráli zrovna 6 žen, krásný představení, já tam měla hezký písničky, pěkný kostým, no prostě nic mi nechybělo, já jsem tam o práci neměla nouzi, nikdo mnou neopovrhoval, nikdo mě o tamtud nevyhazoval, no byl to nerozum mládí, se tomu říká. Je to bolavý, dochází k omylům, jako u mě v tomhle případě, ale já nemůžu úplně říct, že to byl takovej omyl, že jsem šla do divadla Apollo, protože Jirka Štajdl, dej mu pámu nebe, pro mě vymyslel vlastně další možnosti uplatnění, že můžu vystupovat i jako moderátor.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Poté, co skončilo divadlo Apollo, přešla Pavlína Filipovská do divadla Rokoko, jehož rytmus ve velkém udával ředitel Darek Vostřel. Tam jste se asi významně vrátila k herectví. Byla to pro vás příjemná kapitola?
3: No, to je pravda, že Darek Vostřel tehdy mě přijímal jako herečku. To mě dělalo dobře. A oni nedělali jenom písničkový pořady, ale taky hráli hry. Tam měli tu krásnou filozofskou historii. A bylo to moc pěkný divadlo. Když takhle zpětně si to uvědomím, to zatím nikdo nedocenil nebo nevzdal mu ten hold, který by mu náležel jako divadelníkovi, protože on byl vynikající herec. A Jiřím Šaškovi taky našel vynikajícího partnera. Partnera nesobeckýho, který uměl přihrát, který se neprosazovala. A to byla vzácná dvojice. Já na Darka vzpomínám velice v dobrém.
2: Když si dnes chcete dopřát zážitek z pěkného hereckého výkonu, hereckého koncertu, máte kam jít? Líbí se vám současná divadelní produkce?
3: Většinou se trošku míjíme. Taky přiznám se, není čas. Protože ty naše profese jsou toho ražení, že se to všechno odehrává večer. A já po večerech bejvávám různě pryč, když se zase něco děje. Teď jsem byla hodně dlouho doma, ale to zase nikde nic nehráli.
2: A co vám u současného divadla chybí?
3: No, mě asi se stejská po takovém tom divadle s velkým D. Po tom divadle, kde se mluvilo srozumitelně, tatínek vždycky říkal, to již Národním divadle, tam tě musí slyšet druhá galérie, i když šeptáš. A mně se to teď vybavuje takhle zpětně, protože, ale to není kritika, to je jenom můj pocit divácký, obyčejný, že já někdy i v televizi ztratím nit příběhu jenom proto, že aktérům nerozumím. A skoro přemýšlím, jestli ještě mluví česky. Oni jsou dobrý, člověk jim to všechno věří, jsou takový civilní, až jsou super civilní a už zahazujou slova a věty a já jsem staromilec. Já mám ráda herce, třeba jako byl pan Heger, který mu opravdu věřím, že když šeptal, že v tom Národním to bylo slyšet na druhou galérii, byli to prostě páni herci, kteří se nemuseli uchylovat takovýhlemu civilismu za každou cenu. Mně to někdy připadá přehnaný, ale slyšíte teďko vyjádření člověka, který zaprvé nemám pouvoir k tomu, abych to nějak hodnotila z hlediska odborného.

0: a uměla poradit. Ale myslím si, že ta česká řeč stojí za to, aby se pěstovala a aby se vyslovovalo a používala se v plné šíři a bohatství. Já žalím toho, že se mnoho výrazů z češtiny ztrácí, přestávají se používat. Mě se zeptala vnučka, babi, co to je souvrať? A já jsem říkala, no ty lunko, a teď si mi to začala všechno říkat, jak je souvrať a jak jsou tam ty kytičky vonavý a mateří douška a slzičky Panny Marie, jak je to pěkný a prostě, že prostředkem takový cesty polní je žebřiňák plný sena vonavýho nebo snopu s obilím. Zase snopy to taky znělo do oušek dětské cize. No, vysvětlila jsem jí souvrať a potom jsem jí ukázala souvrať, protože jezdíme za Johanou na venkov a tak ví už, co je souvrať, ale myslím si, že jich není moc, co to vědí.
1: To je úžasné, že jste jí mohla ukázat v přírodě a nikoli před monitorem počítače.
0: No jo, no tak čas strhnul oponou, jak se říká.
1: Paní Filipovská, co je v našich životech, v naší každodenní existenci důležité? Jak to vidíte?
0: Já si myslím, že je potřeba, aby člověk zachovával pořád takovou pevnou, zdravou mysl. Protože ta je zdrojem síly, zdrojem ozdravení organismu a já na to strašně spoléhám.
1: A jak se buduje pevná, zdravá mysl?
0: No, chce to grunt, ten já mám. Ale myslím si, že v každém ten grunt je, když ho hledá. A je dobře dívat se na život pozitivně. Žít rád. Vážit si toho, že jsme na světě a užívat si to. Nekalit si to všelijakými pocity marnosti a přemýšlet v věcech, který ani nemůžeme vyřešit, protože řešení za nás jiní, ne vždycky ti nejmoudřejší, ale je potřeba v klidu počkat, tu mysl pevnou zachovat, zdravou a počkat, protože ti, co to neumí, tak zase za čas odejdou. Já tomu věřím.
1: Spoustu podnětů k zamyšlení, spoustu radosti přineslo toto povídání s paní Pavlínou Filipovskou, za které vám děkuji a přeji zdravou mysl, vůbec zdravý organismus a ať vám ten úsměv na tváři i v srdci zůstává trvale. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.

společném políbení, v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Udeřila naše hodina a opět se setkáváme, doufám, že v plném počtu, u muziky s Eduardem Hrubešem, neboli s hodinkou plnou řízné dechovky. Tedy popravdě řečeno, jsem tam i s nějakou tou mírně tklivou až lirickou hudbou, jak už to tak v tomhle žánru je zvykem. Na břehu Blanice. To je přímo reprezentační ukázka jímavého textu. Jednou si tu polčičku poslechnete a hned máte pocit, že už ji dávno znáte. No a přitom nikdo neví, kdo ji vlastně takhle šikovně složil. Hrála malá česká dechovka a zpívali Blanka Tumová a Josef Opelt. Teď tu máme další ukázku takové nezapomenutelné písničky zapomenutého autora. Od Tábora až k nám. Dnes s námi zahraje Veselka Ladislava Kubeše. A pak si pustíme bidžovský valčík známého autora. Ladislav Kubeš zhudebnil text zajímavého původu, ten totiž napsali sestry z Kovajsovy. Dnes spolu s Veselkou od autora muziky zaspívají Vlasta Kahovcová, Milan Černohous a Vendula Praglová. A pak se můžeme společně těšit na klasiku nejklasikovatější. Josef Stelipský na text Jarky Motla Praha je krásná. Zaspívá jímavě Josef Opelt, doprovázený Saloním orchestrem Josefa Vejvody.

krásu naší melodie opěvovali i autoři, jejíž jména se nezachovala. Ale naštěstí to dílo ano. A to je i případ valčíku Vltava, který opěvuje krásy řeky tak umně do metropole vetkané, až nám to právem závidí zájezdy z blízké či vzdálené ciziny. Zásluhu na tom mají i stavitelé těch různých zdymadel a jezů, nebýt jich, byla by kdysi stříbropěná Vltava jenom takovou větší říčkou. Teď nám oni zaspívají Marie Svobodová a Jana Mikulášová spolu s Budvarkou, řízenou Vojtěchem Prokešem. A aby to nebylo líto zase třeba Kolíňákům, připomeneme si k mochu v pochod Kolíne, Kolíne. Tudy zase protéká romantický veletok jménem Labe. Pražští muzikanti Milana Bašty. A připomeneme si krásy Vysočiny, zazní valčík autorské dvojice Áda Doško a Jaroslav Hájek Krajem Vysočiny. Keramičku řídí Vladimír Elner, zpívají Drahomíra Vránková, Josef Dušek a Pavel Hanták.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Teď se, vážení, zase na skok podíváme na Moravu. Jožka Černý má pro nás informaci, jaké to bylo, když šel z Hradišťa. Ovšem, chceme s vámi, milí posluchači, hrát fair hru. Nebude to přímo dechovka, ale sem tam mezi námi i takový cymbal, jak se patří, potěší. Hraje cymbalová muzika Petra Olivy. K dechovce se ovšem promptně vrátíme hned následujícím titulem. Moravanka Jana Slabáka spustí lidovou Javorina. Zaspívají Břetislav Osička, Daniela Češková a Ivana Slabáková. No a v zápětí tedy hned poté Hore dědinů. Další ukázka muziky neznámého autora. S Moravěnkou zpívají Jarmila Kachyňová, Jiří Helán, Květa Navrátilová a Joška Šmukař.

Teď si ještě dopřejeme letní odskok na Domažlicko. Kapela se taky příhodně jmenuje Domažličanka a skladba lidového autora lecos napoví o zdejších zvyklostech. Já se vždycky ohlídám. A jen co to společně probereme, to ohlídání, zazní zasloužená směs sestavená z následujících ingrediencí. Když jsem šel včera po rinku, lístečku dubový, letěla husička, kdyby byl Bavorov, o Velvary. Zpívá a hraje Květovanka a podle možnosti, ale je to dobrovolné, i naše publikum doma u přijímačů. Naslyšenou příště se těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Příběh moravského Mojžíše.
1: Po silnici kráčím stále vzhůru. Po nějaké době ze silnice sejdu. Stoupám pak rozlehlou loukou. Ještě posledních pár desítek metrů směrem k libotinskému lesu. A potom už jsem u ní. U nebývale vzrostlé lípy. Je vysoká více než 20 metrů. Obvod jejího kmene měří 515 cm. Dlouho se dívám jako očarovaný na ten strom, co všechno asi pamatuje. Usednu pak do trávy, zády se opřu o široký kmen lípy a rozhlížím se po novojčínském kraji. Hledím také dolů, tam, kde se rozkládá obec Ženklava, kde dodnes stojí malý domek. Je označený číslem 43. V něm se prý 17. února 1692 narodil budoucí moravský Mojžíš, božský tesař či apoštol. Takhle mu mnozí lidé dodnes říkají. Jeho jméno Kristián David. Mezi některými zdejšími lidmi se říká, že právě tahle lípa, o níž je řeč, Kristiána Davida pamatuje. Je to zřejmě jen legenda, ale přesto, kdo ví. Možná by tenhle už na první pohled výjimečný strom mohl, kdyby to bylo možné, vyprávět jeho příběh. Příběh Kristiána Davida. Příběh muže, který byl původně vychován v katolické víře, aby se posléze stal protestantem. Jako voják bojoval v krvavé bitvě u Stralsundu. Pro záchranu svých souvěrců, moravských krajanů, riskoval život. Celé roky byl na útěku, aby posléze odešel šířit víru až mezi Eskimáky. V biografii nazvané Kristián David autorka Ludmila Plecháčová-Mucalíková píše:
0: Kristiánův otec Jan David byl české národnosti. Matka Rozína byla národnosti německé. Na Kravařsku žijící Němci byli potomci novokřtěnců vyhnaných pro své náboženské přesvědčení ve 14. století z Rakous, jižního Německa a později ze Švýcar. Bylo jim povoleno usadit se v tomto kraji. Část jich vzájemnými sňatky se asimilovala, většina jich udržela svou německou řeč, ale časem nábožensky splynula s českobratrstvím, s jednotou bratrskou, kde jim později věnoval svou péči kázáním v jejich rodném jazyce, sám Jan Amos Komenský.
1: Pokud se chceme dopátrat toho, co vlastně vedlo Kristiána Davida k tomu, aby se jednoho dne vydal na dráhu plnou nebezpečí, ale také mimořádné odvahy, musíme nyní zapátrat pár kilometrů od Davidova rodiště, v Suchdole nad Odrou. V nenápadném domku číslo 21, označeném jako Muzeum moravských bratří. Najít tu můžeme několik mimořádně zajímavých expozicí. Jsou plné obrázků a zajímavých dokumentů. Prohlížím se jeden panel za druhým a vidím tu také portrét Kristiána Davida.
2: Kristián David, duchovní probuzení. Tak tady jsou všechny cesty, které Kristián David podnikal. Vidíme do Grónska, tady píšou, že třikrát se plavil do Grónska, poznali emisi mezi Indiány v Americe, několik jeho písní bylo pojato do bratrského zpěvníku. Jeho jasná kázání dokázala nadchnout i náročné posluchače.
1: Přichází Josef Valchař, jeden z představitelů historicko-vlastivědné společnosti Moravian.
2: Dobrý den.
3: Tak já vás vítám, Motl. Pane Motl, já jsem rád, že jsem přišel.
2: Dobrý den.
3: Jsem rád, že jste si na nás vydal čas. Pojďte se podívat dále, ti činti Moravané byli ovlivněni, pochopitelně, reformací Husovou, Luterem a pochopitelně jednotou bratrskou, ke které se hlásili. Říkali, ano, my jsme jednota bratrská. To zdůrazňovali i potom, když byli potom po celém světě, dělali misi, ano. Když potom nastala protireformace, tak Komenský taky musel odejít ze Suddolu, tady kázal Komenský, ten kázal dokonce německy, musel tady kázat.
1: Jednotlivé expozice připomínají historii moravských bratří, příslušníků Moravské církve evangelické, církve, která je samostatnou součástí mezinárodní jednoty bratrské. Dějiny Moravanů, to je příběh strádání, utrpení, především ale příběh hrdosti a vzdoru. Základem byla jednota bratrská, církev Jana Amose Komenského. Po bitvě na Bílé hoře a po porážce stavovského povstání v roce 1620 byla tato církev, která hrála velkou roli v době husitského hnutí, krutě pronásledována. Nemalá část vyznavačů učení jednoty bratrské se posléze uchytila právě v oblasti Kravař či Suddola nad Odrou. Jenomže pronásledování Moravanů pokračovalo. Právě nyní přichází na pomyslnou scénu nám už známý Kristián David. Jaké vlastně byly jeho předchozí roky? Byly plné poznávání a hledání. Jak už bylo řečeno, byl původně vychován v katolické víře. Vyučil se tesařem a nějakou dobu pracoval v Holešově. Tam byl svědkem příhody, která zcela obrátila jeho dosavadní život. Příhoda se týkala skupiny lidí, kteří po Bílé hoře navzdory tvrdým zákazům neustále vyznávali nekatolickou víru. Tajně. Kristián David o tom později ve svém životopisu napsal.
0: V tomto městě žili také počestní, poctiví lidé, kteří celým svým srdcem hledali Boha, ctili jej a shromažďovali se tajně k pobožnostem. Pro tato tajná shromáždění a pro zakázané knihy, které tajně ukrývali a drželi po svých předcích, byli vyzrazeni a 12 mužů bylo za to uvězněno ve sklepě radnice. Ve svém vězení nenaříkali, ale zůstali radostné a dobré mysli, zpívajíce a modlíce se k živému Bohu celé dny a noci tak srdečně, že mnozí lidé poslouchajíce je byli velice pohnuti, protože je mohli dírou ve sklepě dobře poslouchati. Spousta lidí se tam stále shromažďovala. Někteří jedinci je proklínali, ale většina posluchačů byla dojata k slzám.
1: Jak psala Ludmila Plecháčová-Musalíková v biografii o Kristiánu Davidovi, tento mladý tesař si už tehdy začal uvědomovat, že v Holešově jsou lidé, kteří věří v Boha jinak, než jak se přikazovalo takzvaně po katolicku. Vzhledem k tomu, že v Holešově žilo také hodně Židů, pokoušel se studovat judaismus. Posléze se ocitl mezi evangelíky, studoval ukrývané knihy, zejména zakázanou Bibli. Když se vyučil, vydal se do světa. Působil na Slovensku a později také v Berlíně. Jako voják se zúčastnil severní války a bitvy u Stralsundu. Odehrávala se 12. prosince 1715. Tehdy toto město, obsazené švédskými vojáky, oblehla vojska Pruska, Saska a Dánska. Bitva skončila porážkou Švédů. Kristián David se později dostane do Zhořelce, kde, jak napsal, najde tu pravou víru svého srdce. Záhy poté se Kristián David seznamuje s hrabětem Mikulášem Ludvíkem von Zinzendorfem. Ten přišel s myšlenkou nabídnout azyl těm Davidovým krajanům, kteří tajně vyznávali nekatolické učení. Nabídnout jim nový domov v Saském Ochranově, v Hernhutu. Začíná další mimořádně nebezpečná etapa života Kristiána Davida. V biografii se o tom píše.
0: Vydal se tajně přes hranice na Moravu do rodného kraje. Tam pak s nadšením vyprávěl o místě, kde našel víru jako drahocenou perlu, kde každý může svobodně vyznávat víru podle Kristova evangelia. V jeho rodném kraji na Kravařsku ještě stále žilo tajné povědomí víry od dob působení Jana Amose Komenského ve Fulneku a okolí. Našel zde proto dychtivé posluchače, probuzené a živené nadšenými a strhujícími promluvami pietistického kazatele Steinmetze v chrámu milosti v Těšíně, kam tajně chodívali pro posilu přes značné nebezpečí od světské moci. Doma viděl pronásledování a týrání svých krajanů pro jejich tajnou bratrskou víru. K Když mu hrozilo vyzrazení jeho činnosti, musel se rychle vrátit tajně do Saska, aby se vyhnul vězení.
1: Kristián David se však měl na Moravu opět tajně vrátit, a dokonce několikrát. O tom ale až později. Jaká tehdy vlastně byla situace mezi těmi, co odmítali vyznávat povolenou a údajně tu jedinou pravou víru? Jaká byla situace v kraji, odkud Kristián David pocházel? Mé pátrání pokračuje s pomocí dalšího představitele historicko-vlastivědné společnosti Moravian, jeho předsedy Daniela Říčana. Pan Říčan mi ze všeho nejdříve ukazuje několik velmi starých dokumentů, včetně knih.
2: Vítr, tak je zakázaná kniha, jo?
4: Ano, to pročáme, ty sudole se zachovaly asi tři. Jednu jsem přinesl v loni v lednu, co nám tu věnovali lidé, no. Dají se v ní najít i stopy po ohárcích, když svítili loučí ještě, nebo tím svítidlem, že? Opotřebované, to je lidský pot, že jo, proto jsou tak zažloutlé taky ty.
2: To je ale úžasný, si uvědomíte, kolik rukou to asi drželo, že jo?
4: Jo.
2: Jaký lidi to četli?
4: No a tahle ta ještě není tak nejčtenější. No a nejstarší, co máme, je ten kancionále Petra Herberta, ten teda ještě do předkomenským, kde jsou teda stopy od svíček a taky to četli po večerech. Že?
2: A tajně.
4: Tajně.
2: A to jsou ty výslechové protokoly?
4: To jsou výslechové protokoly, které se zachovaly, zápisy písaře, který na jednu stranu protokolu napsal vždycky otázku a na druhou stranu odpověď. Takže z toho se dají vyčíst docela zajímavé věci. Většinou ti lidé sice snažili se co nejvíce mlžit a zatloukat, aby neprozradili. A většinou, když někoho prozradili, tak už to byl člověk, který byl po smrti nebo který byl v emigraci a už neublížil těm ostatním.
1: Pročítám výslechové protokoly. Také vzpomínky lidí, kteří výslechy prošli. Jejich provinění, četli zakázané knihy a odmítali přistoupit na katolickou víru. Je tu i písemná vzpomínka jednoho z tehdejších hlavních představitelů moravských bratří, Davida Schneidera. Ten byl ve své době nejbližším spolupracovníkem Kristiána Davida. Velmi často ho také ukrýval, to když opět ilegálně přišel na Moravu. Kristián David se totiž na Moravu neustále vracel. Samozřejmě tajně, aby tu šířil zakázanou víru a především jako biblický Mojžíš postupně převáděl své pronásledované souvěrce do Hernhutu, do Ochranova, za svobodou. Představitelé tehdejší moci o Kristiánu Davidovi již věděli, dokonce nechali rozmnožit jeho popis. Byli však stále bezmocní. Kristián David jim pokaždé chtěl proklouznout doslova mezi prsty. O to více pak směřovala jejich pomsta na ty, které dopadly. David Schneider poté, co se mu povedlo ze sudla uprchnout, napsal.
0: Po našem výslechu dal každého z nás do okovů. Některé zavřeli do pustých stěn vězení, jiné do sklepů a děr. Tehdy byla velká zima a moc sněhu, proto jsme museli 2 dny a 2 noci poskakovat, abychom nezmrzli.
1: Opět pokračuje Daniel Říčan.
4: Vyšetřování začalo vlastně až poté, co se prozradilo, že tady působil Kristián David a že se lidé scházeli celou zimu 1723-24 v tajných hromáženích. Tak první takový počin byl od správce Dietricha, který udělal první vyšetřování, svolal všechny občany a vyšetřoval je, kdo do toho je zapleten, chtěl po nich knihy a doznání. Pak druhé vyšetřování přišlo za nějaký měsíc. To už byla jakási komise, kde byl přítomen i farář a nějaký písař. Potom třetí vyšetřování bylo někdy v srpnu, kdy přijel sám pan hrabě z Vídně a vyšetřoval tak jaksi otcovsky tyhle ty tajné nekatolíky, ale přitom někteří byli svázáni tak, že z nich stačila krev. A čtvrté, to už byla inkvizice, která sem přijela z Kroměříže a dělali se řádné zápisy a ty se nám zachovaly dodnes.
1: Daniel Říčan mě pak vede do přízemí dnešního muzea moravských bratří. Jsou tu mimo jiné autentické prostory, kde se ve své době odehrávaly výslechy těch, kteří vytrvale odmítali přistoupit na katolickou víru. Ale odehrávaly se tu nejenom výslechy.
4: Běžné bylo, že dostávali výprask a to bylo asi tak nejběžnější svazování. To vidíme na tomhletom obrázku, jakým způsobem byli svazováni, takže jim přestala proudit krev v rukou, v končetinách, takže vlastně tím velice trpěli a pak byli snadno taky přinuceni k doznání. Nebo byl taky běžný trest sezení na tomhletom koni s ostrým hřbetem, na kterém museli sedět někdy až 9 hodin.
0: Prohlídky v domech nekatolíků byly čím dál častější. Razie se odehrávaly hlavně v noci. U koho byla objevena zakázaná nekatolická literatura, byl ztracen. Čekalo ho vyšetřování, vězení, nucené práce. Představitelé tehdejší moci dlouhodobě prahli právě po Kristiánu Davidovi.
4: Kristián David ten navštívil Moravu údajně až 10krát. 10krát absolvoval tu trasu 350 kilometrů do Saska a zpátky a nikdy dopaden nebyl. Jednak to byl cestovatel zkušený a jednak asi věděl, kudy může a kudy ne. Některé ty panství byly bezpečnější podle toho, který majitel ho vlastnil. Například se vyhýbali Lichtensteinům, že a takhle. Takže on tohle to už asi věděl a dával si pozor. No a potom znal tady terén, jednak on to znal v okolí Ženklevy a Životíc, takže tam to znal a tady se mu dařilo.
2: Jak vypadal jinak podle popisu?
4: Byl střední postavy, pokud vím, myslím, že měl míň vlasů, byl poměrně nenápadně oblečený, řekli bychom skoro jako takový, nechci říct žebrák.
2: Velmi skromně.
4: Skromně, no.
0: Mnozí Moravané však za pomoc Kristiánu Davidovi zaplatili svými životy.
4: Většinou, pokud byly takové případy, tak zemřeli na následky toho věznění. David Ničman, konfesor, ten zemřel přímo ve vězení. A nebo taky Melchior, ten zemřel v té Štítové, ten zemřel přímo ve vězení a ten jeho druh, Georg Schmidt, ten ho musel potom na Rasovské káře odvést pod Šibenici a tam ho zakopat. Protože heretika se nikdo vlastně nesměl dotknout.
2: Že byl kacíř.
4: Že byl kacíř.
0: Pro vysvětlení. David Ničman, řečený konfesor neboli vyznavač, patřil mezi několik odvážných Moravanů, kterým se podařilo mezi prvními uprchnout do saského Hernhutu neboli Ochranova. Stal se potom jedním ze skupiny mladých mužů, kteří se pod vedením Kristiána Davida vraceli tajně na Moravu, aby převáděli za hranice své ohrožené souvěrce. David konfesor byl však dopaden. Tehdy se o jeho záchranu pokusil i samotný hrabě Zinzendorf. Osobně přijel do Olomouce. Tehdy intervenoval u olomouckého biskupa. Vyhledal také několik dalších rakouských státních autorit. Když se ale dozvěděl tajnou zprávu, že i jemu hrozí zatčení, urychleně Moravu opustil. David konfesor zemřel jako 32letý ve vězení. Bylo to v roce 1729. Útěky ohrožených moravských bratří, útěky, které organizoval Kristián David, však nepřestaly. Lidé utíkali v noci, zpravidla za velmi dramatických okolností. Prvních 11 uprchlíků převedl do Ochranova právě Kristián David. Potom pomáhal dalším. Jenom ze Sugdola mělo v té době uprchnout téměř 200 lidí. Ludmila Plecháčová Mucalíková ve své knize Kristián David uvedla.
5: Exodus z Moravy stále pokračoval. Novými dekrety habsburských císařů i olomouckého biskupa byli krutě trestáni všichni třeba jen za sebe menší podezření z kacířství. Proto lidé před těžkými tresty utíkali ze svých majetků za hranice, aby mohli žít svobodně podle svého svědomí, věrni víře svých otců.
0: Opět jsem v hlavní expozici Muzea moravských bratří. Prohlížím si maketu Sugdola nad Odrou z 18. století, včetně domku. Zdeněk Valchař mi vysvětluje.
3: Podle těch červených střech, jak vidíte, tolik lidí opustili ty statky. Ano, to byly i 30 hektarové statky a dokonce ten Zeisbergerův horní dvůr, ten měl 450 hektarů, to bylo mimořádně bohatí lidé.
2: A všechno oni nechali, jo? Tam.
3: Všechno opustili, na byli ten dobytek a v tom největším razu odešli ze svým služebnictvem. A takhle odešli v roce 1724.
2: Komu to připadlo ty majetky potom?
3: No, to je zajímavé. Tak potom tam, jak jsem vám říkal, že hrabě Harach a jeho manželka z Lichtensteina, tak ta potom se ptala, moment, kde jsou ty peníze za ty statky? No to si země nechala církev a ona říkala, to s protireformací nemá nic společného, tak to potom zarazilo. Ale už bylo pozdě. To bylo až 1748.
1: Uchovalo se i několik písemných svědectví o tom, jak se útěky vlastně odehrály. Rovněž i tyto dokumenty můžeme dnes najít v archivu Muzea Moravských bratří. Co stránka, to opravdové drama. Což se týkalo třeba i rodiny vzpomínaného spolupracovníka Kristiána Davida, Davida Schneidera. Daniel Říčan mi ukazuje originály jeho písemných vzpomínek.
6: Takže to, že on byl pětkrát vlastně zavřený a pak utek.
4: Utek za takových velice zajímavých okolností. A taky to popisuje ve svém životopise, jakým způsobem to provedli, že děvče kolébalo prázdnou kolébku a matka mi vyhodila kabáty z okna.
6: Ne, tady koukám, jak oni se dostávali ven, že tady rozbil svůj zámek sekirou, tak jsme šťastně utekli. Takže se schovali, Byřicové střežili dům, takže vlastně utíkali s dětmi. Jak se to říká, no? Větší děvče kolíbala, jako kdyby dítě leželo, když se smrákalo. Ještě velké úzkost, ale řekla si, žádná pomoc, musí se do toho a poručila děvčeti, aby šla spát. Ta však již porozuměla, vplížila se z domu ven a utíkala. Za chvilku udělala to má žena, jako by vyšla z komory spát, trhla se sedli v lavici, ve světnici za stolem, potom se vyplížila z komory, vzala boty do ruky, šla do zahrady a skočila přes plot. Předtím se donesla kabát ke dne sousedce, hodila si ho přes sebe a byla v polích, ani se nedala vyvázla z největšího nebezpečí. Ještě tu noc čekala tam kočí, ještě tu noc ujel s nimi 5 mil.
1: Jsem lidi na výpadovce, která vede směrem na Krnov. Pár kroků od silnice vidím velký dřevěný kříž. Tenkrát v první polovině 18. století byly všude kolem lesy a právě toto místo je dnes pro moravské bratry posvátné. Právě tady se totiž exulanti pod vedením Kristiána Davida loučili s domovinou. Tady se ještě naposledy pomodlili a potom už kráčeli směrem nahoru, na Krnov. Čekala je cesta dlouhá, stovky kilometrů.
3: Po českém území šli do Krnova v noci a přestoupili hranici a po polském území potom šli už. Šli,
6: jak to dlouho šli?
3: 10 dní. Za 10 dní došli 350 kilometrů.
1: V knize Ludmily Plecháčové Musalíkové Kristián David můžeme číst.
5: Cesta do emigrace pro nikoho nebyla lehká, zejména ne pro ty, kteří utíkali s malými dětmi, s celými rodinami. Mnozí uprchlíci zažili vzrušující chvíle, když unikali zatčení při pronásledování v nejkritičtějších okamžicích. Jiní se dostávali do bezpečí až poté, co se jim podařil útěk z vězení. Ale ti, kteří byli chyceni, než se jim podařilo překročit zemskou hranici, byli po zatčení postaveni před vrchnostenský soud a pak uvězněni ve sklepních žalářích panských zámků, kde pak stáli přikováni ke stěnám ohladu a žízni, bosí, nohy stále pokotníky ve studené vodě. Takoví často umírali hladem a následkem dlouhého podchlazení.
1: Uprchlíci se potom ocitli, jak už víme, v Ochranově, tedy v Hrnhutu. Tam, kde jim hrabě Zinzendorf věnoval kus území. Podle legend tu někdejší tesař Kristián David sám slavnostně porazil první strom. Sám ho také otesal. Moravané potom začali stavět Ochranov. Kristián David tu rovněž obnovuje jednotu bratrskou. Pro mnohé moravské bratry byl však Ochranov pouze přestupní stanicí. Hrabě Zinzendorf začal totiž organizovat dnes již legendární misie do celého světa. Nastává další životní etapa neúnavného Kristiána Davida. Stává se jedním z prvních misionářů. V roce 1733 se společně s bratry Stachovými vydává do tehdy zcela neznámého Grónska. V mimořádně tvrdých podmínkách tu založí misijní stanici. Kristián David pak putuje dalšími zeměmi. Je také mezi Indiány v Americe. Do Grónska se vrátí ještě dvakrát. Spolu podílí se na výstavbě prvního zdejšího kostela. Sám potom kostel vysvětí. Bratrská misie v Grónsku bude fungovat až do roku 1900, kdy jednota bratrská předá dánské státní církvi. Své poslední roky trávil Kristián David opět v Hrnhutu. Znovu a už naposledy citujeme z knihy Ludmily Plecháčové Musalíkové Kristián David.
5: Život Kristiána Davida, knechta páně, jak sám sebe nazýval,
0: skončil dne 3. února 1751. V den pohřbu 10. února 1751 se s ním rozloučil za všechny spoluobčany i za sebe hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Ve své smuteční řeči vzpomenul mnohé události, které Kristián ovlivnil svou iniciativou a přítomností. I hraběte často donutil změnit ta rozhodnutí, která by ohrozila svobodu víry a poslání moravských bratří.
1: Následovníky statečného Kristiana Davida najdeme dneska doslova po celém světě. Stále si říkají moravští bratři, ať už žijí kdekoliv. Zdeněk Valchař mi vyprávěl příhodu, která s tím, co tu právě bylo řečeno, bezprostředně souvisí.
3: Přijeli černoši posledním autobusem do Suchdolu, no úplně absolutně černí ebenoví lidi, jo. A ten jeden mi podává takhle ruku a říká, já jsem Moravan. Říkám, tak já jsem se na Moravě narodil, mě to nic neříká. A on to přesně ne, já jsem, já jsem, to vám po moravsky řekl.
1: V malé chaloupce v Suchdole nad Odrou, kde dnes sídlí Muzeum moravských bratří, si už po několikáté kladu otázku. Co to vlastně bylo za sílu, která Kristianu Davidovi a i dalším moravským bratrům pomáhla snášet všechny nástrahy, všechna protivenství? Jak to, že dodnes oslovují tolik lidí doslova ze všech kontinentů? Je tomu zřejmě i proto, že tito lidé byli a jsou za všech okolností hrdí. Jejich víra je součástí jejich životů. Jsou odvážní, vždycky schopni obětovat se pro druhé. Jsou prostě už takoví. Proti teologii rozumu prosazují teologii srdce. A takový byl i Kristián David.
7: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
8: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
7: Český rozhlas Pohoda.
8: Písničky a vzpomínky.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seul. Et alors, je ne veux plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas, français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlepte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám? Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: Tady je Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

a přitom říkat, já rád tě mám. Opuštěné nábřeží z modravého dýmu chrám nebo město bez věží.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 75. narozeniny slaví v těchto dnech divadelní, filmový a televizní herec Svatopluk Skopal. Za celý Český rozhlas Pohoda přejeme všechno dobré a jsme rádi, že vám teď můžeme nabídnout následující pořad, v němž Svatopluka Skopala uslyšíme.
2: Dnes jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jednu trošku uhádanou pohádku a navíc je v hanáckém dialektu. Jmenuje se Pec pro štěstí. Pěkný poslech.

0: Eno, říkají o mě často ostatní strašidla, ty jsi dovedl vybrat živobytí, ty hade hospodáříčku. Celý den vyléháváš v lidských chalupách, pod pécko, jídla dostaneš, ve vážnosti tě drží ho. Já. A závist se jim po jazyku převaluje, jak horký brambor. Ale enem já sám vím, jak daremná je to práce. Nosit té člověčí čeláce štěstí. Zrovna tady Rozárka s Antošem. Co jsou na světě, nikdy jsem nebýval pod tak fortelně postavenou peco. On totiž je Antoš pecák, jak se patří. A žádná hospodyňa mě nechovala s takovou starostí. Rozárka se po chalupě otáčí, jak při muzice. A přece s nima bývalo špatný pořízení. Jak přišli k sobě, už se hádali. Slzy tékly Rozárce potůčkem a Antoš z trucu zaléval zlost v hospodě. Tož hlídejte potom takovém pobouchancom štěstí. Nezbývalo, než okoupat je v té šlamastice s Fajrmónem, Vřetenicou a Horálem. Jedno, takhle přijde Antoš z večera dom a Rozárka už roztáčí ten hádavý mlének.
1: Dobré podvečer, Rozárko.
2: Dobré, Antoš. Antošu, máš rozum? Zrovna jsem vytřela syňku a podívej, abych nechala předení předením a šla umévat na novo.
1: Však jdu rovno od tetky Froliánky. Pec se mi vyzýval, zrovna se sypala.
2: U cizích nabral a dom nosí. Kolikrát jsem ti říkala, že máš napřed tu pecáckou špínu smyt, než mě vkročíš do stavení.
1: To víš, pecařina to není jako zadělávat bílý těsto na koláče.
2: To je mi čistý řemeslo, když se při něm chalupa saze malíčí. Že já se musela zakoukat zrovna do pecáka.
1: Rozárko.
2: Ty mě nemáš rád, když mi tak prácu pořád přiděláváš.
1: Rozárko, nebrbli.
2: Ale.
1: Dveře ještě nesou dovřené a já už stojím po krk v hubování. Dej mě radši hubičku na přivítanou.
2: Hubičku. Hubičku bys chtěl, až naprší a uschne.
1: Nedáš-li po dobrým, vezmu po zlým.
2: Ty, než se rozejeváš, budu v komoře.
1: Tak snadno ně neutečeš.
2: To už bych mohla hubičkovat komín, ty špíno pecácka.
1: Co jsi to řekla?
2: Že jsi pecácká špindíra.
1: No počkej, jen co tě chytnu. Počkej.
2: Už se bojím.
1: Za kolovratem se mě neschováš.
2: Antošu, pozor na předení.
1: Už tě mám.
2: Je. Podívej, co jsi provedl.
1: Co pak?
2: Moje vřetánko. Jako kdybych s ním vymetla troubu.
1: To je řečí pro kousek nitky.
2: Kousek nitky. A že nad tou nitkou vysedávám po večerech, abys měl plátno na košulu, to není nic.
1: Zas už natahuješ. To, abych vzal čepicu a šel zrovna bez večeře, vymáchat to tvoje vřetenové čbánku.
2: Antošu.
3: Proč včin snáď dost? Kdo vás má poslouchat? Rozvaděnci, rozvadění.
1: Kdo to? No, ty tu někoho máš?
2: Já? Ne.
3: Jo, to? No. Ale mě tu máš. No.
2: To je přece hád hospodářiček, co nám nosí štěstí.
3: Máže nosí štěstí, jenže co nanosí za tepla v hádkách rozdrobíte. Daremná rachota. Ach.
2: Háde hospodářičku, plas se naspátek. Děláš mi na podlaze sazovou cestičku.
3: Dí mě na trnku z toho tvoho čistoto. Že se krzňu od rána do večera s mužem vadíš, to tě netrápí?
2: Vedu ho jenom k pořádku.
1: Co vy se strecu pletete do cizích hádek? Hleďte si štěstí, máme ho zapotřebí jako soli.
3: Teď to právě dělám.
1: Takhle? Tak si můžeme zaobstarat štěstí bez vás.
2: Antošu!
1: Kdybyste raději vybělil tady Rozárce vřeteno.
3: Tak, ale v čil je toho akorát. Zalézám pod pec a víc se pro vás ani nehnu. Tož to teda ne, to ne.
2: Neměl jsi ho nazlobit, Antošu. Ale. Strécu hospodáříčku, on to tak nemyslel.
1: Ty mlč, Rozárko, mlč, takové hospodáříček, které chce štěstí vymudrovat, moc platné ve stavení není.
3: Co? Však ty obrátíš, Antošu. A možná dřív, než se do klubka smotám. Ale to ti povídám. Dokáď nepochopíš, že v tým vřetení tvoje neštěstí nevězí, Tož s mou pomocou nepočíte.
2: Jak pak, že nevězí? Co kdyby k nám teď nakoukla okýnkem řetenica?
1: Co, jaká řetenica?
2: Ty jsi o ní neslyšel? Chodí večer co večer po vesnici a v kterým stavení vidí nepořádnou přadlenu, co má nic zasukovanou nebo šmudlatou, tak ji strčí do pytla a odnese buhvíkám.
1: Kdo by věřil slepičímu kdákání?
2: No jakýmu pak slepičímu kdákání, Antošu, chceš se zase hádat?
1: Sama zpovídala, jak ti ženské prácu chválí, jo. Že předeš nejlíp z celé dědiny. A teď na mě přijdeš takovou...
2: No tak si posvíď na to vřeteno. Ta haňba.
4: Tož haňba to je.
1: Kde se tu berete, osobo?
4: Dveře do síně byly otevřeny.
1: A kdo jste?
4: Ta, co jste ju před chvílou jmenovali.
2: Vřetenica.
4: No a darmo plačeš, děvčico, darmo. Vřetenov se záhne, vypereš. Podle zákona mojeho vřetenického cechu včil mosiš se mnou.
5: Ne, ne. To je tvoje vina, Antošu, že zrozeměval hada hospodáříčka.
1: Tetka, nestrašte mi ženu. Vraťte jí vřetínko a s Bohem.
4: Ne, počkej, synku, počkej. Podle takové muziky tancovat nebudu. Už dlouho jsem nedržela takový spotvořený vřeteno. V něm je moje právo. No, pojď, děvčico, pojď.
5: Ne.
1: No, necháte ju, já vám ju nedám. No.
4: S tím vřetenem mám sílu na 10 takové.
1: Jo.
4: A seš hotové, synku. A ty se v tom pytlu moc neházej, děvčico. No, pojď. Uf. Však ty uvidíš, fajrmone, co ještě stará vřetenica zastane.

0: jau, moja hlava, jo.
1: Tož co, Antošu? Ne, jak se ti to štěstí zamotalo?
0: Vy jste mě ještě scházeli z trecu. Ta má v těch pazorách sílu, babizna jedna škaredá. Strčila Rozárku do pytla jak zelnou hlávku. Když si pomyslím, že to je všecko proto, že se mě nechtělo cáchat ve studené vodě u tetky Frolejánky. Rozárka mě vodu namytí vždycky zehřije. Rozárka.
1: Já pozdě si načal medové sodek, Antošu, pozdě.
0: Kam ju mohla odnis, nevíte, strecu?
1: Vřetenica bývá v hoře na té straně, co se jí i zadňa babi kořenářky vyhýba, jo.
0: Musím za něho.
1: Ne. Jo, a to si troufáš?
0: Najdu ju, i kdybych měl všechny stromy kořeňama navrch obrátit. Hej, měsíčku, pusť mě nitku světla na cestu. Přece té babi vřetenické svoju Rozárku nenechám.
1: S kurážem do toho, Antošu, zdá se, že schytil tu správnou nitku od klubička štěstí. Já a včíl, abych se poplazil za tebo, abys tu nitku štěstí někde nevytrosil.

0: Fajrmóne! Že ten zatrachtené ohnivák už zase vyspáva. Fajrmón!
1: Co je?
0: Vstáve!
1: Čím? Teď je noc.
0: I ty nehaňbo. V noci má každej pořádné ohnivé muž svítit. Enem ty se válíš v mojem vykotlaným dubu a ta ohnivá hlava ti ligoce, že by se za to musela aj rumnička stydět. No, to já su ona češí pracant. Ticho. Mám pro tebe překvapení, Fajrmónku. No, polez ven.
1: No, já si to musím rozmyslet.
0: Mám tam na tebe jít?
1: Ne, tož... Jo. Tož jsou tu, tetko, vřetení, co? Co to máte v tom pytlu? Vždyť jste povídala, že pověsíte vřetenický řemeslo na hřebí.
0: Abys nemusel svítit, co? Já ještě nesu pro vémínek zralá, víš? No tak polez, děvčico, pojď.
2: Zlomíte mi ruku. Prokrindáčka. Světýlko.
1: I krupka, krupica. Panenka. A pěkná, jak červánek.
0: Ne o koně, Fajrmóne, a donesi z dubu kolovrat.
1: A kdo o koní, tetka? Já jdu.
0: A ty mě včil, děvčičko, v Česku moju kapradinovo kódel zpředeš.
2: Kódel z kapradí?
0: No, a kdyby nestačilo, lez je kapradí plné, naděláš si novo.
2: Maří Majdalenko, pomoz mi.
1: Kolovrat. Je tady, děvčičko.
0: Natož, jde se do práce. A to ti povídám. Nitku chci mět tenkou, jak pavouči předení.
2: Ale jak tady mám přijíst? V takové tmě neukroutím ani konopné provázy.
0: Jenom se nevymlouvé. Fajrmón ti posvítí.
2: No, Fajrmóne!
1: To víte, tetka.
0: No.
1: Posvítím. Jenom se musím kapku to rožnout, jo?
0: Fajrmóne, no to jsem nevěděla, že se umíš tak rozfajrovat.
1: A to je síla, děvčičko, co?
2: Děkuju. Svítíte pěkně.
0: Žižla, veseš jak vých slámy. A když svítíš na předení mně, megoceš se a skomíráš jak rozlitá svíčka.
1: Nož to víte, tetka, s váma já surač pod mě, abych se na vás nemusel dívat.
0: A co to plantáš?
1: A vůbec mám toho živobytí s váma pokrk. Vždyť vy byste usakrovali Hulán regiment a jí s hetmanem.
0: Co?
1: No, za to tato děvčička má hubienku cukrovou, oči jako trnčata a pěkná je jako kvítečko v mašličkách.
0: Fajrmónku, že jsi to nikdy neřekl. Já jsem myslela, že jsi spokojené.
1: Kakra hortky čuprná. Koukněte, jaký to předení ubývá. No, nevím, jestli jste ulovila tu správno.
0: I ty kujone blikavé. Já tě nechám ve svým dubu chrunět, pohodlí ti vystarávám a toto je vděk?
1: Však jsem si musel všecko poctivě odsvítit.
0: Že ti huba neupadne. Každou jiskřičku jsem s tebe mačkala jak s tvarohu syrovátku.
1: Taky se divím, že jsem nezhasl úplně.
0: Ty ferino zatrachtěné, včilte ho mám dost. Vypovídám tě z mýho bévání a jdi si svítit.
1: Ale počkejte, tetka, no to jako, mám jít pryč?
0: Já.
1: Docela? Pryč?
0: Já.
1: Teď hned včíl?
0: A hezky čerstva.
1: Oj, tetka, ne, no, včíl v noci, no. No, kde budu spát?
0: Jsi k nějaké darebné děvčici, když je ti milejší než já. Hubienka cukrová, oči jak trnčata.
1: To má děvčička medová.
0: Už si nedáš pokoj. Počkej, já tě schladím. Kde mám putenku z vody?
3: Joj, tetka, ne, brzdíte, brzdíte.
0: U všech prachelů je prázdná. Tož poslouchej, Fireman. Já v Childondu pro vodu. A jestli tě tu zmerčím, až se vrátím, dočista tu tvou farimonskou palicu uhasím. To ti garantíruju.
1: Co včil?
2: Strécu.
1: Nešťastné Fireman.
2: Strécu Fireman. Vy jste docela zhasli.
1: No a viděla jsi někdy Fireman, které svítí, když je nešťastné?
2: Ale já nemůžu přijít.
1: No, co? No já na tebe bych zapomněl, panenko. Tož se kapku... Já se rožnu, počkej. No, vidíš?
2: Co? To jste hodné.
1: A jak pak ti říkají, co?
2: Rozárka.
1: Rozárka. Jméno máš od růžičky, ale pěkná seš jak marcipán.
2: Ale ne.
1: No jo. Ale podívej, já taky nesu škaredé, já se ti tak promdu trochu, co?
2: Strécu, svíťte, neutíkejte mě. Dnes přijdu pavučinkovou niť a vřetenica mě umoří.
1: Vřetenica? Teď já na dobro zapomněl. Musím pryč.
2: Nenechávejte mě tady, strečku.
1: Ne.
2: Vemte mě sebo.
1: Ty bys chtěla? Se mnou?
2: Mám z vřetenice strach.
1: A kde býváš, co? Máš taky takové pěkné, pohodlné, vykotlané dub, jako ona.
2: Já? Bydlím v chalupě.
1: V chalupě?
2: Se svým mužem, Antošem. Ale k tomu se už nevrátím.
1: Nevrátíš?
2: Tu jeho pecáckou špinu umévat nebudu.
1: Do chalopky se nevrátíš?
2: Ne, ledaže by změnil řemeslo. Ne, Antoša už nechci ani vidět.
1: K Antošovi se nevrátíš, ale do chalupy...
0: Mordianské, Fireman.
2: Vřetenica.
1: No jo, to musím pryč.
0: Nezhasí, ne, Fireman? Já tě vidím.
1: Zostat tady nemůžu. Slyšela jsi to sakrování?
2: Co já si tady počnu?
1: Tož, jestli se ti podaří utíct, jdi od dubu rovno za tém vysokým smrkem, vidíš?
2: Za tém vysokým smrkem?
0: Ty, chujone staré.
1: Tam mě hledej. Budu mět hlavu rozžatou.
2: Já.
0: Ach, ten má štěstí. Voda ho minula jenom o vlásek. Počkej, Fireman, až se potkáme po druhý, já se strefím. A co ty, děvčico? Já paže nepředeš.
2: Nevidím na prácu, tetko vřetenico.
0: No, nevadí. Budeš teda máčet kapradinovou kódel, tak.
2: A čem?
0: A se friš. Všecku vodu jsem vyplancala na Fireman, abych včil šla pro novo.
2: Já bych pro ňu třeba skočila.
0: No tož... Což znova se mě s putinkou tahat nechce.
2: No, vidíte.
0: No. Tak víš co? Pacem. Vidíš ten vysoký smrk?
2: Já no. To vidím.
0: Tak od té hodí pořád pryč a dondeš ke studánce. Zabloudit nemůžeš. Naspátek se dáš zas za smrkem. Rozuměla jsi?
2: Já.
0: No, a ať jsi čerstva zpátky.
2: Já jenom se otočím.
0: No. Safrišna. Teď ona běží zrovna na opačnou stranu. Putinku pustila z ruky. Hej, počkej. Počkej, obrať se. Tož takhle ne. Kde mám to její povedený vřeteno? Kde je? Včil by se mě kosek tého farimonskýho svícení sešel? Tu je?

0: Ach, Antošu, Antošu. Ani jedno, ani oboma rukama si rozárku neudržel. To si nemyslel, když si odpoledne saze tetky Froliánky kopil, že budeš večer zakopávat okořeny v tomto zpropadeném lese. Chudinka Rozárka. Musí v té tmě být ósko.
1: A cakryš. Tak se mně zdá. Toďka je přece nějaký světilko. Fuj, to jsem se lekl.
2: Nemůžeš dát pozor. Šlápl jsi mě na břuch.
0: Odpusťte, strécu. Šel jsem za světlem. Ale šmankote, to byla vaše hlava, co tu svítilo.
2: Oh, neviděl jsi nikdy Firemona, nebo co?
0: Firemon? To je jako ohnivé muž?
2: No jo.
0: To jsou blázen. V životě na strašidlo nenarazím a toto je dnes už třetí.
2: Kdybys narazil, duples. Jo, to... Chtěl jsem se jenom trochu natáhnout, jak jsem byl z toho kalupu schvácené. Jo, kde je moja zlatá postýlka? Můj vykotlané dobek tetky Vřetenice.
0: Co? Vy znáte Vřetenicu?
2: No bať, teď mě před chvílou vyhnala z mojeho poleženíčka. Hebočko, lesní trávo vyslanýho, voňavýma borovýma šiškama obloženýho.
0: Před chvílou? No. A kam dala Rozárku?
2: Rozárka, růžička slézová, popjátko malovaný.
0: Vy jste ju viděli, strécu?
2: Jeho?
0: Moju Rozárku.
2: Tvo?
0: Rozárka je má žena. Odnesla ju Vřetenica.
2: A ty seš ten Antoš, co?
0: A jak to víte?
3: Protože tě jmenovala. A hneď se taky dala slyšet, že tě už nechce.
0: Sláva, Rozárka je na světě. Kde je?
3: Vždyť ti povídám, že tě už nechce. Tak to řekla.
0: A tak ju poznávám. Jako když na oheň mokro nať přikládá, strécu. Čmódu nadělá, ale chleba neupeče. Dovejte mě k ní.
3: No, to tak. Jak mě Vřetenica zmerčí, dočista mě uhasí.
0: Ale jak Rozárku vysvobodím, když nevím, kde je?
3: Já to vím a je mě to platný jako lampě bez petrolína knot. Víš, jak dlouho už Vřetenica nelapla žádnou děvčicu? No, 100 let.
0: 100? Přece u ní Rozárka nezůstane navždycky.
3: No, už to tak vypadá.
0: A vy byste mě nemohli pomoct, strécu?
3: Tobě? Ne.
0: Tak Rozárce.
3: Tož, taky ne.
0: Protože nechcete.
3: Aby tě svíčka prskla. Co pak jsi horál? Ježiš, nemenovat, nemenovat. Horál? Tého musí poslouchat aj Vřetenica.
0: A co je to zač? Ten horál.
3: Štíš, to je pán tady té hory a nejhlavnější stražidlo.
0: A kde ho najdu?
3: A tého nemusíš hledat. Je všade. Stačí zavolat. Ale já bych to nedělal.
0: Proč?
3: Náš pán není žádné měkosrdcaté dobrák. A úplně nejvíc má spadenu na lidi.
0: Žádné pecák se nesmí bát ohňa. A jestli nemá rád lidi, zavolejte ho vy, strécu Firemon.
3: Co já?
0: No, jste stavšidlo. Když se přimluvíte.
3: Já. Ne.
0: Tak přece nechcete Rozárce pomoct.
3: No, tož kvůli té děvčičce. Horále, strašidelný kníže.
4: Nic.
0: Asi nás nemůže v té tmě najít.
3: Horál.
0: Strécu.
3: Počkej, no já. To abych se kapku... Abych se rozžálíš. Horále. Strašidelný.

0: Kdo mě volá?
1: Já ne, on.
0: Co je to za komediu, Fajrmone? Volal z mě nebo ne?
2: Já jsem volal.
0: No ne? A kdo ti dovolil pytlačit mým lese, kadlátko člověči? To ty, Fajrmon?
1: Já jsem nevinný.
2: A já nepytlačím. Přišel jsem si pro Rozárku. Jak mě udáte, hned zase půjdu.
0: Co to pleteš jako Rozárku?
1: Králi Horále. Horále, to je děvčička. Nejpěknější, jakou jsem kdy viděl, tvářem malovaný červánky, hlásek, cukr, hrdličky a bývá falovce.
0: No, podívejme se na nehaňbu. Samo horlivosťou se rozhořel.
2: Však moja Rozárka za trochu tého světla stojí. I za překročení hranic vašeho lesa. Když už jsem vřetenica zavlikla.
0: Co zas je toto, Fajrmon? Vždyť jsem nehroznějším královským výnosem přísně zakázal, že mě do mýho lesa lidi táhat nebudete.
1: Já jsem nevinný. To vřetenica se zjančila, že musí na ten šup ulovit nějakou nepořádnou přadlenu.
0: Ale nemusí mě kvůli tému zaneřádit celou horu člověči chamraďo. Čil, abych ty dva proměnil na dva pařezy. Ne, na kameně. Nezačnou dělat škodu.
2: Ale pane králi, já vám tu žádnou škodu nenadělám. Jak vřetenica Rozárku pustí, hned jsme oba pryč.
0: Neplkoc, hubu máš plno slibu a očiska už slídí o popěkným stromě na porážku srncovi nebo zajíčkovi do hrnca.
2: Já nesu pytlák, já su pecák. A to je poctivý řemeslo.
0: Peca?
1: Milostivé kníže můj, to je takové člověk, co staví pece. V nich lidi pečou chleba, hosky, koláče a hlavně na nich spíjo. To teploučko jsem cítil až za okýnko, kterým jsem je pozoroval. To musí být poleženíčko. Nejkrásnější na celém světě.
0: Lepší než moje královský lůžko chvojím a mechem vystlaný, kapradím zdobený.
1: To vám garantiruju, že lepší.
0: A říkáš lidské červičku, že svedeš takovou pec?
2: To můžu odpřisáhnout.
0: No to už podívej se, já tě zkusím ještě nezačarovat. Ale musíš mě na pasece postavit tu nejpohodlnější královskou pec. A to ti povídám, ať mi do rána hoří oheň, abych se mohl zrovna natáhnout. Fajrmone!
1: Co pak, milostivé pane král?
0: Dáš na ně pozor, aby mě tu nezačal hospodařit po člověčí.
3: A je pryč. Enem, jestli takovo horalskou pec vedeš, Antošu.
4: Horál má míru jak vzrostlé smrk. Ale co, práce se nebojím. Aspoň Rozárka uvidí, že neprohloupila, když si vzala pecáka.
3: Rozárka, tulipánek červené. Kde pak takový rostou?
4: Pod střechama vesnické chalupstrécu.
3: No, já. A jak jsi k ní přišel?
4: No, to vám můžu prozradit.
3: Tož jak?
4: Jestli mě pomůžete s to peco.
3: Čím bych ti já mohl pomoct?
4: Potřebuju kameně a hlinu na lepení.
3: Jaký kameně?
4: Pěkně rovně osekany, aby do sebe zapadaly jako dlaň do dlaně. Kdybych je tak mohl narubat tam z tého balvanu, co za něm před chvílou zmizel Horál.
3: No to bych zařítil.
4: Opravdu?
3: No, od velkého ohňa a i skaly pukajo. A já jsem Fajrmon, ohnivé muž. Díkoho se k stranu, nerad bych ti opálil fosy. A včíl se rožnu trochu, dávej pozor. No, jo? Víš?
2: Přestaňte, strécu, zapálíte les?
3: A je to, vidí. Jsi spokojené?
2: No, strécu, to je kamení.
3: No.
2: Na tři pece a pěkný.
4: To se bude na sebe samorovnat.
1: Tož včil povíde, jak je to s těma děvčičkama?
4: Ale strecu, já bych neprv
3: no, potřeboval... To zas ne. Ještě jsou celé ucaprtané z toho přenáramného svícení.
4: No a jak mám postavit pec holéma rukama?
3: To já ti skrz svícení nezaobstarám. A také si musím kapku zdřímnout.
4: Strečku, Fajrmone. A co pec? A horál? A rozárka, strečku? Usnul. To je nadělení.
5: Tož co to je štěstí, Antošu? Jak se s ním srovnáváš?
4: Hospodářiček. Strecu, vy jste tady?
5: No, jak vidíš, jsou.
4: Já jsou v brindě až po krk.
5: Všecko vím, všecko.
4: A co tady vlastně? Vždyť jste povídali, že už se pro mě ani nehnete.
5: Však jsem byl taky pěkně dohněvaný, to teda já. Ale když už jsem se na to trápení s lidskou havěťou dal...
4: A taky jste říkali, že už mě nepomůžete.
5: No, dokáž nepřijdeš na to, že vybělit zmazaný vřeteno ke štěstí nestačí.
4: No, když ona rozárka je někdy tak hubatá...
5: A ty tak vrtkavé s umýváním, co?
4: No, abych se umyl, ale ona hned špina, pecácká špina. Není snou klona domluva.
5: Když ji tak dobře znáš, kdybys na místo šlapání v sínce poprosil o vodu, taky by hubovala?
4: To ne. A proč?
5: Podívej si. Aby se dva domluvili, musí ho chtět oba. Enem tak si porozumí, jo. A když si dva rozumí, jo, tož to je štěstí obrůstá, jak zahrádku růžový keře. Pak už není ani hada hospodářička potřebí.
4: Tož to máte pravdu, strecu.
5: No, to jsem chtěl slyšet. Škoda, že jste s Rozárko museli projít takovou zkouško, že jsi mě nenechal o tém štěstí domluvit večer v chalupě.
4: Rozárka, teď já musím postavit tu pec. Strecu, prosím vás, pomozte.
5: No, když tak pěkně prosíš, a co potřebuješ?
4: No, sám víte, co má správné pecák dílu mět. Můžete mě to opatřit?
5: Tož, od čeho suchat hospodáříček? Tak, dávej pozor, Antošu. Aspoň poznáš, že to štěstí umím dělat i jináč, než mudrováním, jak zprve říkal. Včil, ať všecko, co se patří k pecáckému počínání, vápno, hlina na lepení i nářadí na stavění, sem do hory za Antošem dopraví se bez meškání.
4: Strécu, vy jste kouzelník. Pytle s vápnem pochodujou, jak vojáci při parádě. A Fanka mě sama skočila do ruky.

0: Což co? Jsi spokojený?
1: Abych nebyl. Hned se pustím do práce.
0: Máš nejvyšší čas. Za chvíli svítá, ať se mě zachováš.
1: Žádné strach, strečku. Podívejte, jak mě ruky hrajou nedočkavou pěsničku. Jako by uměla Rozárka zaspívat.

0: Antošu, Antošičku.
1: Rozárko, jak se sem dostala? A kde je Vřetenice?
0: Ani se nepte, utekla jsem jí. A co ty tady děláš?
1: Běžel jsem za Vřetenicou, když tě...
0: Antošu, pozor na mý rukávce. Od čeho jsi zas tak zmazané?
1: No, stavím pec pro horála.
0: Tebe chytil král hory.
1: Ha, sám jsem ho zavolal, aby domluvil Vřetenici.
0: A co tě to napadlo, Antošu?
1: Nic se nebuj, jen dodělám tuhle pec, pustí mě.
0: Tuhle pec? To jsi postavil včil v noci?
1: A pomohli mě kamarádi. Firemon a tuhle, náš had hospodáříček. Nebyt jejich zázraků, tož
0: had
1: nevím.
0: Had hospodáříček.
2: Já, zázračný ruky máš ty, Antošu.
0: Opravdu, je to on. Vy už se na nás nezlobíte.
2: Ale tož nezlobím. Rozárko, máš šikovnýho muža. Chové si ho. A pec už stojí, včera už mě nepotřebujete. Vrátím se do chalupy, tam je mý místo.
1: Přijdeme brzo za váma, strecu. A děkuju za všecko.
0: Antošičku, odpust mě. Já tě tolik hubovala pro ty pecácký saze. Ani jsem temu tvýmu řemeslu nemohla přijít na jméno. A zatím...
1: No, přece bys mě tu neplakala. Podívej, nezdá se ti, že tamhle za špičkama smrků nebe světla?
0: To se rozednívá. Bude ráno.
1: Propět ran do komína. Do svítání se musí na ohništi topit. Jináč ze mě udělá horál kameň.
0: Jemináčku, že jsi to neřekl dřív? Se ženu klesí na podpál. Dřeva je tu habaděj. Ale čím podpálíme?
1: Oheň nemám. Ani skřičku. Leda, že by... Firemon. Strecu, Firemone. Zkus to ty.
0: Strečku, Firemone, probuďte se.
2: Ne, už nesvítím.
0: Strečku, potřebujeme zapálit v peci. Vstávejte.
3: Je Rozárka... Ty jsi mě přece našla.
0: Strecu, Antoš potřebuje zapálit oheň. Rozsvíťte si.
3: Ale co nám je po Antošovi po pětku?
0: To já nesu.
3: Včil, spolu půjdeme do tvé chalopky. Já vylezu na pec.
1: Co to plete, Rozárko?
0: To já nevím.
3: Že bys zapomněla, jak jsi na Antoša zahlížela?
0: Ale to bylo jen tak.
3: Už se k němu nevrátím, no, tak jsi to povídala.
0: Byla jsem hloupá. Co pak bych si bez svýho Antoša počala? Teď ho mám ráda.
1: A já tebe taky, Rozárko.
3: Lobajosa. Jak hrdličky. A co já?
0: Strečku, Firemone. Sluníčko se klube na nebe. Honem, zapalte v peci.
3: Tož to zas ne. Nechtěla jsi mě do chalupy? Čil, zapaluj sama.
1: Ale strecu, co pak se to patří k sobě, ohnivé muž a děvče z dědiny? Nedělejte na schvály, pomůžte. Horál tu bude co nevidět.
3: Už jsem se napomáhal dost.
0: Pro všecko na světě, strecu.
3: Pěkně plačeš, ale ne pro mě. Se svícením je konec.
0: A není. Hlava vám dotná i tak. A když nedáte, připálím si kousek a tady suchýho mechu bez dovolení.
3: Počkej, ty jsi mě rozcuchala moje ohnivý kadeře. Ty jsi mě zebrala moju světilkovou zář. Včil, uvidíš, že Firemon není žádné hodné stréček, že se umí rozhořet a jí zlostou.

0: Už sú tu člověči červisko. Máš pec hotovo?
1: Mám. Roztopeno.
2: Řekni, že je studená.
0: No to hned vyskoším.
1: Králi horále, vzpomeň na svou podmínku. V peci měl hořet oheň. O tém, že má být vyhřátá, si nemluvil.
0: Tak celo noce těším na tu novotu a včílka, no nepřesí mě.
3: Lehnite si zatím sem. Je tu travička jak rusalčí vlásky. A hlavu si položte tady, na pařízek. Mech je na něm zrovna jako prachová peřinka.
0: Tož já ještě chvílu počkám. Ty budeš ta Rozárka, co?
3: Ano, to jsou já.
0: Hlásek máš jako lelujové zvonek.
2: Pěkné zvonek, falešné.
1: Králi horále, pec jsem postavil. Pusteď prosím mě a tady k Rozárku domů.
3: Za chvíli musíme stávat do roboty. A jak pak by nám šla od ruky, kdyby jsme na ňu hleděli nevyspaléma očima?
0: Tož já proti tomu nic nemám.
4: Ke všeckém prachelům, to je ona! Enem, počkej, já tě navřeteno namotám.
3: Vřetenica.
2: Kvůli vám mě načapala.
4: Ať mě kódel zčerná. Tisíc zasukovaných nití, milion polámaných kolovratů. Fajrmon je tu s ňo.
0: Pomalu, vřetenico, pomalu. Šturmuješ jak vo manébre.
4: Horál. Převeliké kníže strašidel. Králi hory, chytni je, ať mě nepláchno.
0: Co tě bere? Najedla se z divokýho bílí, nebo tě požahali kopřivy?
1: Ona odnesla Rozárku do lesa.
4: To děvčisko je mi.
2: Tak, její.
4: Podívej se na její vřeteno, kníže.
3: Ale to se stalo jenom náhodou, pane kníže. Já. Jak mi chtěl Antoš ukrást hubičku.
4: Žádná přadlena si dá na vřeteno pozor.
2: Jo, dá.
1: Však ona dávala, to já jsem... Pane král, pecácká hubička je vždycky trošku umoněná.
3: Když se pecák neumije.
4: Veliké kníže, já chci spravedlnost.
2: Tak, spravedlnost.
0: Zkušte přeci. Nejprv musím oskoušet to vyhlášení pecácky umění. Fajrmon, tak jak se na to leze?
5: No, tuto, na sloupek si stoupni a seš nahoře, milostivé králi.
0: Jaj, to je krása. Fajrmon, měl spravdu to tepločko.
2: Chtělo by to přiložit.
1: Hned to bude.
4: Já chcu, co mě patří.
2: Ona chce, co jí patří.
0: Tož poslouchejte, můj královské sod. Když někdo staví takový povedený věci, jako je tuto tapec, má právo na nějakou to sazu.
4: Dejte mě, Rozárku, pane králu.
0: A když ten pecouk dává hubičku, tož se mu musí odpustit aj zamazaný vřeteno, jako by nebylo.
4: Jakže?
0: To je mi nejvyšší rozhodnutí. A díte už.
3: My?
1: Můžeme?
0: Všetci.
3: Antošu.
1: Rozárko moja.
4: No toto... Na světě není spravedlnost.
5: Baďže není.
4: Abych včil honila jinou děvčicu.
5: No, kde já budu spát?
4: No, můžeš u mě. Esli ti není vykotlané dub málo.
5: Je, ty bys mě vzala zpátky v řetení, co?
4: No, bylo nám spolu zlé, Fajrmonku.
5: No.
4: Ale musel bys pořádně svítit a míň spát. A nekoukat po děvčicách. Kujone, staré.
1: Já bych vám, strecu Fajrmone, mohl třeba na to spaní postavit pec.
5: Počkej.

No, tak to tenkrát bylo. A můžu s klidným svědomím říct, že jsem už nikdy nemusel vylézat spod rozárčiné a antošové pece a chytat jim štěstí po lese. Hlídali si ho sami, jako vřetinko té nejměkčí, nejtenší a nejvzácnější příze. Ale napřed jsem je to musel naučit. A pak, že mám to nejsnadnější živobytí ze všech strašidel. Tož tak. A já se včil zase za vinu pod pécku. Ne jenem kvůli té službě se štěstím, že jsou jako ten hád hospodáříček. Ona je tam doopravdy krásný teploučko.

0: Poslouchali jste pohádku Pec pro štěstí. Napsala ji Markéta Jahodová a v roce 1982 měl režii Jan Berger. Hráli Josef Sommer, Svatopluk Skopal, Hana Maciuchová, Jana Andresíková, Jan Faltýnek a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

A že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku. Každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Před časem mě potěšilo, že Karel Gott věnoval jednu ze svých rozhlasových diskoték nahrávkám mého orchestru. A protože nerad někomu něco dlužím, tak bych se rád dnes na oplátku ve šlágrech od srdce ohlédl za písněmi, které Karel Gott naspíval s mým orchestrem. A chybět nebudou ani orchestrální verze jeho velikých hitů. Přeju příjemný poslech a protože je dneska neděle, otevřu naše hudební setkání instrumentální verzí písně Pocit sváteční. A než se dáme do toho muzicírování, rád bych poděkoval všem, kteří mě posílají krásné dopisy.

I když měl Karel Gott vlastní doprovodnou kapelu už od poloviny 60. let, kdy s bratry Štajdlovými založil divadlo Apollo, často vystupoval a nahrával i s jinými orchestry, ať už to byl taneční orchestr Československého rozhlasu, orchestr Karla Vlacha nebo třeba moje kapela. Spolupráce s ním byla a je vždycky příjemná, protože do studia přichází pokaždé dokonale připravený, není žádný potížista a má jasnou představu o konečném výsledku. A i kdybychom jsme my všichni kolem byli třeba 100krát přesvědčeni o tom, že je nahrávka dokonalá, Karel Gott se bude k mikrofonu vracet tak dlouho, dokud o tom nebude přesvědčený také on. Tak se chová prostě výsostný profesionál.

A další skladba bude Cestu znám jen já, kterou napsal nedávno zesnulý Jaroslav Celba a text napsal Ivo Fischer.

Dobře vím o lásce Karla Gotta k opeře a obecně k vážné hudbě. A dobře také vím, že rád neustále zkouší něco nového. Když jsem tedy za ním před léty přišel s tím, že bych rád pro něj saranžoval árii Vaška z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, okamžitě souhlasil. Tady je teda výsledek.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku. Posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Před bezmála 40 lety, v roce 1974, jsem pro televizního Silvestra připravil takzvanou silvestrovskou operu. Velkou směs písní známých ze zpěvníků Karla Gotta a Valdemara Matušky, kteří si ale v tomto případě svůj zpěvník vyměnili. Oba interpreti se do toho pustili s očividnou chutí a myslím, že silvestrovská opera ani po těch 4 desetiletích příliš nezestárla.

Bohem, lásko. Nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid.

0: Kde jsi včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku medový.
0: Kde jsi včera spal?

A po písničce Jak bludný Holanďan mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a těšit se na naše další společné hudební setkání nad Šlágry od srdce zase příště. Na závěr zazní orchestrální verze hitu Lady Carnival, který pro Karla Gotta v roce 1968 napsali Karel Svoboda a Jiří Štajdl. Mějte se hezky a ať se vám daří. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš.

0: hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Sobotní noční linka právě začíná. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Když láska překračuje hranice, to bude dnešní téma. Láska si nevybírá podle hranic jazyka ani země, odkud člověk pochází. Někdy nás život spojí s partnerem z jiného kraje, jiné kultury nebo úplně jiné části světa. Takové vztahy mohou přinášet krásné obohacení, nové pohledy i zajímavé tradice. Ale někdy také nedorozumění nebo chvíle, kdy je potřeba hledat společnou cestu. Žili jste nebo žijete ve vztahu s člověkem z jiné země, kultury nebo prostředí? Co vás obohatilo, překvapilo nebo třeba zaskočilo? Jak reagovala rodina a okolí? A myslíte, že jsou si dnes lidé napříč světy blíž než dřív? Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás, přeju krásnou noc a posílám zpěvačku Lucí Bílou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu. Jaké to je, když domov najednou znamená dvě země najednou? Dnes si budeme povídat o vztazích, které spojily lidi přes mapu světa. A je s námi David, ahoj.
2: Dobrý den.
1: Davide, jak to, že ještě nespíš, kolik ti je let?
2: 13.
1: Máš mladší hlas. Tak na druhou stranu je víkend, tak proč ne? Řekni mi, co máš teda k tématu. Já teď nevím, jestli teda budeš mít o čem vyprávět, když je ti 13, všechny lásky tě teprve čekají. Ale možná, že pro nás budeš mít příběh někoho z tvé rodiny.
2: Já nemám z mý rodiny, ale mám jednu holku ze školy, jmenuje se Káťa, je to Ruska a miluju ji.
1: Aha, takže ty jsi teď zamilovaný do někoho, kde pochází z jiné země. Tak nevím teda v těch 13 letech, kolik má smysl, abych se tě doptávala, ale zase by si možná rádi poslechneme příběh první lásky. A už jsi to řekla, ona to ví?
2: Jo, to víte, že jo, mě se na ní líbí nejvíc ty copánky, jak má, že jo. Ona teda miluje jinýho, ale já jsem jí řekla, ať se do mě zamilá, dala mi už pusu, takže už je to taková ta první láska, no.
1: No počkej, tak chodí s tebou nebo chodí s tím druhým?
2: No, spíš se mnou.
1: Spíš, a to jde, když řekneš spíš, to bys měl vědět jistě, kamaráde.
2: Jo, spíš se mnou, je to, protože mi dala pusu, no, nechá si ode mě sahat na vlasy, takže je to dobrý.
1: Nechá si od tebe sahat na vlasy, no, tak na tím budu chvilku přemýšlet, jak to myslíš, že co to znamená.
2: Hodně ty copánky, jo, co mají dobrý, ty holky. Fajn.
1: No a první rande, první pořádné rande, už bylo nebo bude?
2: Bude, ještě nebylo.
1: A jak si to představuješ vůbec, to první rande?
2: No, podle mě nějakých 18, 17, spíš 18, že bychom se přesedl někam do restaurace, nějaký kafičko, takový pusinkování, že jo, a tak.
1: Počkej, no. Pochopila jsem to dobře, že říkáš, že budeš čekat s tím prvním rande třeba do 18?
2: Jo, aby jsme to mohli pořádně oslavit, že už jsme dospěli a tak.
1: Tak za 5 let? Super! Davide,
2: To dřív bylo, že já jsem ji moc neměla rád, ale najednou jen tak z ničeho nic jsem se zamiloval.
1: No, to bývá z ničeho nic.
2: No.
1: Davide.
2: No, já jsem měl jinou, byla Češka, ale ta mě zradila, nebo mi ji přebyla už teď nekamarád, takže teď mám tu Káču, že jo.
1: Dobře. Tak to je hezká zpráva, zamilovanost umí člověku vykouzlit úsměv na tváři. Ty jsi ho vykouzlil i nám teď, tady ostatním posluchačům, protože bylo milé potkat někoho, kdo to má ještě všechno před sebou. Tak ať se ti daří a ať máš odvahu ji na to první rande pozvat možná dřív než v těch 18. Krásnou noc ti přeju, Davide.
2: Jenom jak voně, jak má ty copánky, to se mi líbí opravdu nejvíc, abych vám řekl pravdu.
1: Fajn. Taky pozdravuji a můžeš říct, že jsi o ní mluvil v noční lince. Uvidíš, co tě na to řekne.
2: Pozdravuje ti Jarka Barboříková, tak nebojte.
1: Ahoj. Některé příběhy začínají za rohem, jiné tisíce kilometrů daleko. Právě těm druhým patří dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pojďte mi zavolat, pojďte si se mnou povídat.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. Každá kultura má své zvyky, ale city bývají všude podobné. Jaké zkušenosti máte se soužitím napříč hranicemi? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a je s námi pan Robert z Olomouce. Vítejte.
1: Dobrý večer. A za bolševiku nebo za totality můj tata utekl za hranice, takže mám tatu ve Vídni v Rakousku. Občas se vidíme, ale teď jsme se už dlouho neviděli teda. Telefonujem si. A z těch Vídně takový dotaz, možná to budete vědět, možná ne. Jestli může mít člověk dvě občanství, protože on byl vlastně tady ve státě, pak utekl a tím pádem už je tam dlouho, tak budou mít i rakouské občanství. Že v některých státech ta možnost je, ta v některých není. Tak spíš se ptám, jak to je třeba v Rakousku, jak je to u nás.
0: No, člověk může mít dvě občanství, někdy i víc, pokud to právní předpisy těch dotyčných států umožňují.
1: Jo, takže to v každém státě jinak.
0: Mm-hmm. V případě České republiky je dvojí občanství možné. To znamená, že ten český občan může mít občanství jiné země, aniž by přišel o to české. A stejně tak může někdo získat to české a ponechat si původní, ale jako svým způsobem to je k tématu, ale
1: no je, pojďme, já to ptám, ano, to právě ano, zajímá,
0: ale pojďme teda k tomu gro, o čem byste chtěl vyprávět. Je to právě ten vztah s tím tátou, anebo budete rozvíjet něco jiného?
1: No, spíš bych řekl ten vztah s tím tátou, protože
0: dobře.
1: On mě jako, že když je tam, tak jasně, že mě chybí, že bych byl radši, kdyby byl tady. No, ale tak jako to jsou takové věci, které asi nezmění mě, ty jeho rozhodnutí a respektu.
0: No a jak často se vídáte?
1: No teď jsme se neviděli už 3 roky. Naposled jsem ho viděl na poušbu mé ženy. No, ty to tam za mnou přišel, protože to jsem byl totálně v háji. Jako.
0: No a nebyla by teď příležitost za ním vycestovat? Když jste sám, můžete mít možná víc příležitostí?
1: No, je to složitý, protože já mám postiženýho syna, my se s mamkou o něho staráme, když nežije moje žena, jo. Takže ono časově, spíš by bylo mnoho dobrý přijel za mnou, no, ale jako, můžu mu to navrhnout, protože na něho mám telefon, tak si mu to napíšu ve SMS-ce a lutit ho nechci, jako.
0: Mhm. Kdybyste se měl další den probudit v nějaké jiné zemi, kde by to bylo? Kde by se vám líbilo, Roberte?
1: No, mně se moc líbilo v Holandsku, v Amsterdamu, když jsme byli s dědou, tam se mě líbily ty lány těch tulipánů, no, to bylo strašně krásný. Pak takový ty větrný mlyny, ale já si myslel, že tam lelo obilí, oni vlastně, když jsem čtu teď o holandskou knižku, protože já čtu hodně knihy, tak oni tam vysvětlovali, že tam je to nějak pod úrovně moře, takže ty větrný mlyny vlastně sloužil k odčerpávání vody, to je zajímavé.
0: A Roberte, dokázal byste se odstěhovat za láskou do jiné země?
1: No, to je těžká otázka.
0: Ano, je zapeklitá.
1: Je takový hodně složitý. Ale pokud bych ji měl hodně rád, tak bych to asi zkusil, jako, ale zase je to těžký pod kvůli syna, jo, protože my pod všem zase jdeme jeden druhý, jo, takže je to takový složitý, jako, jo, to je taková otázka hodně na tělo, abych řekl pravdu.
0: Je. Dobře, Roberte, tak já děkuji za váš telefonát do dnešní noční linky. Chcete říct něco
1: závěrem? Jenom krátce, tak pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no a všechny linkaře, ať se dovolají. A chci moc poděkovat, vyhrál jsem v Hřebíkách krásnou knížku, tak v pondělí si pro ně půjdu. Moc hezkou knížku o přírodě, tak chci poděkovat, že jste tak prima rádi. Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou. Večeře, svátky, rodinné tradice. Všechno může vypadat trochu jinak. Jak jste si zvykli na odlišné prostředí svého partnera? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonali vy, co se týká lásky, která nezná hranic? Volejte noční linku Českého rozhlasu. Teď je tady s námi paní Hanka z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já vás také zdravím a zdravím i všechny posluchače Českého rozhlasu Brno, ať věrné nebo náhodné.
0: Paní Hanko, pozdravte posluchače všech českých rozhlasů. Teď vysíláme do celého ano. Česka. Já teda můžu předestřít, že jsme spolu mluvili mimo éter o tom, že nebudete mluvit o partnerském vztahu, ale o jiných rodinných vazbách. Ale je to k tématu. Jsou to vztahy, které překonávají hranice. Tak se to povězte sama.
1: A je to i láska, která překoná hranice, je to láska k dětem.
0: No vlastně, maminka, pravda, ano. Ne to partnerská, ale mateřská.
1: Jsem maminka 3 dětí a ani jedno nežije v České republice. Před týdnem jsem se vrátila z Toronto, čili z Kanady. Druhou dceru mám v Rakousku a syna taky v Rakousku, ten je v Hinterglemu v lyžařském středisku.
0: A dcera, no tak nemohla byste nám říct, jak je to s tím občanstvím v Rakousku, jak se ptal kolega před vámi?
1: No, dívejte, v Rakousku děti, které se tam dceři narodili, tak můžou mít občanství, dcera si mohla vybrat, buď budou mít české, nebo budou mít rakouské občanství. Protože nevím, tam je to nějak uzákoněný a my jsme s tím měli teda jeden problém a to vám řeknu, kdy nám to nadělalo velkou neplechu za covidu. Manžel dcery byl nemocný rakovinou. K tomu tam měla 40 krav, penzion k tomu. A teď si představte, že ten její chlap byl teda nemocný a my jsme jeli s těma vnoučatama, protože jsem potřebovala něco vyřídit. Ty děti nechodili ještě do školy, tak jsme je vezli sebou a že se budeme hnedka zase vracet, jo, jen aby ona prostě měla klid na ten dobytek a mohla se o něho saprat, že on v tu dobu už pak ležel. A nám je nepustili přes hranice, protože nebyli občany České republiky. Takže my jsme se museli vracet zpátky. Já tady na tu dobu tak velmi nerada vzpomínám. To si nikdo nedokáže představit, jak toto bylo nedomyšlené všechno. Ale přeskočíme list, budem se bavit o něčem jiným. Tím, že vlastně oni jsou normální křesťani, tak tam se slaví Vánoce třeba normálně. My tím, že vlastně ten umřel ten partner, ty dcery, tak vlastně my jsme hodně v Salzburku, já teď jsem náhodou doma, děláme zahradu a kolem baráku. My jsme to dali dokupy a už máme první sena hotový, že jo, tam jak je dobytek, tam se dělá seno 5 až 6krát do roka, či to není sranda. Dobytek se pase, každý den se zhání na dojení. A co se týče jazykové bariéry třeba, tak my jsme německy trochu jakoby uměli. Člověk se domluví, manžel, který jazyk vůbec neuměl, tak už dneska s tím taky nemá problém, rozumíš? Takhle ty slova, které se používají a to on vždycky jakoby nastačí mě, že jo. Já umím německy trochu víc a jsem taková víc pod pohuby, jak se říká. A nemáme s tím problém. Letěla jsem z Toronto, cesta zpátky nebyla třeba vůbec příjemná anglicky. Neumím, ani se učit nechci. A bylo tam zpoždění letu až 5 hodin a já jsem letěla Toronto, Frankfurt, Salzburg a prostě musela jsem si tam potom zařídit vlastně odložený let. Poučení z toho všeho je, pokud budete mít problémy, tak vždycky se dívejte, kterou společností letíte. U té společnosti se musíte potom hlásit, aby vám zařídil další let. Ale toto není k tématu, toto je jenom rada pro ty, když by někdo někam letěl. Protože já jsem se po frankfurtském letišti díky špatným radám hodně nalítala. Ale jako jazykovou bariéru jsem neměla. Co se týče potom v Torontu, tak dcera žije s Italem, ale on už se tam narodil, rodina byla italská, měli 13 dětí. Ta maminka pochází ze 13 dětí a vlastně všichni žijí v Kanadě. A tam vlastně došlo k tomu, když oni se brali, tak vlastně měli jednu svatbu tady, aby všichni nemuseli lítat sem. tady byla ta jakoby právoplatná, ale druhou potom měli jakoby hostinu a setkání s těma, tak měli vlastně v Kanadě na dvakrát, protože tam bylo to hodně, udělali to pro mladší vrství a pro starší vrství, protože i tak jich bylo hodně. No a jinak v Kanadě není problém se v tom Torontu domluvit. Tam prostě oni chtějí. Pokud nemáte bariéru vy, tak oni vám ji určitě nekladou. Já jsem šla do IKEA vracet dceři nějaký zboží a prostě úplně bez problému, jo. Tím, že tam ještě jsou velké výhody, což tady až tak není. Tam není problém jakýkoliv zboží prostě vrátit. Je to zajímavé. I blbý punčocháče. Prostě vrátíte, jo, tam mám na to, tady je to nemyslitelné, já bych to ani nedovolila jít něco takového vrátit, tam to prostě, jakoby to, a jinak v bankách, tam přijdete a oni třeba tam mají napsáno, že tam mluví, ani 25 jazykama, mají je tam vypsaný a není problém, aby vám zavolali úředníka, který tím jazykem daným hovoří, ale je to daný tím, že vlastně Toronto je multikulturní město, tam je opravdu spoustu národností a byli tam vlastně dneska, už se to tak přísně nedodrží. Tam je třeba polská čtvrť, slovenská čtvrť, dcera žije v italské čtvrti, ale už je to tam taky míchaný, už to není pravidlem, že prostě kdo je přistěhoval třeba z té Itálie, že by šel do italské čtvrti, nebo ona třeba do té české čtvrti, už ta česká komunita je tam taky jakoby rozprostřená. Tam jsem se taky setkávala s českou komunitou, Slováci se tam vraceli teďkom dom, dost se lidé vrací dom z nějakých důvodů, buď to mají dom. Už na to stáří, kdo je tohle, tak radši jede dom. Tam byl pán z Michalovců, byl se tam loučit v té české komunitě, že odjíždí a že už se patrně nevrátí nebo maximálně dořešit potom nějaké věci kolem domu, když by byly potřeba. No,
0: no Hani, čas je neúprosný. Budeme se muset rozloučit, což mě mrzí, protože si myslím, že o životě se třemi dětmi za hranicemi byste mohla vyprávět až do konce dnešní noční linky. Tak vám přeju všechno dobré. Děkuju za zavolání a budu se těšit, že budeme v tom povídání někdy pokračovat.
1: Dobře, mějte se krásně. Zdravím všechny posluchače, ať mají radost Českého rozhlasu Brno a zítra mají, vlastně dneska ne, zítra mají pout setkání na Vranově.
0: Dobře.
1: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
0: Dvě srdce si často rozumějí lépe než dva slovníky. Máte podobnou zkušenost i vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová dospívala Kouzlo bílejch čar. Láska často přináší i poznání nových chutí, zvyků a pohledů na svět. Co nejcennějšího dala vám ta vaše? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma totiž zní vztahy napříč hranicemi. Je s námi paní Řízkejová, zdravím vás.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům noční linky. Téma náročné. Za trochu lásky šel bych světa kraji. Šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. No ale to je jenom vzpomínka. Mm-hmm. Vzpomínka z básně. Příběh, který bych chtěl sdělit v rychlosti, nejtěžší je vracení se domů. To je tak nejtěžší okamžik vrátit se domů po létech cestování, po létech starostí a útrap. Kdy ten domov, skutečný domov, se úplně změní k nepoznání. Ne ta stavba, ten domeček, ale ti lidé. Proto by bylo strašně důležité, kdyby si lidi opravdu jeden druhýho vážili a na sebe se těšili. Na ten návrat, aby se měli rádi. To jsem chtěl tak v kostce říct, že tady Ježí,
0: ale mluvíte tak trošku v hádankách, takže bychom to společně mohli trošku rozplést.
1: Těžko se to říká úplně na rovinu, protože je to dost osobní. Ale takový takový návrat tam, kde člověk vyrůstal, tam, kde se narodil a chraň Bůh, nevrátil jsem se třeba z vězení, jo, nebo z nějakého zajetí, to ne, ne. Ale návrat skutečně z těžkého života a ten domov už, ten už nebyl můj. No. Mm-hmm. Takže myslím si, že je to dost takový to těžký, opravdu to těžký a je to hodně těžký aj říct. Tak bych přál všem, aby to překonali aspoň v takové síle a vůli, jak já, a nezanevřeli na to dobro lidé a posluchači, všichni dobří lidé.
0: Tak to je hezké poselství. Jiří,
1: no, to je právě ze života. Mm-hmm. To je ze života.
0: Děkujeme i za tu báseň od Jaroslava Vrchlického i za vaši návštěvu. Mějte se co nejlépe.
1: Já vám moc krát děkuji též za vyslyšení.
0: A pojďme se podívat na web noční linky, kam píše pan Michal. Věřte, nevěřte. Každá, kterou jsem kdy měl, byla cizinka. Fakt. Nikdy jsem nechodil s Češkou. Zvláštní pocit. Byl jsem mluvčí mezinárodního pomocného jazyka a tak bylo pro mě snaží seznámit se s cizinkou než s Češkou. Vztahy probíhaly ve vší počestnosti. Jednou jsem už měl dokonce před svatbou, měl jsem nachystané papíry, ach ta byrokracie. Druhá strana nechtěla uznat mezinárodní úmluvu a neoprávněně žádala vyšší ověření dokumentů. Nakonec jsem rád, že to nevyšlo, což ale bylo z jiného důvodu. Ta dívka se vůbec nechtěla učit anglicky a pořád se mnou komunikovala ve své mateřštině. To je tak, když děláte tu chybu, že se druhému od začátku moc přizpůsobujete. A co se přitažlivosti týče, třeba Slovenkám nebo Španělkám se spíš nelíbím. Víc se líbím Italkám, ale ne moc. Vietnamkám ne tolik, jak bych si myslel. Komu se ale líbím nejvíc, i oni mě, tak to bude vždycky Rusky. Etnické Rusky, takže ne ty z velkých měst, ale z menších. U nich jsem na rozdíl od jiné národnosti a navzdory obecným představám cítil, že mě mají opravdu rádi jako člověka. Ty, s nimiž jsem měl tu čest, byly inteligentní, samostatné, uměly se oblékat. Některé už mají své rodiny, ale jsme v kontaktu pořád, i když to v současné době není snadné. Michale, děkujeme za vzkaz i vám. Teď si dáme krásnou písničku od Jana Nedvěda, jmenuje se Podvod, a potom se vás opět budu ptát na vztahy napříč hranicemi. To je dnešní téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas...

0: To byl Jan Nedvěd a my pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu. Někdo si přiveze z cest suvenýr, někdo životní lásku. Pokud patříte do druhé skupiny, rádi uslyšíme příběh váš nebo vašeho blízkého. Je s námi paní Marie, odkud voláte?
1: Dobrý večer, já volám od Prahy Západ.
0: Těšíme se na vaše povídání, paní Marie, vítejte a máte slovo.
1: Všichni vás zdravím. Mám sestřenici na Slovensku, která obdověla, zůstali po ní jako po tom manželovi dva malí kluci. A farář je teda vzal na ministranty. Takže opravdu byli hodně nábožensky založený. Kluci byli hodní, chytrý, šli studovat. A ten jeden se na studiích zamiloval do černošky. My jsme mysleli, jako, že se rozejdou časem. Dopadlo to tak, že se vzali a odešli do Norska. Držíme jim palce. Ale ještě chci říct tohle. Já, jako ta sestřenice moje, jak jsem o ní mluvila, byla podle mě o hodně mladší. A tenkrát, jako ty její mamince, taky umřel manžel, praštil ho poleno, když řezal dřevo a ona zůstala s těma dětskama taky sama. Tenkrát jsem tam jela a ty nejmladší jsem vezla panenku a byla to panenka tmavý pleti, byla to taky černoška. Tak jestli to prostě bylo i tímhle, jestli jsou nějaký čáry máry, nevím, ale fakt je jako, že ten syn bo ty sestřenice si opravdu tu černošku vzal a odešli oba úplně do cizí země. Jak pro něho, tak pro ní.
0: No tak a máte to vyjde. O nich nějaké zprávy, jak se jim daří? A víte
1: já
0: něco blížšího
1: třeba,
0: co bylo nejtěžší překonat v tom jejich vztahu?
1: No to náboženství, ta víra.
0: Mm-hmm. A mohla byste být konkrétnější?
1: Protože jako odlišná víra, nejenom barva pleti, jo,
0: myslíte,
1: ale i prostě styl.
0: Myslíte, že ta rozdílná víra může být někdy důvodem, kdyby se ten vztah potom nakonec rozpadl?
1: Ze začátku možná ne, ale potom většinou ano.
0: Mm-hmm.
1: Většinou ano. Jako, co znám tyhle ty páry, jako buď si vzal von cizinku, nebo naopak, tak časem se vždycky rozvedli.
0: Je teda pravda, že já taky mám takové podobné zkušenosti od svých známých, proto jsem vlastně zkusila uvést do éteru i toto téma, jestli se pak dočkáme nějakých šťastných příběhů, šťastných konců. Uvidíme. Tak budeme držet,
1: dokud
0: aby teda příběh
1: mě.
0: Těch vašich známých, aby to dopadlo ve vaší rodině dobře, třeba nám příště povíte víc, když se s nimi budete někdy povídat třeba přes internet, anebo se dozvíte od své sestřenice.
1: Já jedině Čecha teda bych si vzala. Nejsem rasistka, ale opravdu souseda, no, byla jsem s ním 25 let. Musel to být Čech jak

před lety, nebo jsou rozdíly stále stejně výrazné? Přidejte svůj pohled do našeho nočního vysílání, pojďte nám zavolat, jestli ten internet, který boří bariéry a překračuje hranice, pomáhá anebo spíše škodí v seznamování?

0: Někdy se člověk naučí nový jazyk kvůli lásce, jindy stačí úsměv. Vyprávějte nám o setkáních, která překonala vzdálenost i rozdíly. Je s námi paní Martina, která volá z Německa, tak to nás úplně předurčuje k tomu, že ten rozhovor bude přímo k tématu, protože překročíme hranice.
1: Já musím říct napřed takový jako poselství lidu, dobré vůle, lidu dobré vůle, aby nikoho neodsuzovali v životě, vždycky se dívali na lidi takový jako z toho

0: pohledu, jako by se to týkalo jeho. A kdyby se spojily pozitivní myšlenky na celé zemi, tak by nemuseli být války. Já jsem poznala člověka, kterého si nesmírně vážím. Je to Němec, s kterým jsem se vzala 1.6. Jsme měli svatbu 91. Mm-hmm. A teďka v pondělí u rodičů oslavíme 35. výročí svatby. Já jsem do Německa přišla hned jako týden po té svatbě 7., takže jsem to vážně jako 35 let.
1: Teda, co bylo nejtěžší? Vnímala jste tam ty rozdíly?
0: Ano, bylo mi to docela ze začátku velice i jako ukazováno, že jsem cizinka a ještě k tomu Češka. Ale já jsem ukázala, že se těch lidí nebojím a že jim můžu nabídnout, co umím. A ono to fungovalo. Já maluju a fotím teďka, jako co jsem v důchodu 2 měsíce. Ale předtím jsem taky fotila a malovala. Já jsem si vlastně promalovala tu covidový období.
1: Řekněte, Martinko, co překvapilo vašeho manžela na Češích?
0: Velice taková milý souznění těch lidí, víte? A on měl veliký štěstí, že pocházel z rodiny, kde oni byli tak vychovávaní jako my doma. Jo, tak jako milé. Dokonce prakticky. Manžel umí vyprat, umí se o sebe postarat, když bych byla doma, teda u rodičů. A máme k sobě velice hezký vztah.
1: A jaké tradice dodržujete? Tradice obou zemí nebo Německa, když žijete tam?
0: Všech zemí. Jako myslím kuchyni třeba, tak to je Itálie, Francie, Morava, Česko, Polsko, Blíny, Rusky, všechno. Čínský. Mm-hmm. A jinak jako v 21 letech, když měl 21 roku náš syn Sebastian, tak ten mě překvapil a říká, mami, já jsem taky Čech. A předložil mě pas, kde má český občanství a i německý.
1: Mm-hmm. A děti mluví tedy oběma jazyky?
0: No, máme syna jednoho, mm-hmm, ale mluví oba dvěma jazyky. On už jako rozumí, ale ještě pořád s tím psaním mu to trochu hapruje.
1: A kde jste vy doma? Kde se cítíte jako doma? Martinko, je to Česko. Mm-hmm.
0: No. A manžel mi slíbil, že na důchod, teda jak budeme v důchodu, takže si něco pořídíme jako bungalov a že se odstěhujeme. A naše místo je Vysočina.
1: Tak.
0: Já mám strašně ráda rodný město, ale my jsme tam jezdili ze Slovácka na tu Vysočinu každý rok a já jsem tam se naučila před 64 lety chodit na louce. Mm-hmm. Na 3 studních.
1: No, krásné je slyšet, že láska dokáže propojit dva lidi, i když pochází z úplně jiné země. Tak já přeju vám i vašemu manželovi mnoho spokojených let, pevné zdraví a krásné společné chvíle. Mějte se hezky a moc děkuji za milé povídání.
0: Já vás moc zdravím, prožívejte hezké léto, bude líp.

0: Krásnou noc vám přeje Jarka Barboříková. Vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o vztazích, přátelstvích i rodinných poutech, která překračují hranice států, jazyků i kultur. Během první hodiny jsme slyšeli řadu zajímavých příběhů o lásce, která spojila dva světy, o blízkých žijících v zahraničí i o tom, že vzdálenost nemusí být překážkou pro silný vztah. No a pokud máte podobnou zkušenost, rádi si poslechneme i další příběhy. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz, což je náš mail. Ještě jednou krásný večer. Posílám Valdemara Matušku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po půlnoci a pokračujeme v tématu vztahy napříč hranicemi. Až do 1 hodiny si můžeme povídat o tom, jaké to je, když si někdo najde partnera, který bydlí za hranicemi, nebo se vám třeba do zahraničí odstěhují vaše vlastní děti. Někdy je potřeba překonat stovky kilometrů, jindy předsudky. Jaké překážky jste na své cestě za štěstím překonávala vy? Je s náma paní Olga, která volá z Hamburku, takže zdravíme do Německa.
1: No, tak já zdravím ještě jednou všechny, kteří poslouchají a i vás jako. A můj příběh je takový, já tady žiju už 56 let v Hamburku. My jsme se brali s manželem, manžel je Němec, narozený v Hamburku, a brali jsme se v roce 70. Já jsem se potom celkem rychle mohla po té svatbě odstěhovat do Hamburku. To bylo ještě za komunistů, ale byla jsem tady legálně, já nejsem jako, nebyla jsem uprchlík. No ale musím říct, že ty začátky byly teda velice těžké, protože já jsem měla co dočinění hodně ze starší generací, že, která zažila válku a někteří byli ještě pořád nacisti, jo, i když to nedávali jako, i když to jako nepřiznali, ale poznala jste to podle jejich chování. No a oni měli vůči České republice katastrofální předsudky, jo, my jsme byli líní, chudí, neumíme nic a tak dál, jo, a opak je pravdou. Akorát, že mě manžel vždycky jako utěšoval, měl vynikajícího učitele, Němce, a ten vždycky těm žákům střebával do hlavy, Češi jsou úžasně inteligentní národ a neposlouchejte, že ty fašistické průpovídky, no. No, já jsem potom začala tady pracovat a měla jsem na to, v tom prvním zaměstnání teda velký úspěch. Tam byla ta atmosféra jiná. Tam mě měli velice rádi, žádné předsudky a tak dál. Jo. Ty předsudky jsem zažívala hlavně jako v tom soukromí. No. Naučila jsem se ale taky jako dost, že velice brzy jsem perfektně mluvila německy. A potom po revoluci jsem se osamostatnila tady a založila jsem, no, cestovní kancelář to vlastně nebyla, já nevím, jak bych to nazvala. My jsme pronajímali prostřednictvím katalogu chaty a chalupy v celém Československu. To bylo ještě jako jedna země tenkrát, že v roce 90. No a měli jsme velký úspěch a byli jsme první na trhu s těmi českými objekty, že? No, takže to byla jako krásná práce, ale taky jsme zažili i dost jako těžké chvíle, když byly povodně v 97. například ta Odra a tak dál, jo. No a celkem se mi strašně jako stýskalo ty první roky, že? A my jsme potom se i vrátili na 4 roky do Československa, ale ne jako soukromně. Já jsem pracovala potom pro jednu německou firmu, která taky začala pronajímat ty chaty a chalupy. My jsme tu naši firmu museli zavřít ze zdravotních důvodů manžela, jo? Takže proto jsme odjeli do Česka a já jsem tam vedla ty české spolupracovníky pro tu německou firmu, kteří akvírovali ty objekty zase úplně podle stejného způsobu jako my, no. Ale pak jsme to tam skončili, tak jsme se zase vrátili zpátky, ale musím říct, že ten návrat za tou prací pro tu německou firmu tenkrát, jo, kdy jsme tam odjížděli, Ježíši, 2000 nějak tak, do 2004 tak nějak, jo. Tak ten byl ale velice těžký. To jsem si nikdy nemyslela, že když se... Prosím?
0: V čem nejvíc?
1: No, právě to říkám. A přitom jsme byli v mém rodném městě, já pocházím z Ostravy, ve čtvrti, kde jsem měla spoustu přátel, rodiny a tak dál. Já jsem vám měla ty první měsíce hrozný strach vůbec vyjít z toho domu. Že jsem si říkala, tady mě někdo zabije, nebo já nevím. To byla úplná psychoza u mě, jo, takže nějaký návrat domů úplně, a pochopitelně, že jsme se těšili a tak dál. A manžel měl republiku naši strašně ráda a vykládal v zásadně superlativy vždycky tady v Hamburku v jeho zaměstnání například a tak dál, jo. No já jsem vám měla úplnou psychózu z toho, že mě tady někdo prostě praští něčím na ulici. Já jsem, to bylo hrozné, jo, takže nějaký návrat jako domů, jak jsem si to představovala původně, se vůbec jako neuskutečnil, až možná potom později. No a celá ta léta jsem měla jednu nohu v Hamburku a tu druhou nohu v Ostravě. To je typické, že skutečně to znám některé lidi, kteří to zažívají zrovna tak, jo. A dneska můžu říct, že už jsem snad více doma tady. Já jsem byla já jezdívám do té Ostravy, my se pořád scházíme ze studia, já jsem tam studovala v Ostravě, takže každých 5 let se scházíváme a i mimořádná setkání jsou, že když nám třeba bylo 50 a tak dále. Takže já jsem tam byla teď 2024, jsme měli setkání. Ta setkání jsou vždycky úžasná, jo, ale jinak já vůbec nevycházím z hotelu, jo, já prostě, mě to nějak jako už vůbec nic možná neříká, že, protože rodiče už nežijí, takže asi tak, no. Ale ke konci můžu snad říct, že kdyby ještě se to mělo opakovat, tak bych to asi už neudělala, protože celých těch 56 let bylo a je pořád ještě dost svízelných, víte, že tam prostě doma to bylo všechno takové lehké, že Češi jsou družný národ, jo, tam vám řeknu příklad, my jsme byli na dovolené jednou na přehrada Bítov, se to myslím jmenovalo, jo.
0: Jenom se omlouvám, trošku nás tlačí čas k závěru, tak kdybychom přišli k té pointě.
1: To mám říct teda teď co, jak jsem se tak...
0: Nechám to na vás, čím to chcete zakončit, klidně to dopovídejte, to, co jste řekla.
1: No, že bych to už neopakovala. Že už bych se nestěhovala do ciziny. Mm-hmm. Do žádné ciziny, protože domov je domov a byl u mě i, byl ten domov i u mě, že? To je samozřejmě, ale a taky to záleží na povaze člověka. Znám tu lidi Čechy, kterým Česko přestalo vůbec co říkat za měsíc pobytu v Německu, jo? Ale já jsem jiná, no. Takže u mě to bylo dost jako takové těžší. No.
0: Olgo, vy byste to dovyprávěla až do konce té noční linky, nás by to moc zajímalo, ale musíme být spravedliví a nechat prostor i jiným posluchačům. Ale moc děkuju, že jste se s námi podělila o kus svého života, protože to bylo přímo k tématu a to my máme moc rádi.
1: Ano, no, takže mějte se všichni, vy taky všichni a mějte se. A děkuju Českému rozhlasu za ta nádherná vysílání. Tak.
0: Děkujeme, to nás těší, že nás posloucháte i za hranicemi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Vztahy napříč hranicemi. Dnešní téma.

0: Eliška Zvyšková volá noční linku Českého rozhlasu. Odlišné kořeny nemusí být překážkou, ale inspirací. Jaké nové obzory vám otevřel člověk z jiného koutu světa? Na to nám můžete odpovídat. Paní Eliško, vítejte.
1: Já jsem to, když šla to téma před chvílečkou, jsem došla na náš pořad, protože říkám, to je můj pořad, to musím sedět u něho nebo ležet. Mm-hmm. Já se jenom vzpomínám, že tatínek žil kousíček od Kroměříže a měl starší sestru. A v Kroměříži byly kasárna, protože teta si namluvila tam vojáka. A když se vzali, tak se odstěhovali na Slovensko, do Sliače přímo a žili tam. Teta tam mluvila celý život československy. Mm-hmm. Ani ne slovensky, ale československy. Ale dělala ředitelku jesliček a strejda ten dělal ředitela základní škole. Trávila jsem tam veškeré prázdniny. No a jejich syn šel na vysokou školu do Vyškova. Tady se seznámil ve Vyškově s holkou, kolem tančili. Tam měla maminku v Praze a odstěhovali se do Prahy. Takže opravdu my jsme československá rodina.
0: Aha, tak na druhou stranu tady v Slovensko máme kousek, takže tam asi ani těch rozdílů tolik není. Nebo vnímala jste?
1: Ne, já jako děcko jsem to absolutně nevnímala a doteďka nevnímám, že by byly dva státy. Já to prostě pořád beru tak, protože říkám, rodinu tam mám tam bratránky, bratránka, sestřenku, vlastníci, naštěvujeme se, takže já absolutně žádný rozdíl nedělám. Když udělali hranice, říkám, to byl teda s prominutím hloupý nápad.
0: Mm-hmm. Máte spoustu kamarádů v zahraničí?
1: No, dá se říct, že pár jich mám, jo. Kamarádka se mě taky odstěhovala, nebo tak v práci jsem se seznámila se Slovenkou a chvílku bydlela tady a odstěhovala se teda zase naspátek do Bratislavy za synem. Takže, ale jo, tam na tým Slovensku jako víc.
0: Měli jsme tu dnes dotaz, kolik může mít člověk občanství. V rámci této otázky se zeptám, může mít člověk podle vás více domovů?
1: Domov je jenom jeden. Podle mýho je domov jenom jeden.
0: A kde se podle vás člověk cítí doma? Je to tam, podle toho, kde se narodí, anebo ne?
1: Kde se narodil a když už se pak v tom ožení nebo vdá, tak to už je vlastně domov i pro jeho děti. Ale domovem zůstává tam, kde se člověk narodí.
0: A to je pro vás jaké město, paní Eliško? Teď jste ve Vyškově, ale pocházíte odkud?
1: Já jsem se narodila v Nemochovicích. To je dědina, to se mnou do porodnice.
0: A u jakého města to je? Omlouvám se, neznám.
1: U Vyškova.
0: Aha, takže jste stále ve svém rodném kraji. Tak děkujeme za návštěvu, paní Eliško, přejeme vám všechno dobré.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Paní Jana píše na web. Sice nemám zkušenost se vztahy s cizinci, mám však přátelé z Moravy. Jednoho, se kterým se díky moderním technologiím mohu stýkat vždycky online. Můžeme se vidět, je to úžasné, i když nás dělí celkem velká dálka a nemůžeme se často vidět osobně, jsme stále v kontaktu. Už jsem se díky němu naučila brněnský hantec a on zase pochytil mou severočištinu. Oba jsme bohatší o nové koníčky a je to super. Dobrou noc. Můžu přečíst ještě třeba pana Františka Jehovskaz. Dobrý večer. S manželkou jsme oba Češi a v jedné mojí obci nebo mý rodiče ti to měli jinak. Mámka byla Polka, otec Čech, trochu jinak to měla matka našeho taťky, jeho mamka byla Češka a jeho otec byl ruský voják z první světové války, který tady byl v zajetí. Ten si babičku nevzal, když dostal amnestii, tak ji opustil a utekl do Ruska. Náš bratr Rostě emigroval do Austrálie, tam si vzal Slovenku a jsou stále spolu, ale už taky v důchodu. Tak si myslím, že všechny naše vztahy jsou v pořádku, až na toho otce našeho tatínka v rodném listě. Taťka má, otec neznámý. František. Františku, moc děkuju za vzkaz. Pojďme si poslechnout Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka, který zpíval v Slepých uličkách. Za 2 minuty je tady 12:30 a já u nás ve vysílání Českého rozhlasu moc ráda vítám paní Boženku.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a všichni posluchače a chci vám říct, že my jsme československá rodina. Můj muž byl ze Slovenska, byl ze 7 dětí, přiměli češky, bratři, 2 měli Slovenky, jedna sestra měla Slováka a druhýho měla Bulhara. Mám několik synovců, 2 si vzali Maďarky a jeden synovec se odešel 68. do Chicaga, kde jako byl ten ještě s jedním kamarádem a ten tam měl tetu a tak prostě byli ze začátku u té tety. A ta měla u sebe vnučku a ta byla ze Žiliny. A tak mám příbuzný ještě ve Španělsku, v Katalánsku. Takže my jsme po celém světě. No, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano.
1: No. A chtěla jsem jen říct, že na Slovensku se mě jako hodně líbilo. Můj muž byl ze Strážovských vrchů, ze středního Slovenska, ale sestru měl u Bratislavy. A byla tam volna, no naši nám tam prostě sehnali parcelu, kterou my jsme koupili a rozhodovali se, že tam budeme stavět. A tak už prostě jsme si udělali plány a takové ty věci, ale my jsme vám jeli domů z té Bratislavy a já jsem říkala, no já odsud nemůžu odejít z Čech, protože jsem byla sama a mám tady rodiče, mamka ta by s námi šla, ale táta určitě ne. Jsem říkala, to nemůžu udělat, nemůžu prostě odejít. Takže to dopadlo tak, že prostě jsme tu parcelu prodali a zůstali jsme tady v Čechách. Ale jinak já nevím, jestli to bylo při svatbě, nebo museli jsme vyžádat výpis trestního rejstříku z toho Slovenska a byla tam příslušná domovská obec, kde jako ty lidi, prostě kde se muž narodil, národnost měl slovenskou napsanou, ale příslušnost měl tady, no československá byla, že jo, českou. A to bylo potřeba nějak taky pak do budoucna pro důchod.
0: To je zajímavé. Boženko, a řekněte mi, váš manžel jak respektoval to rozhodnutí, že na to Slovensko nepůjdete?
1: No, manžel prostě zůstal tady, už se právě on tady vojákoval a ještě než šel z vojny domů, tak mu nabídli místo na vojenské správě a on už se nechtěl jako vrátit na Slovensko, protože on se staral o sestru, když byl švagr na vojně a ten byl tady v Čechách, v Praze a většinou to bylo tak, že hoši ze Slovenska chodili do Čech, rukovali a prostě odsud chlapci zase rukovali na Slovensko. Protože pak později i můj syn rukoval do Brezna nad Hronom. No, ale tam tuď tak šel do Vyškova. A tak, takže takhle jsem jenom chtěla říct, že máme teda známý Snad, no, po celém světě.
0: Božinko, a vidíte, to jste začala, že jste československá rodina, nakonec jsme se takto rozvětvili i se známými. Tak děkuju, no, děkuju, že jste s náma vysílala.
1: Děkuju vám taky, já přeju dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už váš příběh začal v sousední zemi nebo na jiném kontinentu, patří sem. Noční linka dnes otevírá téma vztahů bez hranic. Pan Jiří bude odpovídat. Jiří z Olomouce. Vítejte.
1: Hezký večer do Zlínského rádia. Zdravím paní moderátorku Jarušku Barbožikovou. Přeju hodně zdravíčka zároveň. No a teďka k tomu tématu. Abych se ze srdce přiznal, tak mě to nikdy nelákalo do ciziny. Akorát, když jsem měl 16 let, tak jsme byli ve Vsetíně na táboře dětském, kde s náma byli Poláci. No a prostě byli tam a jak kluci, tak holky, že? No a prostě mě tam do té Poznaně, to je město, polské město, tam mě to moc taky nelákalo, na holka byla z Poznaně. Tak postupem času jsem se seznámil tady v Olomouci s jednou holkou přes inzerát, kde s ní žijí do dnešního dne, je to Anička, jmenuje se Anička, pochází z Koječina.
0: Pane Jiří, takže to je vztah s Češkou, tak kdybychom se mohli držet toho tématu, tak mluvil jste o tom, že teda vás to nelákalo do zahraničí, žádné vztahy teda neproběhly, nějaké mezinárodní, které by pro vás měly nějakou velkou důležitost.
1: Já jsem byl na těch dětských táborech, tam jsme byli s těma Polákama, potom jsme tam byli s Němcama z východního, to jsem zase byl v Domašově nad Bystřicí tady v Olomouc, no to je blízko Olomouce, no je to blíž městu Štenberg, no.
0: Jirko, a co si myslíte, že může být největším problémem, když se potkají dva a pro mě má jejich láska překračovat hranice?
1: Pro mě největší by byl problém se naučit třeba německy, že? Já zase...
0: Takže jazyková polský. Bariéra, ano.
1: No, jazyková bariéra. Ale polský, jako když tam byli ty Poláci s náma, tak jsem jim rozuměl, no. To bych... do toho Polska bych ještě jel, no.
0: Pane Jiří, a chybí vám někdo, kdo žije daleko od vás, za hranicemi? Máte někoho?
1: No, tu holku z toho Polska, z toho tábora, no...
0: A někdo z rodiny tam neodešel nikdy?
1: Ne.
0: Tak jste věrní domovině.
1: Akorát bratranec Jaroslav Bezděk, ten se potom vrátil a potom tam přijel zase můj bratranec tady z Novosad. No to je byl mýho tatínka nejmladší bratr. A ten se tam prostě odstěhoval tehda a prostě mě jako starý, to byl můj strajda, který mě prostě vidět nedal prostě. Jestli tam bydlí do dnešního dne, nevím. No, a akorát vím, že on měl manželku tady ze Slavonina, ten kousíček tady na Nové ulici v Olomouci. Oni se potom rozvedli a on šel potom do toho, on si našel ženskou v Německu. No a ta Vlasta, co si ta manželka jeho si potom jestli se vdala, já nevím. Já tu se taky neslykám. No já žiju s manželkou tady v Olomouci, s Aničkou, kterou jsem si vzal na inzerát z profitu.
0: Dobře, dobře. Tak Jirko, děkujeme, že jste teď s námi trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme vám krásnou noc, krásné brzké ráno a budeme se těšit někdy příště naslyšenou, ano?
1: Děkuji. Škoda, že se nemůžu držet tomu tématu, no.
0: Mapa světa může být pestrá, ale lidské osudy ještě pestřejší. Dnes večer nasloucháme těm, které spojila náhoda i cit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Českého rozhlasu. Noční linka přivítá teď pana Miloše. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: A povídejte.
1: Po nocničku, tady Miloš. No, já bych chtěl říct k tomuto tématu se zahraničím. Já mám dvě dcery a starší dcera, ta žije ve Vídni a mladší dcera žije v Bergenu v Norsku.
0: Aha, jak se tam dostali? Odešli za studiem nebo za láskou?
1: No, ta starší dcera, ta tam odešla, dělala tam operku, no a poznala se tam s jedním showmanem a už tam s ním zůstala.
0: A druhá?
1: No, ta druhá, ta si našla někde, ta si ho našla někde po internetu, no, tady měla nějaký vztahy, no, mě se z toho nevyklubalo, tak si našla po internetu a žije dneska v Bergenu v Norsku, no.
0: Jak často se vídáte?
1: No, ty vídeňský, ty sem jezdí tak jednou za 5, za 6 neděl a tyhle, ty norský, ty tak, no, ty tak jednou za rok, no.
0: Jednou
1: maximálně,
0: za...
1: No. Ale zase přijedou a jsou tady přes měsíc, no.
0: Tak to je fajn, to zní dobře. No a vy jak často jezdíte do Norska?
1: No, tam jsem ještě nebyl.
0: Ještě jste tam nebyl. A co je největším důvodem?
1: Nevím. Oni žijou, mají dvě holčiny. Ta tej starší, tej bylo v lednu 4 roky a tej mladší bylo teďko 24. května se narodila, tej byl rok. No,
0: Miloši, mě by to úplně lákalo tam vyrazit. Hlavně, když tam máte rodinu, která se
1: krajina,
0: vás postará, no tak do toho běžte.
1: No, budu muset nějak na to zapracovat, no. Ale zase jsem slyšel z druhé strany, říkali to v nějakém pořadu loni, nebo to, že Bergen to je snad jediné město na světě, kde prší až 300krát v roce.
0: Aha, no vidíte, to by třeba mě vůbec nevadilo, protože já miluju i Skotsko, tak to vlastně bych se tam cítila velmi dobře. A já musím říct, že když někdo řekne o tom, že teda má takhle za hranicema rodinu, tak mě to vždycky poprvé jakoby píchne u toho srdce, že si řeknu, že vlastně nemáte u sebe, ale hned potom tam vidím tu vlastně možnost se kdykoliv spojit po internetu, slyšet, vidět se. Jsme se teď bavili s dvouma kamarádkama, jedna má dceru za hranicemi, druhá tady a zhodli se, že tak která má dceru za hranicemi, je s tou dcerou více v kontaktu, než ta, která má dceru tady. Takže...
1: Věřím tomu.
0: Myslíte, že to tak může být?
1: Jo, klidně. No, ta moje jedna dcera, ta má kamarádku a ta tady jsme od nás, no a žije v Praze a povídala, že Jitka jezdí do Milevska jako častěji, než ona z Prahy, no.
0: Mm-hmm.
1: No, takže
0: fajn.
1: Každý to má jináč, no. Je to zajímavý, no.
0: Miloši, tak jestli chcete říct něco závěrem, máte prostor, pomalu bude noční linka končit.
1: No, akorát vám řeknu, že ta... ve Vídni mám vnučku a vnuka a v Bergenu mám dvě vnučky. Ale ta vnučka, co je ve Vídni, ta se narodila 5.5.2015.
0: Teda samé pětky.
1: No.
0: A jaké jazyky ovládají ty dětičky, které už umí mluvit?
1: No, ty v té Vídni, ty mezi sebou a s mámou mluví česky, což je perfektní. A s tátou mluví německy, no a v tom Norsku se ta malá, ta starší, ta čtyřletá, ta rozumí česky, ale moc česky nemluví, no. A to právě říkám dceři, že by jí měla učit česky, že by to mělo být automaticky, aby uměla česky po mámě, že jo, no. A nějak se jí do toho nechce, no.
0: No, rozumím. Tak Miloši, A říká se, že Bergen je město mezi horami a mořem. Já tak, vám budu držet pěstí, abyste se odhodlal a někdy se

0: tam vydal, stálo by to
1: jo,
0: za to.
1: Určitě, no, tak nám to, to no.
0: Třeba příště děkuju, řeknete, děkuju. Jestli jste pokročil v plánech. Mějte se co nejlépe, zloučíme
1: děkuju
0: se.
1: Děkuju taky, mějte se hezky, naschle.
0: Jarka Barboříková se s vámi loučí. Noční linka se chýlí ke konci. Děkuji za společnost, za vaše telefonáty, příběhy, vzpomínky i zamýšlení nad tím, jak vztahy, přátelství a rodinná pouta dokážou překonávat hranice i vzdálenosti. Příjemnou noc a příjemné probouzení do nového dne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

ani nevíte, jak jsme s mým papouškem, Žaninkou, no vlastně celá naše autorská trojice šťastný, že jste se rozhodli nám naslouchat. Naslouchá se čím dál tím víc rádiu, televizi, ale lidi sami sobě nenaslouchají.

že by se tak naslouchalo jako dřív, když se třeba dralo touhletou dobou na podzim péří a ženský vyprávěli, to se poslouchalo jeje a co se tam všecko semlelo. Dřív lidi vyprávěli a naslouchali si.

Dřív jsme byli vychovávaní k tomu, aby jsme poslouchali, naslouchali, že jo? Takže jak my si toho vážíme, že nás chcete tu hodinku poslouchat, že nám chcete naslouchat. Žaninka, co pak nám dneska vyvede?

teď v teroru vizuální pakultury, jak tomu někdy říkáme, viď, Žaninko Papoušku, my vás zdravíme z našeho improvizovaného studia, který jsem si udělal ve svým malířském ateliéru. Vedle mě je Papoušek v kleci, chytrej jak stovopic. To možná většina z vás už ví, ale taky se někdy stane, že někdo přijde k našemu pořadu i po těch 4 letech poprvé. Tak tedy v improvizovaném studiu, který mám ve svým malířském ateliéru, k vám do mikrofonu, když zrovna nemaluju, mluvím a vy nám nasloucháte a my si toho vážíme.

Dřív to bylo přirozený, že jsme naslouchali jako děti. Je, když jsme nenaslouchali, když jsme neposlouchali, to jsme dostali. Maminka říkávala, ty kluku jeden, nemyslí si, že tě nepozoruju, když jdeš do té školy. A já to dobře vím, že ty rošlápneš led na každý zamrzlý louži a nedáš pokoj, dokud ten led neprolomíš a oni se tě promáčejí boty a ty potom celou dobu sedíš ve škole v promáčených botech a potom se divíš, že chrchláš, máš rýmu a dostáváš skřipku. No a taky měla pravdu maminka. Maminky mají vždycky pravdu. A než se ta skřipka vyležela, vypotila, je, to byla otrava ležet. No protože jsme nenaslouchali, neposlouchali jsme.

ty kluku, já na tebe z toho okna koukám. Přijdeš a máš bufák. Bufák. To maminka říkala kašli. Dítě v Pavlíkově, když kašlalo, tak mělo bufák. To byly takový malebný jména se dávali takovým obyčejným věcem. No a z toho okna, každý okno v každém domě.

každý okno bylo takový tajemný. Za tím oknem se odehrávala taková ta píseň nebo chorál nebo ta symfonie, kterému se říká život. Osudy tam psali své příběhy za každým oknem. Na zdech visely obyčejně velikánský hodiny a veliký kyvadlo na drátu, který nebyl často tak úplně rovnej, ten byl takový zvohybanej, jak to kyvadlo, kolikrát, když se bílilo, ty hodiny se sundavaly, tak to kyvadlo vypadlo a vohnulo se. A to naše kyvadlo od děda měl takový s babičkou, takový hodiny s kyvadlem, ještě visí na půdě, každý mu odměřovali stejně čas. A každý při tikání těch hodin zestárnul.

Takže ta okna se koukala na ten svět, a to naše okno na jaře, před tím oknem housátka. V letě se valily strouhou, která byla vyrytá před naším oknem, vody po velký bouřce, někdy byly takový zahnědlý, jak ta průtrž brala sebou ornici, a lidi tam chodili před našimi okny na práce do polí, nosili nůše a košíky. Když začali chmele, tak před našimi okny chodili česáči chmele. Když skončilo léto, tak se po té naší cestě před naším oknem proháněli takový ostrý větry pozdního léta začínajícího podzimu, a někdy vítr nafoukal i listí před to naše okno. Přines listy až od jilmu, který byly kolem rybníka, a ohejbal takový ty vysoký trávy. A jak přišly první mrazy, tak na těch travách se dělala jinovatka. A potom celou krajinu, kam oko dohlídlo, pokryl sníh. To všecko jsme viděli z okna. V okno to bylo takový malý poklad pro každýho. V odpoledne lidi koukali z oken v Pavlíkově a všude. To nekoukali do televizí jako teď do těch ducha prázdných často pořadů. To se koukalo z okna, co se děje venku. A já si vzpomínám, můj táta, ten tam byl opřenej o lokty a koukal na... Tam bylo dřív fotbalové hřiště naproti našemu oknu. Zbylo tam ještě pár prken, já je pamatuju, tam byly reklamy. Automobil Praga, zubní pasta Timolín, mýdlo Otta Rakovník, ústní voda Odol, Sidol. Co tam ještě bylo? Reklama na nějakej pudr. To bylo všechno takový tajemný pro nás děti, takový ty zbytky. No postupně se ty prkna ztrácely, jak si lidi dělali z nich králíkárny. To byly pěkný prkna. To tam SK Pavlíkov ještě postavil. Tu prkenou ohradu, protože ta meruna, když někdo napálil, tak skončila u nás ve okně a rozflákala ho nad tím prcám. A to jste měli slyšet, dědu. Jak ten řval, prej, říkala babička, ten řval, jako když ho na nože berou, to si zaplatíte, vy rošťáci, to rozfláknutý v okno. Jenomže moc zase křičet nemohl, když tam ten fotbal kopali i jeho kluci, moji strejdové. No, kolikrát to křáplo do okna ta meruna. Takže naši koukali na fotbal, no tak zadarmo se nedá říct, protože oni si ty okna snad ani nenechali platit ty rozbitý, no.

táta Kr pozoroval z toho okna nás, děti, když jsme si tam hráli pod dvořechem. To byly hezký hry. Holky měly svoje hry. Takový nitě měly napnutý mezi prstama. Nebe, peklo, ráj, myslím, se ta hra jmenovala. A to byly takový soustavy nití, že my kluci jsme na to čuměli jako jeleni. Jak je to vůbec možný, že to z těch prstíků těch holčiček nespadne? Oni byli napnutý jak struny, ty nitě. Něčemu říkali kolíbka, něčemu loď. Já už ani nevím, to byste nám mohli napsat, který ty soustavy těch nití, jak se jmenovaly. A když je některá měla převzít, tak musela úplně tak nepřirozeně vykroutit ruce a navlíknout si to všecku, každou niť si navlíkla na ty prsty a potom je zase ty ruce dala do přirozené podoby a ty nitě se tak všecky zpřevrátily a zpřekřížily, že to udělalo zase úplně jiný nítěnej obrazec.

My jsme zase uměli pěkně mrskat káču. Káča takový kulatý kousek dřeva dole do špičky byl seříznutý. Tam byl cvoček na káče dole. Cvoček kovový, jak pan Švec Gebhardt podrážky chtěl vokovat, aby se neušlapávali. Takový cvoček byl na špičce káči a nahoře v té hořejší části byly pravidelně vysoustruhovaný do hloubky drážky a do těch drážek se hezky, pravidelně se namotal provázek, hezky, pečlivě, aby se nepřekřížil, a ten provázek se namotal celý až ke konci, kde byl přivázaný na kousku proutku a to byl jako bičík. Teď jsme prstem levý ruky tu káču museli ze zhora přidržet k zemi. To všecko ten táta z toho okna sledoval, jo. To naše počínání. A trhnutím pravý ruky, ve který jsme měli ten bičík, jsme odvinuli ten provázek a ta káča se tak roztočila. Ale my jsme do ní museli hned tím bičíkem šlehat, aby se točila dál, než se tak jako zamotala, padla. Ještě se třeba odkutálela kousek. Někdo vydržel dlouho tu káču roztáčet. Nebo někdo měl takovýho železného vlka, který tak jako bručel, když se točil, tak jako sirénka hvízdal plechovej vlk. Co ještě? No jo, a taky tam byl ořech uprostředka toho hřiště fotbalového. Tam už se dávno fotbal nehrál. Protože byl stín, tak jsme sedávali a hráli jsme kuličky na jaře a tu káču jsme tam pouštěli. Tam jsme se scházeli všichni kluci ze zabrány. Tam se u nás říkalo v zabráně. Tam byli kluci kopeckých, kluci černých, Pepík Tyšerojc, Pepík Sojka, Jirka Čadek, Pepík Vosikojc, Hokinářojc, to byl takovej rapl bláznivej, jak mu říkala babička, ty seš takovej bláznivej kluk, ty skončíš v polepšovně, uvidíš, že ty skončíš v polepšovně. Pepík toho něco popadlo a hned začal jančit. On třeba měl hrabičky takový a on se tak roztočil, těma hráběma tak mával, až se mu zamotala hlava, ty hrábě pustil a bim ho. A mě práskli do čela nad oko a teďko z mě začala týst červená. A já nevím, kdo utíkal ulicí dolů a křičel Pepík Vosikojc, praštilí říká Andrlojc a ona mu teče krev. Táta nic neříkal, protože věděl, že to nebyla moc velká rána, že to bylo jen tak škrábnutý, koukal na to z toho okna, co se bude dít. A paní Hokinářová, Vosiková, která prodávala, zrovna v sudu táhala takovýma dlouhýma dřevěnýma kleštěma rychlokvašky okurky ze sudu a vyběhla ven a říkala, pojď sem ty oplékře, já tě tak rozsekám. A stáhla mu trenýrky a přes ten holej zadek ono to tak cvakalo. A víte, že ten Pepík ani nemu. On byl takovej, že i když ho to třeba bolelo, tak zatnul zuby. A ani muk. Nic. Táta říkal, nechte ho, paní Hokinářová, kdy to nic nebylo. Než se náš Jiřík vožení, tak se mu to dávno zahojí. To byly akční filmy, na který se táta koukal z toho okna.

Když na to teď vzpomínám, hned vedle okna byla skříň trojdílná, jak jsem o ní minule povídal, jak ten nábytek náš byl hezký. Ta kuchyňská část byla taková béžová, nalakovaná. Bratranec mamince to dělal. Tři díly, troje dveře tam byly. Ty dveře měly takový držátka. Když se na to dneska koukám, jak ta skříň, tak opuštěně stojí ve stodole. Tak je mi ji tak líto, protože ta skříň, co jsme se, když jsme s klukama si hráli na skovku, na skovávanou, je, tam se nás vešlo do té skříně. Do prostředního dílu ne, tam byly fochy, tam měla maminka složený prádlo. Jak pro mě, no, trenýrky jsem tam měl a trička a podkolenky a svetr nějaký z bavlny pletenej od maminky a nějaký čepice. Čepice pěkný, takový ty, co byly na hlavu připláclí a měli kšilty celuloidový. Já jsem měl kšilt do oranžova a druhý kšilt na druhý čepici do modra. A mohl jsem se koukat na svět, když jsem si vzal tu čepici a koukal jsem se skrz ten kšilt, tak jsem mohl vidět svět buď celý do zlatova, nebo zase s tím modrým kšiltem, skrz ten modrý kšilt jsem viděl svět jako celý, když by byl pod modrou vodou.

No a potom tam měla maminka svůj foch, kde měla svoje prádlo, svý blůzičky hedvábný, jednu možná měla jenom. Táta tam měl svý košile. Napravo měla maminka, v těch nejpravějších dveřích, co byly nejvíc napravo, tam jsme se tak rádi schovávali, mezi maminčiný šaty oni tak hezky voněli. Tam měla svatební kostým, potom tam měla dlouhý zimní kabát, potom tam měla nějaký letní kabát, letní šaty, zimní šaty, ty visely na ramínkách, dole byly boty, nahoře zase byly kloboučky, svatební klobouček, takovej kastrůlek se třema. Vypadaly to jako takový bambulky, připadaly mě šišky od zmodřínu. Takovej dohněda, došedohněda, hezký klobouček. Ale na dveřích byl zakulacenej drát a co tam maminka měla viset? Ty ho tam vůbec měla, jestli si to nepletu, protože zakulacenej drát určitě visel na tátový skříni, kde měl tak pěkný kravaty. Táta si na ně potrpěl. Maminka mu je kupovala. Taková jedna tmavomodrá s takovýma rozesetejma řídkejma proužkama, oranžovejma. Jedna byla s hvězdičkama, tu jsem měl moc rád. I motýlek tam visel jeden. Nahoře měl táta asi tři klobouky a dole měl boty. Polobotky nějaký. Ležely tam vedle přídečky, se tomu říkalo. Takový ty návleky vlněný s patentníma knoflíčkama.

hlavně v každém páru bot bylo kopyto dřevěný nastrčený, aby když ty boty se sundaly třeba v neděli, to se šlo někam na špacír, tak maminka je vyčistila krémem, zastrčila do nich dřevěný kopyto a to kopyto, to měla maminka taky kopyta pro svý boty, taky, aby ty boty byly vyrovnaný, pěkný, aby tam nebyl jediný záhyb. Přes ten týden se ta kůže vypnula, protože ty kopyta byly takový jako napínací. Na jedné straně bylo to dřevo ve tvaru té špičky boty a na druhé straně bylo ocelový tmavomodrý péro zakončený dřevěnou kuličkou a teď říkám něco, co mělo tak veliký význam pro nás, když jsme si hráli. To jsem já vymyslel, protože jsem chtěl být vynálezcem. No jo. Teď jsem řekl něco úplně novýho, teď já jsem chtěl být vynálezcem, co bych vynalézal, to jsem sice neměl o tom ani potuchy, ale vynalez jsem už z těch kopyt, jak se udělá autobus. Protože jsem si všiml, že každý autobus má na blatníku takový dlouhý tykadla, ukončený koulí. Žlutou, když byl ten autobus žlutý, nebo když byl červený, tak tam byla červená koule na těch tykadlech a ty se takhle klepotaly, ty tykadla, aby šofér snad viděl, který ten autobus řídil, jak je ten autobus široký, když jel. A koně se toho báli, koně a někdy se plašili, když viděli takový ty kle, jak se ty koule na těch blatnících, na takových těch tyčích klepají.

A já jsem si říkal, no to já si můžu vymyslet a postavit sám autobus. Vzal jsem si židli, jednu z těch čtyřech, který byly tak hezky vylakovaný do béžová. Vzal jsem starý kolovod kočárku a to byl volant. Přivázal jsem ho provázkem. A kus polínka, to byla rychlostní, tam se dávaly rychlosti, nebo se brzdilo, to už nevím, to už je jedno. A na pravou židli jsem přivázal jedno to kopyto s tím pérem, jak se klepalo, a zakončený tou dřevěnou kuličkou, a na levou stranu jsem přivázal to druhý kopyto. Dozadu jsem dal tři židle, pozval jsem kluky a jeli jsme na výlet. A mohli jsme jet, kam jsme chtěli. My jsme klidně mohli jet s tím autobusem, každý jsme dělali a jeli jsme klidně až do Ameriky a klidně jsme jeli i přes moře. Ten autobus mohl jet všude. A my jsme říkali, to je krása, podívejte se, tamhle ta sopka. A koukali jsme se třeba na Kamna, kde se zrovna vařily brambory a z těch se kouřilo. Ta sopka, jak soptí, jsme říkali. No tenkrát jsme se tak v tom autu, nebo když jsme si hráli na tu schovávačku, jak jsme se schovávali do těch skříní, mezi ty šaty tý maminky i táty. No to byly tak hezký hry. My jsme měli obrázek strážního anděla, ale u babičky visely obrázky dva. Nad dveřma byl oválný obrázek, maličkej, o něco větší než dlaň, svatokopecká panenka Maria. Dej Bůh štěstí, jak oráč pod kostelem na poli vyoral jezulátko, ze kterého jdou takový krásný paprsky.

ale hlavně děda měl na zdi za otomanem něco tak nádherného, že to bylo skoro tak hezký jako ten náš anděl strážný. Ona už byla prošoupaná, taková dečka vyšívaná, kterou kdysi dávno koupili na jarmarku v Rakovníku. Ale co tam na ní bylo? To byl obraz symetrický, takovej, jako když se k něčemu přiloží zrcátko a vidíte, jak to opravdický, tak to, co se v tom zrcátku odráží. Tak to bylo na takový vyšívaný dece, která visela na zdi za otomanem. Uprostřed byla váza plná krásných kytek. I když to bylo jenom takový málo barevný, spíš do zelena, do šedá, do hnědá. A ta váza plná kytek rozdělovala pravou stranu a zrcadlově převrácenou levou stranu. Takže jak zprava, tak zleva plavaly proti sobě dvě gondoly, lodě, a po obou dvou stranách byly paláce, protože to byla scenérie, která se odehrávala na kanálu Grande v Benátkách. Vzadu byl Ponte Rialto taky dvakrát, protože se zrcadlil jak na pravý, tak na levý straně. A na těch gondolách, to bylo gondol dozadu od té první největší, na který na takový pod slunečníkem se vystavovala, jak říkala babička. A děda říkal, že vystavuje svý vnady. Taková dáma s kloboukem, na kterým byly paví péra. A ta tam tak jako ležérně ležela v takovým lehátku na té gondole pod takovou střížkou a ještě měla v ruce slunečníček a koukala se na nás. A kam člověk přišel v té místnosti u babičky, tak po něm ty oči téhletý dámy šly. Mohl jsem jít třeba ke kamnům a dáma se na mě koukala. Nebo na druhé straně jsem mohl jít k poličce, kde bylo rádio, a dáma se taky na mě koukala. Taková rozvalená byla. A ten gondoliér v takovým černým širáku, takovým dlouhým bydlem, se odrážel ode dna toho kanálu Grande v Benátkách a někam plul. Kam? Když to vypadalo tak, jako že se ty dvě gondoly, kdyby tam nebyla ta váza uprostřed, musí nutně srazit, protože jeli do sebe, jak zprava, tak zleva, přesně stejný. A i na druhé straně byla ta samá dáma, jenomže v obráceně, na opačném konci. A zase ty její oči se na mě koukaly, kam jsem se hnul, tak po mně šly. No to jsem si říkal, no toto tedy, to je tedy umění, udělat takhle oči, aby se koukaly, kam jsem se hnul po mně. I když jsem vlez pod stůl, tak ty oči té dámy, která ukazovala ty vnady, jak děda říkal, po mně šly.

A z toho obrazu, z těch dvou gondol, zase vyzařoval takovej, to vypadalo, jako kdyby tam někdo hrál pořád na mandolínu. A někdo pořád zpíval takovým vysokým hlasem a všecko to bylo taky takový sváteční, ten obraz toho kanálu Grande s těma dvouma gondolama. Ono jich tam bylo víc, jak na pravý straně, tak na levý straně. Ty, co byly úplně až vzadu pod tím mostem Rialto, tak byly takový malinký. No a děda, když neseděl na tom otomaně a seděl na sesličce před kamnama, aby si mohl rychle zapálit fajfku, když mu zhasla o třísku, kterou si připálil dírčičkou v zavřených kamnech ve dvířkách, jo? A bánil a taky tak zasněně se koukal na tu rozvalenou kotizu, jak říkala babička, na tu dámu pod slunečníkem, ale taky určitě poslouchal ten zvuk, ten rozeznělej obraz s tím zvukem mandolín.

Děda. Kde měl vlastně děda ty svý serepetičky, jak tomu říkal? Kde měl ten svůj magazín? Já vím, že tam měl kulku z války, kterou mu vyoperovali z ruky, do který byl střelený, jak potom na tu ruku ochrnul v Karpatech. Jo, on to měl v šuplíčku poličky, na který stálo rádio. Tam měl pytlík na tabák, koženej, šťouchátka na prošťouchávání fajfky nemusel mít, protože to si vždycky natrhal smeklice dlouhý trávy na louce a protahoval trávu. Troubelí. To byla dlouhá troubel z lískovýho dřeva. 25 centimetrů. No a fajfku si čistil. To byl takovej smrad, když si děda čistil fajfku, porculánovou fajfku. Babička říkala, jdi s tím smradem někam ven, ať to tady radši necejtím. Ty toho naděláš, říkal děda. Ale šel ven vždycky a čistil tam hadrama a smeklicema močku z té spodní části té fajfky a přicházel domů a smál se, jak tu fajfku má hezky vyčištěnou. Ale všecky tyhle, ty ten pytlík na tabák, pajtlík, jak tomu říkal, i nějaký šťouchátko tam měl, to měl v šuplíčku pod rádiem. Babička, kde tam měla svoje věci. Všude a nikde. Babička třeba neměla vůbec prstýnek. Děda měl stařičký stříbrný hodinky. Vyklapávací. Na stříbrným řetízku. Ty měl taky v tom šuplíku pod rádiem. A na tom řetízku byl takovej kamínek do růžova. Průsvitnej. Jako ozdoba.

Ale babička, ta nebyla na parádu, ta neměla ani ornódle, tedy náušnice, no jo, ona neměla ani dírky v ouškách. Babička neměla nikdy nic na krku, žádnej medailonek ani křížek. Ta vlastně neměla ani místečko někde v nějaký zásuvce. Možná, že někde v zásuvce kuchyňského stolu bylo trošičku místo pro šití. A jinak měla po celém domě takový kouty, kde měla brousky na srpy, kladívka na naklepávání kos, hrnce, ve kterých šťouchala různý otruby a krmení pro slepice, prase a krávy. U mlejnku, to byl takový mlejn, kde se točilo dřevěným držadlem, až nahoře bylo na takovým kulatým kamenu, a to byl mlejn, kde se mlela vika. Vika, to byly takový zrna, jako čočka. To se nasypalo korejtkem, no jo, to se nasypalo korejtkem, kterým byl proděravěný hořeší kámen, kterým se točilo tou dřevěnou rukovětí, a ta vika propadávala dolů pod ten kámen. Jak se točilo, tak ten kámen ji rozdrtil a korejtkem vytejkala kaše z té viky, a to měli strašně rádi krávy. A ty dojili potom po takový kaši z rozemletý viky.

No a u toho všude měla babička buď nějaký plecháček, nebo nějaký kamenný hrneček, který už byl rozbitej a který už dráteník musel zadrátovávat. Království babičky bylo rozesetý po celém domě, pod celou střechou našeho velikého domu, který si naší postavili v roce 28. A dokonce i v pokoji vzadu, jak tomu říkali, kde byly stařičký manželský postele s takovýma kulatejma čelama, tam stávala v rohu díž na zadělávání chleba a když babička upekla bochníky chleba, tak ty bochníky čekaly na to, než se sní na takovým dlouhým prkně v rohu mezi východním a jižním oknem a v té ložnici, v té cimře se nikdy netopilo, to byla cimra. Kdežto kuchyň byla kuchyň. Veliký kamna tam stály na peci, ve který se pek chleba a ty černý kamna s takovýma litinovejma nohama a s takovýma motýlkama ve troubě, jo? S mosaznejma takovýma držátkama. Ty motýlky to byly kolečka, který se dali povotáčet tak, že se tam třeba zmenšily nebo zvětšovaly dírky, když se tam pekla husa v té troubě. Tak podle toho, jak se chtělo pouštět z té trouby páru, tak se povotočily ty dvě takové kolečka ve tvaru takových motýlků, aby se zvětšila nebo zmenšila dírčička, aby ta pára mohla utíct ven. To je tak dávno všecko. A přesto, jako kdyby to bylo včera, ty lidi žili v jedné místnosti, pracovali tam, odpočívali i umírali v těch postelích, který se přes den stlali. A je to tak dávno a přesto, jako kdyby to bylo včera. Babička tam měla jedny sváteční boty a jinak teda pozor v síni. Dlaždičkama vykládaná chodba. Béžový a modrý dlaždice. A tam byl věšák. A tam měli teda, dřív se nosili gumáky, kabáty černý, lesklý, politý gumou, nepromokavý, těžký byly a gumový boty. A když ty gumový boty se rozlámaly v tom, jak se ohejbaly v tom nártu, tak babička je nožem ufikla a udělala si z nich galoše. Galoše. A když se rozpadla pata nebo špička, tak ještě dál řezala třeba, když byla trošičku špička v pořádku a udělala si z nich takový jako pantofle. Babička zároveň dělala i takovou jako domácí ševcovinu, tím, že ustřihla ty rozbitý gumový svršky těch bot a to, co bylo dobrý, tak v tom ještě tak jako pajdala, když třeba musela honem něco na dvoře udělat nebo dát slepicím, tak honem rychle si navlíkla na nohy ty galoše, jak tomu říkala, vyběhla ven a hned je v předsíni sundala, když byli špinaví a potom třeba ťapkala po kuchyni do ložnice bosa. Ve skříni u babičky visely nějaký černý šaty plný knoflíčků a krajčiček a to prej byly šaty svatební, ve kterých prej jí máme dát do rakve, až umře. Okno. Jednou byla kvůli oknu taková mela v Pavlíkově, to si vzpomínám úplně přesně. My už s maminkou jsme leželi po tmě a nad náma hučeli bombardáci. Ty lítali vždycky. V podvečer letěli ze západu na východ, bylo vidět za nima dlouhý bílý čáry, než se úplně sešeřilo. A někdy, i když bylo v noci, tak zase do těch čar svítil měsíc. A to bylo takový tajemný a oni hučeli ty bombardáci, když se vraceli zpátky zase z východu na západ, kde pak asi schodili ty bomby, jsme si říkali. A bylo nám tak teskno. Jenom ticho bylo a budík tikal na nočním stolku maminky a ty zelenkavý fosforový čísla tak svítily s těma ručičkama a kamna
ve kterých už se netopilo, tak jak chladly, tak jak byly rozpálený, tak praskaly. A konívka na kafe tam byla smaltovaná černá, takový jako posvátný, ticho bylo, ale až na to loučení těch bombardáků, ze kterého šel strach. A nad náma, nad postelí, jak jsem minule o tom mluvil, ten obraz anděla strážného. Vzpomínáte si, jak jsem popisoval, jak převádí ty dětičky po té lávce, kde chybí dvě prkna, nad tou strží, ve který teče dravá voda. Tak jsem si říkal, bombardáci hůčí, ale anděl strážný nás určitě ochrání. A najednou se něco stalo, co nikdo nečekal. To naše třídílný okno najednou, jak naproti u svobodu zřejmě rozsvítili najednou, to muselo být všude zhasnuto, aby ty bombardáci nevěděli, kde vůbec je nějaká vesnice, jo? To musela být všude tma. Ale najednou u svobodu rozsvítili. A najednou bylo slyšet lidi, jak křičeli. Zhasni to, ty blázne, ty raple jeden bláznivej, seš pitomej jak necky, ty chceš, aby nás rozbombardovali. A tloukli panu Svobodovi holema na okno a on to hned zhasnul. No o tom se v Pavlíkově povídalo tak dlouho. Co si to vůbec ten blázen myslí, on tady rozsvítí a ještě se mohli ty letadla naházet bomby.

Jak začali vždycky hučet bombardáci, tak maličkej pejsek Fifinka, která měla svůj pelíšek vedle kamen, tak šup a už byla u nás v posteli. A celá se klepala. To byl takový jako kříženeček s nějakým ratlíkem. S takovou krátkou srstí a očička vykulený měla. Ta mě měla tak ráda a já jí taky. To byl pejsek mýho dětství. A když vždycky ty bombardáci začali hučet, tak Fifinka se celá rozklepala a jak mohla. Večer třeba nebo i přes den skočila k někomu na klín a večer hub a už byla v posteli. A maminka, když ti bombardáci přeletěli, tak řekla: Fifinko, jdi už do svýho pelíšku, jdi.

dnes zajímavý, jaký podrobnosti utkví v paměti člověku z dětských let. Já do dneška vidím, když do toho našeho okna proniklo to světlo od z toho protějšího domu, jak to trojdílné okno naše se vykreslilo na zdi. Jak jsme na to z těch postelí koukali. Jako takový hrozivý kříže to bylo. Takový zlověstný. V té válce do toho hukotu těch bombardáků. Ty stíny od toho okna na ty bílý zdi. Tak to bylo strašidelný. To usínání tenkrát. Tak se člověk bál.

Vždycky, když jsem šel kolem zavřených dveří komína, tak jsem se taky bál. Černý dveře. Do komína. Jestli budeš zlobit, tak tě strčíme do komína. Strašili kolikrát malí děti rodiče. Nebo zase naopak říkali ze smíchem, to musíme zapsat černou křídou do komína. Když si chtěli udělat z něčeho legraci, to musíme zapsat černou křídou do komína.

vedle komína byla almárka. Pamatujete si na ty skřínky? Ve dveřích dole měli takový větráček a nahoře v těch dvířkách jako dvě oči byly kulatý takový otvory zakrytý prodírkovanýma plechama. Takže ta skřínka měla dole jak takovou hubu, tak nahoře koukali takový tečkovaný v dvě oči. A to byly otvory na větrání a v té almárce byly všecky poklady. Navaření, sůl, mouka, koření, i skleničky marmelád, i zrovna načatý hrnec sádla. Ne, ty nenačatý byly hezky převázaný

To nebo se tam posypal šnitlík nebo cibulka, to bych si dal. No a v té almárce, co tam ještě bylo? Kvasnice, syreček tam měla babička, tak říkala tvarohu, který sama dělala ze kyslého mlíka. Syreček se hodil vždycky. Když se dělali ty dolky, jak jsem o tom předminule zase mluvil, dolky zmazaný povidlama, jo a na to se rozsypal ten tvaroh a potom jako paráda se na ten tvaroh kápla smetana. Joj, to byla dobrota, ale teďko mě něco napadlo, co jsem to chtěl říct a zase jsem to zapomněl, co to mohlo být. Žaninko, papoušku, nevíš?

kostky polepený. Dřevěný kostky. Dřevěný kostky, které byly ze všech stran polepený obrázkama. A tam se dali skládat pohádky. Obrázky. Sněhurka a sedm trpaslíků, dlouhý, široký, bystrozraký, jak dědek s bábou tahali řepu, molíček, pacholíček, no šest jich tam bylo. Co ještě? Šípková růženka. A na tu šestou už si nespomínám. A ty kostky, ty obrázky, tak byly už takový vošoupaný. Ale čím dál tím hezčí se nám zdály.

No a naproti komínu, ve kterým hučela někdy tak meluzína, že mě naskakovala až husí kůže, byly dveře do sklepa. A ty schody do sklepa byly tak strmý a vždycky byly tak trošku oslizlý a kolikrát se mě uklouzly nohy a jel jsem po zadku až dolů. A dole jsem už věděl, jak na to, že musím se nohama zarazit o tu příčnou zeď. Ale musel jsem klouzat opatrně, abych moc neroztáhnul ruce a nebral sebou hrnce, který stály na těch schodech. Tam babička měla třeba hrnce plný mlíka, který si sedalo, ze kterých sbírala smetanu, a nebo tam byly třeba hrnce marmelády, nebo sklenice okurek. Sklenice okurek hlavně stály dole, když se zavařovaly okurky na polici ve sklepě. Tam na polici ve sklepě byly hrnce sádla převázaný pergamenem. Kolik jich tam mohlo být? No 3 nebo 4. Tam to bylo čistý ve sklepě. V pravém rohu byla studánka s pitnou vodou. Vedle studny. Tam byla dobrá voda. Vedle studánky byly brambory, který kolikrát k jaru už měli takový klíčky veliký, bledě zelenomodrý, který babička vždycky jim uškubávala a nadávala jim: brambory, vy potvory, kdybyste radši si ty klíčky nechali, až budete v zemi. A vedle těch brambor byla hromádka panenských jablek, protože my jsme měli za vsí na zahradě 2 veliký štěpy panenských jablek a ty panenský jablka vydržely od podzima až do léta, až do jablek novejch. To babička vždycky šla do sklepa a přinesla pár panenských jablíček a vloupala tu svrasklou šlupku takovou, a to jabko bylo dobrý, takový vonavý, každý rozkrojila, podívala se, jestli nemá hvězdičku nebo křížek. Celý rok vydrželi panenský jabka. To byl sklep.

A nahoře na půdě zase tam byly jiný takový poklady. Nahoře na půdě byl třeba pytel vlašských ořechů a pytel jabkových křížal a pytel sušených švestek. To když se sušily švestky, tak babička musela být v sušárně třeba někdy 2 noci, než jsme vysušili švestky, aby se ty švestky moc nepřepálily, moc nepřeschly. Ty musely být takový vláčný. A o sušárnách bychom si mohli povídat dlouho, ale já to zkracuju, protože musím taky říct, že tam byl pytel se sušenýma jablečnýma křížalama a babička říkala, že tenkrát, když děti si vzali, když šli ven lítat, tak děti si vzali do kapsy třeba 3 ořechy, pár jablíček, pár sušených švestek, ty byly celý rok, a pár jabkových křížal a takhle se žilo zdravě.

Jestli pak jsem vám řekl všecko. O čem jsme to říkali? Vidíte, papoušek opravdu to už ví, že končíme. O oknech, kterýma bylo vidět z každý chalupy do světa, že to bylo daleko lepší než televize. Jak mě ten Pepík Vosikojc praštil těma hráběma a jak mu paní Hokinářová naplácala dřevěnýma kleštěma na vokurky, na zadek. A Káču, jak jsme pouštili, a jojo, na jojo jsem zapomněl. To jojo, kdo uměl dobře jojovat, vzpomínáte si na jojo? Jak se to jojo, jak se houpalo nahoru a dolů, když to někdo uměl, jak ho roztáčel na těch provázkách. To mě moc nikdy nešlo, jojovat, ale někomu to tak šlo.

panáka, jak jsme skákali jako děti, jak jsme ho nakreslili. Právě pod tím ořechem na tom hřišti, jak nás náš táta skrz to okno pozoroval,

My vám děkujeme, že jste nám naslouchali. Děkujeme za nádherný dopisy. Zvlášť, no, to už nebudu ani říkat, protože to už je trapný, že z těch dopisů někdy budeme číst, ale budeme číst. Slibujeme vám to.

mně se tam ozývají takový hlasy, že v těch našich pořadech slyšíte věci a příběhy, na který už jste sami, který jste stejně prožívali a na který už jste zapomněli, a díky těm našim pořadům, že vám ty též příběhy byly připomenuty.

Takže naši vzácní a milí příznivci, opatrujte se, děkujeme vám za trpělivost a těšíme se zase na setkání u našeho pořadu příště. Dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
1: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
0: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky
1: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas, Harvardské investiční fondy a Tomáš Sláma uvádějí Tobogán.
1: Hezké a příjemné sobotní dopoledne zdravíme všechny rozhlasové posluchače. Při posledním březnovém toboganu jsme se všichni i s našimi diváky a posluchači domluvili na tom, že 2. dubna, což je dnes, nebudeme vysílat živě, ale že si uděláme takové společné velikonoční prázdniny a umožníme našim věrným toboganovým příznivcům, aby místo cesty do Euroklubu podnikli cestu na své chaty a zahrádky. Prostě, aby strávili tyto sváteční dny v kruhu svých nejbližších. Přemýšleli jsme, co vám v dnešním toboganu nabídneme. V Euroklubu se totiž kromě toboganu odehrává i řada jiných rozhlasových akcí, například sobotní pořady pro děti, vystoupení Big Bandu, besedy a podobně. Mezi nejpopulárnější patří pořady věnované výročím a narozeninám našich předních herců a zpěváků. Vzpomínali jsme tu například na pana Menšíka, slavili neuvěřitelné 80. narozeniny Ljuby Hermanové. Ke konci loňského roku jsme gratulovali panu Růžkovi, Miroslavu Horníčkovi a Josefu Bekovi. Z těchto akcí, tedy i z 75. Pepíčka Beka, jsme pořídili rozhlasovou nahrávku. Tomáš Sláma přivítal tehdy na prknech